je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku.

pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, já jsem dostal krásnou pozvánku do cyklu Desky, pásky a vzpomínky. Já se jmenuji Zdeněk Barták, jsem hudební skladatel a těším se, že spolu prožijeme několik týdnů dobré hudby.

Jak jste určitě zaregistrovali, tak jsme slyšeli takovou jednu ze slavných mých melodií z Divočá země, ale já se chci vrátit úplně na začátek. Do svého dětství, kde jsem vyrůstal v hudební rodině, protože můj otec měl orchestr Zdeňka Bartáka, slavný, vedl pana Karla Vlacha a vždycky vlastně u nás doma se zkoušelo se takzvaně po sekcích, to znamená 4 trumpety, pak 4 trombony. Takže od malička jsem byl obklopený hudbou. A jakou měl orchestr Zdeňka Bartáka znělku? Pojďme si ji schválně připomenout.

Já jsem se rozhodl, že na začátek potěším hlavně posluchače, kteří jsou třeba staršího ročníku. Ale u táty začínalo spousta výborných muzikantů. Jedním z nejslavnějších byl třeba Libor Pešek, slavný dirigent Liverpoolské filharmonie, který si představte, že u táty začínal na trombon. Další velkou hvězdou byl Václav Hybš, který bohužel nedávno odešel. Ten zas tam u něj hrál na trumpetu. A takový mohl jmenovat celou škálu muzikantů, pana Žižku, třeba bubeníka a tak dále, který se proslavili. A vždycky to byla taková konkurence orchestr Barták, orchestr Vlach. Jo. A pan Vlach byl o 10 let starší než můj otec, takže ten už měl takový větší portfolio a vždycky si ty muzikanty kradli. Takže táta je našel, stejně jako našel prostě třeba Milana Chladila, ale k tomu se dostanu za chvilečku, ale objevil taky, budete se divit, Ivetu Simonovou. A Iveta Simonová mě provázá opravdu od kolíbky, protože to je zase taková informace, kterou asi neznáte. Kromě toho, že teď v listopadu bude slavit 98 let, tak Iveta Simonová je mojí kmotrou. A já jsem si zamiloval její písničky a tak zazpomínáme na jednu, kterou určitě znáte.

0: lásku samozřejmě do tebe.
1: Takže Iveta Simonová byla zamilovaná od malička už do mě. A jsme přátelé do dneška, chodíme spolu vždycky na Čínu jednou za měsíc do hostivic a je pořád elegantní, udržovaná, super ženská. No a jak jsem říkal, tak další

natočil paradoxně orchestr Karla Vlacha. A úplně první se jmenovala Tvá ústa medová a zpíval ji kdo jiný než Milan Chladil.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byly Tvá ústa medová, můj první single, kde na druhé straně této desky byla písnička Lásko, lásko odváta, což byl velký hit a díky tomu i moje první písnička zaznamenala úspěch v podobě zlaté desky. Bylo to úžasný a měl jsem to štěstí, že za můj hudební život se to párkrát podařilo zopakovat, takže pojďme si ji připomenout.

Takže lásku, lásku odvátá. Láska není nikdy odvátá, láska je pořád potřeba k životu a myslím si, že to všichni chápete. A tou druhou písní, kterou mi orchestr Karla Vacha natočil, tak byla písnička tehdy ještě nemoc známého zpěváka, který se potom hodně proslavil, a ten se jmenoval Viktor Sodoma. A já jsem s ním natočil možná takových 10 písní. A ta první, která se nám podařila udělat, tak měla taky takovou svoji zajímavou historku, protože textař ji nazval Hej zahradníku. A tehdy byl orchestr Československé televize, který vedl Václav Zahradník, tak se to stalo v televizi populární a muzikanti si z pana Zahradníka říkali, hej, je to Zahradník, si vždycky z něj dělali srandu. Jo. Takže i takové osudy jsou někdy u písniček, které vznikají v dávných letech.

To byla písnička Hej zahradníku a teď chci vzpomenout na dalšího výborného zpěváka, hlavně skladatele, který se jmenuje Jaroslav Vikrn. Bohužel se jmenoval, protože už není mezi náma, tak Jardo do nebe, tě zdravím. A on napsal velký šlágry, to málo kdo taky ví, že za takovýma hitama jako je Láska od paní Rotrový. A jeho největší šlágr, co on si napsal pro sebe, tak ten určitě taky znáte. Bylo to svýho času velmi populární a myslím si, že on měl cit pro hezký slova a líbivou melodii.

0: Takže Růžová pentle Jaroslava Vikernta dozněla. Já jsem měl to štěstí, že jsem s ním taky mohl spolupracovat. Později jsme se stali velkými kamarády a vždycky jsme se měli rádi. A první věc, kterou jsem s ním natočil, tak tehdy byla taková soutěž Písničky pro hvězdu. To byla stanice Hvězda, která vysílala populární hudbu, vlastně non-stop, kromě zpráv. A my jsme tam s ní vyhráli asi, teď nevím, druhý nebo třetí místo. A ta písnička se jmenovala Človíček. A zas to má takový poetický název, ale když si ji poslechnete, tak hned budete vědět, o co se jedná.
1: Pokorně čekám na chodbě, snad přijde doktor včas.

Tak to byl človíček od Jaroslava Vikrenta. A musím se trošku vrátit k tomu, jak já vlastně jsem se k té muzice dostal. Protože samozřejmě táta chtěl, abych prostě hrál na něco, tak jsem chodil nejdřív na housle, který jsem nenáviděl. Ale zase musím říct, že protože jsem na to hrál už, přátelé, ve 3 letech a 8 měsících jsem měl první vystoupení, Drželi jsme notu E, to znělo asi takový 40 malých koťátek tam hrálo. Tak ty housle jsem nenáviděl, ale tehdy klavír byl takový poměrně nedostupný. Tak až od 6 let nazpátky prostě mi maminka vzala klavír domů a začal jsem na něj hrát. Hrál jsem na něj dlouhý léta, vystudoval jsem tu LŠku 7 let, že jo, a dostal jsem se do toho věku takového pubertálního a nechtěl jsem jít vůbec na konzervatoř a nechtěl jsem vůbec hudbu dělat. Takže jsem si podal přihlášku, bylo to tak daný trošku tím, že ve třídě jsme byli takový kolektiv a všichni jsme chtěli zůstat po 9. třídě spolu. Jo. Takže jsem prostě si dal přihlášku na ekonomickou školu a druhý musel být obor, tak jsem si dal prodavač elektrotechnického zboží. V Kotvě jsem mohl dělat. No. A vrátil jsem se z tábora 27. srpna a táta na mě čeká u toho autobusu a řekl mi, že jdu na dodatečné zkoušky na konzervatoř. Já jsem kladl odpor trošku, že ne, že už prostě to... A tak jsem dostal pár facet, když to řeknu lidově. A druhý den jsem šel na zkoušky na konzervatoř. A jak to dopadlo, to vám řeknu v příštím vstupu.

S další zpěvačkou, s kterou jsem měl možnost spolupracovat, byla Marcela Králová, která vám právě zaspívala písničku Řeka mi zpívá. Byla to taková trošku experimentální skladba, protože jsme chtěli používat nástroje, které tady nebyly zvyklí, ale to se vyrábělo velmi těžce, protože ty nástroje ještě ty zvuky neměly, takže my jsme si je vyrábili. Třeba jsme hi-hatu točili pospátku a trumpetu v oktávu vejš a pomalejší rytmus a tak dále. No prostě taková alchymie to bylo, čarodějství. Ale teď vám chci pustit píseň Poděkuj slunci, kterou vám zaspívá Josef Štáger.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tak, to jsme slyšeli písničku Poděkuj slunci, kterou zpíval Josef Štáger. A s tou písničkou jsme soutěžili taky v populárním pořadu, který se jmenoval Intertalent. A s tím se jezdilo po celé republice, hlasovalo se a tahle písnička získala druhé místo u diváků. Ale abych se vrátil ještě k té konzervatoři, než jsem se dostal jako na Intertalent, tak jsem musel tam udělat zkoušky, že, na tu konzervatoř. Tak jsem se tam etabloval na klavír, to jsem uměl hrát docela dobře, ale když už na konzervatoř, tak jsem vždycky chtěl chodit na skladbu. Jenomže skladba, protože ještě jsme nebyli zralého věku, tak byla až od třetího ročníku. Takže já ty dva roky jsem tam potřeboval. Na klavír jsem zase tam nechtěl chodit jako hlavní obor, protože bych skončil někde jako vážený profesor možná na Lidové škole umění a to bych se zbláznil. Ale přálo mi štěstí, protože ty místnosti, kde se zkoušelo, tak obcházel takový menší, silnější člověk, kterého já jsem do té doby neznal, ale ukázalo se, že to je první tubista České filharmonie a vešel do té třídy a scháněl žáka nějakýho, protože jinak by mu neodevřeli ten ročník první. A tak jsem se dostal na konzervatoř vlastně takovým zvláštním způsobem. Protože on ke mně přišel a ty komisaři říkali, hele, tady je docela takový šikovný, umí harmonii, tohleto, no ale nevíme, co s ním. A on ke mně přišel a říká, Barták, aha, znal zase tátu mýho, Barták, odevř hubu. Tak jsem odevřel hubu a on říká, zuby dobrý, jde na tubu. A takhle jsem se dostal, že on se do mě zamiloval. A já jsem potřeba přežít jenom ty dva ročníky. A on prostě se rozhodl, že ze mě udělá tubistu svýho náhradníka ve filharmonii. Tak tomu taky nevyšlo. Ale nicméně, já už jsem při té konzervatoři začal spolupracovat s různýma kapelama a s různýma souborama. A jedním z nich byla taky skupina Beatings, později Fontána, protože jsme se museli přejmenovat. A než se dostanu dál k tomu pokračování mého studia, tak si vám dovolím pustit jednu písničku, která má taky svůj osud a ten vám řeknu, až zazní. Jmenuje se Sestřenice z Rokytnice a zpívá jí Pavel Sedláček.

Chodí mi totiž dopisy z Výsky, zvané Rokytnice, od mé statné sestřenice.

to byla sestřenice z Rokytnice a tam u ní je jedna zajímavá věc, protože tehdy nebyl moc rock and roll a tohle to jako oblíbený, když to řeknu slušně, tak jsme si museli pomoct. A vymyslel jsem s textařem takovou věc, že to je vlastně sestřenice z Rokytnice. Jo. A v tom refrénu proto je Rokytnice a už jsme tam ten rok měli. No, tak nicméně já jsem potom od třetího ročníku na státní konzervatoři začal chodit na tu skladbu vysněnou a přitom jsem takhle jezdil a tam byla taková poměrně volná výuka, protože musel člověk umět ty nástroje a chodit tam pravidelně, což mě vyhovovalo, protože pan profesor byl velmi akční, tubista, takže hrál každý den někde a říkal, hele, Bartáčku, nevadilo by ti, kdyby si chodil v sobotu ráno a uděláme si 4 hodiny do oběda, aby mohl jet na kšef a já taky, jo. Takže to bylo úplně super. No a představte si, že já jsem chodil do denního studia státní konzervatoře a přitom jsem absolvoval někdy takových 15 až 20 koncertů po celé republice. No, ty známky některý to odnesly, ale byla to krásná doba. Dokonce se na škole na chodbě taky kouřilo ještě. A když se vrátím teďka zpátky k dalším písničkám, které mají svůj nějaký příběh, tak je to písnička To se nesmí stát. A to byl velký můj první úspěch, protože snem každého skladatele bylo se dostat na bratislavskou liru. A tehdy to byly 12 písniček, muselo být slovenských, 12 českých, takže mezi ty autory 12 se dostat, tak to nebylo tak úplně snadný. A mně se to podařilo s písničkou To se nesmí stát a zpíval ji kdo jiný než Viktor Sodoma.

Tak to nám dozněla písnička To se nesmí stát, kterou na bratislavské Lyře zpíval Viktor Sodoma. A já vždycky jsem měl takový nápady vyzkoušet nějaký nový zpěváky. A představte si, co se mi povedlo. Patří to mezi rarity. Teď tady mám zpívajícího doktora. Představte si, tuhle píseň naspíval doktor František Janeček.

Tak to byl zpívající doktor František Janeček a píseň Krouží, krouží. Druhý rok jsem se na tu bratislavskou liru dostal znova. A to bylo vždycky sranda, protože to musel mít razítko 31. ledna. Jo. A my jsme se vždycky na hlavní poště v Praze sešli všichni skladatelé, kteří tam stáli ve frontě a upláceli, aby to vyšlo, aby tam bylo 24. Jo. Nesmělo tam být už další datum. No a tahle písnička měla krásný osud, protože dostal jsem zprávu telefonicky nejdřív Zdeněk Mará, taky slavný skladatel, který tam prostě byl předsedou té poroty. A tehdy jsme se ještě vůbec neznali, že? Tak samozřejmě jsem slušně mu vykal a všecko, že má pro mě výbornou zprávu, že zkrátka písnička Kamarád byla vybrána do hlavní soutěže. Tak jsem zajásal, ale hned jsem byl schlazený, protože on mi říká, no ale má to takový malinký problém, protože veme tam potřeba nějaký úpravy v textu. A co říká, no tak to tehdy bylo běžný, jo, takže prostě jsem to nebyl tak nějak moc jako v potaz. A o co jde? On říká, no nesmí v té písničce být slovo kamarád. Protože to mělo nějaké historické souvislosti, prostě za války a tak dále. Takže myslím druhý světový, to první jsem taky nepamatoval. A normálně to bylo trošku problém, jak to nahradit, že tu písničku, která se potom stala mým prvním velkým hitem, tak prostě bez toho slova se to nedalo udělat. Tak naštěstí zas mi přihrál osud do cesty nějakého člověka, který mi z tohohle toho problému pomohl. A potkal jsem Karla Wagnera. A Karel říká, prosím tebe, no, já jsem původně myslel, že Hanka Zagrová tu písničku bude zpívat na lyře, jo. A teď jsem mu tohle řekl, co se stalo, a říkal, víš co, stáhni tu písničku z lyry, já to s Hankou natočím a než bude bratislavská lyra, tak to bude šlágr. A jak se ukázalo, tak měl na tohle to velký čich. A ještě to bylo takový zajímavý, smutnou příhodu, protože v den toho natáčení, kdy už jsem se těšil, jak budeme, jo, to bylo podsta dělat s paní Zagorovou a tak dále, tak prostě se stala taková věc, že Karlovi umřel tatínek. Tak jsem si říkal, no tak to asi se točit nebude. Ale on profesionál přišel, natočili jsme to a měl pravdu, protože to byl můj opravdu první velký hit, který zpívala Anna Zagorová a jmenuje se, jak jsem říkal, Kamarád.

0: kamarád.
1: No a přátelé, jsme u konce prvního dílu z cyklu Desky, pásky, vzpomínky, kde jsem měl tu čest se s vámi poprvé seznámit a těším se příští týden, že opět se uslyšíme u nějakých nových písniček z mojí dílny. Zdraví vás Zdeněk Barták.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Kdo končí?
4: Končí.
5: Já mám nalíkají.
3: Slyšme z toho zdrudaná.
6: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
8: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači. Hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
7: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky, i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
1: Humoriáda.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No, protože...
1: To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím, takže že babí, ty jsi to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem. Opravdu...
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka Polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem Polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No byl tak nevěřící, ani nevěřil v kostele, že v kostele může být hezky. Nevěřil tomu. A takže vlastně nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. No. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut a potom se zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco zpozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí ženě, který byl poprvé v tomto prostředí a neznal ty rituály naše katolické, myslel, že tady Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu tu kadidelnici podává. No tak ji vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mává. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, až slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zase nevěděla nic a jenom viděla najednou zahadička, ty svoji libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak na ně vrhla kožich. Aby tu libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ne? Ona myslela, že jektá ta libuška, že jektá, tak dal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Savrančané se smáli, pan farář se trošku smál a teď došlo k tomu polibku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polibte, nebo co? Polibte se mi. A teď ten ženík prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml to, protože jak libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosili, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná historka Zvišková, tak to je...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Má Majka co dodat na téma svatba?
0: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen.
1: Ano.
0: Pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou esenbáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
1: Aha.
0: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel, pardon, až ji našel, ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet, s kamnovcem, tak to jsou Roprachtice a Bolek Polívka, co by farář, nezapomenutelná role.
1: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě, anebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka, Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den.
3: Dobrý den, dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
4: Děkuju.
3: A prosila bych pana Polívku, prosím.
2: Ano.
3: Děkuji moc.
2: A kdo pak nám volal?
3: Libuše, vaše posluchačka, Libuško. Libuše, já se ano. Omlouvám.
2: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
3: No,
2: Majka,
3: že
2: určitě.
3: Máte krásné pořady.
2: Jo,
3: že
2: tak.
3: Máte
4: jo, pořady, já myslela samozřejmě. Pozadí.
3: Pozadí.
2: To není vidět.
3: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
2: No,
4: a
2: prosím.
4: Vy mě vidíte?
3: Nevidím, ale já si
2: podle hlasu se to pozná.
4: Děkuju.
3: Protože jste pořád krásná.
4: Děkuju.
2: Já to potvrzuji samozřejmě.
4: Díky moc.
2: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
5: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavle i vám, i paní Tomsový.
2: Děkujeme.
5: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
2: Děkujeme.
4: Je, to je hezký.
2: Děkujeme. Mě teď takový jemný mrazík přišel tady.
4: No.
2: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál. Dobrý den. Haló.
4: Hola.
6: No, prosím. Tady je Anička z České Třebové.
2: Ano.
6: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
2: Děkujeme za váš hlas.
4: Děkujem, Aničko.
2: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne, už se slyšíme?
7: Ano, dobré odpoledne.
2: Výborně.
7: Zdravím paní Tomsovou i vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
2: Máme zapsáno.
4: Ano, děkujem.
7: Naschle.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Pavle.

0: Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete...
1: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano?
0: Paní Tomsou, zdravím
2: teď. Děkuju, děkuju.
0: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
1: Děkujeme,
2: děkujeme
1: pěkně.
2: Nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Ano.
3: Dobré odpoledne, zdravotně z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Ačko.
2: Ano, děkujem,
1: Jano. Jana z Rapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do Humoriády. Molek Polívka to vyhrál. A mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
2: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
1: Opravdu?
2: Češtiny, ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
1: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
2: Ano. A možná oni natočili, promiň, že ti skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopytem sem, kopytem tam. Mm-hmm. Takže tři fantastické filmy. A mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat teď, uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj, proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče, z vedlejšího dvorku.
1: Aha, no tak. No, ale majce docela jde, ta Věra Chytilová.
2: No já nevím. No, radši se do toho
1: nebudu
2: pouštět.
1: Nedá se na imitátorku z hlasatelky?
2: Ne, radši ne.
1: Dobře.
2: Nebojte se.
1: Dáme si Bolka Polívku slíbeného.
4: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech, u Rousinova, točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebo Kurhoši Guten Tag, jo. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem mi to už?
5: Neříkal jsem mi to? Povídej,
4: povídej. Jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. Já hraju a nejenom si říkám, stop, stop. Se zastaví, ona říká, proč necháješ? A když jste říkala, stop. To byla slepice, ty blbče.
6: Říkal to filmování, jak se o člověka starý, to jsem jenom připomněl jako krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo a byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam protagonisti loučej a komparas a všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z oken a byli připravení, nastupovali, jak měli a jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to děláš. Nový nařízení.
4: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
1: Humoriáda. Tomáš Tepfer i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou a Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
2: No dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
1: tu po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
2: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let... 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
1: Černý humor.
2: No,
1: dobře,
2: velmi.
1: My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní Humoriáda pokračuje. Hezký den. Halo, kdo?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová. Tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance. A teď z jedné reklamy. A já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji. Takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal on, musím to vyzkoušet. A teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle, jako já to neřeším, jo. Mně je to jedno, jo. Ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, že to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A tak si mě to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože to je říká jenom ona, jo. To říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo, že tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. A tak jako, netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Já si občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera jsem šel na oběd a jsem dostal pivo k obědu normálně. A pak jsem stal ještě jedno, protože to bylo ostrý. A teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stal ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodí na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. Vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to zase nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. A pak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že buď se teda sebrat a jít zpátky do práce, což zase notabene, tam dojdu někde ve 14:15, což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale to tohle ještě bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Pusťte si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že jí to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den a i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
4: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. To je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
4: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel ta také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho.
2: V Luhačevicích. No vidíte, to. Jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, dáváme dohromady.
4: Taková seznamka.
5: No, Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všetky humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Dnešné odpoledne přeji vám, Pavle, tady posluchačka Stanislava z Kobylic.
2: Dobrý
4: ano.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
4: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
4: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří. A vybírám Pavle Bčko.
4: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn. Děkuju. Taky.
4: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
4: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Naslyšenou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury.
10: Ano.
9: Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu sebo chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdyby jsem těm lidem řekl Igo Haas.
9: Co to je Igo Haas?
10: No Hugo Haas.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kdekdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: To je velmi, ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být ministr národní obrany. Nejde.
9: Hele, Vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Co si čet naposledy?
10: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
9: Výborně, jak se to jmenovalo?
10: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
9: Hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
10: Nejoblíbenější knížku, kterou jsem teďka čet, to je Spořitelní.
9: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
10: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
9: Jo, a co heslo?
10: Orel je v láhvi.
9: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle to je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
10: Máte ho vzadu napsaný tuško, abys toho nezapomněl.
9: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
10: No, teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska, je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
9: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
10: Co tady melete? O nábytku, červená knihovna. Vy o literatuře, vy o nábytku, co mi do toho, že máte červenou knihovnu. Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
9: Aloj, zelený regál, na rozdíl od červené knihovny, nemá s literaturou nic společného.
10: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
9: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
10: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
9: Jo, a v čem, prosím tě?
10: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
4: no, to je těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý, Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekin Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Mařenku.
1: Ano.
2: A Mary. Pavla.
1: Lady Mary, ano. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně. Děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: Nemáte zač a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Omlouvám se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádný jeho mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako ovlivňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce, dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsud asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv. Já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej. Takhle
6: ale
7: dobrý.
6: Netřeba, já jsem ex ofo.
7: Ex ofo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: sedět. Pane obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se, se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž my ji udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, přetvařovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: Kde to máme?
7: Hezká paní dozorkyně. Ale...
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Jozífkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Jozífek?
7: Ano, já jsem Jozífek.
5: Zlatej kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal, teď jsem...
5: To je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? u brázdů kape, u Nováku dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatora pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsní?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Náchodská nemocnice spustila provoz robotického operačního systému. Hostinné získalo dotaci na výtah pro domov seniorů. Vláda schválila novou státní kulturní politiku. A dnešek přinese zpočátku mlhy, později jasno a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Oblastní nemocnice Náchod spustila jako první nemocnice v našem kraji robotický operační systém. Lékaři ho budou využívat hlavně při operacích žaludku, kýly, prostaty nebo gynekologických výkonech. Nemocnice za robotický systém zaplatila 37 milionů korun bez DPH. Pod Náchodskou nemocnici spadá i ta Rychnovská. Vybudování výtahu v nově vznikajícím domově seniorů v Hostinném bude stát 2,5 milionu korun. Městu se na jeho pořízení podařilo získat dotaci ve výši téměř 1,75 milionu.
2: Bude mít 3 stanice a 4 nástupiště a nabídne kapacitu až 18 osob při celkové nosnosti 1350 kg. Samozřejmostí bude bezbariérové provedení a vybavení pro pohodlné a bezpečné používání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Například brailovo písmo, reliéfní písmo, akustická signalizace, indukční smyčka nebo protiskluzová podlaha. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. Původní návrh, který prosadila předchozí vláda, přitom platil až do roku 2030.
3: Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
4: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
3: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
5: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury ve.
3: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To zkritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
6: Je to pro mě projev jasné arogance Oto Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
3: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti České audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas. Sport.
0: Český reprezentant v běhu na lyžích Jiří Tuš nebude startovat na Tour de Ski. Pátý muž z olympijského sprintu se vedle seniorského mistrovství světa ve Falunu zaměří taky na lednový světový šampionát do 23 let. Na něm může kvůli věku závodit naposledy.
1: Počasí.
0: Předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 14 až 17. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku opravují dělníci most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, zdravíme všechny z Českého rozhlasu Hradec Králové. 4 minuty po 5. hodině už přejeme dobré ráno a krásné vstávání. Je úterý 6. října, 279. den roku 2026. Do konce roku nám zbývá přesně 86 dní. Svátek slaví všichni Hanušové, narozeniny rovněž celá řada známých osobností. 60. třeba scénárista Petr Jarchovský, spisovatel Kastelán Evžen Boček, 40. zpěvačka Terezka, Tereza Kernlová a narozeniny třeba fotbalista David Limberský. Co nás čeká v dalším vysílání po písničkách, které nabídneme na úvod vysílání, například od kapely No Name nebo Lenky Filipové, se podíváme i na téma, které řeší bezpečnost nás všech. Kam ukrýt obyvatele Česka při ozbrojeném konfliktu? Řešení se může skrývat i pod zcela běžným domem. Vědci vytvořili novou aplikaci, která obcím pomáhá takové improvizované kryty evidovat. Více ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové tedy už za malou chvíli. Zůstaňte s námi a příjemný start do nového dne.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Českým obcím s plánováním improvizovaných úkrytů pomoci nová aplikace eKryty. Vyvinuli ji vědci z Univerzity obrany VUT a Univerzity Tomáše Bati. Pomáhá vyhledávat a evidovat prostory, které lze využít například při ozbrojeném konfliktu a zohledňuje jejich kapacitu i ochranné vlastnosti. Obyčejné sklepy nebo pozemní garáže by tak mohly v krizové situaci zachraňovat životy. Marek Hensl zlíšťoval o aplikaci víc informací.
1: Právě vcházíme do objektu Anenská 10.
2: Bronislav Špaček z magistrátu města Brna odemyká jeden z brněnských prostorů vhodných k improvizovanému úkrytí.
3: Tady vidíte, jak to vypadá, že to prostě skladiště.
4: Rožli jsme, vcházíme prakticky do sklepa.
1: Je to prostor vhodný k improvizovanému ukrytí. To znamená suterénní prostor, který má parametry na to, aby se zde lidé mohli schovat po dobu několika hodin a přečkat tak případný útok typu leteckého náletu.
2: Místo, kterým procházíme, funguje dnes jako skladiště. I tak ale může díky své poloze a konstrukci posloužit k dočasnému ukrytí lidí. Vědci z několika

0: pojmout pouze zlomek obyvatel.
1: Je to o tom využívat ty stávající objekty, které už tady prostě na tom území se nacházejí, a vybrat ty, které by potenciálně splňovaly ty parametry pro to, abychom se nebáli tam poslat někoho se ukrýt.
0: Aplikaci zatím využívá Brno, Pardubice a Písek a zájem o ně má taky Praha. V budoucnu by si je podle Zemana mohli stáhnout i obyvatelé.
1: Jednou až teda ty improvizované ukryty budou naplánované, skutečně budou známy kapacity těch ukrytů, je možné i touto cestou, že bude připravena nějaká aplikace, kde automaticky to zahlásí, který ten improvizovaný ukryt je nejblíže.
0: Ikryty jsou k dispozici všem obcím v Česku. Stačí kontaktovat vývojáře, například přes webové stránky projektu Ikryty. Zatím pomohli podle autorů projektu naplánovat více než 400 improvizovaných úkrytů s kapacitou přes 50 000 míst. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, máme 17 minut po 5. hodině. Venku zatím tma a teploměry, ty ukazují teploty mezi 6 a 9 stupni Celsia. Nejteplejším místem v okresních městech je Rychnov, stejně tomu, jako tomu bylo včera, 9 stupňů nad nulou. Jinde máme 7-8 stupňů a v těch horských polohách samozřejmě chladněji.
1: Počasí.
0: Mlhy se nám drží především v Polabí, no je to podobné, jako tomu bylo včera. Mělo by se to, co nevidět, začít rozpouštět po rozbřesku slunce, který nastane před 7 hodinou a i dnes by mělo pokračovat krásné počasí v charakteru babího léta až do čtvrtka, jak předesílají meteorologové. Takže dnešní předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno, ráno dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost, teplotní maxima, ta nám vystoupají na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách teploty do 17. Foukat k tomu bude jen slabý proměnlivý vítr.
2: Zahrajte si s námi o zajímavé ceny každý všední den v dopoledním Habaději. Věřte, nevěřte. Jediná soutěž, ve které důvěryhodný rozhlas může i blafovat. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Duet podání kapely Krištofa Tomáše Kluse na našich vlnách rozhlasových doznívá. No a před námi je další rada ve spotřebitelském servisu, kterou nabízíme každý den, všední den v tomto čase. A dnes se ve spotřebitelském servisu ptáte na výměnu některých dílů u výrobku a následnou záručnou lhůtu. Jasno nám v tom udělá Josef Černý.
1: Pan Luboš poslal tento dotaz. Koupil si mrazák, u kterého byl v záruční době dvakrát měněn kompresor. Nyní tedy už po záruce je kompresor opět vadný a pan Luboš by rád věděl, jak je to se zárukou. Pane posluchači, pokud byla součástka měněna v rámci záruky, pak záruka na tuto součástku skončila bohužel současně se zárukou na celý výrobek, tedy v tomto případě mrazničku.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Stavbaři dokončili vnitřní práce na objektech domova pro seniory v Hostinném. Musí ale ještě udělat příjezdovou cestu a upravit venkovní plochy. Původně mělo být vše hotovo na konci října, ale pravděpodobně se termín kvůli více pracím posune. V Kostelci nad Orlicí pořádají přednášku o tom, jak komunikovat s lidmi, kteří trpí depresí. V komunitním centru začne v 9:30 dopoledne a povede ji lektorka Iva Tesařová. Řeč bude například o tom, jak rozpoznat příznaky deprese, čemu se při komunikaci raději vyhnout a jak reagovat na smutek, apatii nebo beznaději. Odsouzení z pardubické věznice budou pomáhat s údržbou města. Radní schválili novou dohodu s vězeňskou službou. Vězni by se mohli starat o zeleň, uklízet městské areály nebo pomáhat s drobnými technickými pracemi. Ode dneška až do zavření volebních místností v sobotu ve 14 hodin platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů jak pro komunální, tak pro senátní volby, a to včetně těch, které už vyšly někdy dřív. Zákaz má zajistit voličům klid pro rozhodování. Tenista Jiří Lehečka bude hrát o svůj třetí turnajový titul na okruhu ATP v Tokiu. Se utká s třetím hráčem světového žebříčku, Španělem Alcarazem. Jejich duel začne v 11 hodin našeho času. Čekáme jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 14 až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Už je to 150 let, co se uskutečnil první oboustranný telefon. Připomeneme si to dnes i s dětmi před 6. hodinou. Máme úterý 6. října. Příjemné vstávání.

0: Denní tisk.
1: Jdeme se podívat do novin s datem 6. října. V Mladé frontě dnes na regionálních stránkách najdete například informaci o tom, že hřebeny Krkonoše zarůstají klečí, jak už jsme vás i my informovali. Měnící se klima čím dál víc ovlivňuje krkonošskou přírodu. Na hřebenech ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů, vysokých trav a bylin. Rozšiřuje se borovice, kleč, vřes nebo borůvka a tyto druhy vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. No, ohrožen je i tetřívek, jak určitě mnozí sledujete zprávy, a právě tetřívkovi se budeme více z detaily věnovat v našem vysílání po 8:30, kdy ve studiu přivítáme zooložky, kteří o tetřívkovi vědí opravdu mnohé. Ale teď další novinová témata. Máme tady i Hradecký deník a Jičínský deník, a třeba ten Jičínský, ten zmiňuje, že hasiči, záchranáři i policisté byli v akci a v Nové Pace cvičili nehodu autobusu. Co kdyby autobus s větším počtem cestujících havaroval a mezi zraněnými byly i děti? Právě takový scénář si při taktickém cvičení v Nové Pace vyzkoušely složky integrovaného záchranného systému. Do taktického cvičení se kromě profesionálních hasičů z Nové Paky a Jičína zapojili i dobrovolní. No a taktické cvičení mělo prověřit především vzájemnou součinnost a připravenost jednotlivých složek. A teď ještě do třetice máme tady i Právo, a nejen Právo, ale i Mladá fronta dnes se věnují možnému výskytu moru v Rusku. Určitě jste zaregistrovali tuto zprávu, budí to po skonu vědkyně rozruch samozřejmě. Bílý dům monitoruje zprávy o možném výskytu moru a souvisejících karanténních opatřeních v Rusku. Informoval o tom web Axios s odvoláním na nejmenovaného představitele administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ruské zdravotnické úřady přijaly preventivní opatření koncem září. Bylo to poté, co mladá vědkyně zabývající se výzkumem moru rozbila na pracovišti zkumavku a do týdne zemřela. Trumpova administrativa je podle nejmenovaného představitele o situaci informována, sleduje ji a vyhodnocuje možné postupy. No, myslím, že tuto zprávu sleduje celý svět. Ale teď raději na klidnější, příjemnější téma. Noviny otevřeme zase ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v příští hodině. Teď vám k tomu příjemnému, snad příjemnému vstávání bude zpívat ABBA.

0: Dnešní den ohledně počasí umí překvapit. Ty teploty v průběhu let jsou velmi různorodé, takže věřte, že v pražském Klementinu naměřili v roce 1942 letní hodnotu 26 stupňů. A zatímco v roce 1912 tady mrzlo a teploměry ukazovaly téměř minus 1,5 stupeň Celsia. No dnes bude pokračovat ten námi mnohými velmi oblíbený trend babího léta.
1: Počasí.
0: Což znamená slunečno odpoledne i teplo. Čekáme jasno nebo skoro jasno, i když teď po ránu dopoledne se místy mohou opět vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Takže pokud už jste za volantem, určitě na cestách opatrně. I včerejší hosté, kteří k nám směřovali do studia, tak říkali, že ano, ráno se ty mlhy opravdu na komunikacích povalovaly. Teplotní maxima budou ale velmi příjemná, až se ta obloha a nízká oblačnost vyčistí. Stoupat by nám měly k 19 až 22 stupňům, na horách budou do 17. Vítr k tomu pouze jen slabý proměnlivý.
2: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Za 9 minut bude 6 hodin. K mikrofonu pustíme i malé rozumbrady děti, které nám dnes budou vyprávět něco o telefonování, protože před 150 lety se v americkém Bostonu uskutečnil první oboustranný telefonní hovor mezi Alexandrem Grahamem Bellem a taky jeho spolupracovníkem Thomasem Watsonem. Co telefonní hovor vlastně je, tak to se právě redaktorka Tereza Beránková zeptala předškoláku.
1: Třeba můžeš telefonovat s babiškou nebo s dědou nebo s Rejdovi a nebo tetov.
2: A komu ty nejradši voláš?
1: A malce.
2: Co je telefonní hovor?
3: S nikým můžeš telefonovat.
2: A jak s ním telefonuješ?
3: Telefonem. Třeba tabletem nebo mobilem. Třeba můžeš volat i tabletem. Můžeme telefonovat i přes videohory. Přes hodinky.
2: A s kým nejradši telefonujete?
3: Já s tetou.
4: Já s Maxíkem. S tetou a s Pepou a s Maxíkem.
5: Já nemám mobil.
6: Já taky nemám mobil.
2: A přes co telefonuješ?
6: Přes hodinky.
2: A s kým ty nejradši telefonuješ?
7: S babičkou.
2: A jak si myslíte, že telefon funguje?
7: Že to musíš dát na nabíječku a pak se to nevybije.
8: Když to dáš na nabíječku, tak se to nabije a pak telefonuješ.
2: A jak teda telefonuješ?
8: Přes dráty.
9: A takhle to vidíme my.

si, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Některé lanovky v Krkonoších omezily provoz. Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro slučování škol. Čeští fotbalisté zabojují o první body v Lize národů v Anglii. Čekáme zpočátku mlhy, později jasno a teploty nejvýš 22 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. Některé lanové dráhy v Krkonoších omezily se začátkem podzimní sezóny jízdy pouze na víkendy nebo úplně přerušily provoz. Lanovky v hlavních horských střediscích jsou dál v denním provozu. Například z Pece pod Sněžkou na Sněžku se jezdí za příznivých podmínek zatím každý den. Začátkem listopadu tuto lanovku ale zastaví pravidelná podzimní údržba.
3: Mimo provoz už je lanovka ze Špindlerova mlýna na pláně. Ski areál opět spustí se zahájením lyžařské sezóny v prosinci. Nejezdí ani lanovka z Hrdlíkovic u Vrchlabí na Žalí. Víkendový provoz mají krkonošské lanovky z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch a z Velké Úpy na Portážky. Kabinková lanovka na Černou horu pojede do 11. října, pak bude mít do 23. října odstávku. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Omezení spotřeby pitné vody v Liberku na Rychnovsku a místních částech Hláska a Bělá skončilo. Vody je ale stále nedostatek a do těchto míst vodohospodáři dál dovážejí cisternami. Obyvatelé proto žádají, aby pitnou vodou šetřili. Omezit by měli hlavně zalévání zahrad a zeleně a další činnosti, které nejsou nutné pro běžný chod domácností. Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol ale upozorňují, že na slučování potřebují dostatek času.
4: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících dvou letech, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
4: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy, zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na něj už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
6: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
4: Slučování se může týkat stovek škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští fotbalisté zakončí dnešním zápasem v Anglii rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí překvapit a po 3 porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Deniou poprvé bodovat. Utkání začne ve 8:45 večer našeho času.
1: Počasí.
2: Předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměří 14 až 17. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 na příjezdu do Volanova od Pilníkova. Kvůli utržené krajnici se tam jezdí kyvadlově. Omezení má trvat až do listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré ráno všem, kteří jste teď vstali nebo se probouzíte s Českým rozhlasem Hradec Králové do nového dne. Vítáme vás u další hodiny našeho ranního vysílání. Pojďme si tu hodinu udělat co nejhezčí. Určitě nás čeká spousta českých písniček, které vás snad příjemně naladí na celý den. Podíváme se na zajímavé tipy a dotkneme se i jednoho velmi milého vzpomínání, protože bývalý prezident Václav Havel by se včera dožil 90 let. Na významného dramatika politiky a osobnost vzpomínali lidé po celé republice a už tradičně samozřejmě i u jeho chalupy na Hrádečku u Trutnova. Takže za chvíli vás právě na toto místo vezmeme.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.
0: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Skupina Projektil nabídla zahradu ticha. No, zvolna velmi poklidně začínáme nový říjnový den, aby se vám dobře probouzelo. Teď zamíříme taky na Hrádeček, jak jsem předeslala, protože stovky lidí si přijeli včera zavzpomínat na bývalého prezidenta Václava Havla právě k jeho chalupě na Hrádečku u Trutnova. Toto místo považoval za svůj druhý domov, kde sám i s přáteli trávil hodně času. Nakonec tam i 18. prosince roku 2011 ve věku 75 let zemřel.
1: Přijela jsem kousek autem a malá procházka.
2: Paní Ivana, co to pro vás znamená být v tuto chvíli tady?
1: To je chvíle, za kterou jsem šťastná. Jsou to krásné vzpomínky.
2: Znala jste ho osobně?
1: Potkali jsme se, no, když se stával, myslím, tady v Mladých Bukách čestným občanem.
2: Hoří tady spousta svíček, je tady spousta vzkazů. Pan Jaroslav a paní Alena přijeli na Hrádeček z Hronova.
3: Chceme tady vzdát poctu panu prezidentovi Václavu Havlovi k jeho 90. narozeninám.
4: Velká úcta k němu, protože pro nás udělal hodně.
3: Jezdíme sem celkem pravidelně, protože ta pěta je pro nás velice důležitá. Můžete se narovnat, protože tam budete normálně i takhle. Jo. A ještě jednou. Super, pánové. Mrkněte se na to, jo.
5: No, děkujeme.
2: A cyklisté se tady vyfotili na památku?
5: Ano.
2: Petr Heisler spojil výlet na Hrádeček se sportem a přijel na kole?
6: Ano, já to dělám každý rok, takže v prosinci jsem pak jedu autem.
7: Já byl za prvý teprve v druhém ročníku

úterý 6. října svátek slaví Hanuš a narozeniny má například scénárista Petr Jarchovský, 60. slaví. Proslavila ho spolupráce s režisérem Janem Hřebejkem, takže určitě vzpomenete na divácky úspěšné filmy Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomáhat, Pupendo, Horem pádem. Za dva z nich dostal Petr Jarchovský i Českého lva, bylo to konkrétně za Musíme si pomáhat a Horem pádem. Počasí. Nejen Slovencům přejeme krásný den, samozřejmě teď už pohled také na to počasí, je před námi opět den s babým létem. Meteorolog Jimrich Drapák už aktualizoval počasí, ale nic se nám nezměnilo, takže slunečno, odpoledne i teplo, mělo by být na východě Čech jasno nebo skoro jasno, ráno dopoledne se místy budou vyskytovat mlhy a nízká oblačnost. Na základě tohoto inverzního charakteru počasí nám biopředpověď stoupla na stupeň číslo 2, tedy z

0: střední zátěž. Teploty ale zůstávají velmi příjemné, jako tomu bylo včera. Pohybovat by se v těch maximech měly mezi 18 až 21 stupni Celsia.
1: Vaříme s Habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my budeme tentokrát objevovat krásu italské kuchyně. Připravíme si krémové jídlo, které bude plné lahodné chuti, bude jemné a na talíři připomene barevné podzimní dny. Podávat budeme výborné dýňové risotto.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Renomovaná spisovatelka Karin Lednická, autorka úspěšné trilogie Šikmý kostel a bestselleru Životice se ve čtvrtek v 17 hodin představí na besedě v knihovně města Hradce Králové. Řeč bude o reálných historických událostech, ale taky o tom, proč má hluboký smysl historii neustále připomínat a předávat dalším generacím. V pátek v 9 hodin pak bude mít další setkání, tentokrát na Filozofické fakultě Hradecké univerzity. Téma popularizace dramatické a pohnuté historie Ostravska, Karvinska a Těšínska pro studenty učitelských studijních programů jistě ocení i čtenářská veřejnost. Takže kdo by měl chuť, čtvrtek, pátek, Karin Lednická v Krajském městě. No a co u nás dnes po 13. hodině ve vysílání? Samozřejmě pořad Alex a host. A koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host zavítá oblíbený herec a dabér, držitel ceny Františka Filipovského, Martin Stránský. Jak vzpomíná na dabování doktora House, sledoval pak samotný seriál. Proměnil se český dabing od té doby? Tíhne některý z jeho synů k herectví? Bude jim ho případně rozmlouvat? Zeptám se po 13. hodině.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Nedožité 90. narozeniny bývalého prezidenta, disidenta, dramatika Václava Havla si včera v Hradci Králové připomněli na řadě míst. Lidé zapalovali svíčky a nechybělo ani čtení Havlových textů. Bývalý prezident zemřel na své chalupě na Hrádečku na Trutnovsku 18. prosince 2011. Obyvatelé trutnovské části Poříčí už nebudou muset dojíždět za praktickým lékařem do jiných částí města nebo do okolí. Na Lípovém náměstí vzniká nová ordinace. Sloužit bude nejen místním, ale také lidem ze Lhoty, Bohuslavic, Adamova, Voletína i Lipče. Nejpozději dneska byste měli dostat do schránky volební lístky pro komunální a případně senátní volby. Ty se konají už tento pátek a sobotu. Víc se dozvíte ve zprávách celou. Francouzští studenti středních škol chystají na dnešek celostátní protest proti nevyhovujícím studijním podmínkám. Mohla by se k nim připojit taky část učitelů. Vadí jim mimo jiné přeplněné třídy, nedostatek kantorů nebo špatný stav školních budov. Demonstrace pokračují už třetím týdnem. Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je 11. Čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploměr ukáže 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Opatrně na 94. kilometru D11 ve směru na Polsko. Na krajnici tam stojí porouchané osobní auto. Projíždějte kolem opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Slunce máme ještě pod obzorem, vychází až v 6:49, takže venku je zatím jen takové velmi jemné, tmavé, ranní šero. Pokud je zataženo, mlhavo, což patří k těmto dnům neodmyslitelně, tak pocitově bývá samozřejmě ta tma ještě o dost déle. Skutečné světlo se rozlije až během následujících 20 minut. Budeme určitě u toho s vámi. No a nabídneme informace také ze světa basketbalu, protože nejvyšší domácí liga basketbalistek má za sebou první dvě kola. Oba týmy z našeho kraje, tedy Hradec Králové a Trutnov, jednou vyhráli a jednou neuspěli. Celek spod Krkonoší opět hodně spoléhá na cizinky, kterých má v kabině 6. Hradecké vedení dává tradičně velký prostor vlastním odchovankyním. Téma pro sportovní rubriku před 7 hodinou. Teď Ilona Čáková.

0: právě Denní tisk.
1: 7:30, ano, před námi obět dnešní noviny. Ten krkonošský deník zmiňuje, že lesárna má nového ředitele. Školu povede Tomáš Herčík. Česká lesnická akademie v Trutnově má nového ředitele, kdy krajská rada do funkce jmenovala zmíněného Tomáše Herčíka, který školu vede už od září. Do čela jedné z nejvýznamnějších odborných škol v regionu se postaví oficiálně od 1. listopadu. Herčík připomeňme dosud působil jako statutární zástupce ředitele a po červnovém odchodu Miloše Pochobratského převzal vedení akademie. Nyní uspěl v konkurzním řízení, které Královéhradecký kraj po Pochobratského rezignaci vyhlásil. Trutnovská akademie má v českém lesnickém školství výjimečné postavení. Jako jediná lesnická škola v České republice totiž připravuje operátory těžké dopravní mechanizace, tedy těžkých dopravních strojů. Další téma už z dnešního práva, nejen právo se věnuje vzpomínkám na Václava Havla, stejně jako my v našem vysílání, tak na titulní straně práva například najdete i fotografii z těchto slavností. Lidé si včera připomínali Václava Havla, který se narodil před 90 lety v Senátu a na domě ve Střešovicích, kde žil v 70. letech, mu byly odhaleny i pamětní desky. V Pardubicích, to je ten snímek právě z Pardubic, tak tam zahájili i výstavu Pravda a láska, která prezentuje Havlem inspirované výtvarné práce žáků základních škol. Na první českou hlavu státu přitom zavzpomínal i americký ex-prezident Bill Clinton. Záběry, video, rozhovor najdete i na našem webu irozhlas.cz. Video s tím, že Bill Clinton zahrál i na saxofon. No a zmiňuji záměrně ten saxofon, protože jeho zvuk, myslím, že bude v té hojnější míře znít i ulicemi krajského města, protože právě dnes začíná jazzový festival. Mapa ticha je téma první zastávky podivuhodného výletu alias 32. ročníku Hradeckého festivalu Jazz Goes to Town a právě dnes v 19 hodin v Muzeu východních Čech vystoupí i slovenská sestava Lenka Gálisová kvartet propojující tradici swingových zpěvaček, takže kdo by měl chuť, Jazz Goes to Town vypukne právě dnes v krajském městě. Noviny s dnešním dotem pro tuto chvíli zavíráme. Zpívat nám bude Elvis Presley.

0: Jsme Český rozhlas Hradec Králové, zdravíme vás všude, kde spolu s námi vstáváte. No a v noční lince, ta tady bude také co nevidět, tak otevřeme další velmi zajímavé téma, co považujete ve svém životě za úspěch. Pro někoho je to zvládnutý profesní krok, šťastný moment, kdy byl ve správný čas na tom správném místě, nebo prostě vítězství nad nějakým zlozvykem. Slovo úspěch má pro každého určitě jiný význam a často je to samotná cesta, nikoliv jenom ten samotný cíl. Tak o těch svých malých i velkých životních výhrách nám budete moci napsat nebo zavolat naplno v noční lince po 23. hodině.
1: Počasí.
0: Teď už opět ten výhled počasí, který je před námi, slunečno, odpoledne teplo, den by měl být velmi podobný, jako byl včera. Na východě Čech tedy jasno nebo skoro jasno, ráno dopoledne se ale mohou vyskytovat mlhy nebo ta nízká oblačnost, na základě které nám biopředpověď stoupla na stupeň číslo 2. Inverzní charakter počasí není úplně nejpříjemnější, rozptylové podmínky jsou na základě toho nepříznivé, mírně nepříznivé, i když odpoledne by měly být místy dobré. Maxima teplotní 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách se teploty budou pohybovat mezi 14 a 17. Vítr k tomu pouze slabý proměnlivý.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: blízko. Skladba pochází z úspěšného alba, text i hudbu k písni napsal dlouholetý životní a hudební partner Tomáš Vartecký. Píseň vznikala tedy v období, kdy spolu tvořili ten dokonale seřízený autorský tým. Přesně takový nadhled možná, ale jako byl v té písni Nelítám nízko, a energii bychom si měli všichni přenést, snažit se přenést do celého dnešního dne, ať už vás dnes čeká cokoliv, držme se pěkně nahoře. Sport. No ale teď i také sportovní rubrika. Basketbalistky Hradce Králové vstoupily do nové ligové sezóny poměrně úspěšně, tady nahoře. Nejprve o pouhých 5 bodů prohráli na palubovce silného KP Brna a ve druhém duelu zvítězili rozdílem 18 bodů na Slovance. Vedení týmu opět spoléhá především na vlastní odchovankyně. V této sezóně ale posílili kabinu i dvě Američanky. Pro šéfa klubu Miroslava Volejníka je takový krok atypický.
1: My chceme pokračovat v tom trendu hradecké hráčky, odchovankyně, ale bohužel i ta situace na trhu nás k tomu nutí, protože když vidíme soupisky jiných družstev, tak ty posilují hodně zahraničníma hráčkama a bohužel i proti našemu přesvědčení, tak to musíme začít dělat taky.
2: Jak je náročné vyskautovat hráčku, která potom přijde, protože už několikrát se stalo, a nejenom vám, ale i v jiných klubech, že dorazila hráčka, která měla určité reference, ale pak to bylo trochu jinak.
1: No tak ono chodí stovky mailů od různých agentů. Samozřejmě jsou agentury a agenti, kteří jsou slušní, a jsou agentury a agenti, kteří slušní nejsou, kterým jde jenom o biznis, vychválej nebo vám pošlou různý videa sestříhaný. Vy ani nevíte, co to je za zápas, kdy to bylo, tak je tohleto opravdu těžký najít hráčku, která opravdu se vyplatí na tom hřišti, a hlavně my potřebujeme hráčky, která zapadne do toho kolektivu. A v loni, když jsme měli Harrisovou, tak ta byla výborná do party, výborná holka, hodná, skromná, a to se nám jako povedlo.
2: Když jsme se spolu bavili po minulé sezóně a zmiňoval jste Harris, tak to bylo i v tom smyslu, že se vrací domů, že chystá svatbu a doví, jak to s ní bude.
1: Harry byla v nabídce, tak jsme ji oslovili, jestli by se nechtěla vrátit do Hradce, a ona samozřejmě byla ráda, souhlasila, podepsala smlouvu a vdala se ve Spojených státech a myslím si, že si přiveze manželku i sem.
2: Dlouhá léta jste měli velké úspěchy, co se týče nejvyšší soutěže, semifinále. V minulé sezóně se to nepovedlo, tak jak to vidíte, vrátit se do té první čtyřky?
1: No, bude to velmi těžké, protože opravdu ty manšafty hodně posilují, procházíme tou generační výměnou, určitě to bude pokračovat v tom trendu, že musíme zase zapracovat nový hráčky a budeme se snažit do budoucna zase to jádro nějak udržet, protože jakmile se každý rok mění ty hráčky, tak to není dobrý pro výkon toho družstva i pro ty trenéry. Ta česká liga bude opravdu těžká.
2: Říká šéf basketbalového klubu Hradecké Levice

0: je 7 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Do dneška by měli všem voličům dorazit do schránky volební lístky. Ve Špindlerově mlýně řeší předvolební příliv nových obyvatel. Výstavba zvířecího útulku v Náchodě by mohla začít v listopadu. Dopoledne bude ještě mlhavé, později se vyjasní. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Voličům by do dneška měli dorazit do poštovních skránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby. Třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
2: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
0: K volbám půjdeme už tento pátek a sobotu. Do Špindlerova mlýna se začali přihlašovat noví obyvatelé. Od začátku roku se do horského střediska přihlásilo k trvalému pobytu 40 lidí, z nich 11 v pátek na jedinou adresu. Starosta Martin Jandura to považuje za účelové kvůli ovlivnění komunálních voleb. Podnikl proto už prý právní kroky, které nespecifikoval. Město Náchod udělalo další krok k budování nového útulku pro opuštěná zvířata. Projekt s názvem Artík získal pravomocné stavební povolení a radnice vypsala soutěž na zhotovitele. Zařízení nabídne moderní zázemí pro víc než 50 psů a koček.
3: Nový útulek za víc než 17 milionů korun nabídne ordinace, venkovní výběhy i fotovoltaiku. Název Artík vybrali sami obyvatelé v hlasování a zařízení se stane místem pro dočasnou péči i hledání nových domovů. Pokud výběr stavitele neskomplikují námitky, smlouvu radnice podepíše v listopadu. Hotovo by mělo být v červnu příštího roku. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic rozehrají ve 20 hodin historicky první zápas v Lize mistrů. Na úvod soutěže se utkají s italskou Reggianou na její palubovce. Pardubický tým se dostal přímo do základní skupiny jako český vicemistr poté, co ve finále NBL podlehl Nymburku. Počasí. Čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploměr ukáže 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku si dejte pozor u Vysoké nad Labem. Na silnici na Bukovinu nad Labem se srazil autobus s dodávkou. S opatrností místem nehody projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Alena Brantová, taky Pavla Kindernajová přeje dobré ráno, pokud vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové. Letos je to 30 let, co šli Češi poprvé volit své senátory. Od té doby v Horní komoře usedlo přes 300 lidí a voliči o dalších rozhodnou už za pár dní. Jaké má vlastně senát pravomoci a čím se liší od sněmovny, i to probereme v našem volebním průvodci už za malou chvíli. A v Bleskovce si pak budete moci zahrát o termotašku a taky o další vstupenky na koncert kapely Pirate Swind Bandu věnovanému kapele Queen. Je úterý 6. října a Český rozhlas Hradec Králové je s vámi.

0: Už v pátek, případně v sobotu, půjdeme k volbám. V našem vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové proto nabízíme i diskuzní pořady, které vám kandidáty představují. Po 17. hodině u kulatých stolů se zásadními tématy pro jednotlivá, především velká města. Včera u nás proto byli lídři z Hradce Králové a diskutovali o investicích, dopravě, parkování, bydlení. Kdo nestihl záznam, už máme na našem webu. No a teď připojíme i volebního průvodce. Schvaluje zákony a mezinárodní smlouvy, ale taky třeba kontroluje prezidenta. Senát. Senát bývá často označovaný za pojistku demokracie. Jak mohou jeho složení ovlivnit letošní volby a co potřebujete vědět, pokud se k ním chystáte? Poslechněte si další díl volebního průvodce.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 81. Složení se mění každé dva roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazily volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sada je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
1: Pokud během voleb nebudete v místě trvalého bydliště, můžete si do zítřka na svém městském nebo obecním úřadu osobně požádat o voličský průkaz. Ten vám umožní dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám tak nepomůže.
2: A o průkaz můžou požádat i Češi v zahraničí, říká Jirovec.
4: Musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit.
2: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
1: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně pětinu, pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
5: Třem nejstarším kandidátům je shodně 75 let, naopak třem nejmladším 40 let, což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
2: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30 až 40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
1: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Kéž by tady zůstalo na věky, říkáte si taky s ohledem na babí léto, no myšlenka, která napadne snad každého z nás, když se opře do tváře zlatavý paprsek a ve vzduchu se pomalu vznášejí stříbřitá pavučinová vlákna. V těch pár dnech babího léta je obsažená taková zvláštní milost, říkám si. Příroda jakoby nám dávala přídavek, přídavnou kapitolu k příběhu tepla, než se definitivně zatáhne opona. Najednou přání je splněno, ještě pár dní, alespoň ještě pár doušků hřejivých dnů, ale možná je krása babího léta právě v tom, že není na věky. Kdyby trvalo pořád, přišlo by o tu zázračnou podstatu, stalo by se možná všedním, možná ne, ale je to právě vědomí brzkého konce, co nás nutí zpomalit krok, zvednout oči a zhluboka se nadechnout. Takže babí léto učí nás přítomnosti.
1: Počasí.
0: Plnými doušky ještě minimálně pár dnů, dnes určitě slunečno na východě Čech a odpoledne i teplo, jasno nebo skoro jasno, jen ráno dopoledne stejně jako včera budou místy mlhy nebo ta nízká oblačnost, která by se měla ale zvolna rozpustit. Teplotní maxima vystoupají k 18 až 21 stupňům a vítr ten bude foukat pouze slabý proměnlivý.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Ano, je tady naše ranní soutěž Bleskovka. Zahrajeme si o svačinovou termotašku s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a také o dvě vstupenky na Pirate Swing Band Queen University Swing Gala 2026, které se bude konat 4. listopadu v kongresovém centru Aldis od 19 hodin. Ojedinělý koncertní projekt, který bude vzpomínat na legendární Queeny, tak můžete slavit spolu s kapelou. Ale musíte se dovolat a správně odpovědět na dnešní otázku. Říjen na stezce Korunami stromů v Jánských Lázních je vyhlášený měsícem seniorů. Mají tam akci 1+1, bezbariérový přístup a pro odvážné taky 80 metrů dlouhý tobogán přímo z vrcholu věže. No a k tomu se bude vázat i ta dnešní blesková otázka. Kdy se vás ptám, kolik let si myslíte, že bylo zatím nejstaršímu návštěvníkovi, který se po tomto dlouhém tobogánu svezl dolů?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Kdo se k nám dovolal? Krásné ráno, tady Bleskovka.
2: Dobrý den, tady posluchačka Alena z Hradce.
0: Paní Aleno, co myslíte? Chcete tipy? Tři možnosti? Nebo to střelíte tak od boku?
2: No, asi možnosti.
0: 75 let, 85 let nebo 95 let bylo seniorovi, který se projel po tobogánu na stezce Korunami stromů. Co myslíte? 75, 85 nebo 95?
2: 95.
0: Myslíte 95? No. Vy byste to přála někomu 95-letému, veďte. Bohužel, tento typ nevyšel. Ale možná není všem dnům konec, tak třeba se někdo takový projede. Vy to zkuste každopádně zase zítra, paní Aleno. Mějte se krásně.
2: Děkuju,
0: naschledanou. No a ještě jeden z vás tedy dostane šanci. Jste to vy, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milane.
0: Ano, pane Milane, tak co vy myslíte?
3: No tak mě už je 73, tak já myslím, že to musí být ta 85.
0: Aspoň ta 85, je to ona. 75 by bylo málo, to by bylo jasné, vidíte, to tam se kloužou v tomto věku určitě všichni.
3: To jsme ještě sportovci.
0: No jasně, ale úctyhodných 85 let za pěkného počasí tam člověk v tom 80-metrovém tobusu sviští rychlosti až 30 km v hodině, takže určitě klobouk dolů před takovou odvahou. Takže kdo by si chtěl udělat výlet, samozřejmě šance úplně pro všechny i v měsíci seniorů. Vám, pane Milane, každopádně gratulace, máte u nás vstupenky na ojedinělý koncert i termotašku. Ať se dál daří, mějte se krásně. Hezké ráno.

0: je 7:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Dělníci dokončili vnitřní práce na objektech domova pro seniory v Hostinném. Musí ale ještě udělat příjezdovou cestu a upravit venkovní plochy. Původně mělo být vše hotovo na konci října, ale patrně se termín kvůli víceprací posune. Kostelci nad Orlicí pořádají přednášku o tom, jak komunikovat s lidmi, kteří trpí depresí. V komunitním centru začne v 9:30 dopoledne a povede ji lektorka Iva Tesařová. Řeč bude například o tom, jak rozpoznat příznaky deprese, čemu se při komunikaci raději vyhnout a jak reagovat na smutek, apatii nebo beznaděj. Odsouzení z pardubické věznice budou pomáhat s údržbou města. Radní schválili novou dohodu s vězeňskou službou. Vězni by se mohli starat o zeleň, uklízet městské areály nebo pomáhat s drobnými technickými pracemi. Ode dneška až do zavření volebních místností v sobotu ve 14 hodin platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů jak pro komunální, tak pro senátní volby, a to včetně těch, které už vyšly dřív. Zákaz má zajistit voličům klid pro rozhodování. Tenista Jiří Lehečka bude hrát o svůj třetí turnajový titul na okruhu ATP. V Tokiu se utká s třetím hráčem světového žebříčku, Španělem Alcarazem. Jejich duel začne v 11 hodin našeho času. Čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 14 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Komplikace čekejte na Rychnovsku u obce České Meziříčí, kde se srazila dvě nákladní auta. S opatrností místem nehody projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V dobrém ránu se dnes podíváme i do historie zemědělství. Martin Písařík bude v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo zjišťovat, jaké plodiny se u nás pěstují nejdéle. Teď ale s přáním hezkého dne Michal David a za chvíli dnes naposledy nahlédneme opět i do dnešních novin.

0: Tisk.
1: Ano, máme tady další pohled do novin s úterním datem 6. října. Mladá fronta dnes na svých regionálních stránkách píše o novém robotu, který má 4 ramena. Nový robot už pomáhá operovat lékařům v oblastní nemocnici v Náchodě. Potkají se s ním pacienti, kteří přicházejí na operace žaludku, kýly, prostaty nebo gynekologické výkony. Bude pro ně šetrnější, protože s robotem bývá nižší ztráta krve, méně bolesti a rychlejší zotavení. Nemocnice za něj zaplatila 37 milionů korun bez započtení daně. Jde tedy o první robotický systém v nemocnici spadající pod zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. My vám nového robota v našem vysílání představíme i s detaily po 8. hodině. Po 8. hodině to bude v našem vysílání. Teď už další noviny. Hradecký deník tady taky máme a ten informuje i o tom, že část D11 na Hradecku je zdarma. Řidiči na Hradecku mohou až do konce roku využít úsek dálnice D11 mezi exity 95 a 108 zcela zdarma. Dálnice slouží jako objízdná trasa kvůli opravě mostu na silnici první třídy číslo 33 v Černožicích a taky výstavbě protihlukové stěny. Takže mezi exity se pojede zdarma až do konce tohoto roku. Ještě do Třetice jedno téma vybírám z dnešního Práva. A Právo píše o tom, že v Poříčí přestavují prostory pro praktika. Obyvatelé Poříčí i okolních městských částí pod Krkonošského Trutnova budou mít brzy snažší přístup k základní zdravotní péči. Radnice od léta přestavuje nebytové prostory na Lípovém náměstí číslo popisné 264 na ordinaci praktického lékaře, která v této části města chybí. Rekonstrukce za téměř 4 miliony korun bude hotová ještě letos. No a ty první pacienty by tato ordinace mohla přijmout začátkem příštího roku.

0: Letní hitovka, muzikálová zpomády John Travolta, Olivia Newton-John, taky to máte před očima, tu jejich lásku, tanec, vášeň, letní vášeň pod slunečními paprsky, které nás budou těšit dnes i na východě Čech, i když asi tušíte, že už tu letní energii mít nebudou. Než přidáme detaily, ještě pozvání k radioporadně po 11. hodině u nás ve studiu bude inženýrka Pavlína Žďárková, specialistka na výživu. S Janou Kudivejsovou budou mluvit o tom, jak jídlem zkrotit vysoký tlak a taky cholesterol, pokud to někoho z vás trápí. Budete mít samozřejmě šanci se zapojit, zeptat na cokoliv, co vás zajímá, a už teď nabízíme i naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz, kam své dotazy na paní inženýrku můžete posílat. Počasí. Teď ty teploty letní nebudou, to už nebude. I ta rána, pokud jste šli časně z rána, tak vás možná zaskočilo, že ty teploty už jsou zkrátka odpovídající úternímu 6. říjnovému dni. Pohybovaly se v našem regionu od 0 do plus 9 stupňů Celsia. Ale ještě dnes tady bude ta potěcha z toho babího léta, určitě slunečno, odpoledne teplo, jasno nebo skoro jasno, až se nám pročistí ty mlhy a nízká oblačnost. Maxima se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia, na horách tedy 14 až 17. Vítr k tomu slabý proměnlivý, rozptylové podmínky by odpoledne mohly být místy až dobré, a vzhledem k tomu, že je taková částečná inverze, kdy ta obloha je zahalená a v těch vyšších polohách je možná ještě tepleji, tak biopředpověď nám stoupla na dvojku, tedy střední zátěž.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala, a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
4: Je 8 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: I v Královéhradeckém kraji hladiny řek stále klesají. Začíná mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Linda Nosková skončila na turnaji v Pekingu v osmifinále. Dopoledne bude ještě mlhavé, odpoledne se vyjasní. Teploty vystoupí nejvýš na 21 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Alena Brantová. V Česku přibývá řek a potoků s velmi nízkými průtoky a hydrologové na řadě míst evidují stav hydrologického sucha. Důvodem je dlouhodobý deficit srážek a nadprůměrně teplé počasí bez výraznějších dešťů. Nízké hladiny se týkají i Královéhradeckého kraje, kde hranice pro stav sucha dosahují některé menší toky i úseky na horních tocích řek.
6: Nízké průtoky na úrovni hranice hydrologického sucha vykazují zejména menší podhorské toky a horní úseky řek v Podkrkonoší a na Náchodsku, třeba horní Úpa, Metuje nebo menší přítoky Orlice. Český hydrometeorologický ústav zároveň upozorňuje, že dlouhodobě podnormální zůstávají i hladiny podzemních vod v mělkých vrtech a také vydatnost pramenů. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Lidé v Hradci Králové můžou v takzvaném participativním rozpočtu vybírat ze 13 návrhů. Město na ně vyčlenilo 10 milionů korun. Čtvrtinu z nich tvoří dětská hřiště, například na Slezském předměstí, ve farářství nebo na Novém Hradci Králové. Hlasování potrvá do 31. října. V Brně dnes začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Na tamní výstaviště dorazilo téměř 1400 firem z 39 zemí světa. Představí nejnovější průmyslové technologie od obrábění a svařování po umělou inteligenci a robotiku.
7: Robotizace patří na strojírenském veletrhu poměrně zastoupeným technologiím a stále více na veletrhu vidíme i humanoidní roboty.
8: Říká Lukáš Smelík, zakladatel veletržního projektu Roboty. Právě humanoidi podle ředitele veletrhu Michalize Buziose postupně míří do reálného provozu.
9: Nejde nám to ukázat jenom, jak ten robot vypadá, ale především, co umí. Návštěvník uvidí například masážního robota nebo prvního českého humanoida George.
8: Lidé si tak můžou nejnovější průmyslové technologie od obrábění po umělou inteligenci přímo vyzkoušet. Veletrh trvá do pátku. Marek Gensl, Český rozhlas. Sport.
4: Linda Nosková nestačila v osmifinále turnaje v Pekingu na Jekaterinu Alexandrovovou. Česká tenistka podlehla Rusce hladce 2x2-6. V Pekingu se dnes ještě na kurtech objeví Karolína Muchová a Nikola Bartuňková.
5: Počasí.
4: Čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploměr ukáže 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Foukat bude jen slabý proměnlivý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Rychnovsku počítejte s komplikacemi u Českého meziříčí, kde se srazila dvě nákladní auta. Místem s opatrností projedete.
5: Z
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: 4 minuty po 8 hodině úterní ráno nám pokročilo a my pro vás máme další zprávy i zajímavá témata, která by vás dnes mohla zaujmout. Východočeské zdravotnictví dělá velký krok dopředu. Oblastní nemocnice v Náchodě totiž začala v běžném provozu využívat nový špičkový robotický operační systém za desítky milionů korun, při kterých konkrétních typech operací už lékařům pomáhá a jaké zásadní výhody přináší přímo pacientům od přesnějších zákroků až po výrazně rychlejší zotavení. To vám přiblížíme už za malou chvíli. No a po 9:30 zamíříme z operačních sálů do přírody za tetřívky. Víte, že naši nejohroženější horští ptáci nosí v zimě na nohou své vlastní sněžnice? A že vědci jejich stavy zjišťují mimo jiné i strusu a rozboru DNA. Východní Čechy jsou totiž jednou z jejich úplně posledních pevností v naší zemi. Po 8:30 ve studiu tedy přivítáme zooložky Karolínu Mixlovou a Jitku Feštovou a řekneme si, jak si tetřívci v Krkonoších a Jizerských horách aktuálně vedou a co můžeme my všichni udělat proto, aby z našich horských hřebenů úplně nezmizeli.
2: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: A míříme do Náchoda. Oblastní nemocnice Náchod zařadila do svého vybavení nejmodernější systém pro roboticky asistované operace. Lékaři zdejších oddělení tak získali technologii, která zvyšuje přesnost zákroku a zároveň šetří pacienty. Nový robotický systém pomáhá zejména v chirurgii, urologii a také gynekologii.
1: Tohleto, co vidíme před sebou, je multiportální robotický systém.
2: Operační sál číslo 5 nemocnice v Náchodě. Stojím před novým multiportálovým robotickým systémem se 4 rameny. Ten ovládají lékaři pomocí speciální konzole. Nesedí přímo u pacienta, ale kousek od něj.
1: Operatér sedí tady na ty židli a dívá se do toho zobrazovacího systému. Musí mít oči přímo tady na těch okulárech a pomocí těchto joysticků ovládá celý ten systém.
2: Popisuje novou technologii primář operačních sálů Karel Dohnal. Pro práci s robotem se zatím proškolila necelá 20 lékařů náchodské nemocnice.
1: Robotický tým, co se týká lékařů, tak vždycky vytvářejí dva. Jeden je ten, který ovládá toho robota přímo a jeden, který ovládá asistenční port. Ten je u toho spícího pacienta a vlastně přes ten pomocný port pomáhá s různými úkony, které nejsou možné provádět roboticky.
2: Pro lékaře znamená přechod na robotický systém výraznou změnu. I přes moderní technologii, ale klíčovou roli stále hrají ruce a zkušenosti samotného lékaře, zdůrazňuje primář chirurgie Jaroslav Vokůrka.
3: Taková obecná představa laická je ta, že vlastně operuje ten robot, jako, nebo že vlastně ten do toho vnáší nějakou svoji činnost, jo, ale to tak vůbec jako není. Ten robot je plně ovládaný operatérem a on sám nedělá absolutně nic.
2: Hlavní výhody nové technologie pociťují samotní pacienti. Podle primáře urologického oddělení Petra Prošvice přináší přesnější zákrok, šetrnější průběh operací i lepší hojení ran.
4: Ta zručnost toho robota a ta jeho přesnost je výrazně lepší než při laparoskopické operativě. A ač já jsem jako spíš ještě stará škola, to znamená, že rád operuji i otevřenou cestou, tak ty robotické operace jsou pro mě příjemným překvapením.
2: V oblastní nemocnici v Náchodě zatím pomocí robotického systému provádí 4 až 5 operací týdně, postupně jich bude přibývat. Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteorolog Jindřich Drapák už je s námi ve spojení. Pane Drapáku, krásné ráno.
2: Krásné ráno.
1: No všichni věří, že babí léto ještě bude těch pár dnů pokračovat, i když ta časná rána už nám dávají, myslím, ve velké míře pocítit, co je před námi, viďte? Jsou chladnější ta rána.
2: No určitě, jak se v noci vyjasňuje, tak ty teploty klesají dolů, no.
1: Dolů, 0 až 8 stupňů, tuším, to bylo, říkala jsem si, že já jsem si tu čepici a šálu nevzala na to kolo.
2: Ale rozpěr je dostala velký, no.
1: No, lepší už to nebude, každopádně, ale to babí léto můžeme ještě slíbit, minimálně dnes určitě, viďte.
2: Ano, minimálně ještě dnes i zítra ještě to můžeme slíbit. Dneska nějaké ráno ty mlhy nebo nízká oblačnost se rozpustí a pak bude převážně slunečno, jasno nebo skoro jasno. 18 až 21 ty maximální teploty a slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rostré podmínky jsou sice nepříznivé, ale během dne by se mohli lepšit na dobré a byl stupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: No a předeslal jste, že zítra to bude asi jako přes kopírák, bude to velmi v podobném duchu.
2: Určitě zase ty ráno budou hladné nějakých 10-7, ale při malé oblačnosti tam může být až kolem 3 a u nějaký přízemní mrazík by se mohl objevit, protože bude opět spíš jasno nebo polojasno. Sice by mohlo začít potom přívat oblačnost na oblačno, ale srážky zatím žádné nečekáme. Opět by se nám mohly ráno vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost a i zítra bychom začali podobným počasím. Ráno nějaká nízká oblačnost, mlhy a ty se nám opět rozpustí a pak bude převážně polojasno až oblačno a pak v těch odpoledních hodinách zase ubývá oblačnosti až do jasna a 18 až 21 opět ty teploty a vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Ještě ve čtvrtek bude teplo, tam by ty teploty mohly vystupovat dokonce někam ke 23 stupňům před studenou frontou, která by nás potom někdy na večír začala přecházet, takže ve čtvrtek na pátek potom už by tam nějaké srážky se objevily, nějaký déšť nebo přehánky a pátek za tou studenou frontou by k nám pronikl chladný vzduch, tam by to byla proměnlivá oblačnost s přehánkami a tam by ty teploty byl jen do 15 stupňů.
1: Jenom do 15. No ale ten rozstyl, ten je tady řádný, od 0 až do 21 stupňů. Takhle nám to lítá v průběhu dne. Tak vy nosíte čepici, rukavice, šálu po ránu, když jedete?
2: Ne.
1: Ne? Ne. Člověk se tomu brání, my se bráníme té zimě, nechceme ji. Chceme to teplo, tak se ani neoblékáme. No ale užívejme těchto dnů. Děkujeme za předpověď a budeme tedy počítat s tou frontou, kterou budeme určitě ještě ve vysílání upřesňovat. Dnes ne, dnes do 21 stupňů. Pane Drapáku, hezké ráno.
2: Mám taky hezké ráno.

0: slyšenou.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Bratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
2: Hello, can you hear me?
1: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
2: Hang on.
1: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol. U nás známe jako Česko nebo Československo hledá superstar. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.

0: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
1: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Nedožité 90. narozeniny bývalého prezidenta, disidenta a dramatika Václava Havla si včera v Hradci Králové připomněli na řadě míst. Lidé zapalovali svíčky a nechybělo ani čtení Havlových textů. Bývalý prezident zemřel na své chalupě na Hrádečku na Trutnovsku 18. prosince 2011. Obyvatelé trutnovské části Poříčí už nebudou muset dojíždět za praktickým lékařem do jiných částí Trutnova nebo okolí. Na Lípovém náměstí vzniká nová ordinace. Sloužit bude nejen místním, ale taky lidem ze Lhoty, Bohuslavic, Adamova, Voletína i Lipče. Nejpozději dneska byste měli dostat do schránky volební lístky pro komunální a případně senátní volby. Ty se konají už tento pátek a sobotu. Pokud obálky ve schránce nenajdete, můžete se obrátit na obecní úřad. Francouzští studenti středních škol chystají na dnešek celostátní protest proti nevyhovujícím studijním podmínkám. Mohla by se k nim připojit taky část učitelů. Vadí jim mimo jiné přeplněné třídy, nedostatek kantorů nebo špatný stav školních budov. Demonstrace tam pokračují už třetím týdnem. Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je 11. Čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploměr ukáže 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Velký pozor si dejte na D11, na 1,8 kilometru ve směru na Prahu. V pravém jízdním pruhu stojí nákladní auto s upadlým kolem. Místo je označené světelnou šipkou a kužely, ale je tam mlha a je to špatně vidět.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezké ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes u nás máme dvě ženy, které tráví podstatnou část roku v drsném terénu našich nejvyšších hor. Ze zprávy Krkonošského národního parku zooložku Karolínu Mixlovou. Vítejte u nás, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: No a zooložku z Agentury ochrany přírody a krajiny pro Libereckou a chráněnou krajinou oblast Jizerské hory Jitku Ferštovou. I vám krásné ráno, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, obě se specializujete na monitoring a ochranu jednoho z nejkrásnějších, ale bohužel taky nejohroženějších tvorů našich hřebenů, na Tetřívka obecného. Tak jaký je ten aktuální stav?
1: U nás v Krkonoších a i v Jizerských horách jsme letos sčítali po 3 letech a v Krkonoších máme teď aktuálně 53 tokajících samců tedy.
0: A Jizerské hory?
2: No, Jizerské hory jsou na tom o dost hůře. My jsme letos nasčítali pouhých 20 kohoutků, posledních 20 kohoutků v Jizerkách.
0: To je opravdu velmi málo, protože když srovnáme ten stav před 10 let, tak to možná se tokalo úplně všude, jestli se nepletu.
1: Tak už jenom od toho názvu, jako Tetřívek obecný, vychází to, že byl obecně rozšířený vlastně po celé republice, což i třeba mojí generaci už ten pták připadá jako horský druh, ale dneska už tak obecný není a před těmi 10 lety by jich v Krkonoších konkrétně bylo třeba 130 v Jizerských horách.
2: V Jizerských horách Tetřívek vlastně někdy v 90. letech naopak jeho populace trošku narostla, a to vlivem vlastně odlesnění té náhorní plošiny v 80. letech po imisní katastrofě. Takže tam ta populace té se dařilo velmi dobře, ale potom od vlastně začátku milénia začala postupně zase klesat početnost a i za poslední 3 roky nám spadla o třetinu. Ještě před 3 lety jsme nasčítali asi 30 kohoutků, takže to
0: teď
2: je opravdu velký propad.
0: A přitom se hovoří o tom, že právě Jizerské hory, Krkonoše jsou tou klíčovou oblastí, i přesto tyto velmi nízké stavy jsou geograficky velmi blízko oboje hory, tak jde z pohledu Tetřívků stále o jednu propojenou rodinu, kde ptáci přelétávají z jednoho hnízda do druhého, nebo jsou to izolované ostrůvky?
2: No tak Tetřívek je poměrně, já to tak jako občas říkám studentům, líná slepice. Je to prostě druh, který moc nelétá, takže od svého rodného tokaniště ty kohoutci se vzdalují tak kolem kilometru, maximálně 2. A ta migrace tam nějaká probíhá, ale je velmi, velmi omezená. A vlastně i výsledky genetické studie, kterou jsme nechávali zpracovat před 7 lety, zhruba už je to asi 7 let, tak nám ukazují, že to rozšíření už je poměrně dost ostrůvkovité, rozdrobené, a to nejenom mezi Jizerkami a Krkonošemi, ale i v rámci Krkonoš. Uhum. Že se nám to dělí na takové jakoby subpopulace.
0: Jak probíhá to měření? Zmiňovala jste, Karolíno, že jsou to 2 roky, kdy proběhlo to sčítání, tak jak si to máme představit? Jdete do terénu a někde nerušeně se skrýváte a počítáte, posloucháte?
1: Probíhá to každé 3 roky a tuším, že právě jedním z těch důvodů je to, aby se minimalizovalo to rušení. Probíhá to trochu odlišně v Krkonoších a trochu jinak už v Jizerkách. V Krkonoších ještě pořád máme ty velké otevřené pláně, luční enklávy, kde se vlastně zhromažďuje i více kohoutků najednou, takže tam probíhá to takzvané tradiční sčítání, kdy jsme opravdu schovaní na tom jednom místě nebo bodě a jsme tam opravdu velice brzo ráno, tak abychom jako nepřijížděli v nepravý čas a nevyrušili ty ptáky a odjíždíme až po skončení toho toku. To je jako naprosto klíčové. Ale zároveň monitorujeme i akusticky, že chodíme po liních, takže to je jako kombinace.
0: No a v Jizerkách, tam to bude z toho trusu a DNA, ne?
2: V Jizerkách jako hlavní způsob monitoringu vlastně dřív jsme taky chodili na ty tokaniště, ano. Takové ty hromadné tokaniště, těm se říká lekoviště, ale ty už u nás v Jizerkách vlastně nejsou. Už tam Tetřívci tokají samostatně, každý zvlášť, takže slepička nemá moc z čeho vybírat, je ráda, když vůbec někoho najde. A což je vlastně znak té už jako pomalu vymírající populace, nebo respektive populace, která je na tom velmi, velmi špatně. A i tetřívci si hledají nová místa, zatímco ty lekoviště opravdu jsou jako tradiční lokality, na které se dalo celkem s jistotou jít a tetřívka slyšet, tak dneska už prostě hledají i nová místa, kde by to kat mohly, kde třeba nejsou rušeni. A my proto jsme museli přizpůsobit i ten způsob monitoringu. Jednak, aby jsme ty tetřívky opravdu postihli všechny, nebo nasčítali všechny, a jednak, aby jsme minimalizovali rušení, tak vlastně chodíme po předem vytyčených liních, které obchází ty tradiční tokaniště, ale zároveň i nějaké vhodné biotopy, potenciálně vhodné.
0: Mm-hmm. No, možná nějaká příhraniční spolupráce tady také je navázána s Polskem, je to pravda?
1: No, to je úplná nutnost, protože vlastně se pořád bavíme o jedné populaci, nejenom krkonošsko-jizersko-horské, ale vlastně Krkonoše i Jizerky jsou přeshraniční pohoří a oblasti a je to jedna populace. Takže naší velikou snahou je se s polskou stranou neustále propojovat. Ta sčítání děláme vlastně, teď to bylo podruhé, co jsme je dělali společně v jeden den, což je jako taky taková důležitá věc, že se to sčítá v jeden den, abychom jako se přiblížili co nejblíže tomu absolutnímu číslu počtu těch tokajících kohoutků. Takže to je velká snaha a v Krkonoších máme vlastně i oba ty parky společnou strategii, jejíž jako cílem je tyhle ty monitoringy koordinovat společně a teď probíhá i velký přeshraniční projekt, kde se vlastně snažíme s těmi Poláky spolupracovat v mnoha jako ohledech, nejenom jako v monitoringu volně žijících zvířat.
0: Chápu. No, říká se vám tiší blázni, vám dvěma také?
2: No, je pravda, že nám to asi líp jde v lese pozorovat zvířata, než tady povídat v rozhlase, ale tak snad si to diváci užijí.
0: Ne, určitě, určitě posluchačský velmi zajímavé, atraktivní téma. My hlavně si budeme povídat také o tom, jak pomoci těm tetřívkům, protože už jste naznačovali, že to divadlo je kouzelné, slyšet a vidět to páření a vybírání slepičky toho správného samečka. No i o tom si budeme povídat za chvíli.

0: Jsou s námi ve studiu zooložky Karolína Mixlová ze správy Krkonošského národního parku a Jitka Ferštová z agentury ochrany přírody a krajiny. Mluvíme o tajemném i ohroženém obyvateli našich nejvyšších hřebenů. Řekněte nám, proč je vlastně ten tetřívek tak extrémně vzácný a důležitý, aby tady zůstal?
1: Proč je důležitý, aby tedy zůstal? My máme tetřívka jako takový deštníkový druh, řekněme, protože pod vlastně ochranu tetřívka se schová ochrana i hromady dalších jiných druhů a specifických částí ekosystému. Tetřívek nemá rád takové ty rozsáhlé, jednověké, jednodruhové lesní porosty, ale vyžaduje poměrně pestrou krajinu, potřebuje otevřené biotopy pro ten svůj tok, potřebuje nějaké hustší porosty na hnízdění, vyžaduje bobulonosné dřeviny, různé brusnicovité rostliny, které jsou jako základem jeho potravy.
0: Je náročnější zkrátka.
1: Je náročnější, takže když budeme chránit tetřívka a jeho potřeby, tak tím vlastně ochráníme hromadu dalších druhů.
0: Dokud tady tetřívek je, tak jinými slovy to znamená, že horská příroda je ještě jakž takž v pořádku.
2: To si přesně říkám. Když je vidím tokat, tak si říkám, ještě je to dobrý.
0: Když to pozorujete a vnímáte, musí to být i pro vás, přestože jste to zažila asi nespočetněkrát, neuvěřitelný zážitek, vidět to a slyšet to.
2: Úplně bych neříkala nespočetněkrát, protože my jako samozřejmě tam nechodíme na ten tok se jen tak dívat. Je to opravdu výjimečná záležitost, kdy potřebujeme zmapovat. Ale je to opravdu jako až takový jako mystický zážitek, protože ten tetřívčí tok probíhá brzo ráno, takže opravdu při tom svítání v mlze. A ti ptáci opravdu, a čím mnozí říkají blbé černé slepice, tak působí,
0: jo,
2: tak to je běžná jako přezdívka, tak opravdu v té ranní mlze a během těch tanců a během toho toku a těch soubojů působí jako opravdoví černí rytíři, což je teda taky jedna z jejich přezdívek.
0: Je pravda, že dokáže přečkat tetřívek třeskuté mrazy, takže si ve vysokém sněhu vyhrabe jakési vlastní sněžné bunkry? Poznáte takový sněžný úkryt, když okolo.
1: Je to tak, tetřívek za normálních okolností, když jsou ty sněhové zimy, tak si vlastně vyhrabává jakési nory, jakési iglu, kde přečkává tu mrazivou zimu a šetří energii, protože on vlastně tu zimu přečkává jenom na nějakých pupenech kose dřeviny a smrku, což není úplně výživná potrava, takže potřebuje šetřit energii a je tam dobře schovaný i před predátory. Horší jsou pro něj právě ty zimy bez sněhu, kde je ten holomráz.
0: A nemá se kde schovat. Co kamínky? Slyšela jsem, že jí snad kamínky, aby vydržel tetřívek.
2: No, jako každá další slepice, tak právě pojídá ty kamínky a my jim potom vytváříme i takové plochy, když se staráme o ty biotopy, vytváříme podmínky, aby tam ten tetřívek mohl lépe fungovat, tak jim právě vytváříme i taková holá místa s těmi kamínky, kde oni jako vlastně můžou...
0: A proč je požírá nebo pojídá? Co pro něho znamená?
2: Tak oni tím rozmělňují vlastně potom tu potravu, ale pes se jim tráví.
0: A sněžnice má na nohou. To je také možná zajímavost a unikum. Mnozí bychom si to přáli mít takovou vlastnost.
1: Ano, tak tetřívek tím, že vlastně se pohybuje často v zimě po tom sněhu, tak je to pro něj jako opravdu výhoda, že má vlastně takové rohovité výrůstky kolem prstů a ty mu pomáhají vlastně při tom roztažení těch prstů vytvořit takovou jako takové sněžnice, aby se nebořil.
0: No, mnozí by si to přáli určitě vidět na vlastní oči. Podzim je tady, přijde ta zima, ale tetřívek a lidé, to asi nejde aktuálně dohromady. Nebo ano?
2: Vždycky to jde nějak skloubit, ale je potřeba, aby vlastně návštěvníci respektovali ta pravidla, která jsou dost jasně daná. Například není vhodný, aby chodili jako mimo ty značené trasy v klidových územích. A to se týká zejména teďka v zimním období, kdy se velmi jako lidi oblíbili ten ski alpinismus a ski touring a další zimní sporty, tak to je naprosto klíčové, protože ten tetřívek opravdu potřebuje klid i z těch důvodů, který už jmenovala Jitka. Nejenom to množství sněhu, ale právě i to zvýšené rušení těmi lidmi potom způsobuje větší výdej té energie, oni jako mají dost práce už s tím, aby tu zimu přežili, musí utíkat před predátory, musí jako najít ten vhodný úkryt. Pokud nemají možnost si vytvořit ty nory, zimní záhraby, tak musí trávit více času na povrchu a o to víc ztrácí energie, takže potom další každé takové vyrušení opravdu může způsobit to, že ten tetřívek potom tím vyčerpáním někde jako skoná nebo je prostě víc náchylný k té predaci. To jsou jakoby ty konkrétní dopady toho rušení, které si možná spoustu lidí nedokáže úplně vysvětlit. Není to o tom, že jako se ten pták lekne a odletí někam jinam. Je to o tom, že ho to vyčerpává a má to potom tyto následky. Známe to i my.
0: A to nechceme, protože jak zaznělo, je to deštníkový druh, který je pro horskou oblast a nejen pro ni velmi cenným. Ale zaznělo tady také, že je velmi zajímavá ta rodinná souvislost v těch druzích, protože on je dominantní jenom jeden samec, jestli to říkám správně, a ti ostatní žijí na pokraji společnosti, takže toto by asi mnozí lidé nechtěli to pojímat tímto způsobem.
1: No tak tetřívek za normálních okolností, jak jsem říkala, tak vlastně to páření probíhá na těch tokaništích, lekovištích, kdy opravdu ty dominantní samci jsou ve středu toho jeviště a je to takový ten harémový párovací systém, kdy vítěz bere vše, nebo téměř vše.
0: Jenom jeden samec.
1: Jsou to prostě ty dominantní samci, kteří se páří se slepicemi, ale jak jsem říkala, právě u těch malých populací, které jsou na tom špatně a kde už ty samci tokají samostatně, tak samička si vlastně nemá moc z čeho vybírat.
0: No tak přejme si na závěr asi, aby ten výběr byl dostatečný. Jaké jsou ty prognózy? Jak to vidíte do budoucna? Zůstáváte optimistky?
2: Ano, i ne. Naše práce spočívá v tom, že opravdu musíme pečovat o ty biotopy, realizovat různá opatření a dělat i ten monitoring. Dost závisí na té genetické izolaci, jak moc velký problém to je, my vlastně nevíme, protože ty poslední výsledky jsou podstatně staré, takže tam už může být velký propad a i když třeba v Krkonoších se ta populace zdá být třeba pár let stabilizovaná, tak může přijít jako nějaký genetický drift, kdy už opravdu jako ti ptáci můžou z ničeho nic skočit na takový počet, který už nebude udržitelný.
0: Snad ne. Jizerky, co?
1: Jizerky, jak jsem říkala, jsou na tom ještě hůř a my opravdu jsme hodně jako závislí na tom, aby vlastně ta populace zůstala propojená s Krkonošemi. A takže pro nás je naprosto klíčové třeba i to polské území polských jizerek a ta mezinárodní spolupráce a naprosto klíčové je vlastně jakoby spolupráce nás všech, aby jsme ten druh tady tolerovali a brali v potaz to, že nejsme v horách sami.
0: Držme palce tetřívkům, aby ten počet, pokud možno tedy vzrůstal. Vydána byla i zajímavá brožura, kterou můžeme doporučit. Našimi dnešními hosty byly zooložky Karolína Mixlová ze správy Krkonošského národního parku a Jitka Ferštová z Agentury ochrany přírody a krajiny. Děkuji za rozhovor. Ať se daří.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Blíží se nám 9. hodina, za 3 minuty už zveme do Habaděje s Janou Kudivejsovou. Pavla Kindernajová se těší zase zítra. Naschledanou.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 28. září na náš statek ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma, brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si pro krouhané zelí a další dobroty. Těším se na vás.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Pokračuje stavba silničního obchvatu Náchoda, včetně obou tunelů. Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro případné slučování škol. Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji v Tokiu o titul se Španělem Alcarazem. Po rozpuštění dopoledních mlh čekáme slunečno s teplotami do 21 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. V okolí Náchoda pokračuje stavba 6,5 kilometru dlouhého silničního obchvatu. Stavba za víc než 3 miliardy korun má vyvést z města transitní dopravu. Plánované dokončení je zhruba za rok a půl. Součástí komunikace budou i dva tunely v Dolní Radechové a Kramolně. Práce na tom druhém popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Na stavbě tunelu Kramolná dokončujeme první etapu prací. Prefabrikované dílce první poloviny tunelu jsou již osazené a nyní probíhá pokládka izolačních vrstev. Následovat bude zasypání této části tunelu a obnova silnice třetí třídy, kterou nahrazuje dočasný bypass. Po zprovoznění silnice v její původní trase zahájíme druhou etapu výstavby.
1: Omezení spotřeby pitné vody v Liberku na Rychnovsku a místních částech Hláska a Bělá skončilo. Vody je ale stále nedostatek a do těchto míst i vodohospodáři dál dovážejí cisternami. Obyvatelé proto žádají, aby pitnou vodou šetřili. Omezit by měli hlavně zalévání zahrad a zeleně a další činnosti, které nejsou nutné pro běžný chod domácností. Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Mateřské a základní školy, které letos nebo v následujících dvou letech hranice pravděpodobně nedosáhnou, se ale už podle současného zákona na možné sloučení připravují. Týkat se to může stovek škol. Jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změnu předloží, zatím není jasné. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce. Zatímco tam, kde je více škol, může vést k jejich slučování, obcí s jedinou školou se tato povinnost obdobným způsobem netýká.
1: Školy a zřizovatelé by uvítali snížení hranice, je ale potřeba změnu představit co nejdřív. Sport. Tenista Jiří Lehečka si dnes zahraje o třetí titul na okruhu ATP. Na turnaji v Tokiu ho čeká třetí hráč světového žebříčku Carlos Alcaraz ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času. Lehečka si už loni odvezl trofej z Brisbane a o rok dřív z jiného australského města Adelaide.
2: Počasí.
1: Čekáme jasno nebo skoro jasno, dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploměr ukáže 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pozor na D11C na 81 kilometru ve směru na Prahu. Pravý jízdní pruh a krajnici tam blokuje nákladní auto s upadlým kolem. Místo je označené světelnou šipkou a kužely a tvoří se tam kolona. Do ní se dojíždí v mlze, proto buďte velice opatrní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: zprávách krátce po 9. hodině už začíná dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je úterý 6. října. Internetem se stále šíří různé řetězové e-maily nebo někdy doslova šokující zprávy. Mnoho z nich ale obsahuje informace, které jsou zkreslené nebo úplně vymyšlené. Jak nenaletět, to už řekneme v našem seriálu za chvíli. Taky představíme měsíc dobročinné závěti, taky pro vás máme další lístky na fotbal, které můžete vyhrát, a taky pro vás máme třeba Václava Neckáře, Eltona Johna nebo Marii Rotrovou. Jana Kudyvejsová přeje hezký den.

Českého rozhlasu Hradec Králové přejeme krásné dopoledne. Sice není čtvrtek, den filmových premiér je úterý, ale přesto se v kinech jedna novinka objeví. A je to český film Kluci to vidí jinak než holky. Film scénáristy a režiséra Davida Ondříčka, který navazuje trochu na styl jeho Samotářů. A je to komedie o lidech v současné Praze a jejich vztazích. V hlavních rolích Jaroslav Plesl, Marta Isová, Václav Neužil, Denisa Barešová, Vojtěch Vodochodský, Anna Kameníková a Jan Nedbal. Oficiálně budou tento film kina promítat od 22. října, ale dnes začíná série předpremiér a ta úplně první bude dnes v multikině Cinestar v Hradci Králové. A ještě jedna filmová zajímavost o tom, co zatím teprve vzniká. Režisér Jakub Červenka chce jako film zpracovat životní příběh Josefa Bicana. Premiéra je plánovaná na rok 2030, všechno je zatím v přípravách, takže ani to, co by nás asi zajímalo nejvíc, kdo bude hrát legendárního fotbalistu, zatím ještě filmaři nezveřejnili. Ale zatím si můžeme představovat třeba, kdo by se nám na tu roli asi tak nejvíc hodil. Dobré dopoledne, teď Elton John.

0: s pohybem docela velkého množství peněz, takže co je cílem?
1: No, tak cílem je poděkovat především za ty dobročinné závěti, ale také poukázat na ty inspirativní odkazy, protože dneska téměř polovina národa vůbec neví o té možnosti, že je možné odkázat v rámci závěti část majetku na dobročinné účely. A přestože to tolik lidí neví, tak tento trend, vlastně to darování ze závěti, stále roste. A stává se čím dál tím populárnějším, takže cílem vlastně téhle aktivity měsíce dobročinné závěti je upozornit na to, že nejenom během tohoto měsíce, ale během celého roku já si mohu v rámci, a nejen v rámci závěru života, urovnat věci prostřednictvím té závěti a třeba i pokračovat v tom, co jsem za života podporoval, aby ta myšlenka moje žila dál.
0: Ano, no, protože ta kampaň ale zároveň upozorňuje i na to, že třeba lidé, kteří nemají dědice a neví o této možnosti, tak vlastně ty peníze propadají a že to je víc než 500 milionů korun ročně, které propadnou státu.
1: Je to skutečně velká částka a zároveň nepoměrně vysoká k tomu, že v rámci dobročinných závěti odkázáno zhruba, je to v řádu desítek milionů korun. Hmm. Jo, a tak věříme v koalici za snadné dárcovství, že skutečně tato osvětová kampaň může poukázat na to, pokud třeba někdo neví, komu odkázat, nemá toho dědice, tak může skutečně podpořit organizaci a nemusí to být jenom charita. Byť třeba v domově svatého Josefa a i vlastně v hospici Anežky České v Červeném Kostelci díky závěti tvoří velkou část toho, že můžeme také rozvíjet vlastně ty naše služby pro umírající, ale jde podpořit třeba i humanitární pomoc nebo různé spolky, jako jsou třeba dobrovolní hasiči nebo i vzdělávání, výzkum a vědu. Takže skutečně je to na tom, kdo tu závěť se píše, aby si zkrátka podle své vůle vybral to, co je mu blízké.
0: Hmm, tak to je kampaň Měsíc dobročinné závěti, ale samozřejmě, jak jste říkal, dobročinnou závěť je možné sepsat kdykoliv. Ostatně my k tomuto tématu budeme mít tady taky radioporadnu v blízkém čase, takže řekneme o tom určitě víc. Tak to je jedno téma, ale protože teď je říjen, je krásné ještě babí léto, je krásné počasí, i když má se ochladit, tak my bychom chtěli i pozvat naše posluchače na výlet, trošku jim přiblížit naučnou stezku, která se jmenuje Via Botanica. A právě vy v Žirči jste vlastně po cestě, tak jak to je? Co je to za naučnou stezku?
1: My jsme dokonce tou vstupní branou.
0: Ano.
1: A ta Via Botanica je projekt, který vychází ze skutečnosti, že zahradní turistika neustále roste. Je to fenomén. A tak jsme přišli s nápadem propojit 11 botanicky zajímavých míst českopolského příhraničí. A velmi nás potěšilo, že si tohoto nápadu všimla i Evropská unie, podpořila to svojí dotací. A tak dneska návštěvníci mohou vyrazit a jsou tam místa trošku, řekněme, více zpropagovaná, ta, která dosud byla neobjevená, a mohou vyrazit právě teď třeba na podzimě vhodná chvíle, vyrazit na některé z těch 11 míst. O všech píšeme na viabotanika.eu, ale kdybych měl zmínit jedno, tak samozřejmě, když jsem v Hradci Králové, nemohu opomenout zahradu léčivých rostlin, kterou tady máme vlastně hnedka přes řeku. No a samozřejmě, jak jsem říkal, naše bylinkárium v Žirči, v areálu domova svatého Josefa, je otevřené vlastně z části přes zimu třeba formou kavárny a části těch provozů, tak je to taková srdečná pozvánka pro všechny, nejen východočechy, pro všechny posluchače, aby vyrazili k nám do areálu svatého Josefa a objevili třeba těch dalších 10 míst, které na stezce Via Botanica leží.
0: A jak jste říkal, tak všech těch 11 zastavení najdeme na webu přímo Via Botanica, když si zadáme, tam
1: je to
0: všechno
1: tak,
0: objevíme.
1: Je to vlastně web viabotanica.eu a není tam jenom těch 11 míst, ale také informace třeba o nadcházejících akcích, jsou tam také tipy na výlety, kam vyrazit, jsou tam i zajímavá místa v Polsku, takže opravdu doporučuji podívat se na web. A myslím si, že tam objevíte minimálně jedno místo, které neznáte.
0: Takže prohlédnout web a můžeme plánovat a můžeme výletovat i na podzim. Jan Staněk nás pozval. Děkujeme za to, děkujeme za návštěvu tady u nás v Českém rozhlase Hradec Králové a ať se daří, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Včera jsme se v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové bavili o syndromu karpálního tunelu, což je útlak středového nervu na ruce, který způsobuje bolesti, brnění ruky, zhoršenou citlivost prstů. A jak nám řekl doktor Igor Slaninka, dnes existují dva typy operací, které toto dokážou řešit.
1: Výkon, který my provádíme, je zákrok v lokální anestezii, kde vlastně uvolníme ten nerv a buď toho uvolňujeme takzvaně klasickou operací, kde je ta rána operační přesně v průběhu toho středového nervu nad zápěstím a my ten nerv vlastně v ty lokální anestezii uvolníme. Druhou možností je provést tenhle zákrok endoskopicky, což je taková, řekněme, modernější metoda, kde ta ranka nebo ta budoucí jízvička je trošinku vejš, je v oblasti předloktí a my vlastně rovněž v lokální anestezii umrtvíme to zápěstí a ten nervík pod kontrolou zraku pomocí takové optiky si prohlídneme a opět ho uvolníme takovým jednorázovým nástrojem. Jedna i druhá operace, jak říkám, je v lokální anestezii, takže probíhá jako ambulantní zákrok.
0: A rozdíly mezi těmi operacemi, vždycky, když je to nějaký ten robot, tak tady mluvíme o tom, že to je šetrnější, že léčba je potom rychlejší. Je to taky v tomhletom případě?
1: Ano, tady to není robotická operace, ale pomocí ty optiky, pomocí endoskopu, tomu říkáme, že to je jako endoskopická operace a je to šetrnější zákrok. Je tam menší ta operační rána, která je vlastně mimo oblast zápěstí. O to zápěstí se často lidi opírají, jdeme tomu, když píšou na počítači, hejbou myši u počítače nebo dělají nějakou jemnější práci a tím, že tam ta jizvička v tomhle místě není, tak ta rekonvalescence pro ně a nějaký návrat k takovým jako činnostem je potom rychlejší. Čiže šlo by, že ta endoskopická operace má nějaký pozitiva stran rychlejší rekonvalescence, je tam menší bolestivost. Ty pacienti, kteří měli, dejme tomu, jednu operaci na jedné ruce, dejme tomu tu klasickou a na druhé ruce měli tu endoskopickou, tak spíš hodnotěji je příznivěc ten časný pooperační průběh jako je i lepší na té straně, kde ta operace byla endoskopicky.
0: Celý záznam radioporadny s Igorem Slaninkou, lékařem, plastickým chirurgem z fakultní nemocnice v Hradci Králové najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz a dnes bude naším hostem po 11. hodině inženýrka Pavlína Žďárková, výživová specialistka. Jednak probereme houby, jejich výživovou hodnotu a jejich úpravu a pak taky potraviny, které pomáhají bojovat s vysokým cholesterolem.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: A my si dnes projdeme internet. Tak jako na něm najdeme spoustu užitečných informací a služeb, tak je ale taky plný výmyslů a lží. Šíří se přes něj řetězové e-maily nebo sociální sítě, tak tam taky najdeme spoustu nepravdivých zpráv. Důvody jsou různé, chtějí pobavit nebo šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte? Ptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezidia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak nenaletět při výběru potravin.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Hradci Králové. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

0: Dnes je úterý 6. října. Pokud byste se chtěli mít o chlup lépe, tak se mrkněte na naše webové stránky hradec.rozhlas.cz, protože tam hned na hlavní straně najdete fotografii našeho včerejšího hosta, což byla Ellen Konečná. Získala titul živnostník roku 2026 v Královéhradeckém kraji, ale hlavně je to velice příjemná, optimisticky naladěná žena, která nám včera ráno vyprávěla o tom, jak se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat, přestože vystudovala filologii, úplně jiný obor, a přišla právě k nám do studia na návštěvu se svým pejskem, se štěnětem, malou Fenkou, která je úplně neskutečně roztomilá, takže pokud si chcete zlepšit den, udělat si hezkou náladu, tak se určitě podívejte na ten článek, podívejte se na fotografie. Ale teď už se vracíme k dnešku, dnes po 13. hodině opět Alex Minářová se svým hostem. Na co se bude ptát a hlavně koho?
1: Do Alex a host zavítá oblíbený herec a dabér, držitel ceny Františka Filipovského, Martin Stránský. Jak vzpomíná na dabování doktora House, sledoval pak samotný seriál, proměnil se český dabing od té doby, tíhne některý z jeho synů k herectví, bude jim ho případně rozmlouvat? Zeptám se po 13. hodině.

Za 4 minuty bude 10 hodin. S vámi stále Český rozhlas Hradec Králové. Za chvíli nabídneme další zprávy s Alenou Brantovou a přejeme dál krásné úterní dopoledne.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ve Špindlerově Mlýně řeší předvolební příliv nových obyvatel. Trutnovská část Poříčí bude mít novou lékařskou ordinaci. Pardubičtí basketbalisté rozehrají Ligu mistrů proti italské Reggianě. Po rozpuštění dopoledních mlh čekáme slunečno s teplotami do 21 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Alena Brantová. Do Špindlerova Mlýna se začali přihlašovat noví obyvatelé. Od začátku roku se do horského střediska přihlásilo k trvalému pobytu 40 lidí, z nich 11 v pátek na jedinou adresu. Starosta Martin Jandura to považuje za účelové kvůli ovlivnění komunálních voleb. Podnikl proto už prý právní kroky, které nespecifikoval. Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Sdílet je nesmějí média ani politické strany, třeba na svých sociálních sítích. Omezení se týká komunálních i senátních voleb.
2: Zákaz se vztahuje i na průzkumy, které agentury vypracovaly třeba v září a novináři by je teď chtěli znovu vydat. Třídenní moratorium má dát čas voličům na to, aby se v klidu rozhodli, koho budou volit a nenechávali se ovlivnit. Zákaz zveřejňování průzkumů potrvá až do ukončení hlasování. V sobotu ve 14 hodin. Pak můžou vycházet takzvané exit poly, tedy průzkumy pořízené předvolebními místnostmi. Další moratorium začne platit před druhým kolem senátních voleb příští úterý 13. října. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Trutnovské části Poříčí už nebudou muset dojíždět za praktickým lékařem do jiných částí Trutnova nebo do okolí. Na Lípovém náměstí vzniká nová ordinace. Sloužit bude nejen místním, ale taky lidem ze Lhoty, Bohuslavic, Adamova, Voletin i Lipče. První pacienty by mohla přijmout začátkem příštího roku, říká mluvčí tamní radnice Adéla Ščudlova.
3: Na ploše 82 metrů čtverečních bude k dispozici ordinace, místnost pro sestru a další zázemí pro personál. Přestavbou tak podpoříme návrat praktického lékaře do Poříčí. Nyní čekáme na nabídky lékařů, kteří by o prostory projevili zájem. Sport.
0: Pardubičtí basketbalisté se hrají historicky první zápas v Lize mistrů. Na úvod skupinové fáze se představí na palubovce italské Reggiany. Východočeši v domácí soutěži ještě neprohráli. Hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar ale ví, že kvalita evropské soutěže bude výrazně vyšší.
4: Že to bude obrovský všechno v rychlém tempu. To, co nám jako možná vychází v české lize, tak budeme se udělat všechno dvakrát líp a dvakrát rychlejš, tak aby tam to vycházelo jako takovýhlemu soupeři.
0: Utkání začíná na hřišti Reggiany ve 20 hodin.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploměr ukáže 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 1,8 kilometru D11 ve směru do Prahy je neprůjezdný pravý pruh. Blokuje ho odstavené porouchané auto. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty po 10. hodině, posloucháte dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Naše letající redaktorka Zuzana Boučková je opět na cestách a dnes se chystá vyšlápnout skoro 190 schodů. Kam vedou, to zjistíme už za chvíli. Po 10:30 nás čeká opět soutěž Věřte, nevěřte, ve které vám nabídneme lístky na velkou módní přehlídku do Hradce Králové a zjistíme, co všechno může ovlivnit osobní hygiena. I dál přejeme hezké dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudylejsovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A naše reportérka Zuzana Boučková je i dnes v terénu, počasí přeje, zatím je krásně, takže opět zdravíme, Zuzko, dobré dopoledne a pověz, kam si dnes vyrazila.
2: Přeji také pěkné dopoledne. Dnes mířím do Hřibojet. Vybrala jsem si to hlavně kvůli nové hřibojetské rozhledně, která je vlastně takovým pěkně převlečeným vodojemem. Nahoru vede 189 schodů a z výšky 33 metry se rozhlédnu a napotím a natočím vše, co prostě bude vidět.
1: No, viditelnost by měla být asi moc pěkná. Jedeš rovnou nebo máš po cestě ještě nějakou stopu a ještě vyhlédnutou nějakou zastávku?
2: Tak vždycky jedu rovnou, ale pravidelně se nechávám inspirovat i cestou, takže je toho někdy více, než jsem původně plánovala. Hřibojedy mě lákají také na starou historii. V okolí se těžil pískovec a jsou tam stopy po mezolitickém tábořišti. Prostě člověk si vyjede z Hradce a za chvíli objevuje tisíce let starou krajinu, kousek od místa, kde je i Braunův Betlém.
1: Takže opět takový malý turistický experiment. Co všechno tě na místě vlastně čeká, kromě toho, že si vyšlápneš těch 189 schodů?
2: Ano, čekají na mě. Jsem zvědavá na společné fungování vodárenské stavby a rozhledny. A také mne čeká, jak se říkala, těch 189 schodů a nový pohled na Podkrkonoší. Také mne zajímají názory návštěvníků rozhledny, jak se jim toto dílo líbí, co tomu říkají, a věřím, že tato rozhledna mi nabídne více než jen obvyklý výhled.
1: Hodně foť, natoč určitě i nějaké video, my se na to vždycky těšíme a číháme na webu, taky Instagramu, Facebooku Českého rozhlasu Hradec Králové, až to tam přidáš, a tak to bude i dnes. Zuzana Boučková tedy míří do Hřibojet na rozhlednu, přejeme šťastnou cestu a hezké výhledy a těšíme se na slyšenou.
2: Děkuji moc a přeji krásné dopoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Kristof.
1: A komu ty nejradši voláš?
0: A Malča.
1: Co je telefonní hovor?
2: Že nikým můžeš telefonovat.
1: A jak s ním telefonuješ?
2: Telefonem. Třeba tabletem nebo mobilem.
3: Třeba můžeš volat i tabletem.
2: Můžeme telefonovat i přes videohory.
3: Přes hodinky.
1: A s kým nejradši telefonujete?
2: Já s tetou.
3: Já s Maxíkem. S tetou a s Pepou a s Maxíkem.
2: Já nemám mobil.
3: Já taky nemám mobil.
1: A přes co telefonuješ?
3: Přes hodinky.
1: A s kým ty nejradši telefonuješ?
2: S babičkou.
1: A jak si myslíte, že telefon funguje?
3: Že to musíš dát na nabíječku a pak se to... Nevybije.
2: Když to dáš na nabíječku, tak se to nabije a pak telefonuješ.
1: A jak teda telefonuješ?
2: Přes dráty.
4: A takhle to vidíme my.

Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46.

46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Za 3 minuty bude 10:30, dál posloucháte dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Babí léto by mělo vydržet v Česku zřejmě do čtvrtka, v pátek se ale má ochladit. O víkendu budou teplotní maxima taky pod 20, jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. My už teď telefonujeme do toho našeho Hradeckého ve Svobodných dvorech.
1: Počasí.
0: A já už zdravím Imricha Drapáka, dobré dopoledne. Pojďme si to tedy shrnout, pane Drapáku, které dny budou v tomto týdnu ještě takové příjemné, příjemně teplé?
2: Přesně jak jste to říkala, až do toho čtvrtka v podstatě. Dneska už je nějaký jenom jasno, polojasno, ty maximální teploty 18 až 21 stupňů, slabý vítr jenom, rostové podmínky budou během dne dobré, bylo na stupni číslo 1. V noci potom se nám trošku ochladí, protože se to vyjasní, tam bude jasno až polojasno, ale potom by přibývala oblačnost. Teď tam, kde zůstane ta oblačnost menší, tam by mohly teploty kolem 5, tam, kde ta oblačnost bude více, tak na nějakých 11 až 8. A zítra postupně během dne by opět ubývala ta oblačnost. Ráno by se nám ale mohly vyskytovat nějaké mlhy nebo nízká oblačnost a ty maximální teploty stejné 18 až 21, vítr slabý, proměnlivý, ale ty východní části kraje tam už může být během dne mírný, jihovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu. Ve čtvrtek už by nám přibývala oblačnost před tou stranou frontou, ale by k nám ještě proudil teplý vzduch, takže tam by ty ve čtvrtek teploty ještě mohly vystoupat někam 21, 22 stupňům a na večer potom už by nám nějaké srážky byly, déšť nebo nějaké přehánky. To by nás přecházelo vlastně v noci ze čtvrtka na pátek, jak už jste naznačovala, pátek za tou frontou by se nám ochladilo, tam proměnlivá oblačnost s přehánkami a maximální teploty do 15 stupňů.
0: A víkendové teploty, ty budou taky takto plus minus kolem těch 15 nebo trošku povyskočí nahoru?
2: Budou spíš kolem těch 15, no tam taková velká oblačnost s přehánkami, ty maximální teploty pro nějaké 16, maximálně možná někde nějaká 17 tu sobotu, ale víš, to zatím nepůjde, nějaký náznak je tam, že ten příští týden by se zase mohlo slabě začít oteplovat.
0: Imrich Drapák, děkujeme za předpověď, mějte se hezky, hezký den naslyšenou.
2: Tak hezký den naslyšenou.
0: No a nás už za chviličku na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové čeká soutěž Věřte, nevěřte a tentokrát probereme manželské vztahy, tak se na to připravte a jinak ve hře budou lístky na krásnou velikou módní přehlídku v Hradci Králové. Už za okamžik.

0: už je to tady, opět si jdeme zahrát, zasoutěžit ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové o dvě vstupenky na velkolepou módní přehlídku Czech Fashion Gala Hradec Králové v Petrov Galerii 15. října, což je příští čtvrtek od 19 hodin a uvidíte tam práce předních českých návrhářů a hlavně návrhářek. Bude to Helena Bedrnová, Petr Kalout, Iveta Řádková, Jiřina Tauchmanová, Šárka Ordošová, taky se zúčastní Miss České republiky a taky pánové z letecké akrobatické skupiny Flying Bulls Aerobatic Team. Takže to bude taková kombinace mužské i ženské krásy a elegance. No a té kráse a vůni teď dáme trošku protiklad v naší dnešní soutěži.
1: Věřte, nevěřte.
0: Pobavíme se o tom, jaké můžou být důvody k rozvodu, tak ty můžou být opravdu různorodé a už jsme to tady asi i několikrát měli, ale teď mám jeden konkrétní, tak nám můžete zatelefonovat, jestli budete věřit, nebudete věřit na 726 46 46 46. Tak si představte, co tentokrát je v našem příběhu. Na soud v Ankaře se obrátila žena se stížností, že už neví, jak jinak to řešit, že její manžel se velice málo sprchuje, že si zuby čistí jenom jednou týdně, že zanedbává osobní hygienu a že už jí to opravdu vadí. No a představte si ještě o to víc, že soud opravdu tuhletu její stížnost řešil, dokonce i vyslechl několik jeho spolupracovníků, několik jeho lidí z blízkého okolí a ti potvrdili tuto výpověď. Dokonce si postěžovali, že muž nosil několik dní stejné oblečení, že bylo opravdu znát, že se málo sprchuje, že úplně nevoněl, že jeho společnost nebyla příjemná a když to soud dal všechno dohromady a posoudil, tak na základě toho rozhodl o oprávněné žádosti o rozvod a toto manželství rozvedl. Tak co myslíte, bylo to takhle nebo nebylo? 726 46 46 46. Než se dovoláte, přemýšlím, jak to asi ten muž dělal, když spolu teprve chodili, když randili, pokud je to tedy pravda, i když víme, že to bývá na začátku trochu jiné, snaha mnohem větší, to nemluvím jenom o osobní hygieně, spíš tak nějak obecně. No ale co myslíte vy? Ta naše zpráva je pravdivá nebo není pravdivá? Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobrý den, tady je Hana Strutnová. Ano. A já vám věřím,
0: takže
2: protože to je zásadní. Hygiena ve vztahu má velmi významný prostě moment a věřím tomu, že i ten touto uznal.
0: Mm-hmm. No, souhlasím s paní Hankou,
2: takže jako věříte. Pani si musela bohužel vybrat někoho jiného, trošku kulturnějšího.
0: Někoho voňavějšího, tak se mějte hezky.
2: Voňavějšího, přesně tak.
0: Zdravíme do Trutnova, naslyšenou, nashledanou.
2: Děkuji, ahoj.
0: A pojďte s námi soutěžit i vy, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne, tady je Vletka z Hradce Králové. No, já tentokrát souhlasím, protože kdyby se můj manžel nemil, nesprchoval, tak bych teda požádala o ten rozvod taky.
0: Tak byste taky podala stížnost, ale není to tak evidentně. Evidentně ví, co se vám líbí, takže je to všechno v pořádku.
3: Ano, ale musela jsem si ho vychovat, on by byl taky línej. A když odjedu na týden dovolenou, tak vím, že to taky není každý den.
0: No tak si udělá pohodu třeba s tím oblečením. No a to mi řekněte, tak ne všichni, ale někteří muži jsou tím známí, že nemají rádi se oblékat do nového, že nemají rádi nakupovat oblečení, že to musí všechno zařídit manželky, které už mají v oku jejich velikost. Je to u vás taky tak?
3: Naprosto, naprosto.
0: Takže
3: a úplně otrávený. Trávený a když ho někdo v tom obchodě vidí, tak má pocit, že ho snad tyranizují. Jo, to jsou, dostat ho i do auta, dostat ho i do obchodu. Jo, takhle, kdyby jsme šli do mototechny nebo na výstavu aut, to by bylo suprový. Ale co se týče oblečení, tak to je katastrofa.
0: No tak ale to je krásné, že je to dost podobné v mnoha domácnostech. Tak pevné nervy, ať vám to ale i tak dlouho s manželem vydrží. Mějte se moc hezky, zdravíme i do Hradce Králové. Naschledanou, naslyšenou. A další odpověď, dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
4: Dobrý den, tady je Dana z Hradce. Já tomu taky věřím, protože někomu to hrozně vadí, že jo? Když se smažejí ze začátku a potom třeba polevějí. Já nevím,
0: No, tak asi je to normální, ale samozřejmě nebavíme se jenom o té hygieně, ale obecně, jak říkám, je to možné, že se v tom vztahu poleví. Nicméně, ta naše dnešní zpráva se týká právě hygieny a stížnosti u soudu, takže věříte tomu tak, jak to zaznělo. Dobře, tak to byla paní Dana, děkujeme za zavolání, mějte se moc hezky, naslyšenou, nashledanou. No a vy můžete dál odpovídat, klidně telefonujte, nebo nám napište na studio.hradec@rozhlas.cz.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

10 hodin 49 minut, nejvyšší čas vyhlásit vítěze v soutěži Věřte, nevěřte. Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Ještě se dívám do e-mailů, hned připomenu, na co jsme se ptali, ale ještě předtím tady odpověď třeba od pana Petra. Dnes vám věřím, muselo to být odporné, ale i tak vám věřím. Nebo odpověď od paní Líby. Dobrý den, věřím. Když se lidi soudí kvůli jménu dítěte, kdo by taky s takovým manželem vydržel, je to možné, tedy věří paní Líba, tak to je jenom výběr z vašich odpovědí, takže o co šlo a je zpráva pravdivá nebo není. Je pravdivá, představte si to, že ano, že se to opravdu stalo, že žena v Ankaře se obrátila na soud se žádostí o rozvod a se stížností, že už to nemůže vydržet, že se chce rozvést, protože její manžel vůbec nedbá na osobní hygienu. Málo se sprchuje, zuby si čistí jen jednou týdně, vůbec nevoní, dokonce to potvrdilo i několik jeho spolupracovníků i s tím, že nosí stále stejné oblečení a že práce s ním je doslova utrpením. Tak to uvedli jeho kolegové před soudem. No a na základě přednesených svědectví soud rozhodl o tom, že žádost o rozvod je oprávněná, takže manželství rozvedl a dokonce ex-manželovi navíc uložil povinnost uhradit své bývalé partnerce odškodné. Byla to částka 500 tisíc tureckých lir v přepočtu zhruba 380 tisíc korun. Vlastně za takovou újmu dostala žena odškodné. Zpráva byla pravdivá, skutečně je to tak a ještě než vyhlásím vítězku, můžu naznačit, dnešní soutěže. Tak ale když jsme u tohoto tématu, tak vás můžeme taky pozvat na svatební veletrh, který se bude konat tento týden v Hradci Králové v budově Královéhradecké univerzity. Bude to v pátek a v sobotu, je to už pátý ročník a vstup na tuto akci je zdarma. A koho vyšleme na modní přehlídku příští čtvrtek do Hradce Králové, do Petrov Hall, Petrov Galery? Bude to paní posluchačka z Hradce Králové, která tomu věří. Říkala, že její manžel se nerad strojí, ale jinak je to asi všechno v pořádku. A tak protože to jsou dvě vstupenky, tak třeba by ho mohla vzít sebou a třeba oba nasají atmosféru českých módních návrhářů a návrhářek a nebo vezme paní posluchačka nějakou kamarádku, abychom manžela moc netrápili. Každopádně gratulujeme paní posluchačce, jejíž telefonní číslo končí čísly 370. Ozveme se, všechno ohledně vstupenek ještě domluvíme, gratulujeme.

0: pustila.
1: Za 5 minut bude 11 hodin, dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a po 11 už nás čeká radioporadna. Dnes bude o výživě, třeba se podíváme na houby z pohledu výživy a nabídneme i některé tipy na jejich úpravu a pak taky nabídneme tipy na potraviny, které by mohly přispět na snížení cholesterolu. Některé potraviny jsou proto vhodné, jiné nevhodné, tak přesně na ně se zaměříme a budeme odpovídat i na vaše dotazy. Hezké dopoledne.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Do dneška by měly všem voličům dorazit do schránky volební lístky. Taky řeky v Královéhradeckém kraji bojují s dlouhodobým suchem. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají ve Wembley s Anglií a dnešek bude slunečný s teplotami 18 až 21 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Alena Brantová. Voličům by do dneška měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby. Třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
2: Volit půjdeme už tento pátek a sobotu. V Česku přibývá řek a potoků s velmi nízkými průtoky a hydrologové na řadě míst evidují stav hydrologického sucha. Důvodem je dlouhodobý deficit srážek a nadprůměrně teplé počasí bez výraznějších dešťů. Nízké hladiny se týkají i Královéhradeckého kraje, kde hranice pro stav sucha dosahují některé menší toky i úseky na horních tocích řek.
5: Nízké průtoky na úrovni hranice hydrologického sucha vykazují zejména menší podhorské toky a horní úseky řek v Podkrkonoší a na Náchodsku, třeba Horní Úpa, Metuje nebo menší přítoky Orlice. Český hydrometeorologický ústav zároveň upozorňuje, že dlouhodobě podnormální zůstávají i hladiny podzemních vod v mělkých vrtech a také vydatnost pramenů. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Stavební úřady v našem kraji vydaly v letošním prvním pololetí 1750 stavebních povolení, což bylo v meziročním porovnání o 16% víc. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. V nárůstu se projevilo i letošní vydání nového územního plánu Hradce Králové, protože stavebníci chtěli chystané projekty zahájit ještě podle starého plánu. Sport. Čeští fotbalisté zakončí úvodní program Ligy národů v Anglii. Výběr kouče Denii je v elitní skupině dál bez bodu. Ostrovanům před týdnem v Edenu podlehl 0-2. Večerní zápas se bude hrát v londýnském Wembley. Na slavném stadionu už si v minulosti s reprezentací zahrál obránce Vladimír Coufal.
6: Je to ikona anglického fotbalu a už jenom když vstoupíte na tady ten jako svatostánek, vidíte 90 000 lidí, tak je to sen pro každého tady hrát. Je to čest. A i když se bavíte s anglickýma hráčema, tak prostě pro ně není nic víc než hrát za Anglii ve Wembley, takže je to prostě nádhera.
2: Čeští fotbalisté nastoupí do utkání v Anglii ve 8:45 našeho času. Počasí. Čekáme jasno nebo skoro jasno, dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploměr ukáže 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na D11C je na exitu 95 uzavřený sjezd ve směru na Polsko a nájezd ve směru na Prahu. Důvodem je budování napojení na dálnici D35. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce roku.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: I po 11. hodině pokračujeme dál v dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové. Jak byste měli upravit jídelníček, pokud vám naměřili zvýšený cholesterol, nebo je už dokonce vysoký a berete na něj léky? Asi vás nepřekvapíme informacemi, co nejíst, ale spíš si uděláme přehled potravin, které jsou vhodné a řekneme, jak byste je měli zakomponovat do svého běžného dne. Taky nám můžete ohledně tohoto tématu volat nebo psát svoje dotazy. Telefon 726 46 46 46, e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz.
7: Posloucháte Habaděj s Janou Kudylejsovou.

0: Radio Poradna.
1: A já už v našem studiu vítám inženýrku Pavlínu Žďárkovou, nutriční specialistku. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: My jdeme rovnou na věc, protože máme hodně témat a měli jsme naplánované houby. Čekali jsme, jestli ještě porostou nebo ne, ale myslím si, že zatím je to všechno v pořádku. Takže i výstava hub, která se chystá v Hradci Králové teď na víkend, bude určitě početná. Na tu vás ještě tento týden pozveme. Ale teď pojďme rovnou na to houby z pohledu výživy. Já vím, že vlastně o houbách se říká, že sami o sobě nemají moc vitaminů, nemají moc žádných látek a žádných benefitů pro nás, ale my Češi je máme rádi, prostě nám chutnají. Jak je to tedy s houbami z vašeho pohledu výživy?
2: Tak je to přesně tak, jak říkáte. Houby jsou ale naším národním sportem. Myslím si, že v žádné jiné evropské zemi tomu tak není. A je k tomu i docela hezky upravená totiž naše legislativa. Protože v Čechách my můžeme jít vlastně do lesa a nazbírat si právě houby pro naši potřebu. Není to tak úplně všude, to znamená, když máte soukromý les někde v zahraničí, tak ne vždycky si tam můžete dojít na ty houby, takže pozor na to, když budete chtít sbírat houby někde jinde v Evropě. No a pojďme se už podívat na to, jak to vlastně vypadá s tou opravdu výživovou hodnotou. Tak je to vlastně taková pěkná voda, když to tak mám říct, dobře sformovaná, protože 80 až 90% hub jsou opravdu je složeno z vody a samozřejmě je tam i trochu té bílkoviny, která tam je, ale je toho opravdu málo. Ta bílkovina, která tam je, tak jak dneska všichni chtějí bílkoviny do všeho a proteiny do všeho, tak bohužel není úplně plnohodnotná. To znamená, nejsou tam veškeré aminokyseliny, které bychom potřebovali, ale je to taková úžasná pochutina a my s ní umíme naprosto krásně vařit, dávat i do zajímavých úprav, jídel, kombinací a myslím si, že v tom Češi my jsme úplně úžasní, takže patří do našeho jídelníčku.
1: Ano, tak tam bude asi důležité, čím ty houby doplníme, protože tam si můžeme vypomoct spoustou surovin. A protože vy jste nutriční specialistka a radíte nejenom s výživou, ale k té patří i nějaký pohyb, tak asi dalším benefitem hub je, že když je jdeme sbírat, tak si uděláme procházku po lese.
2: Tak přesně tak se to řekla. Je to tak, že já mám ráda, že i klient si zajede na ty houby na kole. Nejlépe se dvěmi košíky, protože potom, když má dva košíky, tak samozřejmě je tam už i nějaké to zatížení. To znamená, tam už máme i to posilování, které klientům ráda doporučuju. Takže tady máme spojeno několik benefitů dohromady. No a potom, když už tady jdeme sbírat, tak samozřejmě dát si i pozor na to, jakým způsobem se vlastně ohybám k té houbě, jestli tam pokrčuju kolena nebo ne, ale to už jdeme do takových detailů, které možná nejsou úplně potřeba, protože když tam člověk vidí tu krásnou bedlu, tak se pro ní ohne jakkoliv.
1: Ano, ano. A my se chceme bavit trošku i o tom vaření, čím houby doplnit, čím byste poradila, abychom získali to, co potřebujeme. To znamená bílkovinu, další potřebné látky.
2: Tak vzhledem k tomu, že ty houby vlastně obsahují i nějaké unikátní biochemické látky, tak tam už potom je dobré dopřát jim i trochu toho oleje. Tady bych asi nepreferovala úplně smažení, preferovala bych tady spíše kombinaci s nějakou zeleninou, případně samozřejmě s nějakou obilovinou. To znamená, takový ten houbový kuba je nejen vhodný na Vánoce, ale i teď. Potom samozřejmě doplnění i díky totiž obsahu chitinu, který je velice špatně stravitelný, tak ty houby tepelně dostatečně opracovat a vlastně to je jedna z těch věcí, kdy ten chitin je pro některé lidi špatně stravitelný. A možná znáte, někdo starší už má problémy s tím, že nemůže ty houby úplně tak nahusto. To znamená, nejíst je jako smaženici, ale dát si třeba pár hub jenom do polévky a tím pádem nedráždím ten žaludek tolik a toho množství toho chitinu na strávení tam není tolik a mohu to dobře strávit. To znamená, v kombinaci potom už něčím dalším.
1: Nicméně smaženice, tam dáváme vajíčka a to je docela dobrá potravina. Co myslíte?
2: Tam máme to doplnění o tu bílkovinu, takže tam už potom je ta plnohodnotná bílkovina právě v kombinaci s tím vajíčkem. Teď někomu jde o to, že nikdo to nemá úplně rád, když to je takové to slizovité, šlemovité, takže proto ty houby spíš zařadit do některé té obiloviny. Tím mám na mysli právě udělat risotto, udělat třeba s pohankou kombinaci a zapéct. Dá se zalít i případně smetanou, aby vlastně tam zase už jsme měli nějaký ten tuk, byť nasycený, ale trochu toho tuku, který nám tam dodá tu dobrou chuť.
1: Ano, co hovězí na houbách? Tam máme hovězí maso.
2: No, krásná kombinace, ano, hovězí na houbách a k tomu zase nějaká příloha. Nemusí to být jenom bílá rýže, ale určitě bych tady doporučila třeba bulgur pro změnu. Tam už je zase to navyšování vlákniny v tom kompletním jídelníčku. No a dá se říct, že takový ten tradiční i guláš houbový je to, co určitě si dopřát. A potom bych třeba dala i trochu kysaného zelí, aby zase ta stravitelnost se nám tam trochu zlepšila právě pomocí těch probiotik, které tam jsou v tom salátu.
1: Když jsme se bavili o chemických látkách, které houby obsahují, jak je to s ohříváním nějaké takové houbové omáčky? Ohledně guláše se říká, že je nejlepší druhý, třetí, případně čtvrtý den, ale když jsou v tom houby?
2: Tak, je to přesně takový ten, řekla bych, trošku mýtus, ale pojďme se na to podívat trošku z toho biochemického, proč by se vlastně houbová jídla neměla ohřívat. Já se

snižování cholesterolu nebo spíš součástí diety. Dietu dávám do uvozovek, my to všechno vysvětlíme po písničce. Pokud byste se chtěli ptát, tak naše telefonní číslo je 726 46 46 46.

0: V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové je s námi dnes nutriční specialistka, inženýrka Pavlína Žďárková. Už jsme se pobavili o houbách, protože opravdu teď je ta doba, kdy rostou a kdy si jich můžeme užívat, ale pojďme na naše další téma, a to je vysoký nebo zvýšený cholesterol a strava, náš jídelníček, jak to můžeme ovlivnit. Já si myslím, že příklady jídel, která nejsou vhodná nebo kterými jsme si to mohli spolu zapříčinit, tak o tom asi máme představu. Ona tam taky nějakou roli hraje samozřejmě genetika. No ale přesto, pojďme říct, tak jsou to ta hodně masná, hodně sladká, hodně průmyslová jídla, nebo co je vlastně nejhorší?
1: Přesně tak, jak to říkáte, jsou to přesně tato jídla, ale ono, ta genetika v tom hraje roli a ono

0: Je potřeba se podívat nejenom na ten samotný cholesterol, ale vlastně v rámci té výživy se podívat i na celé to lipidové spektrum. To znamená nejenom cholesterol, ale máme tam i triacylglyceroly a máme k tomu samozřejmě dnes už nově hodnotící se apolipoprotein A nebo B, který nám ukazují, jakým způsobem vlastně už ta naše ateroskleróza probíhá. To znamená, já tam vidím mnohem více už těch ukazatelů toho kardiovaskulárního rizika, než jenom samotným cholesterolem. Takže u každého praktického lékaře si můžete vlastně dneska nechat nabrat a klient potom už ví, protože lékař mu vysvětlí, co to vlastně znamená. No a jak jste řekla, ano, ta špatná jídla nám v tom hrají významnou roli právě v navyšování těchto rizik. A my se musíme podívat na jednu věc a to, že
1: teď jsme napnutí, ale já se teda koukám, ještě než dořekneme tohleto téma, tak máme někoho na telefonu, tak vás poprosím, jestli si dáte sluchátka a poslechneme si dotaz. Dobré dopoledne, tady je radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak, halo, slyšíme se?
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, budete mít asi dotaz, tak vás vítáme ve vysílání.
2: Vás pěkně, nemám dotaz, ale já to vemu strašně rychle. Já si jedna posluchačka vašeho rozhlasu, teď při vaření poslouchám, všechno je krásně od vás, ale víte, co mě dneska momentálně vadí, jak zvete hosty. Dneska tu paní, teda tu výživovou poradkyni, její kadence slov je tak silná, že já, ačkoliv jsem Češka, ji pomalu nerozumím. Jestli bych nebyl možný, aby vy jste samozřejmě velice inteligentním slušným způsobem ty lidi trošku upozornili, aby, že mluví mateřským jazykem.
1: Dobře.
2: A toto se mateřského jazyka vůbec
1: ano,
2: netýká.
1: Dobře, tak my zpomalíme, ale já se vás zeptám, máte dotaz k našemu tématu, k cholesterolu
2: nemám,
1: a k výživě?
2: Nemám,
1: dobře.
2: Prostě, ale tohle to mě bolí na srdci, takže
1: děkujeme za postřeh, já ne, taky zpomalím, děkuju. Mějte se hezky, uvařte si hlavně něco dobrého, zdravého, protože o tom se dnes bavíme. Tak a my jsme skončili u příkladu jídel, která, nebo potravin, které můžou spíše škodit, ne asi úplně způsobovat ten vysoký cholesterol, ale spíš přispívat k tomu, že to není úplně v pořádku, ta strava. Můžeme dát konkrétní příklady. Já vím, že tam lidi třeba hodně řeší živočišné tuky. Ale na druhou stranu zase asi můžeme říct, že v nějaké přijatelné míře můžou i prospívat. Tak co máme dělat s máslem? Někdo smaží na sádle řízečky. Máme to vynechat úplně nebo můžeme používat?
0: Já si myslím, že do té české stravy to patří. Teď jenom jde o to, v jakém množství a jestli to vyvažují nejenom ty nasycené tuky, ale i právě ty nenasycené. To znamená, já potřebuji v mém jídelníčku mít to máslo, proč ne? Ale znamená to, že já si jednou namažu máslem, po druhé si namažu žervé. Tam už ty nenasycené tuky jsou v mnohem nižší míře a tím pádem mám šanci vlastně tam nemít tak velkou expozici právě těchto nasycených tuků. Potom je to i o tom, že já, když budu do svého jídelníčku zařazovat oleje a tuky, tak se musím podívat, jaké. To znamená, já budu preferovat ty, které obsahují nenasycené mastné kyseliny. To znamená, z toho výživářského pohledu je to určitě řepkový olej, lněný a konopný. To jsou ty tři, které já bych preferovala a potom samozřejmě přichází i ten olivový, který už je více z toho Středomoří.
1: Hmm. No ale u toho olivového asi musíme dát pozor, jaký to je, když ho chceme používat na tepelnou úpravu.
0: Tak u toho olivového tam bych spíš doporučila zase tu studenou úpravu. Pokud to bude nějaké rychlé osmažení cibulky, proč ne, ale rozhodně na tom nesmažit řízky. Tam už patří úplně jiný druh tuku, tam už je potom ten řepkový olej.
1: Hmm. Co průmyslové zpracované potraviny? Těch je spousta, asi každý nějakou máme ve spíži, tomu se prostě nejde vyhnout, ale to nemusí být úplně vyloženě mastné potraviny, že se zastavím u toho tuku. Proč jsou tedy pro náš organismus škodlivé?
0: Je to právě proto, že obsahují ty nasycené tuky a vlastně díky tomu se nám tam zvedají právě ten lipidový profil a to je vlastně nepříjemné pro ty naše cévy. Dá se říct, že tím se nám ty cévy zužují, protože se nám tam tvoří plaky a díky tomu vlastně je horší a horší ten náš kardiovaskulární profil a je tam to onemocnění, nám potom víc se k němu přibližujeme a to úplně nechceme. My chceme zůstat trochu déle zdraví a spíš si ty cévy čistit.
1: A pak ty složky, hodně soli, možná běžná bývá v těch průmyslově zpracovaných potravinách?
0: Dá se říct, že dneska ty průmyslově zpracované potraviny už se zase snaží nějakým způsobem, aby tam bylo trochu toho lepšího, ale pořád tady máme velké množství salámů. My Češi jíme pořád ještě velké množství právě těch uzenin. A tohle, když vyřadíme z našeho jídelníčku, necháme si tam jenom kvalitní šunku, tak si myslím, že nám to úplně stačí a tím snížíme tu expozici poměrně hodně. Samozřejmě tam je i, jak jste řekla, ten důležitý sodík, neboli ta sůl, která tam hraje významnou roli i z toho pohledu potom už zvyšování krevního tlaku. Takže tam to jde ruku v ruce. Takže pokud to aspoň trochu jde vařit z normálních potravin, to znamená opravdu vezmu si základní potraviny a z nich vařím, nepotřebuju nějaké ty rychlovky.
1: Ano. No a kvalitní šunkou se dostáváme k těm vhodným potravinám, které můžeme doporučit dnes v radioporadně. Co z nich připravit, jak je zařadit do jídelníčku, které vypíchnout, tak o tom se budeme bavit za okamžik.
3: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
4: A my budeme tentokrát objevovat krásu italské kuchyně. Připravíme si krémové jídlo, které bude plné lahodné chuti, bude jemné a na talíři připomene barevné podzimní dny. Podávat budeme výborné dýňové risotto.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Pokračuje radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. S námi tady nutriční specialistka Pavlína Žďárková. Bavíme se o cholesterolu, o různých potravinách, které by mohly pomoct upravit tento stav. No a teď někdo z vás telefonuje. Dobré dopoledne, tady je radioporadna.
1: Dobré dopoledne, tady Martina.
0: Dobrý den, paní Martino.
1: Já bych chtěla jenom paní doktorky se zeptat, jak je to, já mám takovou zkušenost totiž s mým cholesterolem.
0: Ano.
1: Chodím pravidelně na preventivní prohlídky. Když jsem byla kdysi na preventivní prohlídce, měla jsem cholesterol 5. Jo, to máte dobrý cholesterol, hranice je 6. Na další prohlídce to máte to tak na hranici. A kolik mám? 5. No ale hranice je 5. Na další jsem měla mírně zvýšený, protože jsem měla stejných 5 a hranice je 4. A teď se chytla paní doktorka za hlavu. No máte zvýšený cholesterol. A kolik mám? 5. No ale hranice je 3, takže se vlastně ta hranice cholesterolu uměle zvyšuje. A jako nevím proč.
0: A jenom...
1: navíc léky na cholesterol ovlivňují špatně svaly, ochabují, takže jako...
0: A jenom se zeptám, to jste byla pokaždé u stejné lékařky, nebo pokaždé u jiné? Jenom tak pro zajímavost.
1: No, v podstatě ano, u stejné.
0: Dobře.
1: Ale prostě ta hranice se prostě snižuje. No.
0: Tak i o tom se pobavíme. Děkujeme za postřeh a mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji. Naslyšenou.
0: Teď ještě k té hranici cholesterolu a k tomu, o čem jsme mluvili předtím, a to bychom asi mohli propojit, že třeba pro vás je fajn, když lidé se přijdou poradit a mají v ruce aktuální výsledky krevních testů, ze kterých můžete vyjít. Máte taky vy takovou zkušenost, že by se nějak takto zvyšovala, snižovala hranice, zvyšovala, paní posluchačka říká?
2: Posluchačka to říká správně, je to tak, protože vlastně ty hodnoty, které jsme měli, řekněme, před 30 lety, se trochu upravují. A je to z toho důvodu, že zase máme nějaké klinické studie a vidíme, co to vlastně dělá v té praxi a jaké ty hranice jsou. Takže proto tam, zvláště když už je tam ta hranice vlastně daná, ty 3 milimoly na litr, u toho LDL cholesterolu celkového potom ta hranice 5 milimolů na litr. A pokud je k tomu ještě nějaký zvýšený krevní tlak nebo případně už prediabetes nebo diabetes, potom lékaři rádi vidí, aby ta hodnota byla ještě nižší. Takže je to přesně o tom, jak říká paní posluchačka. To znamená, ano, lékařka už vlastně, protože byla zase na školení, tak slyšela další nové trendy a proto vlastně paní klientku, paní posluchačku už vede těmi novými trendy. Ale přiznám, že já jako nutriční specialista tohle nechci úplně hodnotit. Moje další fází je až to, když ke mně takováhle klientka přijde, tak potom už se snažíme najít ta režimová opatření, podívat se na to, co v tom jejím jídelníčku je a co vlastně ten cholesterol může zvyšovat, jestli tam je hodně té genetiky, anebo třeba i jednoduché cukry, protože i ty nám zvyšují vlastně to lipidové spektrum. Je to i alkohol, který zvyšuje to lipidové spektrum. To znamená, nejsou to jenom ty nasycené tuky, ale je to vlastně celý takový ten balíček toho, co vlastně všechno tam může hrát roli v tom celém lipidovém spektru.
0: No a jak to hledáte? Podle čeho to hledáte a co tam objevujete? Každý člověk je jiný, každý jídelníček bude jiný, ale mohli bychom vyjmenovat alespoň obecně takové ty základní chyby, které se tam většinou opakují a čím třeba takové potraviny nahradit? Jak to vyladit, jak to vyvážit k lepšímu?
2: Každý jsme unikátní a každý máme nějaké ty prohřešky. To znamená, já se s klientem vždycky dívám na to, jaký má ten jídelníček, to znamená, jestli snídá, nebo jestli začíná až obědem, nebo jestli má 5 nebo 8 jídel za den. I takové klienty jsem měla. Dnes už je standardní podívat se na to, aby ta pravidelnost toho jídla tam byla, protože tam vnímám, že to je základ, který potřebujeme dostat. Podívám se i na to, jak ten klient spí, protože ono se to nezdá, ale vlastně klient, který má, řekněme, jenom 6 hodin spánku za den, tak vlastně tam potom už nabíhají různé hodnoty jinak, než by měly, neboli stresové hormony nám tam druhý den vyskakují a to už zase má dopad právě i na ten cholesterol. Takže ono je to fakt velikánský balíček a snažím se rozklíčovat ty nejzásadnější a ty největší chyby, které tam ten klient má. To znamená, podívám se na jídelníček, podívám se i na tu sportovní aktivitu, protože zase díky tomu, že já se půjdu večer zasportovat, tak mám nějaký bonus k tomu, že to moje tělo na to nějak bude reagovat a spaluje. Ale když budu vlastně celý den sedět v kanceláři, tak i v té kanceláři já si můžu udělat několik malých cviků, které mi pomohou k tomu, abych nemusela hledat hodinu na odpolední cvičení. cvičení. Takže opravdu dá se těch prvků tam najít v průběhu dne hodně, které tam zařadit, abych vlastně vyrovnala nejenom ten samotný cholesterol, ale celé vlastně lipidové spektrum.
0: No a mohli bychom zmínit ještě nějaké hodné v uvozovkách potraviny? Některé už zazněly, třeba když jsme se bavili o olejích, můžeme doplnit další?
2: Tak já tady vnímám zásadní roli vlákniny, protože vláknina, máme ji tedy rozpustnou a nerozpustnou, tak právě ta rozpustná vláknina hraje důležitou roli v tom, jak naše žlučové kyseliny jsou odváděny z těla. Je to totiž tak, že cholesterol je vlastně stavebním kamenem pro žlučové kyseliny a vlastně když mě z těla odchází ty žlučové kyseliny, tak tělo hledá ten stavební kámen, kterým je cholesterol, a začne vyrábět nové žlučové kyseliny. To znamená, já vlastně si automaticky spotřebovávám ze svého krevního oběhu ten cholesterol. Takže tohle je taková ta nejpřirozenější cesta. A teď už zase, kde najít tu rozpustnou vlákninu a jak ji dostat právě do toho našeho jídelníčku. To je to, co možná bude teďka zajímavé, aby jsme si řekli.
0: No a to já bych nechala až po písničce, protože to určitě bude na další povídání.

0: A my jsme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové skončili u vlákniny, která je velice důležitá v našem jídelníčku, i když máme třeba zvýšený cholesterol. Dál nám radí a doporučuje nutriční specialistka Pavlína Žďárková. No a my jsme slíbili, že dořekneme, kde tu vlákninu hledat a jak ji zapojit do jídelníčku, protože často nevíme, kam třeba s vločkami. Víme, že si je můžeme dát do mléka nebo do jogurtu, ale vy určitě jste vynalézavější, tak nám pojďte poradit.
1: Tak samozřejmě vločky jsou jedné z těch, které určitě můžeme doporučit. A nejsou to jenom ovesné, ale i ječné, špaldové, jakékoliv vločky zařadit. Díky tomu, že obsahují nejen tu vlákninu, ať už rozpustnou nebo nerozpustnou, jsou tam i velice cenné beta-glukany, tak ty ovesné vločky vnímám jako běžnou součást. A jak je zapojit? Ráno to může být kaše. Samozřejmě spousta klientů má rádo do jogurtu si přidat právě ty vločky, ale já vlastně vločky můžu přidat i do palačinek, můžu je přidat do lívanců, když vločky lehce pomelu, tak je můžu přidat klidně i do jakéhokoliv litého moučníku, to znamená, když budete péct nějakou buchtu, tak klidně do ní můžete přidat vlastně část vloček a nikdo to nepozná. Úplně stejně vlastně se dá potom přidávat ta rozpustná vláknina v podobě třeba lnu, protože lněné semínko je naprosto úžasným zdrojem zase té rozpustné vlákniny a tady jenom důležité říct, že potřeba ho trochu pomlet. Jestliže je pomleté, určitě znáte takový ten namočení a je to takový ten šlem, takové to trošku ošklivé, ale to je to přesně, co potřebujeme.
0: To je podobné jako chia semínka.
1: Přesně tak, jako chia semínka, jo. Dneska se i z těch chia semínek dělá právě chia pudding. Je to právě o tom, že ta rozpustná vláknina, vy tam vidíte, jak krásně pohltila tu vodu a to je přesně to, co chceme dostat do toho našeho těla, co nám pomáhá odvést ty žlučové kyseliny a snižovat ten cholesterol. Takže to je přesně proč bychom to tam měli zařazovat a jak to do těch jídel nějakým způsobem aspoň trošku zapracovat.
0: No a jaké množství ale je ideální, když zapracuju lněné nebo chia semínko, dejme tomu do nějakého moučníku, do palačinek nebo si hodím do jogurtu, tak je to dostatečné množství, když si potom ten koláč rozdělí celá rodina?
1: Tak ono to není jenom o tom jednom jídle, které máme. Jde o ten zbytek v průběhu celého dne. To znamená, já tam potřebuji mít něco na snídani, potřebuji tam mít nějaký ten oběd a za celý ten den bych tam měla mít zhruba 30 až 40 gramů té vlákniny. Tam už se to bere jako celková vláknina, to znamená nejenom rozpustná, ale i ta nerozpustná dohromady. Takže dá se říct, že kamkoliv můžu, tam něco přihodím, abych si vlastně nutričně zvýšila tu hodnotu právě daného jídla. Takže kdykoliv najdete příležitost, zkuste si tam něco právě takhle přihodit z těchto potravin, které vlastně jsou nutričně bohaté právě na tu rozpustnou vlákninu. A nejlepší a nejpřirozenější mi přijde jablko. Jedno jablko za den je to, co bychom si určitě mohli hodit a s tím nebude mít problém vůbec nikdo. Buď už nastrouhané, nebo si ho vezmu samostatně. Děti na svačinu můžou mít, takže určitě to jablko nám prospívá úplně všem.
0: Určitě. A často se taky setkávám s radou a my se dnes sice bavíme o zvýšeném cholesterolu, ale často se i posluchači ptají na snižování váhy a právě v této souvislosti často slýchám radu, přidejte si pokud možno ke každému jídlu nějakou bílkovinu, aspoň trošku. Co si pod tím mám představit? Na snídani to může být vajíčko, může to být nějaký ten tvaroh, jogurt, ale ke každému jídlu, jak to tam napasovat?
1: Je to někdy složité, ano, já tomu říkám, opravdu dneska máme dobu proteinovou. Od toho středního věku já přiznám, že než se klient rozhodne, že bude opravdu přidávat ty bílkoviny, já bych zkontrolovala funkci ledvin, protože to je tam dost podstatné, podívat se, jak to vypadá s kyselinou močovou, jak to vypadá s kreatininem, jak to vypadá i s glomerulární filtrací, protože to jsou faktory, které mi ukazují, jestli to moje tělo zvládne to velké množství bílkoviny. Protože dnes, jak je doporučováno pořád bílkovinu, ano, je to od těch 0,8 gramů až do 1,5 gramu vlastně na kilogram hmotnosti, tak je to hodně rozdílné. To znamená, 60-kilogramová žena může mít klidně jenom 50 gramů, ale může mít klidně i 80 gramů bílkoviny. A teď je to přesně oříšek, jak to tam dát. To znamená, jak jsem řekla, oříšek. I ten ořech nám tam je velice dobrým zdrojem právě bílkovin i kvalitních tuků, třeba do té snídaně. Potom samozřejmě už jde o to, jestli tam preferuji spíše tu mléčnou bílkovinu, tak samozřejmě můžu i nějaký kotič si tam zařadit, právě ty tvarohy. Z tvarohu se dají k večeři dělat i krásné pomazánky. Mohu tam zařadit i takové rybičky, které vlastně je rybičková pomazánka k večeři, značka Ideál. A my Češi samozřejmě s těmi rybami máme pořád rezervy. Ale na druhou stranu mohu tam zařadit i jakékoliv jiné vlastně druhy těch mas. Ono to není jenom vepřové a hovězí, ale může tam být králík zařazený, může tam být ta drůbež. Jo? Dneska vlastně i v okolí Hradce máme několik farmářů, kteří nám dodávají kvalitní vlastně maso, takže podívat se na to i to maso, co tam, které vám bude chutnat. No a pro mě rostlinným a skvělým zdrojem jsou luštěniny. Protože luštěniny to je zdroj bílkovin, který máme, a když se na to podíváme potom i pokud jsou suché, tak mají zhruba stejné množství bílkovin jako to maso, ale je potřeba je trochu jenom doplnit nějakou obilninou, protože ty bílkoviny, které jsou v luštěninách, nemají úplně kompletní aminokyselinové složení. To znamená hrách a kroupy, ty nejsou hloupí, ale jsou skvělí. Ty pojďme dát dohromady, protože tam právě dojde k tomu doplnění jednotlivých aminokyselin a jenom se s tím trošku hrát. Jo, i z těch luštěnin se dají udělat vlastně pomazánky, dají se z nich udělat krásná jídla, jako jsou třeba karbanátky, dají se vlastně i použít třeba ty samotné luštěniny do nějakých buchet. Dá se udělat právě třeba z červených fazolí nádherný takový jakoby...
0: My děláme brownies, no, s kakaem, červené fazole, perfektní. A nikdo to nikdy nepoznal.
1: Tak, přesně tak.
0: Ale ne, že bych to tajila, ale je to opravdu výborné. No tak bylo by typu ještě spousta, budeme se muset zase sejít, ale i tak vám moc děkujeme za vaše dnešní tipy a můžeme jít ladit jídelníček, což se výborně hodí, protože už se blíží poledne. Dnes byla naším hostem inženýrka Pavlína Žďárková. Moc děkujeme za návštěvu a příště se těšíme na slyšenou.
1: Na slyšenou a žijte zdravě.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: No a co pro vás budeme mít my na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové? Opět i dnes budeme vybírat z našeho rozhlasového archivu, protože už se to blíží a v pátek 23. října vyhlásíme vítěze 30. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. A díky právě našemu archivu každé úterý v podvečer připomínáme minulé ročníky a dnes to bude 26. V něm šarmantní cenu za rok 2021 převzal lékař, neurochirurg Vladimír Beneš a vyprávěl o své specifické zálibě a taky nám popsal, kde v mozku se nachází právě šarm.
1: Paní Zagorová říkala, že to buď člověk má nebo nemá, tak jako v medicíně třeba empatii. Nepochybně je to věc vrozená, daná prostředím, ale víc je tam asi toho genetického. Možná, že najdou gen šarmu.
2: No teď jsem se chtěl zeptat. Já sleduju doktora Hause.
1: To je vrchol medicíny, nepochybně, takže to víte víc než já.
2: Když by vám dali tu hlavu do toho svěráku, kde je asi ten šarm v tom mozku podle vás?
1: To je difuzní funkce. V mozku jsou fokální funkce, kde známe centrum, dráhu a co to dělá. A pak jsou globální funkce, které nedokážeme lokalizovat. A ten šarm nepochybně bude někde.
2: Tam někde. A já myslím, ale v nějakém díle
1: jako
2: Hause to bude.
1: Uměl bych vás ho zbavit, ale neuměl bych vás tam ho předat.
3: No já mám takový dojem, že když jsme vždy mluvili s nositeli šarmu, takže u nich vždycky nebyla jenom ta práce, ale vždycky tam byl nějaký ten koníček. A mě nedá se nezastavit u toho, co mě úplně fascinovalo, když jsem si četla tu vaši knížku, to jsou ty vaši brouci. No. A jak se loví brouci? To odklápíte kameny? Nebo...
1: Taky. To jsem chytal střevlíky, tak to znamenalo opravdu přeházet horu a pak se kopou pasti, takovouhle skleničku nebo kelímek a do toho nějakou návnadu. A pak je vůbec nejlepší lovení, to jsou tropy na světlo. Že prostě večer zapnete žárovku, pustíte to na nějak bílý plátno a pak už tam jenom třepíte a čekáte, co přiletí. Tak byl jsem unešený z toho, co po mně popsali a nejvíc asi jsem byl unešený, když jsem chytil brouka, který dodnes je jediný, a nechal jsem ho popsat po manželce. A nejvíc jsem byl unešený z toho, jakou měla ta manželka radost.
0: Profesor Vladimír Beneš ale taky vyprávěl, jakou úlohu při společných dobrodružných výpravách zastává herec Oldřich Kaiser. Uslyšíte to dnes po 18. hodině, kdy vám nabídneme záznam gala večera, na kterém jsme vyhlásili šarmantní osobnost za rok 2021. A my už se teď blížíme v dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové k závěru, ke 12. hodině a hned popolední nás čekají písničky od srdce. Dnes je 6. října, svátek slaví Hanušové, zítra to budou Justýny, tak opět i jim, ale nejen jim můžete poslat nějakou hezkou písničku. Hezký den.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Česko se připravuje na komunální a senátní volby. V okolí Náchoda pokračuje stavba obchvatu. Fotbalová reprezentace zabojuje o první body v Lize národů v Anglii. A počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké poledne. Volby do Senátu a vedení obcí začnou za 3 dny. Do dneška mají voličům přijít poštou hlasovací lístky. Desítky chybných sad dostali podle zjištění Českého rozhlasu lidé na Ostravsku.
3: Lístky se špatnou kandidující stranou dostali lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Podle její úřednice Zuzany Palo chybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
4: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek použit, tak je hlas neplatný. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
3: Záložní hlasovací lístky má připravené každá volební komise. Pokračuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
5: Je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
3: Volební místnosti už taky některé obce začínají připravovat. Přibližuje Vladislava Mašková z olomouckého magistrátu.
6: Dovážíme urny přenosné, urny velké, volební zástěny samozřejmě, znaky České republiky.
3: Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: V okolí Náchoda pokračuje stavba silničního obchvatu. Má za cíl odklonit z města transitní dopravu. Plánované dokončení je zhruba za 1,5 roku. Součástí trasy budou 2 tunely v Dolní Radechové a v Kramolně. Práce na tom druhém popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
7: Na stavbě tunelu Kramolna dokončujeme první etapu prací. Prefabrikované dílce první poloviny tunelu jsou již osazené a nyní probíhá pokládka izolačních vrstev. Následovat bude zasypání této části tunelu a obnova silnice 3. třídy, kterou nahrazuje dočasný bypass. Po zprovoznění silnice v její původní trase zahájíme 2. etapu výstavby.
2: Posádka z lodi, která se potopila po dronovém útoku u Bulharska, je nezvěstná. Oznámil to premiér Rumen Radev. Útok na 2 nákladní lodě v bulharské ekonomické zóně označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. 2. plavidlo začalo po zásahu hořet. Posádku se podařilo evakuovat. Sport. Čeští fotbalisté se pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního programu nastoupí ve Wembley proti Anglii. Před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Duel Anglie-Česko má výkop ve 20 hodin 45 minut. Počasí. Na východě Čech bude odpoledne jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravní nehoda teď komplikuje provoz na dálnici D11 ve směru Jaroměř-Praha. Pozor za exitem 84 Sedlice, kde se srazila 2 nákladní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Teď už vám můžeme popřát pěkné odpoledne, protože je 12 hodin a 4 minuty a vy dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Právě začínají písničky od srdce, které si můžete navzájem posílat a můžete to spojit i s blahopřáním. Dnes mají svátek Hanušové, zítra to budou Justýny, pozítří Věry. Dnes je 6. října, další výročí přidá a připomene za chvíli v kalendáriu Petr Jungmann. Pojďme se podívat do naší hudební nabídky. Je tu třeba Ilona Čáková, Malý vůz, Marek Ztracený, originál. dál Věra Martinová, Hana Hegerová, vana plná fialek nebo třeba Petr Novák, já budu chodit po špičkách. Naše telefonní číslo 726 46 46 46. SMSky ty můžete posílat na číslo 900 11 04 a e-maily potom ty můžete psát na adresu studio.hradec@rozhlas.cz.
1: Dobré odpoledne a Jana Kudyvejsová.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Bratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
4: Hello. Can you hear me?
3: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
4: Hang on.
3: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol, u nás známé jako Česko nebo Československo hledá superstar. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.

0: Do písniček od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové už píšete, takže hned někomu zahrajeme. Hezký den přeji všem do rozhlasu a posluchačům. Prosím o písničku pro paní Marii Vašatovou ze Smiřic, dodatečně k jejím narozeninám, s přáním pěkného zdraví do dalších let, ať se daří, to jí přejí přátelé. Za všechny, které tímto zdraví Sojka od Krakonoše, která zdraví i paní Janu od Libáně.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

0: počasí. Však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: V písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové teď už vítám paní Janu Strutnová a přeju dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne přeji vám i všem posluchačům. Já posílám písničku všem dobrým lidem i všem dnešním oslavencům. I těm lidem, kterým třeba nikdo nedá zahrát a jsou sami. Tak ať si poslechnou hezkou písničku od Johna Lennona. A jenom jsem ještě chtěla říct, že jsem poslouchala vaši výživovou poradkyni teď před chvílí, ale nedávno jste před nějakým časem, kdy jste tam měli také pána z farmaceutické fakulty Královéhradecké univerzity a ten měl přednášku taky o houbách a mluvil o tom, jak jsou houby velmi léčivé. Například trsnatec proti zánětu, korálové stlumí, Alzheimerovou chorobu a tak dále. Takže lidi, jeste houby, jsou zdravé a mají spoustu cenných látek.
1: No vidíte to, jak vy jste pozorná posluchačka. Děkujeme i za toto připomenutí. A povězte, paní Jano, na Trutnovsku určitě ještě stále rostou. Vy jste byla už na houbách, chodíte houbařit?
2: Byla jsem zrovna včera na houbách a našla jsem spoustu podhříbků. Takže byla dobrá smaženice.
1: No tak, úplně to voní až sem. Tak vám děkujeme i za tenhle ten váš zážitek houbařský a posíláme Johna Lennona i pro vás do Trutnova. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Vy též, naschledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, toto byl sportovní signál, takže pokud s námi chcete soutěžit, pojďme do toho, protože právě teď máte příležitost získat úplně zdarma dva lístky na sobotní fotbalový zápas FC Hradec Králové Artis Brno. Hraje se samozřejmě doma, to znamená v Hradci Králové na Malšovickém stadionu odpoledne od 15 hodin, ale musíte to stihnout v daném časovém limitu, protože jinak lístky posouváme dál, ale řekla bych, že někoho máme teď v telefonickém spojení. Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas.
1: Dobrý.
0: Dobrý den, tak kdo pak nám volá, nějaký fotbalový fanoušek?
1: Tomáš.
0: Pan Tomáš, tak pane Tomáši, byl jste nejrychlejší, to znamená, že dva lístky jsou vaše a v sobotu od 15 hodin jdete fandit Hradci Králové proti Brnu. Jste fotbalový fanda, máte aspoň fotbalovou šálu nebo nějaké vybavení na fandění?
1: To nemám, ale fandit.
0: Ale fandit budete. Tak trošku slaběji se slyšíme, to nevadí, hlavně, že to všechno klaplo, lístky jsou vaše, vydržte ještě chviličku na lince, já moc gratuluju, užijte si fotbal a všechno spolu se píšeme. Mějte se moc krásně, posílám k tomu ještě Marka Ztraceného. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Přejeme vám pěkné úterní odpoledne, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Můžete si ho udělat ještě hezčí, když si u nás vyberete písničku nebo ji i někomu věnujete. Ještě je tu třeba Ilona Čáková, Malý vůz, Jana Chládková, Život je jízda, taky František Nedvěd, Jaromír Nohavica nebo třeba Jitka Zelenková, když se narodíme. Teď tady máme jednoho optimistu a pro koho? Pro Martina Bareše z Náchoda, k narození nám všechno nejlepší přeje Danča.

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Hradci Králové. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

12 hodin 46 minut, písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď proložíme jedním zajímavým tipem na dnešní podvečer. A ten tip se jmenuje Rozporuplný panovník Zikmund Lucemburský. Je to beseda, je to přednáška o tom, jestli byl Zikmund Lucemburský schopným panovníkem nebo postavou, kterou české dějiny soudí možná moc přísně. Bude to přednáška historika profesora Petra Čorneje, která se koná dnes od 17.30 v divadelním sále Hořické radnice. Takže zveme, ale dál taky pro vás hrajeme, teď konkrétně pro pana Jindřicha Holmana z Vrchlabí k jeho narozeninám. Zdraví a stálou radost v model klubu přeje manželka Lenka a dcera Karolína s manželem a vnučkou Kájou.

Po 13. hodině bude na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové znít podmanivý hlas jako zvon, protože u Alex Minářové bude herec Martin Stránský, hlas doktora Hause a mnoha dalších, ale my teď ještě polední písničky od srdce uzavřeme dvěma vzkazy. Zahrajte pro moji maminku Darinu do Hronova, písničku posílá Aneška, a zahrajte pro mého přítele Jirku do Teplic nad Metují, krásné narozeniny a všechno nejlepší přeje Jitka.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Stát nebude od příštího roku nakupovat vakcínu na covid. Turisté v Krkonoších musí na některé vrcholky pěšky. Nobelovu cenu za fyziku získal belgický vědec Francis Halsen. A počasí čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Stát nebude zajišťovat od roku 2027 vakcíny na covid, oznámil to dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO. Česko podle něj opouští covidový mechanismus. Očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos končí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. Některé lanové dráhy v Krkonoších omezily jízdy pouze na víkendy nebo úplně přerušily provoz. Lanovky v hlavních střediscích jsou i nadále v provozu. Například z Pece pod Sněžkou na Sněžku funguje kabinová lanovka za příznivých podmínek každý den. Začátkem listopadu ji ale zastaví pravidelná údržba.
6: Mimo provoz už je lanovka ze Špindlerova mlýna na pláně. Ski areál ji opět spustí se zahájením lyžařské sezóny v prosinci. Nejezdí ani lanovka z Hrdlíkovy u Vrchlabí na Žalí. Víkendový provoz mají krkonošské lanovky z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch a z Velké Úpy na Portážky. Kabinková lanovka na Černou horu pojede do 11. října, pak bude mít do 23. října odstávku. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Obyvatelé trutnovské části Poříčí už nebudou muset dojíždět za praktickým lékařem do jiných částí Trutnova a okolí. Na Lípovém náměstí vzniká ordinace. Sloužit bude mimo jiné lidem z Lhoty, Bohuslavic, Adamova, Voletin a Lipče. První pacienty by mohla přivítat podle mluvčí radnice Adély Ščudlové začátkem příštího roku.
7: Na ploše 82 metrů čtverečních bude k dispozici ordinace, místnost pro sestru a další zázemí pro personál. Přestavbou tak podpoříme návrat praktického lékaře do Poříčí. Nyní čekáme na nabídky lékařů, kteří by o prostory projevili zájem.
5: Nobelovu cenu za fyziku získal belgický vědec Francis Halsen. Nobelův výbor Švédské královské akademie věd ocenil jeho zásadní přínos pro výzkum neutrin. Ocenění si společně s laureáty v dalších kategoriích převezme v prosinci.
8: Sport.
5: Jiří Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. Ve finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci Carlosi Alcarazovi 6-7 a 4-6.
4: Počasí.
5: Odpoledne bude na východě Čech jasno nebo skoro jasno. Teploty 18 až 21 stupňů. Na horách naměříme kolem 15. Biozátěž je dnes na dvojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Provoz na východočeských silnicích je teď odpoledne plynulý bez nehod, přesto ale pozor, v centru Jičína, kde neprojedete, ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy, držte se objízdné trasy, a na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov v Dolní Radechové, i tam se pohybuje těžká technika kvůli stavbě tunelu pro obchvat Náchoda.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
2: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
8: Krásný dobrý den.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo...
1: No snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel, jsem zjistil jsem, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Hugha Lauriho v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. A odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promlouvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského. Dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce je to možné?
1: Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný. Fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím jsem nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal.
1: Nečekal jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabingem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli. Nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval. Teď se to možná tak jako lehce naťukává těm dětskám, který tam jsou. Ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný. Pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, který jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, aby byl na 8 ráno v Plzni, večer do 6, teda v Praze, na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako dabér jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHS se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být, takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, pardon, jsem jenom zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tuhleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě,

0: jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdilo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický, tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Dol samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově, tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, nashledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně fligna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
1: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
0: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
1: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to nepletlo. No a ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... Tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: Solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každýho kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekáme jako basa cvičky a nehrajeme to pětkrát do měsíce, ale hrajeme to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fandějí, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu, jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehký odstup, no.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo Jekátela v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy, my jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede, a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus, možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled, to by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle, říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra. A to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl. A teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmem. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to. A je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí. Že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhletom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustáli a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: A najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem. A já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: A říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když jestli vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne. Já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu, nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako takový stálej host, tam jsem byl nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tenhle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce. Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezou.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje. A mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně, jak to říkáte. Já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě. Pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti, že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmidmajerem, s kterým jsme točili tuhletu pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná
1: určitě.
0: Pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které, kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárnil lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause jste zase to byl lékař, toho jste dabovala.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Co bych se dokázal odpustit, já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, dabér a také tatínek tří synů. Dva z nich, které budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho,
0: to je neláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse von Tíra, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vědět. Říkám, tak jo, dobře. Je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, rok a půl. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12,5, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufů, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka... Hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne. Jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme, oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí, jsou stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělé.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
1: ne.
0: Nikdy se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když jsem, já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí já máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka, takže kdo ty číst?
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Česko trápí sucho, hladiny řek klesají i v našem regionu. Začíná očkování proti chřipce. Tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále pekingského turnaje. A počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulkrábek, hezké odpoledne. Hydrologové v Česku evidují na řadě míst stav sucha. Důvodem je dlouhodobý deficit srážek a nadprůměrně teplé počasí. Nízké hladiny řek trápí i náš region.
2: Nízké průtoky na úrovni hranice hydrologického sucha vykazují zejména menší podhorské toky a horní úseky řek v Podkrkonoší a na Náchodsku. Třeba horní Úpa, Metuje nebo menší přítoky Orlice. Český hydrometeorologický ústav zároveň upozorňuje, že dlouhodobě podnormální zůstávají i hladiny podzemních vod v mělkých vrtech a také vydatnost pramenů. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Do Česka dorazilo zhruba 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 tisíc je na cestě, informuje ministerstvo zdravotnictví. Pro chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra Adama Vojtěcha z Hnutí ANO je pro očkovanost lidí proti chřipce v Česku nízká.
3: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatelé. Tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
0: Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Policisté v Královéhradeckém kraji evidují za léto během kontrol zaměřených na alkohol, drogy a mladistvé 7 podnapilých. 6 z nich bylo na Rychnovsku. Policisté prověřili v celém kraji přes 150 provozoven a víc než 350 mladistvých.
4: Nejvyšší hodnotu naměřili policisté 17-leté dívce na Rychnovsku. Nadýchala přes 1,5 promile alkoholu. U další 16-leté dívky zjistili 1,09 promile. Kontroly odhalily také téměř 100 přestupků a další protiprávních jednání spojených s alkoholem a tabákem. Policisté při kontrolách zajistili například i více než 300 výrobků, kterých následné rozbory potvrdily přítomnost syntetických a polosyntetických kanabinoidů. Kontroly budou podle policistů pokračovat i po skončení letní akce. Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová porazila ve třísetové bitvě Japonku Osakovou, když využila 9. matchball. Postoupila tak do čtvrtfinále pekingského turnaje série Masters. Linda Nosková vypadla. Počasí. Na východě Čech bude jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou na Trutnovsku. Pozor na trase Bohuslavice Markoušovice, kde havaroval traktor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové v úterý 6. října. Režisér Samotářů nebo Zátopka David Ondříček posílá do českých kin svůj nejnovější film Kluci to vidí jinak než holky. V příběhu se potkává 7 postav, které řeší vztahy, práci i vlastní představy o životě. Podrobnosti o snímku, jehož hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál, prozradíme za chvíli v rozhovoru s reportérkou Adélou Kavříkovou. Hostem odpoledního vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové bude dnes jeden ze členů hradeckého kvarteta Legiero Quartet, výrazného zástupce mladé generace českých komorních souborů, violista Ondřej Metelka. A bude mít pozvání na zítřejší komorní koncert z cyklu Ležérní večery, tentokrát s hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Přes internet se stále šíří různé řetězové e-maily či šokující zprávy. Mnoho z nich obsahuje informace, které jsou zkreslené či úplně vymyšlené, jak nenaletět povíme si i dnes. 23. října pak vyhlásíme vítěze 30. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. No a díky našemu rozhlasovému archivu si vždycky v úterý v podvečer připomínáme minulé ročníky. Dnes to bude 26. V něm Šarmantní cenu za rok 2021 převzal lékař Vladimír Beneš. Pozvání k poslechu budeme pro vás mít ještě před 15. hodinou, tak s námi zůstaňte.
1: S Romanou Joudalovou.

Tento týden bude zahájena podzimní sezóna v Hradecké galerii moderního umění. Ve čtvrtek 8. října v 18 hodin se bude konat vernisáž hned dvou výstav. Co všechno máme? Evy Horské a Jakuba Horského pro prostor Bílé kostky vytvořili instalaci, která se stává z více než 400 tisků. K vidění budou také autorské knihy, tapiserie a matrice. A výstava v Černé kostce představí tvorbu slovenských autorů Veroniky Rónajové a Petra Rónaje, které spojuje zájem o paměť obrazu, jeho opakování, vrstvení a proměnu v čase. Veronika pracuje s malbou, kresbou a fotografií. Petr s videem, fotografií a objekty. Jejich výstava se jmenuje Minulost tě nepustí. Vernisáž obou výstav bude tedy ve čtvrtek 8. října v 18 hodin a budou v Hradecké galerii moderního umění k vidění do půlky ledna. Zítra v 16.30 galerie zve také na další z programů pro dospělé a seniory, které nabízejí prostor pro hlubší porozumění umění prostřednictvím komentovaných prohlídek, workshopů a výtvarných programů. Setkání umění zblízka zítra na téma surrealismus začne krátkou přednáškou s prezentací v přednáškovém sále a druhá část bude v expozici u vybraných originálních děl ze sbírek Galerie moderního umění. Zaměří se na jejich vznik, význam i možné interpretace, tak zítra od 16.30 v Hradecké galerii moderního umění.

0: V multikině Cinestar v Hradci Králové dnes večer diváci jako první v Česku uvidí nový film režiséra a scénáristy Davida Ondříčka. Kluci to vidí jinak než holky. Do běžné distribuce snímek vstoupí 22. října. Jak autorská komedie o lidech v současné Praze vznikala a co od ní můžou diváci čekat, zjišťovala reportérka Adéla Kavříková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. David Ondříček, který dnes snímek spolu s dalšími tvůrci v Hradci Králové sám slavnostně uvede, se novým filmem vrací k současným tématům a k žánru, kterým se proslavil například ve filmech Samotáři nebo Jedna ruka netleská. Tentokrát sleduje postav, jejich životy se v hlavním městě různě propojují. Doplním, že hlavním mediálním partnerem filmu je Radiožurnál a právě dnes v 7 hodin večer ho návštěvníci na stříbrném plátně uvidí úplně poprvé.
0: O čem přesně je film Kluci to vidí jinak než holky?
1: No, je o lidech, kteří v různých životních etapách řeší vztahy, rodinu, práci, anebo představy o tom, jak by měl jejich život vypadat. Jednou z hlavních postav je například úspěšný malíř Martin, kterého hraje Jaroslav Plesl. A další postavy stvárňují Marta Isová, Václav Neužil, Denisa Barešová nebo Vojtěch Vodochodský. Jejich příběhy se postupně propojují a film se věnuje i tomu, jak obtížné může být změnit život, když člověk zjistí, že realita zkrátka neodpovídá jeho původním představám.
0: Adélo, a je to film typický pro Davida Ondříčka, čím hlavně?
1: David Ondříček sám říká, že se vrací k tomu filmovému jazyku, který je mu samotnému blízký. Scénář napsal přímo pro konkrétní herce a při zkoušení i natáčení ho společně s nimi dál upravoval. Důležitou součástí filmu je taky hudba. Soundtrack vytvořila britská skupina Ramba Club v čele s Tomem Foolem. Ondříček se s ním seznámil přímo při jeho koncertu v Praze a později ho oslovil právě kvůli hudbě k zamýšlenému filmu. Některé své starší skladby Fool upravil a pro další scény naopak vytvořil hudbu novou.
0: No a kdy uvidí film ostatní diváci, kromě těch hradeckých?
1: Tak po dnešní projekci v Hradci Králové budou následovat ještě další regionální předpremiéry, a to v Olomouci, Ostravě, Brně, Plzni a Šumperku. No a do běžné distribuce, to už jsme říkali, pak film vstoupí 22. října.
0: Říká a do kina vás zve Adéla Kavříková. Děkujeme, pěkné odpoledne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

dát. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Hostem našeho odpoledního vysílání je dnes jeden z členů Hradeckého kvarteta Legiero Kvartet, výrazného zástupce mladé generace českých komorních souborů, violista Ondřej Metelka. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Než se dostaneme, Ondřej, k pozvánce na váš zítřejší koncert, tak nám představte Legiero Kvartet a povězte, jak se vám daří a co všechno se změnilo za těch asi 10 let, nebo víc už než 10 let, co jste se tehdy tady na Hradecké základní umělecké škole Střezina dali s vašimi kolegyněmi dohromady.
1: Je to přesně tak. Vlastně nedávno jsme oslavili 10. výročí našeho kvarteta a nezměnilo se skoro nic. Hrajeme pořád vlastně ve stejném složení. Akorát teďka každý jsme v jiném městě a musíme se tak různě scházet, kde to jde.
0: No, změnilo se toho hodně, protože jste mezi tím vystudovali vysoké školy, kolegyně z kvarteta hudební vysoké školy, ale vy jste se nějak odrodil, vy jste vystudoval informatiku.
1: Jo, přesně tak, přesně tak. Já jsem asi jsem se nějak, nevím, rozhodl jsem se vlastně, že informatika mě baví a v téhle době je docela dobře tak jako upotřebitelná, co se týče jako práce a využití. Takže jsem si vlastně vybral tuhle ještě další cestu. No.
0: No přitom jste ale jako hráč na violu, vůdčím členem toho kvarteta. Funguje to tak, že jo?
1: Ne. Vůbec.
0: Takže jste jako jediný kluk, tomu šéfujete, protože kolegyně jsou dámy, všechny tři.
1: Ne, tak to, ne, tak to už vůbec ne.
0: Takže jste jediný neprofesionální hudebník tedy ve vašem kvartetu, přesně, ale vyslali mm-hmm. vás. Ale ještě, jak jsem se ptala, co všechno se změnilo, tak se změnilo taky určitě vaše vnímání na hudební scéně, protože vy jste za ty roky získali spoustu různých ocenění, a to teda významných, a taky jste vydali CDčko.
1: To je pravda.
0: Tak si trošku pochvalte.
1: Jo, tak. No, určitě už jsme byli na pár soutěžích a pozbírali jsme pár cen. A to CDčko, to je asi takový velký milník, a kdy jsme natočili vlastně Dvořákův americký kvartet a myslím si, že se nám to
0: povedlo
1: docela.
0: Takže Dvořák na CDčku. A teď k tomu zítřejšímu koncertu, protože vy jste v letošním roce zahájili takový projekt. Říkáte tomu ležerní večery. Bude to asi cyklus koncertů, protože ten zítřejší bude už druhý. Ten první byl na téma jaké hudby?
1: Bylo to večer zaměřený na Antonína Dvořáka.
0: Takže
1: a jeho
0: logicky,
1: skladby.
0: Když předtím jste vydali CDčko s Dvořákem, ale zítra to bude Mozart.
1: Přesně tak. Je to asi proto, že společně s námi tam bude zítra vystupovat i klarinetistka Laura Karpišová. A společně s ní jsme nacvičili právě od Mozarta jeho slavný kvintet.
0: Uh-huh, Laura je, myslím, z Hradecké filharmonie.
1: Přesně tak.
0: Vy se znáte nebo se kamarádíte? To je fajn, že s vámi bude hrát.
1: Asi holky se s ní znají přes právě tu hudební scénu.
0: Ten ležerní večer, i hezky jste to tak nazvali, je trošku jiný než běžný koncert.
1: Přesně tak. My se snažíme to jednak tak nějak otevřít pro širokou veřejnost, ať už tím, že je dobrovolné vstupné, ať už tím, že ty skladby nejsou nějak posluchačsky náročné, a tak i tím, že se pak snažíme pomocí nějakého průvodního slova posluchače seznámit s tou hudbou a s tím daným skladatelem.
0: Takže zítra to bude součástí koncertu, takové krátké průvodní slovo, tedy na téma život Mozartův a jeho tvorba asi.
1: Hlavně právě zaměřená na ty skladby, co budeme hrát.
0: A na ty skladby, jejich vlastně jakoby výklad slovem teda. A ještě jsme neřekli, kdy ten koncert bude zítra.
1: Bude to od 19 hodin ve sboru Církve Bratrské tady v Hradci Králové na Starém městě.
0: Mm-hmm, v kupečku v Hradci Králové 19 hodin. Tak já děkuji, že dnes hostem vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové byl mladý ajťák a hráč na violu Ondřej Metelka i jako zástupce hradeckého kvarteta Legiero Quartet a že nás pozval na zítřejší koncert. A teda to shrnu večer s Mozartem, zítra v sále Církve Bratrské v Kopečku v Hradci Králové od 19 hodin vstupné dobrovolné a můžete se těšit. Vy se taky určitě těšíte.
1: No já se těším hrozně.
0: Tak dámy, moc pozdravujte, ať se vám to vydaří a děkuju, ráda jsem vás poznala, ať se vám daří v hudbě i v životě.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Internet je plný lží a výmyslů. Šíří se přes řetězové e-maily nebo sociální sítě a důvody jsou různé. Chtějí pobavit nebo šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
1: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
2: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
1: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
2: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
1: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
2: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
1: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezidia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
3: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
1: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
2: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
1: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
2: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
1: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak nenaletět při výběru potravin.
4: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Hradci Králové. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: 23. října vyhlásíme vítěze 30. jubilejního ročníku ankety Šarmatní osobnost roku a díky našemu rozhlasovému archivu si vždycky v úterý v podvečer připomínáme minulé ročníky. Dnes to bude 26. V něm Šarmantní cenu za rok 2021 převzal lékař neurochirurg Vladimír Beneš a vyprávěl o své specifické zálibě a taky nám popsal, kde v mozku se nachází právě šarm.
1: Paní Zagorová říkala, že to buď člověk má, nebo nemá, tak jako v medicíně třeba empatii. Nepochybně je to věc vrozená, daná prostředím, ale víc je tam asi toho genetického. Možná, že najdou gen šarmu.
2: No teď jsem se chtěl zeptat. Já sleduju doktora Hause.
1: To je vrchol medicíny, nepochybně, takže to víte víc než já.
2: Až když by vám dali tu hlavu do toho svěráku, kde je asi ten šarm v tom mozku podle vás?
1: To je difuzní funkce. V mozku jsou fokální funkce, kde známe centrum, dráhu a co to dělá. A pak jsou globální funkce, které nedokážeme lokalizovat. A ten šarm nepochybně bude někde.
2: Tam někde. A já myslím, že v nějakém díle
1: jako
2: Hause to bude.
1: Uměl bych vás ho zbavit, ale neuměl bych vás tam ho předat.
3: No já mám takový dojem, že když jsme vždy mluvili s nositeli šarmu, takže u nich vždycky nebyla jenom ta práce, ale vždycky tam byl nějaký ten koníček. A mě nedá se nezastavit u toho, co mě úplně fascinovalo, když jsem si četla tu vaši knížku, to jsou ty vaši brouci. No. A jak se loví brouci? To odklápíte kameny, nebo...
1: Taky. To jsem chytal střevlíky, tak to znamenalo opravdu přeházet horu a pak se kopou pasti, takovouhle skleničku nebo kelímek a do toho nějakou návnadu. A pak je vůbec nejlepší lovení, to jsou tropy na světlo. Že prostě večer zapnete žárovku, pustíte to na nějak bílý plátno a pak už tam jenom třepíte a čekáte, co přiletí. Tak byl jsem unešený z toho, co po mně popsali a nejvíc asi jsem byl unešený, když jsem chytil brouka, který dodnes je jediný, a nechal jsem ho popsat po manželce. A nejvíc jsem byl unešený z toho, jakou měla ta manželka radost.
0: Profesor Vladimír Beneš taky ale vyprávěl, jakou úlohu při společných dobrodružných výpravách zastává herec Oldřich Kaiser. A uslyšíte to všechno dnes po 18. hodině, kdy vám nabídneme záznam celého gala večera, na kterém jsme vyhlásili Šarmantní osobnost za rok 2021.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Stát plánuje změnit pravidla pro slučování škol. V okolí Náchoda pokračuje stavba obchvatu města. Lázně Bělohrad zahájily kácení stromů u rybníku Pardoubek. A počasí oblačno až polojasno, teploty zítra kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne. Ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Plánuje proto změnit školský zákon. Ředitelé škol a školek upozorňují, že na slučování potřebují dostatek času.
6: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících 2 letech. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
7: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
6: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na něj už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
8: O čem dlouhodobě voláme je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
6: Slučování se může týkat stovek škol. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
5: V okolí Náchoda pokračuje stavba silničního obchvatu. Má za cíl odklonit z města tranzitní dopravu. Plánované dokončení je zhruba za rok a půl. Součástí trasy budou 2 tunely v Dolní Radechové a v Kramolně. Práce na tom druhém popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
9: Na stavbě tunelu Kramolná dokončujeme první etapu prací. Prefabrikované dílce první poloviny tunelu jsou již osazené a nyní probíhá pokládka izolačních vrstev. Následovat bude zasypání této části tunelu a obnova silnice 3. třídy, kterou nahrazuje dočasný bypass. Po zprovoznění silnice v její původní trase zahájíme druhou etapu výstavby.
5: Cesty kolem rybníku Pardoubek v Lázních Bělohrad jsou průchozí jen se zvýšenou opatrností. Lesníci začali v těchto dnech v lokalitě ořezávat a kácet stromy.
10: Nejdřív mají v plánu ořez stromů, při kterém budou odstraňovat hlavně suché a nebezpečné větve, jejichž pád by mohl ohrozit návštěvníky. Na této práce naváže kácení rizikových stromů, které vzhledem ke svému stavu představují možné nebezpečí. V polovině října se zároveň budou kácet přestárlé topoly podél vodní plochy. Veškerá omezení budou podle radnice trvat pouze po nezbytnou dobu. Z Lázní Bělohrad, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
5: Plochodrážní závodník Jan Kvěch vítězný hattrick na Tomíčkově memoriálu neskompletoval. Po triumfech z let 2024 a 2025 skončil na stadionu Markéta v Praze druhý za Lotyšem Lebeděvsem. Český jezdec, který vyhrál v neděli zlatou přilbu v Pardubicích, ovládl v Praze všech 5 rozjížděk a poprvé prohrál až ve finále.
4: Počasí.
5: Noc bude jasná až polojasná, ojediněle mlhy, teploty kolem 10 stupňů. Zítra čekáme oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo. Odpoledne čekáme ubývání oblačnosti. Teploty na východě Čech 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na dvojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená. Pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Po 15. hodině vás zdravíme ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové v úterý 6. října. Naše reportérka Zuzana Boučková je dnes v Hřibojedech na rozhledně, za chvíli se s ní uslyšíme. A také vás naučíme péct kynuté rohlíčky máčené v másle. Tuto pochoutku upekl podle výherního posluchačského receptu šéfkuchař a porotce Roman Paulus. A dodám, že jde o poslední z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok a že pro něj nebo některý z dalších 35 můžete hlasovat na stránce Pochoutkový rok.cz. No a nabídneme Radiobazar po půl čtvrté, můžete v našem vysílání inzerovat. Hezký poslech.
4: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Městská galerie Zázvorka v Novém Městě nad Metují má letos výročí, slaví 25 let své existence a při té příležitosti připravuje výstavu. Jmenuje se symbolicky Zázvorka 25 a slavnostně bude zahájena ve čtvrtek 8. října. Jako leitmotiv výstavy zvolili pořadatelé samotné Nové Město nad Metují, které si v letošním roce také připomíná výročí 525 let od svého založení. Výstava představí město tak, jak jej v průběhu času zachycovali a výtvarně interpretovali zdejší umělci i autoři, kteří přišli do města odjinud. Poprvé se v takovém rozsahu setkají díla ze sbírkového fondu Městské galerie Zázvorka, ze sbírek města Nového Města nad Metují a ze soukromých sbírek, takže to bude velmi zajímavé. Vernisáž výstavy Zázvorka 25 se bude konat ve čtvrtek 8. října od 17 hodin. Jste srdečně zváni.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Zuzana Boučková svůj dnešní stopařský úkol splnila, je v Hřibojedech na rozhledně a začneme jednoduše. Dobré odpoledne, jak tam je?
2: Přeji krásné odpoledne. Je tady takový zvláštní klid, sluníčko, výhledy do dály, babí léto hraje všemi barvami a přitom je vidět, že už se z tohoto místa stává oblíbený turistický cíl. Stojím u rozhledny a kolem mě se pohybují lidé, kteří sem přišli právě kvůli ní. Někteří už jsou nahoře, další se chystají na schody a člověk samozřejmě po chvíli začne počítat, kolik schodů má ještě před sebou, protože celkem jich je 189. Každopádně, když je pěkně zdoláte, čeká vás nahoře za odměnu vyhlídka ve výšce 33 metry a ten pohled na horizont kolem dokola je opravdu nádherný.
1: Dopoledne si, Zuzano, byla taková tajemná. Říkala si, že to není jen tak obyčejná rozhledna. Tak co na ní je neobyčejného?
2: To je na dnešní mé stoparské pouti vlastně to nejzajímavější. Tohle dílo totiž původně nevzniklo jako klasická rozhledna. Dole je vodojem a nahoře ocelová anténní věž a z té věže je vyrobená veřejně přístupná vyhlídka. Takže stojíte na rozhledně a zároveň se díváte na objekt, který má čistě praktickou funkci. A přesně to mám ráda. Člověk jede někam za výhledem a cestou zjistí, že za tou stavbou stojí ještě úplně jiný praktický důvod. Hřibojedy totiž nový vodojem potřebovali kvůli zásobování pitnou vodou a rozhledna z toho vznikla vlastně jako bonus.
1: Tak to je fajn, ale ty ses nezastavila jenom u rozhledny. Prošla jsi, předpokládám, okolí a vždycky mluvíš s lidmi, tak co říkali? A co bys doporučila člověku, který tam chce jet?
2: Tak po dnešní zkušenosti bych sem rozhodně nejela jenom na rozhlednu a domů. To by byla škoda. Je to totiž místo, které se dá spojit s výlety po okolí. Nedaleko je například Braunův Betlém a naučná stezka pro děti. A přímo u rozhledny je zázemí pro návštěvníky, lavičky, stojany na kola, parkování a dokonce i pitná voda. A lidé, které jsem tady dnes potkala, mi dobře ukázali, proč takové místo funguje. Přijdete kvůli výhledu, chvíli se zdržíte, dáte se s někým do řeči a najednou z toho není jenom výstup na rozhlednu. Je to prostě výlet plný komunikace i legrace.
1: No, takže Zuzana Boučková v Hřibojedech komunikuje, baví se, fotí a natáčí a na její dnešní cestu se určitě budete moci podívat na webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Zuzano, děkujeme a zdravíme do Hřibojed.
2: Také děkuji a přeji krásné odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a v neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept z prvního místa roku 2025 podle hlasování poroty. A byly to kynuté rohlíčky máčené v másle, původně od paní Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku. A naučíme se teď ten recept dělat s porotcem a šéfkuchařem Romanem Pavlusem v rámci speciálního narozeninového ročníku, kdy mezi sebou už od neděle soutěží všechny úspěšné recepty předchozích 9 let. Jak s tím posledním receptem naloží Roman Pavlus, se ptal Patrik Rozehnal.
1: Tak jsem si řekl, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou

0: kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit?
0: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, půl kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme půl kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj.
2: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynetého těsta.
0: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek, začneme připravovat to těsto. Tak ty máš v míse povolené máslo,
0: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
0: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli. Přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Nádhera.
1: Dáme kynout?
0: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál a teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem.
0: A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky, takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
0: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
0: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
0: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, ano. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
0: A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech. Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem toto ještě podpoří.
0: Necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem. Dáme si, Patriku.
3: Jo.
0: Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
0: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
4: Recept na kynuté rohlíčky máčené v másle od Romana Pavlu se najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Tam samozřejmě je i původní recept od paní Stanislavy Kotlabové a dalších 35, které vyhrály předešlé ročníky. A z nich teď vy musíte vybrat ten nejlepší. No to je těžký úkol. Proto je na stránce pochoutkového roku hlasovací formulář. Tam můžete jednou za 24 hodin udělit svůj hlas jednomu receptu. Na začátku listopadu budeme díky vám znát vítěze posluchačské ceny a budeme odměňovat i několik hlasujících, tak se zapojte do hledání receptu desetiletí.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Dívám se na hodiny a říkají, že je 15 hodin a 38 minut. No a to znamená, že v následujících minutách můžete ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové inzerovat.
1: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Telefonní číslo, na které můžete volat, jste slyšeli. No a my už přijímáme první inzerát, jestli to bude poptávka nebo nabídka, nebo slyšíme. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak, co pro nás máte?
2: Já bych chtěla nabídnout vchodové dveře dvoukřídle z modřínových palubek, prosklené 150 na 205 cm a kladívkový šrotovník tovární výroby a cena by byla dohodou a je to na Holicku.
0: A číslo máte?
2: 720 038 710.
0: Tak jo, hezký den a mějte se naslyšenou.
2: Vám taky, naschledanou.
0: Tak paní volá z Holicka a nabízí palubkové vchodové dveře prosklené z modřínu a ještě šrotovník kladívkový tovární výroby na čísle 720 038 710. A dobré odpoledne, váš inzerát, prosím.
3: No, měl bych nabídku na prodej.
0: Tak povídejte.
3: Prodám rotační bubnovou sekačku značky Perla. Samopojízdná na vysokou trávu. Telefon 724 195 234. Rychnov nad Kněžnou.
0: Rychnov nad Kněžnou. Ano, hezký den a naslyšenou.
3: Děkuji.
0: Nabídce je rotační sekačka s pojezdem na vysokou trávu v Rychnově nad Kněžnou na čísle 724 195 234 a dobré odpoledne, váš inzerát je jaký?
4: Dobrý den a dobré odpoledne. Já poptávám žulová nebo pískovcová koryta na paječku, z čeho by mohly pít hospodářský zvířata. A bylo by to na telefonu 608 971 240. Děkuji.
0: Hezký den, naslyšenou, poptávka. Žulová nebo pískovcová koryta, prostě kamenná koryta jako na paječky pro zvěř, pro dobytek 608 971 240. Má paní telefonní číslo. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
5: Dobrý den, já vás zdravím a prosím vás, měl bych na prodej pneumatiky zimní úplně nové, 4 kusy na diskách, 175 na 70 R13. A je to na číslo telefonu 722 907 030 Česká Skalice, Holík Josef.
0: Hezký den, naslyšenou.
5: Děkuji vám pěkně, naschledanou.
0: Zimní pneumatiky, úplně nové na diskách, 4 tedy, 722 907 030 nabídka z České Skalice. Radio Bazar, vítejte v inzerci.
6: No dobrý den, tady je Červený Kostelec, já bych měla na prodej videokazety. Mhm. Uh-huh. A jsou to jako filmy, ne?
0: Ano.
6: Filmy. A prodám je opravdu velice levně. Já to nemám na čem hrát, tak bych to chtěla prodat.
0: Dobře, číslo máte?
6: 736.
0: Mhm. Ano.
6: 775. 775.
0: Ano.
6: 775. 455.
0: 455, dobře. A mějte se krásně, naslyšenou.
6: Děkuji.
0: Paní volá z Červeného Kostelce a nabízí videokazety, na kterých jsou filmy velmi levně na čísle 736 775 455. Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas Radio Bazar.
7: Dobrý den, já bych chtěla prodat nosič na dvě kola jízdní, připevnění na závěsné zařízení značky Thule. Je to jednoduché upevnění a složení a je to v původním obalu, mm-hmm, takovým fusaku zdrhovacím a její rozměr je to 80x40x10 po složení. A byla by to dohoda jistá na telefonním čísle 606 242 635 a je to z Jilemnice.
0: Z Jilemnice a do Jilemnice vás zdravíme. Pěkný den, naslyšenou. Tak nabídka. Paní je z Jilemnicka a nabízí nosič na závěs na autě na dvě kola, ještě v původním obalu 606, 242, 635. Určitě se dohodnete, říkala. Dobré odpoledne, tady je Radio Bazar.
8: Radio Bazar.
0: Jestli se slyšíme, tak prosím vás vypněte rádio a povídejte. Tak to asi nedopadne, tak to zkusíme tady. Dobrý den, Radio Bazar.
8: Dobrý den, tady posluchač ze Šnovska. Uh-huh. Já poptávám pro 10letého vnuka, poptávám větší šlapací motokáru, kdyby někdo měl se jí chtěl zbavit.
0: Uh-huh.
8: A to na telefonu 605 018 388. Děkuji, nashled.
0: Hezký den, nashledanou. Tady je poptávka. Pán schání šlapací motokáru pro asi 10letého chlapce, tak jestli můžete nabídnout 605 018 388 je kontaktní telefon. Dobré odpoledne, můžete inzerovat.
9: Haló?
0: Ano, dobrý den, Radio Bazar.
9: Dobrý den, já jsem teda ze dvora a nabízím, koho třeba bolej záda nebo jako na krk se to může dát takový přístup, ne, je to taková šála. Jmenuje se to kosmodisk. A kdyby teda někdo měl zájem, bude to hrozně levně, jo?
0: Mm-hmm.
9: Jsem ze dvora Králové.
0: Ano.
9: Řeknu vám číslo 702.
0: Ano.
9: 871 086. A bude to levně, jo?
0: Dobře, tak se mějte hezky.
9: Děkuji, naschle.
0: Naschle. Tak paní je ze dvora Králové nad Labem a nabízí kosmodisk na bolavá záda na čísle 702 871 086. A to je všechno pro dnešek. Další radiobazar zase zítra odpoledne po 15:30.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Karel Gott, tak ještě David Dale nebo Diana Ross. A už bude 16 hodin po zprávách s Radkem Pulkrápkem, tu bude Humoriáda s Pavlem Kučerou a Jiřím Lábusem jako hostem u mikrofonu Českého rozhlasu. Příjemnou zábavu.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 28. září na náš statek ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma, brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si pro krouhané zelí a další dobroty. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Česko se připravuje na komunální a senátní volby. V Častolovicích pokračuje stavba cyklostezky směrem na Libel. Tenista Jiří Lehečka titul na turnaji v Tokiu nezískal. A počasí zítra má být oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne. Volby do Senátu a vedení obcí začnou za 3 dny. Do dneška mají voličům přijít poštou hlasovací lístky. Desítky chybných sad dostali podle zjištění Českého rozhlasu lidé na Ostravsku.
3: Lístky se špatnou kandidující stranou dostali lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Podle její úřednice Zuzany Palo chybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
4: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek použit, tak je hlas neplatný. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky. Do volebních místností.
3: Záložní hlasovací lístky má připravené každá volební komise. Pokračuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
5: Je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
3: Volební místnosti už taky některé obce začínají připravovat. Přibližuje Vladislava Mašková z Olomouckého magistrátu.
6: Dovážíme urny přenosné, urny velké, volební zástěny samozřejmě, znaky České republiky.
3: Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Stavbaři v Častolovicích budují cyklostezku směrem na Libel. Aktuálně pracují na mostě přes řeku Bělou a připravují taky úsek mezi ulicí Široká a odbočkou na Malou Leckou. Proinvestováno už bylo 26 milionů korun.
7: Ze stavby už bylo odvezeno zhruba 4200 kubíků zeminy a pokračuje také zavážení krajnice a příkopů ornicí. Celá stezka bude dlouhá necelý 1,5 km a náklady na ní dosáhnou téměř 50 milionů korun. Většinu pokryjí dotace Královéhradeckého kraje, Státního fondu dopravní infrastruktury a nadačního fondu Škoda Auto. Po nové cyklostezce by se první cyklisté mohli projet začátkem listopadu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Maximální cena nafty zítra klesne. Litr budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun 97 haléřů. To je o 41 haléřů méně než dnes, oznámilo to ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu stoupne o 10 haléřů na 46 korun 7 haléřů. Stát bude ceny pohonných hmot regulovat do konce měsíce.
1: Sport.
2: Jiří Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. Ve finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci Carlosi Alcarazovi 6-7 a 4-6.
1: Počasí.
2: Noc bude jasná až polojasná, ojedinělé mlhy, teploty kolem 10 stupňů. Zítra má být oblačno až polojasno, teploty na východě Čech 18 až 21 stupňů a biozátěž bude na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z Hradce Králové směrem na Třebechovice pod Orebem a Vamberk pozor na nehodu v ulici Víta Nejedlého. Za obchodním centrem se tam srazila 2 auta. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Já mám
10: nalíkají.
9: Jsme
10: z toho
9: strudaná.
10: My jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
9: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den.
9: Ať je podzim nebo léto, babí humoška vás prostě baví. Humoriáda.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl.
1: Ano,
0: chtěli mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak...
1: No jo, tak to bych
0: cen není nikdy dost.
1: No, je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Jo. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co ano, to bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidivajzlice.
0: Ano, z roku 1965, Silvestr, Československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Jo. Tak uvidíme. Uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova.
3: Pidivajzlice, oheň. Pro Krista. Oheň to... Kam mám stříkat?
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
3: Tak to je jenom tak. Prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je, jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene podniková kontrola.
2: Tak, tak prosím vás, co je nového v pidivajzlici?
3: No, no, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
3: No jo, nekrad, tak byl podezřelý.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlici?
3: No... Dostali jsme nos. To kreso.
2: Jo.
3: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe. Přemýšleli jsme. Hlavama.
2: Přímo?
3: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: A takhle, a tam se jako vyžíváte.
3: No jo. Tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet ráno, nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu?
3: Ale nic nešupluje, co to povídáte, my jsme koumáci, my jsme tu hospodu nazvali naše kultura, rozumíte? No,
2: takhle, ano,
3: a je to, pač,
2: ano,
3: my
2: ano.
3: Máme...
2: A zůstalo, prosím vás, jenom u názvu, anebo jste tu kulturu jaksi zabudovali hlouběji?
3: No, my jsme ji přímo zazdili. Hele, a prckama.
2: Přímo.
3: Ale my jsme si nechali taky natisknout takový kulturní jídelní lístek. Tady
2: vážně?
3: Račte se podívat.
2: S dovolením? No to je velmi zajímavé. Předkrmy. Vočko Valdemar.
3: No.
2: Šterclův salát.
3: No.
2: Ale tohle. Televizní sekaná. Co to je, prosím vás? Co to je?
3: No takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a rozsekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
2: Aha. Taková sekaná.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pidivajzlice, začátek našeho dnešního humoriádnického menu. Silvestr roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak no nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
1: no to
0: vůbec v podstatě
1: netušil,
0: v takovéto zábavě.
1: No teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě. Takže máme se do pokračování, do zásob.
0: A jak prožívá Božena Tlučhořová babí léto?
1: No je to pro ní, je to bába, že jo, takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní, že? Ano.
0: Je to žena.
1: Je to
0: s
1: žena.
0: Velkým ž.
1: Ano.
0: Tak přátelé.
1: No. Skoro.
0: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénárista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
1: To jsem taky poslouchal.
0: Taky. Ano. Co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Ano. Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni, u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900. Můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias Smutného muže. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobrý odpoledne, tady Pepa ze Štětí. Chtěl bych Pidi Vajzlici.
1: děkujeme pěkně. Naslyšenou.
2: A hezký den a zdravím pana Rumburka.
3: Děkuju, taky.
1: Dobrý den, kdo je dál s námi na telefonu?
4: Dobrý deň, Brno z Martina. Pozdravím vás do štúdia a poslucháčov Humoriády a hlasujem za Ačko.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Dobré odpoledne. Haló.
5: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím slavného Rumburaka.
3: Děkuju vám.
5: A chtěl jsem se pana Lábuse zeptat,
3: ano.
5: Jaký měl pocit, když se chystalo natáčení Arabela se vrací a ne Rumburak králem říše pohádek?
3: No tak já to první třináctku už jsem si odtočil, že jo, a po letech se točilo to pokračování a to bylo jednou tolik, to bylo 26 dílů, že jo, takže byl velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jak to jako ten děj vlastně bude pokračovat dál, takže aha, bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, že jo, tak 2x13, no takže to bylo asi rok a tři čtvrtě jsme točili.
1: Rumburak musel dvojnásobně čarovat.
3: No jo, dokonce jsem měl dvojníka vlastně, no jo, ano.
5: Ano.
1: No. Ano. A koho jste si vybral? A nebo B?
5: Ačko,
1: děkujeme, mějte se. Jasně. Dobré odpoledne.
6: Já vás zdravím, tady je Pepík z Pardubic. Zdravím vás, Pavle, i pana Jiřího.
1: My vás.
6: Jinak musím říct, že v roce 61 jsem zpíval u pana Brodskýho u Hajají Maminkám k MDŽ. Takže taky jsem tam
1: Takže taky umělec.
3: No je.
6: Než jsem se přestěhoval tady na tu dědinu. No. Každopádně bych si vzal ty Pidi Vajzlice a přeju hezký den.
1: Tak děkujeme krásně a mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy Pidi Vajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
7: Sekaná mates, jo, to bych si dal po včerech.
8: To bych vám ani moc nedoporučil.
7: Proč?
8: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
7: Tak to ne. Ale tady, kouká, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
8: A jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
7: Je polévka Karla Hály.
8: Jo, to je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
7: Tady koukám, hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
8: No. Kohout jsem byl od jak živa jedinej buditel na vesnici, víte?
7: Jo, tady nápoje.
8: No.
7: Specialita závodu. Proti všem.
8: No jo, to je půl litr rumu. Co když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
7: No. Tak vám mockrát děkuju. Jo. A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
8: Ale no jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
7: Tak vy okrádáte lidi.
8: Co to povídáte? Takové pokrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
7: No,
8: aby jsme daleko nedošli.
7: No, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase někdy u vás zastavím.
8: Přijďte v pátek na zabíjačko.
7: Jo, výborně. A co porážíte?
8: Nějaký umělci z Prahy. Estráda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Labuse, na čem teď pracuje, co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele, to by se byla...
1: To je někdy velká práce.
2: No, řeknu vám, teď jsem dotočil film jeden, k druhé půlce srpna jsem ho dokončil. Je to vlastně takový příběh, hraju tam bratra Bolka Polívky v tom filmu.
1: Ano.
2: A je to komedie z prostředí těch zahrádkářů, co mají takový ty zahrádky a ty malý chatičky, a tam třeba 20 na jednom fleku, jo. Tak z tohoto prostředí.
1: Tak to tam, možná bude vtipné, že?
2: No, zase už hraju pravidelně v Ypsilonce, v dalších divadlech, v Kalichu a ve Viole a divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval. No, kromě Národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně.
2: Tak jsem byl v sobotu.
1: Tak jo, a jak často se vydáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
2: S Oldou točíme právě, teď jsme natočili další díly té rodinky Tlučořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi. Jo, 90. nám by to bylo.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně s vámi samozřejmě. Koho si dáme teď?
2: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho sešlost.
3: Jsem, pane, odpuste, jsem, pane Šlechtic, a byli pozdě, tak nechtíc.
4: O, zdá se mi, že jste podvodník.
3: Kože?
4: Patřili byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
3: Kože? Pane, můj kort mě v dlaně lechtá, tak dáte mi toho k nechta?
4: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí, však znáte to, nejsou knechti.
3: Nebudu prosit dlouho, slouho!
4: Slouha! Ty jsi řekl mi, pane, slouha? Ukaž mi, můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí. A! Au!
5: Co se? Vždyť odsek ruku.
4: Tak já za to nemůžu, romantika, držíš meč jak Flobertku, prosím tě, tak...
5: Flobertku, víš, já mám za sebou bitev v životě.
4: Já mám takovej dojem, že jsi dělal užíšky za mlada práče, víš? Jako kluk. Hele, pojď, je, no, romantika, no. Pojď, no.
5: Ne, ne, ne, ne, ne, nech toho, nech to, nech to. Jdeš tu špičku pryč.
4: Ještě máš jedno oko volný.
5: No, ale to je hladí. Hele, já mám takový nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej?
4: Redford.
5: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, no, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
4: Dublera, myslíš?
5: Jo, Dublera, no.
4: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
5: Hele, ty seš celé zdravé, já si vemu boilera toho drahé. Halo, je tady nějaký někdo schopnej? Ano, ten je krásnej.
4: No.
5: Je hezký jako já.
4: No.
5: No, tak tohle dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já, tohle. No, takže...
4: No a co teďko?
5: No a teďko jako... No a teďko vem si ho.
4: To je volovina, ten mě zabije.
5: To koukáš, jak jsem divokej, víc?
4: To mu lítají z nosu plameny, když ten mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopii. Pojď sem. Boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle, Dublera. Přátelé,
5: no to
4: jsem já.
5: No těžší váha,
4: ovšem. Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď, hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábu se s ním pracovně potkával.
2: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli takovou, ještě za totality, to byl takový televizní triptych, tři takové satirické komedie, to se jmenovalo Kdo si hraje nezlobě, tam jsme hráli takový podivný úředníky. Aha. S Jirkou Cízlerem. No a samozřejmě Jirku jsem znal a to je zajímavý příběh jeho životní. On vlastně začínal jako houslista v Budějovickém orchestru v divadle, tam je činohra, balet i opera, že jo? Mm-hmm. A režisér Miroslav Macháček, který tam začínal v těch Budějovicích, protože on občas viděl, že Jirka Cízler vždycky v těch po představení v klubu exhiboval a vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do nějakého představení, už nevím, co to bylo, poprvé na jeviště, protože viděl, že má určitě ty dispozice a měl veliký, a pak už se dostal dál, dostal se do Prahy. No a vlastně my jsme spolu točili leta Studio Kamarád, on dělal hry showmana, že jo? Mm-hmm. Já do dneška dělám 45 let, jo. Takže jsme se znali docela dobře a byl to divadelník, veliký divadelník a on vlastně režíroval tu první Kytici v Semaforu celou, že jo, to dělal on jako režíně.
1: No já bych si teď přál pro naše děti jako posluchače, kdyby nám Jů uvedlo další souboj, Luděk Nekuda nebo Miloslav Šimek.
2: Ahoj kamarádi, tak co, podíváme se na Nekudu a nebo na Šimka, co tomu říkáte? Já už umím i hele.
3: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, milej Jů.
1: Tak já tady mám oba teď, Jů i hele, dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04, pošlete své SMS anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk.
2: Dobrý den.
3: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, pro pana Šimka a Kofmana.
2: Klidně.
3: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce, seno. Děkuju moc.
2: Tak to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
4: No, Slunce, seno, tak samozřejmě to byly... Já měl tu výhodu, že já mám ve Volyni, což je 2 kilometry od Hoštická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
2: Takže nemůžete zapomenout na natáčení.
4: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byla to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo, a hlavně tam hrála půlka Hoštic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky, a byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Ružičková, no a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten na dlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě, no bylo to veselý, bylo to krásný, no. Je to dávno.
2: Živočichář Béda.
4: Ano.
2: Byla
4: ano,
2: ta
4: ano.
2: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba zdraví.
2: Zdravíme.
5: Já jsem se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63. A stihnul jsem vás a dám si taky jáčko.
2: Tak zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to áčko toho pana Cíblera a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
4: Jo.
6: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od nich dostaneme, od něj dostaneme hodně.
4: Moc vám děkuju, to se mě potěšilo, děkuju.
2: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost, tentokrát bude téma Jiří Žáček. Luděk Nekuda.
7: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka, potěrko půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
8: No já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
7: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svoji paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní. A kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Nebo... Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poezie ze sešlosti a teď jdeme do dalšího souboje. Vracíme vám do hry Smutného muže Jaroslava Válka na téma Lustr a slaneček, anebo Pedagog ve výslužbě, to už je téma pro Miloslava Šimka a Karla Šípa z Horoskopičin. Tak si vyberte v závěrečném souboji Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
9: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, je vás hodně, kdo jste si oblíbili Humoriádu, tento pořad, který právě vysíláme. Já jsem se dozvěděl šťastnou novinu, že nás poslouchá i Marge Simpsonová.
2: No, tak občas poslouchám a moc se mi to líbí. Já tam neznám pana Lábuse, já jsem s ním nikdy jako nebyla v kontaktu i sexuálním, ale docela bych to někdy, musí být zajímavý pán, teda velice
1: zajímavý. Já myslím,
2: zajímavý.
1: Že by se panu Lábusovi líbil váš ten modrý účest, ten vysoký.
2: Myslíte si? Určitě, já nevím.
1: Ano. Já si myslím, že
2: no, on má rád velké hlavy. Ten se mu to strašně líbí, zvlášť to rozpletu teda.
1: Ano, tak prý už máte 800 dílů, si myslím?
2: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
1: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní Humoriády, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Dobrý den, já jsem byla teprve rozla, já jsem to dneska nějak zaspala.
1: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, no, ne tažení, ale výstupu.
3: Ještě no. Říká pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
1: Pana Lábuse.
3: Je, tak já ho pozdravuju moc, jak mě děti. Mám vás hodně ráda,
2: děkujem.
3: Je to sranda.
2: Ano,
1: že jo. Tak jo. A zvolíte si smutné...
3: Ano. Hodně zdraví a pevné nervy.
2: Ano.
3: Dneska potřebujeme.
1: Ano.
3: No a dejte mě tam pana Lábuse.
1: Pana Lábuse tady máme, zdravím, ten už je daný.
2: Můžete si vybrat.
1: Můžete si vybrat smutného muže Válka, anebo Miloslava Šimka.
3: Tak toho Šimka.
1: Myslel jsem si, děkuji vám, nashledanou, milá paní. A zveme dalšího, dobrý den. Haló.
4: Dobrý den, tady František Jalupin nad Vltavou. Zdravím pana Lábuse i vás, Pavlíku.
1: Zdravím.
4: A toho pana Šimka tam šoupněte.
1: No, uvidíme.
4: A jinak musím říct, že pan Lábus je senzační a dělá, co dělá, v čem účinkuje.
1: Všechno mu jde.
4: Nemá to chybu.
2: Tak vám děkuji.
4: Mějte se. A stále zdravím přeju. Díky.
2: Ano, naschledanou, naschledanou.
1: Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vltavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lábuse.
1: Zdravíme.
5: A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
2: Dobře.
1: Je to tam. Mějte se hezky.
5: Zbytek dne, naschle.
1: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
6: Díky, z Valašska.
1: Zdravíme.
6: A zdravím Jiřího.
2: Ano.
6: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení.
2: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese. A on ten policajt řekl, že to ulici z Kajzre máme na dosmrti zakázanou už.
1: Takže takhle. No, Josefe, Ačko nebo Bčko?
6: Ačko.
1: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
7: Dobrý den, Zuzana. Zdravím pana Lábuse.
2: Dobrý den.
7: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
2: Cože?
1: Kačka za kačku?
2: Kačka za... Teď nevím, co to říká. Kačka.
1: Napovězte indici další, prosím.
7: Malý televizní kabaret.
2: Je to let.
1: Jo, frkačka za kačku.
2: Frkačky za kačku.
1: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky za kačku.
2: Za kačku, ano. Ano, no to byl báječný pořád. To jsme dělali s Pavlem Zeníškem a s Pepíkem Dvořákem,
1: s Jitkou Moravcovou
2: a s Ondřejem Havelkou. No bylo to váčný, byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
1: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 letech.
2: To by se odehlo v LDNC.
1: Dobře, tak no. Nic. Ano. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
8: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída, znovu by si stanul před tabulí, jo? To je takový to velký černý.
9: Ona je tady, tabule?
8: No tak jako, aby si se cítil jako učitel. No, dobře, no, podívej.
9: Jak to,
8: no?
9: Jak to nosej, vej, tak... Tvoče, tak to nos...
8: Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte? Kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to... A kolegyně poslala pro sovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesl.
9: Ne, ne, pardon, ale už mě to bere, víte? To...
8: Rozumím.
9: Ne, to Čeka to poznamená, učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
10: Slávku.
9: A kde je houba, kde je tabule, teda kde je hadr? No, nebudem to
10: používat. To jsou tvoji žáci, tohleto je katedra, ano. To je tabule, uč, ano. Já si jdu sednout do lavice.
9: No tak ale, dobře, tak to vememe ale s příchodem nějak.
10: Vem to, jak
9: máte
10: chceš.
9: Zvoneček?
10: Ježišmarja.
9: Použij svůj teda šíp, jo?
10: Crrrr.
9: Prosím vás, já jsem myslel, že jste bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já mám času dost. Já nepospíchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe, zazvoň ještě ano, potom. Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy.
10: Crrrr.
9: Děkuji vám, sedněte si. Jsem váš nový učitel, jmenuji se Miloslav Šimek a vy jste moje třída. Již předem vás mám rád. Děkuji ti, že jsi jaký přišla. No, podíváme se na vás trochu blíže, abychom se seznámili. Já jsem vám své jméno řekl. Teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
11: Srnec.
9: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, to je přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno?
12: Maťová.
9: Maťová, nahlas, abychom si rozuměli.
12: Matějová.
9: No tak nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Maťová. Tak prosím, jak to řekne? Ale co? Maťová. No. To se ti manžel poděkuje. Já jsem Maťová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
12: Zuzanka.
9: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
12: Zuzanka Matějová.
9: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výborně.
1: Tak tolik hezká žákyně a její obdivovatelé, tolik taky hezký host Jiří Lábus v dnešní Humoriádě. Děkujeme krásně, hezký pocit.
2: Mějte se hezky taky, naschledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera a přejeme dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Když oknem...

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Česko trápí sucho, hladiny řek klesají i v našem regionu. V Trutnově Poříčí vzniká lékařská ordinace. Stát už nebude kupovat vakcínu na covid. A počasí zítra má být oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrápek, hezké odpoledne. Hydrologové v Česku evidují na řadě míst stav sucha. Důvodem je dlouhodobý deficit srážek a nadprůměrně teplé počasí. Nízké hladiny řek trápí i náš region.
5: Nízké průtoky na úrovni hranice hydrologického sucha vykazují zejména menší podhorské toky a horní úseky řek v Podkrkonoší a na Náchodsku, třeba Horní Úpa, Metuje nebo menší přítoky Orlice. Český hydrometeorologický ústav zároveň upozorňuje, že dlouhodobě podnormální zůstávají i hladiny podzemních vod v mělkých vrtech a také vydatnost pramenů. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Obyvatelé Trutnovské části Poříčí už nebudou muset dojíždět za praktickým lékařem do jiných částí města. Na Lípovém náměstí vzniká ordinace. Sloužit bude mimo jiné lidem ze Lhoty, Bohuslavic, Adamova, Voletin a Lipče. První pacienty by mohla přivítat podle mluvčí radnice Adély Ščudlové začátkem příštího roku.
6: Na ploše 82 metrů čtverečních bude k dispozici ordinace, místnost pro sestru a další zázemí pro personál. Přestavbou tak podpoříme návrat praktického lékaře do Poříčí. Nyní čekáme na nabídky lékařů, kteří by o prostory projevili zájem.
4: Stát nebude zajišťovat od roku 2027 vakcíny na covid, oznámil to dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Česko podle něj opouští covidový mechanismus. Očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Dodávky, které společně objednala Evropská unie, letos skončí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. Posádka z lodi, která se potopila po dronovém útoku u Bulharska, je nezvěstná, oznámil to premiér Rumen Radev. Útok na dvě nákladní lodě v bulharské ekonomické zóně označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Druhé plavidlo začalo po zásahu hořet. Posádku se podařilo evakuovat.
7: Sport.
4: Plzeňští hokejisté nastoupí za 30 minut k dalšímu utkání Ligy mistrů. Na domácím ledě přivítají švédské Skellefteå. Duel ve stejné soutěži čeká taky Liberec. V 18 hodin nastoupí proti švédské Frölundě.
3: Počasí.
4: Noc bude jasná až polojasná, ojedinělé mlhy, teploty kolem 10 stupňů. Zítra má být oblačno až polojasno, teploty na východě Čech 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Vítr slabý, proměnlivý, biozátěž bude zítra na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Dopravní nehoda komplikuje provoz na výjezdu z Hradce Králové směrem na Třebechovice pod Orebem a Vamberk. V ulici Víta Nejedlého za obchodní zónou se tam srazila dvě auta. Projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: jak žil bych rád.
1: Komunální volby 2026.
2: Je krátce po 17. hodině, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, s vámi je Zdena Kabourková. Jak víte, v pátek a v sobotu se budou v celé Česku konat komunální volby. Minulý týden jsme vám v našem vysílání představili lídry kandidujících stran a hnutí v okresních městech našeho kraje. Všechny tyto pořady najdete v plném znění na webu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a najdete tam i tři diskusní pořady, které vám nabízíme tento týden, kdy vám představujeme strany, koalice a hnutí, které se ucházejí o hlasy voličů v Hradci Králové. V letošním roce kandiduje v Hradci Králové 10 politických subjektů, 4 jsme vám představili včera a dnes jsou se mnou ve studiu 3 hosté. Pan Lukáš Fiedler, advokát, lídr hnutí ANO 2011.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Senátor Jan Holásek, lídr koalice Náš Hradec, kterou tvoří 5 subjektů Naše Česko, My rozvíjíme Hradec, Hradečtí patrioti a Volba pro město. Hezký den.
4: Hezký podvečer.
2: A je tu s námi i učitel Kamil Kubica, lídr koalice Piráti a Starostové. Já vás vítám.
5: Lien.
2: No a připomínám, že i do dnešní debaty byli hosté pozváni na základě losu, tak jak byli vybráni pod notářským dohledem. Tak tedy ještě jedno hezké odpoledne všem.
1: Komunální volby 2026.
2: Takže jména hostů známe, než se budeme věnovat zásadním tématům, pojďme stručně, velmi stručně představit vaše priority. Začneme tedy nejprve tak, jak určil los. První dostane slovo Lukáš Fiedler, lídr hnutí ANO 2011. Vy tvrdíte, že Hradec stagnuje, že potřebuje víc biznisu, tak projeví se toto vaše tvrzení i ve vašich prioritách?
3: Tak ještě jednou dobrý den vám i divákům. Ano, to, co jste právě řekla, je jedna z našich hlavních volebních témat, hlavních volebních priorit a doufáme, že v rámci vedení města s naším hnutím toto budeme moci schopni realizovat a zařídit a že skutečně Hradec posuneme dál a takzvaně ho rozhýbeme. Já se domnívám, že bohužel za poslední 4 roky nedošlo k rozvoji města jako takového a skutečně Hradec stagnuje zaprvé dlouhodobě a ten efekt není bohužel vzestupný, ale v rámci rozvoje města je klesající. A já se domnívám, že je potřeba navýšení počtu obyvatel, udržení mladých osob v Hradci, rozvoj bydlení a i rozvoj pracovního trhu, přilákání, řeknu, podnikatelů do města, rozvoj biznisu, tak, aby skutečně se zde zvýšila i ta ekonomika a to město ožilo. Ať už se jedná po stránce kulturní, ale po stránce společenské, po stránce, řeknu, večerního života na náměstí, ale rozvoje města jako takového ve stručnosti.
2: Tak já si myslím, že tomu se budeme věnovat i za chvíli. Jaké priority má koalice Náš Hradec? Na to už se ptám lídra koalice Jana Holáska. Vy říkáte, že chcete mít možnost zúročit vaše nápady, plány, vize, pozměnit hodně věcí, které se vám nelíbí. Tak s jakými prioritami do toho jdete, abyste změnili to, s čím nesouhlasíte?
4: Tak ještě jednou hezký podvečer. Koalice Náš Hradec přináší a nabízí vlastně občanům Hradce Králové jednak znalost hradeckého prostředí, hradeckých témat, lásku k Hradci Králové prostřednictvím vlastně těch třech hradeckých uskupení, potom přesah na krajskou úroveň prostřednictvím spolupráce s hnutím My a konečně přesah na celostátní úroveň prostřednictvím spolupráce s hnutím Naše Česko. Všechny tyto úrovně jsou pro rozvoj města Hradce Králové zásadní a důležité. Co se týká těch hlavních priorit, tak pro nás je naprosto zásadní, abychom přinesli do vedení města Hradec Králové odbornost, praktický přístup, profesionalitu a šetrný přístup k nakládání s prostředky města, což si myslíme, že v současnému vedení města se úplně nedařilo a nedaří, tak to je obecná věc. A co se týká těch konkrétních obsahových témat, tak těch je samozřejmě celá řada. V tomto momentě bych uvedl zejména dvě, a to je bezpečnost v našem městě a potom dostupné bydlení.
2: Děkuji. Do třetice dostane slovo lídr koalice Piráti a Starostové Kamil Kubica. Vy jdete do voleb se sloganem Hradec, který chceš. Máte představu, co obyvatelé Hradce chtějí a projeví se tedy tohleto přání v vašich prioritách?
5: Tak ještě jednou dobrý den. Ano, je to tak. Já si myslím, že to, co obzvláště mladí hradečáci a nejen ti chtějí, tak je bydlení, které je teďka velký problém a drtí je ceny bydlení. Proto naše hlavní priorita bydlení i ve volbách a máme i nějaký plán. A to takový, že na takzvané severní zóně chceme postavit až 1200 městských dostupných družstevních bytů, které by byly až o třetinu levnější než ty byty, které by postavili developeři za komerční ceny, a zároveň město může zařídit i to, že nepůjdou do ruku spekulantům, ale opravdu těm lidem, kteří je potřebují.
2: Takže bydlení priorita.
5: Ano.
2: Druhá, dejme tomu.
5: Druhá a třetí naše důležité priority jsou doprava a školství. Kdy v dopravě, tak my dlouhodobě kritizujeme, jak funguje dopravní podnik v Hradci Králové, chceme změnit jak trasování, tak odbavací systém, a školství, aby se lidé nemuseli bát, do které spádové školy a školky zrovna dítě přijde, aby všechny byly kvalitní.
2: Dobře, děkuji.
1: Komunální volby 2026.
2: To bylo takové krátké představení hostů dnešní debaty. Pojďme tedy na první téma, a tím jsou infrastrukturní a prioritní projekty města a zároveň rozpočet města, protože ono to spolu hodně souvisí. Tak vezmeme to ještě jednou, tak jak jste byli vybráni losem, postupně se tedy prostřídáte. Lukáš Fiedler, lídr hnutí ANO 2011. Prioritní projekty.
3: Tak, já to vezmu dohromady, protože samozřejmě ty prioritní projekty, jak i vy jste říkal, souvisí určitým způsobem s rozpočtem a samozřejmě s reálnými možnostmi, jaké město má. Musíme si uvědomit, že současné vedení města za poslední 4 roky, dle mého názoru, skutečně nehospodařilo úplně řádně a šetrně, a fakticky se blížíme k tomu, že patrně na konci letošního roku se dluh města dostane reálně k miliardě. To je fakt. S tím si jakékoliv další vedení města bude muset nějakým způsobem poradit a bude s ním v rámci svých investic a nákladů muset reálně počítat. V rámci rozpočtu samozřejmě krom, řeknu, běžných výdajů došlo k výraznému navýšení spotřeby, základní spotřeby chodu magistrátu, jeho organizací a podobně. A potom jsme se dostali skutečně na takový deficit, který máme, včetně zadlužení města a úvěru města, které prostě poslední vedení města převzalo. A co se týká našich investic a investičních plánů, tak samozřejmě zaznělo to i z úst mých předřečníků, ty věci, co trápí Hradečáky, je jich skutečně hodně. Je to odbydlení, je to přes tu dopravu, ale je to i ta bezpečnost a nějakým způsobem oprava toho města jako takového, což máme v programu. Já se domnívám, že skutečně je potřeba začít v prvém kroci i s jednoduššími a základními projekty o tom, že budeme pracovat na opravě Benešově třídy, začneme nějakým způsobem pracovat na opravě chodníků, ale městských budov, fasády, prostě aby to město vypadalo hezky, aby bylo čisté, aby bylo nějakým způsobem zkulturněné po této stránce. A samozřejmě na to pak ale navazují další projekty, jako je řešení bydlení, které je naše priorita, stejně tak parkování, zprůjezdnění města, tranzit i ten intravilán.
2: O tom budeme mluvit za chvíli, jen se zeptám, co se týká té Benešovy třídy, jste pro rozdělení prací na etapy?
3: Za mě dokonce si troufnu, že to je jediné možné reálné řešení, protože samozřejmě dlouhodobě bylo zde řešeno, že by se to řešilo jako jeden celek, ale i s ohledem na nějakou platnou legislativu. Je to za mě skutečně nesmírně problematické a hlavně je potřeba už začít něco dělat. Všichni víme, jak ta Benešova třída vypadá, a za mě je potřeba začít to dělat etapově a i kdyby postupně, ale opravdu to začít uklízet, opravovat a dělat i dílčí kroky tak, aby se skutečně ta věc rozhýbala.
2: Tak, Jan Hlásek, lídr koalice Náš Hradec. Já si troufám připomenout, před 4 roky jsme mluvili na téma Benešova třída tady v rozhlase. Tenkrát to vypadalo, že se to bude opravovat jako celek, bylo to docela jako ideální. Teď tedy opravdu mluvíme víc, nebo mluvíte víc o té etapizaci, vy také s ní souhlasíte?
4: Tak já si myslím, že je to praktický přístup, on vychází vlastně z řešení, které navrhl pan architekt Zadrubílek, s kterým vlastně všichni teďka pracujeme. Podle našeho názoru je ještě potřeba vlastně doanalyzovat právní a technickou stránku, aby opravdu finanční prostředky, které budou investovány do rekonstrukce Benešovy třídy, tak byly využity efektivně a maximálně ve prospěch jak obyvatel Benešovy třídy, tak vlastně všech Hradečáků. A on ten postupný proces je v zásadě praktický, protože celkový náklad na rekonstrukci Benešovy třídy je v řádu vysokých stovek milionů korun a pokud se nám nepodaří, o což asi všichni budeme usilovat, nicméně pokud se nepodaří získat nějaké velké dotační prostředky, tak je potřeba říct si zcela upřímně a na rovinu, že rozpočet města není tak obsáhlý, aby umožňoval financovat tu rekonstrukci během jednoho nebo dvou let. To prostě musíme říct jakoby na rovinu. Na druhou stranu je potřeba s těmi možnostmi pracovat. Je tam i praktická stránka, jo? Protože pokud bude město vlastně řídit tu rekonstrukci, tak když hovoříte s pracovníky magistrátu, tak je to velmi náročný proces, jo? A i to jakoby uřídit, tak směřuje k té postupné rekonstrukci. A myslím, že hlavní je to, aby opravdu jsme začali, aby jsme maximálně efektivně využili investované prostředky a postupovali k reálnému výsledku.
2: A taky pro občany si myslím, to bude jednodušší, když to bude po určitých etapách. Já jsem začala u vás schválně tou Benešovou třídou, protože vím, že z vašeho programu, že to je jeden z hlavních projektů. Máte ještě další?
4: Ne. Určitě ano. Já bych rozdělil ty investiční projekty na ty, kde je potřeba revitalizovat, rekonstruovat vlastně městský prostor, který již je. Od Benešovy třídy určitě můžeme přejít k severním terasám, které se bohužel nepodařilo současnému vedení města posunout a je to velká škoda. A potom je to velké náměstí, kde my určitě bychom chtěli opět usilovat o praktický postup, nikoliv o to, že se budou dělat nějaké přechodné zatím instalace, ale abychom se opravdu posunuli s tou rekonstrukcí jako takovou. A co se týká nových staveb a nových projektů, tak tam určitě je naprosto zásadní parkovací dům u fakultní nemocnice, který je teďka v přípravě ve spolupráci vlastně města, kraje a fakultní nemocnice. Potom je to určitě severní tangenta, o ní všichni hovoříme, že ji potřebujeme, je potřeba tomu dát opravdu prioritu a za mě je to potom opět to dostupné bydlení, které bude vznikat jak na městských pozemstvích, kde město na to musí začít pracovat. My máme k tomu jiný přístup než třeba kolegové od Pirátů, možná se k tomu ještě dostaneme a zároveň vytvořit prostor k tomu, aby se realizovala i soukromá výstavba, protože problém dostupného bydlení v Hradci Králové může být vyřešen pouze kombinací výstavby družstevní vlastnického a nájemního bydlení.
2: Velmi krátce se jen zeptám, protože těch projektů je poměrně hodně, to ale myslíte, že půjde investovat z vlastních zdrojů města?
4: Tak samozřejmě potřeba velmi pečlivě plánovat vynakládání městských prostředků. Je třeba maximálně usilovat o nalezení dalších veřejných zdrojů. Je potřeba pracovat taky se soukromými finančními prostředky. To je třeba oblast toho dostupného bydlení, kdy my jsme přesvědčeni, že chytrým zapojením soukromých peněz můžeme dosáhnout mnohé v Hradci Králové. A samozřejmě je to opět o tom efektivním a šetrném přístupu k vynakládání městských peněz. Já tady řeknu jeden konkrétní příklad. Územní plán jsme přijali, je tam ale celá řada lokalit, kde je potřeba přijmout takzvané územní studie, které dovymezí konkrétní podmínky výstavby. To je náklad v řádu stovek tisíc, možná nízkých milionů korun, ale tady, když se bavíte vlastně s představiteli magistrátu, tak panují obavy, jestli vlastně dostatečná kapacita lidská, abychom tyto územní studie byli schopni rychle připravit, tak tady prostě nemůžeme šetřit, protože investice v řádu vysokých stovek tisíc nebo jednotek milionů korun nám umožní potom výstavu v řádu stovek milionů.
2: A taky by, čím to bude déle, tak by se všechno prodražovalo. To je naprosto zřejmé. Kamil Kubica, lídr koalice Piráti a Starostové, tak vaše prioritní.
5: Tak kromě toho dostupného bydlení, které je pro nás samozřejmě na prvním místě, o kterém jsem již mluvil, tak je důležitá i ta rekonstrukce velkého náměstí. Takže vlastně díky našemu tlaku tak se podařilo to, že to bylo dlouho zaseknutý na stavebním úřadu v Hořicích, kde by se to dál skončilo zaseknutý nadál nevíme jak dlouho. Současné vedení města tak to stáhlo, udělalo, teďka se to dělá znova a vypadá to, že se to konečně pohne. Já bych jenom tady reagoval na pár věcí, protože pánové jsou oba v opozici vůči vedení města, tak já jenom, aby jsme nebyli tak negativní na to, co se nepovedlo, tak já jsem si, že se povedlo spoustu věcí. Jak to říkal pan Fiedler, ty chodníky a tak dále, tak díky Pirátům se zvedl rozpočet technických služeb Hradce Králové, které dělají skvělou práci. Právě například na opravě chodníků a tady těch drobnějších věcí. Stejně tak jsme spustili aplikaci Monipolis, kde jsme vyřešili už přes 9000 podnětů občanů, kteří právě tam posílají ty drobnosti, které vlastně je v každodenním životě jakoby trápí nebo které se je potřeba zlepšit. Tak ten Monipolis funguje skvěle, kdo to ještě neskusil, tak moc doporučuju. Velice rychle potom vidíte ty výsledky. Samozřejmě je také důležitá Benešovka. Jsem rád, že vede současné vedení města na ní nezapomnělo. Například se podařilo opravit lávku u Kozlovky, opravit parkoviště u polikliniky a souhlasím tady s oběma pány předřečníky, že je potřeba to dělat po etapách tak, aby se to zvládlo ufinancovat z městského rozpočtu.
2: Určitě bych se na to zeptala, každopádně se vás zeptám, co se týká toho rozpočtu a toho úvěru, kam by podle vás mělo město to dluhové financování směřovat. Není to na běžný provoz, pochopitelně. Ano. Tak kam byste směřoval?
5: Momentálně tak dlužíme něco okolo ke třetině vlastně toho rozpočtu, ano. Což pokud se půjčují peníze vlastně na ty investice, tak si nemyslím, že to je nutně špatně. Asi vám tedy neřeknu konkrétní částku, ale pokud chceme prostě ten hradec někam posunout, tak prostě pokud si na nějakou investici půjčit musíme, tak to neberu automaticky za špatnou věc. Samozřejmě je potřeba to dělat s rozumem, nepůjčovat si na to, aby jsme to jenom rozházeli, tu půjčku, to by samozřejmě bylo špatně. Pokud to je na nějakou investici, kterou potřebujeme, tak to v zásadě nevidím jako automaticky každá půjčka problém.
2: Děkuji. To byl tady třetí názor k prvnímu tématu dnešní debaty. Budeme pokračovat.
1: Komunální volby 2026.
2: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, posloucháte předvolební debatu před komunálními volbami, které se budou konat už v pátek a v sobotu. Našimi hosty, připomínám, dnes jsou Lukáš Fiedler, lídr hnutí ANO 2011, Jan Holásek, lídr koalice Náš Hradec a Kamil Kubica, lídr koalice Piráti a Starostové. Budeme se věnovat dalšímu tématu. Když jsem si procházela vaše programy, tak naprosto všichni jste se shodli, že jestli je něco velký problém, tak to je parkování v krajském městě. Tak Jan Holásek, lídr koalice Náš Hradec. Jak byste rádi řešili tenhle ten problém, velký problém?
4: Tak z našeho pohledu je důležité se zabývat parkováním v centru našeho města. A tam určitě bychom rádi, aby parkování na velkém náměstí bylo opravdu redukováno dlouhodobě pro rezidenty a pro vlastně komerční návštěvníky v dostatečném rozsahu, ale to parkoviště, které tam máme teď, to se musí změnit. Řešení, které my vidíme ve střednědobém či dlouhodobém horizontu, souvisí s jednáními, které v současné době probíhají mezi městem a armádou České republiky o možném návratu armády na hradecké letiště a s tím související

0: Sídlo dlouhodobě, je to řešitelné.
1: Jen se zeptám velmi krátce, bylo by podle vás řešením vytvoření rezidentních zón v lokalitách, které pod ISP nespadají?
0: Tak dlouhodobě je to něco, o čem můžeme přemýšlet, ale jak říkám, ty podmínky musí být přijatelné pro naše občany.
1: Kamil Kubica, líder koalice Piráti a Starostové, tak jak to vidíte vy, co se týká parkování v Hradci Králové?
2: Tak to, že parkování je problém, jak jste říkal, to se tady všichni shodneme. Já jenom krátce k tomu velkému náměstí v podstatě souhlasím. Tam se nám nelíbí to, že tam vlastně máme obří parkoviště jak někde u nákupáku. Jsou tu nějaké jako hlasy, že by tam mělo obří parkoviště zůstat, což by byl problém z několika důvodů, kromě toho samozřejmě, že esteticky není hezký, tak by se, protože teďka už v té připravované studii, nebo respektive to, jak by to náměstí mělo vypadat, tak se tam počítá s nějakými 60 místy, což je jako v pořádku, aby tam my nechceme zakázat jako parkování na náměstí úplně, ale to obří parkoviště prostě musí zmizet, kvůli tomu máme i petici na piratiastarostové.cz. Co se týče toho parkování na sídlištích, tam je velký problém. Souhlasím s tím, že je potřeba mít více parkovacích domů. Představujeme si další dva, které by mohly pomoct a měli bychom připravovat příští volební období. Jeden další je na Slezském předměstí, tam se teďka jeden staví u polikliniky vlastně na Slezském jihu, jako na Slezském předměstí jih. A ještě na Slezském předměstí sever si dokážeme představit jeden parkovací dům, například na místě, které teďka to funguje jako točná MHD, tak například tam by jeden mohl být, druhý na Moravském předměstí.
1: Zeptám se, podle vás je především tedy řešením výstavba těch parkovacích domů, jak jsem pochopila, kdo by je stavil nebo kdo by je financoval?
2: Buď by to muselo začít připravovat město jako samotné, ale to se určitě nestihne a nebudou to peníze další 4 roky, takže lze začít připravovat. Co teďka město vlastně hledá, je možnost takzvaného družstevního parkování, to znamená, že by byl družstevní parkovací dům, který by se postavil tak, že vlastně podobně jako ty družstevní byty, že by lidé vstoupili do toho parkovacího družstva. Je to vlastně podobný systém, koupili by si ten podíl v tom družstvu.
1: Tomu asi rozumíme, co je družstevní parkování.
2: Případně pro posluchače, jak to nebudu vysvětlovat jako nějak dopodrobné, ale prostě by vstoupili do toho družstva, to by si potom postavilo, vzal nějakou půjčku, postavili by ten parkovací dům, což by taky mohlo pomoct a bylo by to reálnější možná i dříve, než vlastně, kdyby to mělo stavit město samo.
1: Tak Lukáš Fiedler, líder hnutí ANO 2011, družstevní parkovací domy. Souhlasil byste s tím?
3: Tak já už jsem se k tomuto tématu vyjadřoval v minulosti. Samozřejmě ten problém parkování v Hradci je ty řešení, jak zde říkali i kolegové, ty jsou de facto výrazně obdobná. Samozřejmě je potřeba řešit výstavbu nových parkovacích domů mimo centrum, na sídlištích, na příjezdových částech města, ať už se jedná Kukliny, Slezské předměstí, Moravské předměstí. Stejně tak i já podporuji výstavbu družstevních parkovacích domů. Je to obdobný systém, co u družstevních bytů v rámci spoluúčastí města. Je to nějaký nový projekt, který se teďka řeší v rámci Třepše. Já jsem zvědavý, jak to dopadne, ale i v rámci tohoto my to podporujeme. Na druhou stranu, i co se týká zde velkého náměstí, centra a podobně, je potřeba si uvědomit, že ta lokalita centra stále spadá pod ISP. Tam jsou nějaká pravidla, která musí být dodržována. Zase řeknu ten okruh další, co je mimo ISP, tam už samozřejmě ty možnosti město má větší, tam se dlouhodobě diskutuje možnost toho rezidentního parkování a výstavby nových samozřejmě parkovacích domů. Já jenom bych chtěl říct, my jsme i v programu máme uvedeno, samozřejmě i co se týká toho náměstí, jsme proto, aby došlo k redukci těch parkovacích míst, které tam jsou, aby došlo k rekonstrukci náměstí, to si myslím, že chce každý. Na druhou stranu já si myslím, že je potřeba za ty zrušené parkovací místa hledat náhradu, dle mého názoru ty možnosti jsou, je potřeba koukat na to, aby to velké náměstí takzvaně neumřelo, aby tam nedošlo k poškození podnikatelské sféry, aby to skutečně fungovalo přinejmenším tak jako doposavat a naopak, aby tam došlo k nějakému výraznému, dle mého názoru, rozvoji toho centra města a města jako takového. A nemyslím si, že když výrazně omezíme v centru možnosti parkovacích míst, že tomu tak skutečně dojde. Ale těch variant, i jak to dál řešit ten parkovací systém, za mě jako poměrně celkem dost i ve větších městech se osvědčily takovýto park and ride místa. Ano. Je to pak, řeknu, sdílené automobily, je to hudba budoucnosti, ale zahraniční města a státy už to zavádějí, takže já si myslím, že i tady o tom se dá pro dobu do budoucna uvažovat.
1: Musím říct, že nejste sám, kdo to má v programu. pokud vím, náš Hradec taky, nevím, jestli i Piráti, ale...
3: Ale to nemusí být pouze automobily, ale to máme i kola, co dneska fungují a tak dále. Hradec je cyklistické ano. město, dotažení i cyklostezek, tak aby se propojili. Za mě to je taky opět velká podpora toho, že dojde ke snížení těch parkovacích stání.
1: I vám, než budeme pokračovat v dalším tématu, vás se zeptám, jestli by podle vás bylo

0: rozumné a reálné ukončit, jak se o tom hodně hovoří, smlouvu s ISP? Bylo by to hodně drahé?
1: Já bych řekl, že rozumné versus reálné nemusí být dva stejné pojmy. Tam je potřeba, samozřejmě ta smlouva má končit tuším v roce 2036. Je ještě na 10 let. V minulosti se město snažilo tu smlouvu nějakým způsobem ukončit. Tuším, že to bylo za bývalého pana primátora, dokonce Finka, probíhala jednání o tom, že by město odkoupilo nějaký podíl z ISP. Pak tam došlo, řeknu, ke změně vlastnické struktury v rámci ISP, takže k tomu nedošlo. Já určitě se domnívám, že tato jednání by se mohla otevřít, protože je to 10 let, je to velice dlouhá doba. Na druhou stranu, je to obchodní jednání jako každé. Nikdo vám neřekne výsledek, zdali dojde k nějakému konsenzu, co, nebo nedojde k tomu konsenzu, ale já se domnívám, že by bylo vhodné tyto jednání otevřít. Ale samozřejmě, pokud nedojde k nějaké dohodě, která by prostě pro obě dvě strany byla akceptovatelná, tak ISP tady do roku 2036 mít budeme a to je realita. Asi řeknu nějak právně vypovědět smlouvu, to už diskuze k tady tomu byly a tam já se nedomnívám, že by toto že bylo by reálné. To přesně tak.
0: Uzavřeli jsme druhé téma, čeká nás další, třetí.
2: Komunální volby 2026.
0: A já znovu připomínám, že posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, posloucháte předvolební debatu před komunálními volbami, které se budou konat tento týden. Našimi hosty jsou dnes Lukáš Fiedler, lídr hnutí ANO 2011, Jan Holásek, lídr koalice Náš Hradec a Kamil Kubica, lídr koalice Piráti a Starostové. No a my se budeme teď věnovat dalšímu aktuálnímu tématu a tím je rozvoj města, ale především to dostupné bydlení, protože to máte taky všichni v programu. Začneme tedy teď u vás, Kamil Kubica, lídr koalice Piráti a Starostové. Tak vy tvrdíte, že byste rádi zrychlili výstavbu. Jak? To je otázka.
3: Tak je potřeba jednat vlastně, pokud se tady jedná o tu komerční výstavbu, tak teďka se schválil nový územní plán, kde samozřejmě bude potřeba udělat spoustu změn, jak už tady zaznělo, to bude velice těžký a důležitý úkol následujícího vedení města a je potřeba jednat s těmi developery a investory tak, aby vlastně teďka se řešily velké tématy, pravidla pro investory, které tady nějaké musí určitě být, tak aby dávali kontribuce k tomu veřejnému prostranství aby to bylo nastavené férově, jak ze strany teda investora, tak ze strany města, aby tam byla nějaká férová komunikace. Co si ale myslíme, že skutečně pomůže tomu dostupnému bydlení, tak jak jsem již zmínil na začátku, my bychom rádi na severní zóně postavili až 1200 městských dostupných družstevních bytů, které by byly až o třetinu levnější než ty byty na trhu a zároveň by město zařídilo to, díky tomu, že by to dělalo město, aby to neskupovali spekulanti, kteří mají byty na investici a ne na bydlení, ale opravdu, aby je dostali ti lidé, kteří skutečně to dostupné bydlení potřebují.
0: Tak 1200 bytů družstevní bydlení jste říkal, to tedy preferujete. Zeptám se jen tak mimo, vy říkáte, že byt má být domov a ne kasička na peníze, co si pod tím mám představit? Velmi krátce, prosím.
3: Jde o to, aby skutečně pokud zde je krize bydlení, tak pokud má někdo byty, ve kterých se nebydlí, pokud je někdo najímá, tak je to v pořádku.
0: Máte na mysli investiční.
3: Ale čistě investiční byty, tak, které jsou prázdné, tak je potřeba, aby prostě lidé měli, pokud teďka je opravdu tu krize, ty byty jsou nedostupné, nájmy jsou velké, je potřeba, aby obzvláště mladí lidé měli kde bydlet a mohli založit vrací rodiny.
0: Teď jsem z toho pochopila, že máte na mysli investiční byty. Ano. Dobře. Jan Holásek, lídr koalice Náš Hradec. Tak vy taky stavíte, jak jsem si všimla, oblast bydlení mezi své asi nejvyšší priority. Chcete nastartovat dostupné bydlení. Taky byste se přikláněl k tomu družstevnímu bydlení. Co vám, podle vás?
4: Tak toto je velmi komplexní téma, které velmi podstatně přesahuje prostor, který tady na něj máme, to na tu určitě, debatu, ale já bych tomu řekl několik poznámek. Já se tomu hodně věnuji i v rámci legislativy při práci v Senátu. A určitě je to koncept a forma, která teďka bude preferovaná a bude funkční. Co je potřeba říci, a v tom my máme jiný pohled, než mají kolegové od Pirátů, a to je to, že ta družstevní výstavba, pokud by měla být realizovaná městem, nedosáhne toho, že ty byty budou o třetinu levnější. To tak prostě není. Ty cihly prostě stojí stejně, jak v družstevní výstavbě, tak v soukromí. Ta výhoda, a ta dostupnost spočívá v tom, že když si kupujete byt do osobního vlastnictví, berete si hypotéku, platíte prostě nějaký úrok a máte ji na nějakou dobu. Když to v případě družstevního bydlení, si tu hypotéku bere to družstvo na mnohem delší dobu. To znamená, ty splátky, který ten družstevník vlastně platí formou nájmu, jsou měsíčně mnohem nižší, takže si je může dovolit. V tom je ta dostupnost velmi podstatná. A co je velmi důležité, je to, že vlastně ve stanovách družstva vy můžete i zakotvit to, že ti, co v tom družstvu bydlí, tam musí mít trvalé bydliště, což potom znamená dlouhodobý přínos do města ve formě rozpočtového určení daní. Takže družstevní výstavba určitě, ale vedle toho nesmíme zapomenout na dvě další věci, a to je opravdu, řekl bych, uvedení nového územního plánu do života, zejména vlastně přijetím těch územních studií v těch místech, kde musí být přijaté, aby se tam mohlo stavět. A druhá věc je přijetí opravdu funkčních podmínek pro spolupráci s investory, které na jednu stranu chrání a přináší městu vlastně ta přispění, které mohou být různou formu finanční činnou, ale na druhou stranu umožňují plynulou výstavbu, což je bohužel něco, co teďka v Hradci Králové nemáme.
0: Dobře. A ještě Lukáš Fiedler, lídr hnutí ANO 2011. Tak podle vás i vy, tak jako vlastně všichni tři, máte bydlení mezi těmi, řekla bych, pěti hlavními volebními prioritami. Takže jak vy se k tomu stavíte?
1: Já určitě zastávám názor, že je potřeba tu bytovou krizi, to, která tady je, řešit kombinací všech možných typů bydlení, co zde zaznělo. Ať už se jedná o bydlení družstevního, nájemního, ale já opravdu i podporuji jakoby rozumnou participaci města s soukromým sektorem a developery. Já se domnívám, že tím by došlo i k navýšení bytového městského fondu, který rozhodně není, je nezbytné nesnižovat, naopak ho navyšovat. Umím si představit spolupráci v tom smyslu, že město se domluví s investorem, předá mu pozemek nebo budovu, kterou město nevyužívá, investor ji opraví a dojde podle samozřejmě ekonomického hlediska k rozdělení těch budoucích nemovitostí.
0: A nebude to pak drahé pro toho nájemníka?
1: Ta cena bude stejná, naopak já si myslím, že to jí může snížit, protože přece tu cenu určuje primárně trh, pokud to nepůjde o nějaké výrazné, řeknu, družstevní bydlení, kde tam může propisovat to, že vlastně to družstvo bude mít mírně sníženou hodnotu toho úvěru, které si bude brát družstvo na 30-40 let a nikoli hypotéku, ale tady souhlasím s tím, že si nemyslím, že to bude nějakých 30%. Ale co se týká vlastně za mě té současné potřeby, co tady je aktuální, tady je obrovský odliv mladých obyvatel. Za prací a za bydlením chodí mimo Hradec Králové. A tohle to si myslím, že skutečně je úkol číslo jedna, tomuto se pokusit zabránit v co největší možné míře. Navýšit bydlení pro mladé, startovací byty, ale současně i řešit problém bytu pro seniory, který
0: tak,
1: prostě přibývá.
0: Tak, to jsem se chtěla zeptat.
1: Přesně takhle na to navážu,
0: mladé, ale
1: protože ono je to propojené. Potřebujeme za mě i byty pro ty mladé osoby, startovací byty, co budou samozřejmě ekonomicky dostupné, zvýhodněné, což jsou ty byty startovací, jsou zpravidla o nějakých 30-40% oproti nájmu, ale realita je i taková, prostě Hradec stárne. Těch seniorů je zde hodně a přibývá jich, ubývat jich nebude a je potřeba se nějakým způsobem o ně postarat. To tak prostě je. Máme tady pouze jeden domov důchodců, který respektive není náš kraj, ale třeba teď já jsem velice rád, že město nestihlo prodat ubytovnu Jana Masaryka, která prostě může a já věřím, že bude pro dobu do budoucna sloužit primárně seniorům, případně i částečně v rámci startovacího bydlení, které může realizovat město, anebo prostě bude zajištěno, že to skutečně bude mít ten účel, jaký by být mělo.
0: Tak každopádně je vidět, že všichni tři se na tom shodnete. Já vím, že se neustále hlásíte, pan jenom Kubica,
3: krátce.
0: Ale velmi krátce.
3: Já jenom chci reagovat, protože tady zaznělo, že to družstvení bydlení nebude levnější, protože ty cihly stojí stejně. Ano, cihly stojí stejně, jenomže když to bude dělat město, město na těch bytech nepotřebuje vydělat. Developer potřebuje vydělat. To znamená, minimálně o ten zisk to levnější bude.
0: Trošku vám budu odporovat v tom, že možná ty cihly budou čím dál dražší.
3: To je pravda, ale to neřeší ten problém. Naopak to utvrzuje v tom, že to družstvení bydlení, které vydělalo město, prostě bude levnější, protože nepotřebuje město na tom vydělávat.
0: To byl ovšem můj názor. Tak to bylo tedy třetí téma, kterým jsme uzavřeli druhou vlastně předvolební debatu tohoto týdne. Uteklo to, našimi hosty dnes byli Lukáš Fiedler, lídr hnutí ANO 2011. Děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Jan Holásek, lídr koalice Náš Hradec, kterou tvoří pět subjektů. Naše Česko, my rozvíjíme Hradec, hradečtí patrioti a volba pro město. Taky jsem ráda, že jste přišel.
4: Také děkuji za pozvání.
0: No a ještě Kamil Kubica, lídr koalice Piráti a Starostové. Jsem taky ráda, že jste si udělal čas na Český rozhlas.
3: Moc díky za pozvání.
0: Tak děkuji, že jste si udělali čas na Český rozhlas. Přeji hodně úspěchů, pánové, ve volbách. No a samozřejmě musím poděkovat i vám, milí posluchači, za pozornost. Připomínám, že i tuto debatu najdete na našich webových stránkách. A než se rozloučím, řeknu vám, koho jsme pozvali na zítra. Zítra tu s námi budou zástupci těchto politických stran, tak jak byli vybráni samozřejmě losem pod dohledem notářským, Občanská demokratická strana, sdružení SPD, Motoristé sobě, Trikolora a Nezávislí a ještě sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Tedy zítra by tu s námi měli být tři hosté, začínat budeme jako dnes krátce po 17. hodině. No a to už byla informace poslední, za pozornost ještě jednou děkuji, hezký večer všem, přeje Zdena Kabourková. Naschledanou.
2: Komunální volby 2026.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Začíná očkování proti chřipce. V okolí Náchoda pokračuje stavba obchvatu. České fotbalisty čeká boj o první body v Lize národů. A počasí zítra má být oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezký podvečer. Do Česka dorazilo zhruba 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 tisíc je na cestě, informuje ministerstvo zdravotnictví. Pro chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO je pro očkovanost lidí proti chřipce v Česku nízká.
2: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatele. Tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
0: Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. V okolí Náchoda pokračuje stavba obchvatu. Má za cíl odklonit z města tranzitní dopravu. Plánované dokončení je zhruba za rok a půl. Součástí trasy budou dva tunely, v Dolní Radechové a v Kramolně. Práce na tom druhém popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Na stavbě tunelu Kramolná dokončujeme první etapu prací. Prefabrikované dílce první poloviny tunelu jsou již osazené a nyní probíhá pokládka izolačních vrstev. Následovat bude zasypání této části tunelu a obnova silnice třetí třídy, kterou nahrazuje dočasný bypass. Po zprovoznění silnice v její původní trase zahájíme druhou etapu výstavby.
0: Nobelovu cenu za fyziku obdrží Belgičan Francis Hausen. Oznámila to dnes Švédská královská akademie věd. Oceněn je za speciální vesmírnou observatoř hluboko v antarktickém ledu.
4: Ledová laboratoř 2 kilometry pod povrchem detekuje neutrína z vesmíru, vysvětlila při vyhlašování cen Eva Ulsonová z Nobelova výboru. Neutrína prolétávají přímo skrz veškerou hmotu. Směr, odkud letí, vědcům pomůže vyhledávat vysokoenergetická kosmická tělesa. Například vzdálené aktivní galaxie nebo vybuchující hvězdy. Ve středu předpolednem ohlásí Švédská akademie věd, kdo dostane Nobelovu cenu za chemii. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté se pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního programu nastoupí ve Wembley proti Anglii. Před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Duel Anglie-Česko má výkop ve 20 hodin 45 minut.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná, ojediněle mlhy, teploty kolem 10 stupňů. Zítra má být oblačno až polojasno, teploty na východě Čech 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy, držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je úterý 6. října podvečer po 18. hodině a přejeme vám příjemný poslech Českého rozhlasu Hradec Králové. Anketa našeho Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, letos slaví 30. A my pro vás připravujeme ohlédnutí za minulými ročníky, tedy sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili, a dnes to bude záznam gala večera, kdy posluchačskou cenu za rok 2021 v 26. ročníku ankety převzal lékař profesor Vladimír Beneš. Příjemný poslech přeje Romana Joudalová.

0: Dámy a pánové, dobrý večer.
1: Krásný vítejte. Večer.
0: Vítejte na vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku za rok 2021.
1: Je 22. září roku 2022 a tak ve znamení dvojek se ponese ten dnešní večer. Nakonec ve dvojici jsme tu s Mirkem, neuvěřitelných 26 let. A dnešní přímý přenos, děkujeme. Dnešní přímý přenos připravili Český rozhlas Hradec Králové a Český rozhlas Pardubice. No a dlouholetým partnerem je Český rozhlas Dvojka.
0: Díky. Tak, děkujeme. My bychom chtěli popsat scénu. Ta je letos úplně nová, je nádherná, ale pro rozhlas těžko popsatelná. Tak jak začít? Vprostřed stojí krásná, no nejméně dvoumetrová postava. Nebál bych se říci ženská postava. Je štíhlá, elegantní, šarmantní, ale bez tváře.
1: Ano, a kolem ní se pohybuje smečka šelem. Krásné šelmy. Jedny jsou plny obdivu a zájmu o tuhle nádhernou bytost, druhé s nutnou dávkou možná i závisti, tak jak to v životě chodí. Zkrátka, řekli jsme si, že šarm budí emoce. A tak se o ty emoce pokusíme i my dnes na našem gala večeru, kdy tahle socha dostane konkrétní podobu, konkrétní tvář v podobě vítěze dnešní ankety. Nebude to jediná cena, kterou udělíme, tedy šarmantní osobnost roku, ale udělíme také cenu internetu a mimořádnou cenu šarmu za spolupráci s rozhlasem, tak jak to děláme každý rok.
0: Tak to všechno nás dnes večer čeká. Já ale chci teď v podstatě jmenovitě, ale ne po jednom, přivítat ty, kteří tady už jsou s námi řadu let, chybět nemohou. Ano, Vlado Valovič, rozhlasový Big Band, Gustava Broma. A poprosím tu, která zatím tleská, aby se ujala mikrofonu. Je tady poprvé a bude právě zpívat. Ano, Leona Machálková. Hezký večer.
2: Krásný večer.

0: Leona Machálková.
1: My bychom teď s Ladou chtěli probrat v podstatě tříletku nebo dvouletku. My jsme totiž měli v minulosti problém. Díky covidu jsme jeden rok Šarmu neuskutečnili, ale to neznamená, že se nehlasovalo. A tak jsme v podstatě, jistě si vzpomínáte, v loni udělovali dvě šarmantní osobnosti. Letos to naopak bylo velmi krátké.
2: Ano, protože letos se posílaly typy od listopadu do konce roku 2021, potom jsme hlasy sečetli a na základě největšího počtu hlasů jsme vytvořili ten náš známý žebříček 10 nejšarmantnějších, pro které jste hlasovali od ledna do června letošního roku. Takže to bylo opravdu poměrně krátké hlasování. Hlasovalo se jako každý rok SMS-kami, e-maily, na internetu, také prostřednictvím klasické pošty a kuponů, které vycházely v tištěných médiích.
1: Já bych vám rád možná připomněl těch 10, které se vám zdály a určitě podle vás byly nejšarmantnější. Paní Jitka Molavcová, Daniel Stach, Libuše Švormová, Tereza Maxová, Saskia Burešová, profesor Vladimír Beneš, Martina Viktorie Kopecká, Ivan Trojan, Josef Maršálek a Hana Zagorová.
2: Tady musíme říct, že když jsme připravovali dnešní gala večer, nikoho z nás ani ve snu nenapadlo, že paní Hana Zagorová už mezi nás nepřijede. A tak pro všechny příznivce, kteří poslali hlasy a že jich byly tisíce, tu máme alespoň malé poselství, které nám dala, když se dozvěděla, že je šarmantní, nominovaná a které takhle poslala do světa.
3: Šarm buď máte nebo nemáte. Dostanete do vínku anebo nedostanete. Samozřejmě se všichni můžeme naučit chovat předpisově, galantně, elegantně, ale když někdo nemá charisma, neosloví velkou skupinu lidí. Já si myslím, že charisma je pro každého člověka hrozně důležité. Udržet si tvář je těžké v každém povolání a já bych řekla, že zpívání nebo to vystupování na jevišti není nějak výjimečné. Potřebujeme všichni v každém povolání působit příznivě na lidi, kteří jsou kolem. A jestli se nám to daří, je to moc fajn.
1: Děkujeme za potlesk, taková byla. A my se nebojíme říci je a vždycky bude paní Hana Zagorová. Já bych poprosil ještě jednou o ten velký potlesk, protože ona na potlesk plných sálů byla vlastně celý život zvyklá.

0: Barbarové s námi bude dál, stejně jako její písničky. Děkujeme vám.
1: Je to asi hodina a půl, co jsme dostali, tedy Lada dostala telefonát.
0: Stává se to dost často, bohužel první host, kterého jsme mezi vás chtěli pozvat, a to je moderátor České televize Daniel Stach, ještě v úterý s námi telefonoval, že se těší za vámi a že po roce opět velice rád přijede. Bohužel nemoc mu to dnes nedovolila. Tak bychom velmi rádi na něho alespoň zavzpomínali teď, protože minulý rok tady s námi byl a okouzloval šarmem, dostal také jednu z cen, ale nebyla to ta hlavní cena. Pro jednu si přijede snad ještě během letošního roku, protože dnes mu bude jedna cena udělena, to už asi také mnozí víte. My jsme chtěli zavzpomínat také na Hyde Park, chtěli jsme se zeptat na všechny ty další osobnosti od Zimmermana až po Dalajlámu, které pozval do svého Hyde Parku, a potom také na to, koho by ještě chtěl pozvat. Bohužel tady nemoc mu to nedovolila, ale můžeme vám slíbit, a on to také nám slíbil, že jakmile to půjde, takže za vámi svými příznivci určitě přijede.
1: My jsme se ptali některých osobností na Daniela Stacha. A mimochodem, Daniel Stach je nejmladší nominovaná osobnost za těch 26 let. Tak víte co? I když tady teď není, pojďme mu teď zatleskat, a on to určitě na ČT24 zítra zveřejní, nebo až bude zdravý. Tak tleskáme nominovanému Daniel Stach.
0: Děkujeme. Asi před hodinou, možná ani ne, jsme požádali Daniela Stacha, když nemůže přijet, tak aby vás pozdravil alespoň na videu. Doufám, že se to podaří.
2: Dobrý večer. Moc mě mrzí, že nemůžu být přímo s vámi. Zastihla mě bohužel klasická podzimní viroza a ještě se dávám do pořádku. Chtěl bych vám alespoň takhle na dálku moc poděkovat. Moc poděkovat za tohle úžasné ocenění, za to, jak mě vnímáte, za to, jakou důvěru jste ve mě vložili. Moc vám děkuji. A mám velikánskou radost, že máte možnost strávit celý dnešní večer s úžasnými osobnostmi, jako je třeba pan profesor Beneš a další. A to je skvělé. Je skvělé, že takovýhle lidé v České republice jsou. A je skvělé, že je budete oslavovat, protože si to nesmírně zaslouží. Užijte si dnešní, věřím, naprosto krásný večer. A doufám, když ta příležitost bude, moc rád ji využiju hned, jak to půjde, se potkáme v Hradci Králové osobně. Příjemný večer vám všem.
0: Daniel Stach, děkujeme.

0: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2021, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
1: Leona Machálková, rozhlasový Big Band. Teď ale přijde opravdu dáma s velkým D. Chceme vám v podstatě představit první dámu televizní obrazovky. Kdo přichází?
2: Dámy a pánové, přivítejme paní Sasky Burešovou. Dobrý večer.
1: Já jsem říkal, že jste první dáma s Ladou, to tvrdíme a máme pravdu, televizní obrazovky. Máme spoustu výročí totiž.
2: No, my jsme si o tom povídali v zákulisí. Ano, paní. Saskia už má 30 let své krásné kalendárium, ale prý i 55 let v televizi, je to pravda?
3: Je to tak, 55 let na televizní obrazovce, to je kus života samozřejmě, ale to ještě nekončí, já ještě pokračuji. Já jsem před 30 lety dělila Republiku na prvním a druhém programu. A pak mám ještě jedno krásné výročí. 50 let se svým manželem, takže jsme slavili zlatou svatbu.
1: To je
3: úctyhodný výkon.
1: Rozčleskal to manžel Saskie Burešové celý sál.
3: To je výdržné.
2: S panem Petrem Obdržálkem děláte to kalendárium už těch 30 let. Ano. Možná, že zastavme se u něj. Ono je velmi zábavné. Kde se zrodilo to, že jste povýšili pouze to povídání o výročích k tomu humoru, který tedy je vám také asi hodně vlastní?
3: No právě to je velice správná otázka, protože ten pořad byl ze začátku velice statický. Tři prostředí, fotky a v podstatě jenom povídání. Ale vzhledem k tomu, že on je to vzdělávací pořad a my jsme chtěli to udělat takovou zábavnou formou, aby jsme přitáhli ty diváky, což se nám doufám trochu podařilo, protože já vždycky říkám, ona je to vlastně škola hrou, jo. To je Jan Amos Komenský, ten to vymyslel tenkrát. Tak se snažíme to samozřejmě trošičku ozvláštnit různými vychytávkami a tak dále. Takže říkám, já už jsem tam byla vším, snad v opicí, visela jsem na šibenici, byla jsem pražena, no prostě, co si vymyslíte, aby se to trošičku ozvláštnilo.
2: No já bych se zastavila ještě u rozhlasu, protože je vám blízká také rozhlasová práce. Vy jste mě ráda poslouchala Kolotoč, potom jste ho dokonce moderovala.
3: Ano, jste to četla někde.
2: Ano. A potom byl host do domu, ráda bych připomněla. Přesně. A kdy to bylo? To si pamatuju.
3: Tak. Ano, to byl taky krásný pořad. No já to tady zveřejním, já když jsem byla malá holka, chodila jsem vždycky ze školy, tak jsem se strašně těšila v 17 hodin, že bude na Praze Kolotoč. Říkala jsem si, ježiš, to já bych tak někdy strašně chtěla dělat. No a představte si, že po letech se mi to splnilo. Nejenom, že jsem ten pořad moderovala, ale já jsem vlastně ho i psala, jo. A opravdu krásná práce byla s Mirkem Moravcem. Vy si možná na ten pořad vzpomínáte, to byl pořad, kdy to bylo, kdy jsme vždycky hádali nějakou osobnost. Vlastně to byla taková předzvěst toho kalendária, ano. Trošičku.
1: Mě tak napadlo, v podstatě, jestli to vůbec jde zodpovědět, ale která ta osobnost, já nevím, kolik jich tam za ten jeden díl je, ale mnoho.
3: Mnoho.
1: Která měla největší podle vás šarm? A nebo měla každá ta z osobností?
3: Ne, každá ne, samozřejmě. Ne? Ale já se přiznám, já mám jeden veliký idol. A to je muž, který není takový prvoplánový krasavec, svaly a tak dále. Ale muž, který když začne zpívat, já vám ho připomenu, a když si veme ten bílý kapesník a otevře ústa, tak z něho jde takový charisma, jak říkají Italové. No je to Luciano Pavarotti.
1: Samozřejmě. Ten, když někam přišel šarm.
3: Ten opravdu, když zpívá, tak prostě mě tečou slzy. A to je nádherný.
2: No, my jsme si říkali, že když je to o těch dvojkách, tak jsme vám chtěli pozvat vaši kamarádku. Možná můžeme říci Marii Tomsovou, ano. Se kterou jezdíte jako satelé v akci. Bohužel paní Marie Tomsová také dnes onemocněla. Na poslední chvíli se omluvila. A tak já si myslím, ale že bychom mohli zavzpomínat na ty vaše začátky a společné hlasatelské služby. Vídali jste se, nebo jste se jen střídali a vzniká tam také přátelství u krásných žen, které k nám vstupovaly každý večer z televizní obrazovky do domovu.
3: Ať se to zdá k nevíře, protože všichni nám jaksi podsouvali, že mezi námi musí být velká nevraživost. Nebyla to pravda. Můžu doložit to, že jsme skutečně báječně spolu vycházeli, že se vlastně do dneška i stýkáme. Třeba i s Majkou nebo se Sašou Hemalou a tak dál.
1: Dámy a pánové, Saskia Burešová.
3: Děkuji. Mám sedět tady.
1: A já mezi tím, než Saskia usedne do svého křesla, tak jí musí zaspívat muž. Vašek Noid Bárta přijel do Hradce Králové. Vašku, máš slovo.
4: Dobrý večer, díky moc.

0: 7, Václav Neud, Bárta.
1: Děkujeme.
0: Dámy a pánové, mohli bychom si trošku probrat statistiku. Například profese. Takový agent, ten tam asi není, pro něho se nehlasuje.
2: No, agent tam není, ale za to tam bylo velké množství nominovaných herců. Ti jsou podle statistiky úplně nejvíc žádáni. A nejenom tedy, co by nominovaní, ale i vítězové našich anket za těch 26 let. Na druhém místě jsou zpěváci a na třetím místě lékaři. Připomeňme, že jedním z šarmantních byl pan profesor Pirk, tím dalším pan profesor Pavko, který je tu také dnes mezi námi. No a tím třetím toho pozveme teď na pódium.
0: Dámy a pánové, další nominovaná osobnost za rok 2021, pan profesor Vladimír Beneš.
2: Pan profesor Vladimír Beneš, neurochirurg světového formátu. Nejlepší neurochirurg u nás. Dobrý večer, pane profesore, je nám ctí. Pan profesor Beneš je letos poprvé v nominaci, za to tedy s obrovským množstvím příznivců. Jedním z nich je právě, pane profesore, také Daniel Stach, jak jsme tady dnes slyšeli. On se také velice těšil na setkání s vámi, říkal mi, to bude pro mě zážitek už po několikáté se s panem profesorem Benešem setkat na jevišti. Ale vy jste se s ním nesetkal jen na jevišti, vy jste se s ním setkal také v Hyde Parku. Jaké byly ty debaty, zavzpomínejme, protože asi pro oba to byl zážitek.
1: To bylo setkání s profesionálem. Podle mě je to dnes člověk s nejhlubšími a nejvšeobecnějšími znalostmi. A on na to povídání se mnou dvakrát byl dokonale připraven. On o mě věděl víc než já.
2: V každém případě, když ta dvojková výročí, vy jste ve svém oboru jednička, koho potřebujete jako dvojku na pracovišti, abyste dělal s chutí svou práci a aby to šlo od ruky?
1: Celý ten tým.
2: Celý tým.
1: Ale neřekl bych, že jsou dvojky.
2: Nejsou dvojky.
1: Jsou mezi nimi dvojky, jsou tam potenciální jednička, ale jsou tam taky samozřejmě někde desítky nepovedený. To
2: ano, ano.
1: Jako v každém.
2: A nějaká dvojka ve vašem životě byla? Možná na vysvědčení třeba, nebo?
1: Byla, v osmé vůbec ne. To se

0: Chtěl mít samý, ale dvojky. A nutno přiznat, že to dalo daleko větší práci než samý jedničky, ale dokázal jsem to.
1: Dokázal jste to. Vy asi vždycky dokážete to, co si umanete. Je to tak?
0: To asi ne, ale snažím se.
1: No, zastavme se u vašich rodičů. Váš tatínek byl nesmírně šarmantní. Maminka, šarm sám o sobě. Váš syn jde ve vašich stopách a je tam zase ten šarm. Takže se to asi dědí, ten šarm.
0: Paní Zagorová říkala, že to buď člověk má, nebo nemá, tak jako v medicíně třeba empatii, jo, a buď je dobrý doktor, nebo špatný doktor, to jako ve všem. Nepochybně je to věc vrozená a daná prostředím, ale víc je tam asi toho genetického. Možná, že najdou gen šarmu.
2: No, teď jsem se chtěl zeptat na velmi jako specifickou otázku. Já sleduju doktora Hause teď.
0: To je vrchol medicíny, nepochybně, takže to víte víc než já.
2: A když by vám dali tu hlavu do toho svěráku, kde je asi ten šarm v tom mozku, podle vás?
0: To je difuzní funkce. V mozku jsou fokální funkce, kde známe centrum, dráhu a co to dělá. A pak jsou globální funkce, které nedokážeme lokalizovat. A ten šarm nepochybně bude někde.
2: Tam někde. A já myslím, ale v nějakém díle
0: jako
2: Hause to bude.
0: Uměl bych vás ho zbavit, ale neuměl bych vás tam ho předat.
1: No, já mám takový dojem, že když jsme vždy mluvili s nositeli šarmu, takže u nich vždycky nebyla jenom ta práce, ale vždycky tam byl nějaký ten koníček. A mě nedá se nezastavit u toho, co mě úplně fascinovalo, když jsem si četla tu vaši knížku, to jsou ty vaši brouci. No. A jak se loví brouci? To odklápíte kameny, nebo...
0: Taky. To jsem chytal střevlíky, tak to znamenalo opravdu přeházet horu a pak se kopou pasti, takovouhle skleničku nebo kelímek a do toho nějakou návnadu. A pak je vůbec nejlepší lovení, to jsou tropy na světlo. Že prostě večer zapnete žárovku, pustíte to na nějak bílý plátno a pak už tam jenom třepíte a čekáte, co přiletí.
1: Mm-hmm. Byl nějaký brouk, ze kterého jste byl unešený, anebo nerozlišujete?
0: Ale jo, tak byl jsem unešený z toho, co po mně popsali, a nejvíc asi jsem byl unešený, když jsem chytil brouka, který dodnes je jedinej, a nechal jsem ho popsat po manželce. Mm-hmm. A nejvíc jsem byl unešený z toho, jakou měla ta manželka radost.
1: Co mě fascinovalo taky, že jezdíte s Oldřichem Kaiserem ve dvojici, když tedy ty dvojky.
0: Když ty dvojky, tak to asi jo. Ano. On Olda vozí třeba prací prášek. Představte si to, jo, on nám pere. A on se stará o takovou tu logistiku. Postaví stán, uvaří, vypere.
2: Oldřich Kaiser.
0: Jo, mě to taky překvapilo. A pak má tu tendenci, že on se mi mezi domorodcema ztratí.
2: Dámy a pánové, ten, který potvrzuje, že každá šarmantní osobnost musí mít pořádný koníček, alespoň jeden, profesor Vladimír Beneš, letos nominován. Děkujeme.
1: Prosím.
2: Máte místo vedle Saskie Burešové. A já bych opět poprosil tu, která tleská, Leona Machálková, Big Band, rozhlasový Big Band Gustava Brumna, Vlado Valovič, opět je to vaše.
3: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2021, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
4: Já, ať mám spánek bezesný,

0: Michálková.
1: Děkujeme.
0: Rozhlasový Big Ben Českého rozhlasu a Gustava Broma také, Vlado Valovič. A teď přijde dáma, která si přeje, aby vyhrál muž.
2: Ano, dámy a pánové, dovolte nám, abychom pozvali další nominovanou šarmantní osobnost, kterou není nikdo jiný než půvabná okouzlující herečka Libuše Švormová.
0: Děkujeme za ten potlesk. V každém případě vítejte.
2: Já jen připomenu, že paní Libuši Švormovou důvěrně znají posluchači Českého rozhlasu, protože pravidelný host Humoriády vy máte velmi ráda.
3: Humoriádu mám ráda a dokonce jsem loni byla poctěna, že jsem dostala cenu rozhlasu za výkon ve hře Děti pekla. Tehdy jsem řekla jednu věc, protože zrovna to byl rok, kdy jsem dostala tálii, tak jsem řekla, že už teďka čekám jenom na jednu cenu a to je cena pro začínající umělce do 18 let.
2: No, těch cen máte na svém kontě velké množství. Já bych připomněla cenu Františka Filipovského, když jsme ve východních Čechách, ale určitě bych také s vámi ráda mluvila o Pardubickém divadle, no. Protože ať jsme v Hradci Králové, my se s těmi Pardubáky máme rádi, nebo s Pardubany, abych byla přesná, a vy jste ve východočeském divadle začínala.
3: Ano, já jsem po studování Damu jsem šla do svého prvního angažmá do Pardubic. Tehdy trošku se to říkalo, že to je konkurenční podnik a že si trošku závidíme. Tam někdy měli lepší repertoár, my zase taky někdy. Takže to bylo takové, ale bylo to všechno na východě a bylo to tady a bylo to v krásném prostředí.
0: No dobře, to je divadlo. Víte, já jsem si dlouho říkal, jestli se zeptat mám, ale zeptám se Angelika. No ne, ale řekněte mě, je nějaká otázka, kterou jste ještě nedostala na skvělý dubbing Angeliky?
3: Řeknu vám, že jsem dostala jednu otázku, která mě nesmírně, protože teda, že Angelika, no tak to se nedá nic dělat. Stalo se mi, že jsem natáčela něco a byl tam mladý člověk, který za mnou přišel a říkal, paní Švormová, dubovala jste paní M v Bondovi? A já říkám, ano. A jsem dokonce ráda, že mě taky někdo zná jinak než Angeliku. A on říkal, tak to zase neznám já.
0: Takový se našel. To mě řekněte, proč vy jste chtěla, aby šarmantní osobnost byl muž, byl to chlap.
3: No tak já jsem šťastná, že jsem žena a proto miluji muže, nejenom svého, ale prostě se mě líbí jenom muži.
2: My jsme si řekli, že když jsme si tak hezky povídali o mužích, takže jednoho muže vám dnes představíme. A dovolte nám, abychom mezi nás pozvali nejkrásnějšího muže světa v letošním roce, pana Dominika Chabra. Je tady s námi, můžete přijít, Dominiku. Dobrý večer.
0: Pro Libuši Švormovou nejkrásnější muž planety v Hradci Králové. Přichází s krásnou asi bílou růží.
2: Dobrý večer, posaďte se.
3: No tak to je úžasné. To můj manžel bude velice žárlit, až to...
2: Dominik Chabr právě teď přicestoval z Indonésie, v Bali zvítězil, stal se nejkrásnějším mužem světa. Blahopřejeme a dobrý večer.
4: Dobrý večer, děkuji moc krát.
2: Dámy a pánové, přivítejte mezi námi pana Josefa Maršálka, cukráře, pekaře. Po roce soutěže peče celá země. Muž, který nám oslazuje život už řadu let, byl členem evropského týmu nejlepších cukrářů. Pekl pro královnu. Je to tak?
4: Je to pravda.
2: Je to tak. Tak se s námi posaďte a oslaďte nám také život. Poprvé nominovaný také v letošním ročníku v naší anketě.
5: Dobrý večer všem.
2: No, já jsem říkala, že vlastně vy jste procestoval celý svět. Kde jste nejradši pekl a co to bylo? Protože vy rád sladké.
5: No, tak ano, ale já mám rád i řízek. Já všude, kde jsem byl, tak jsem byl strašně rád. Já jsem si vždycky to nějak dokázal zařídit, že jsem si užil každou setinu sekundy. To místo, ty lidi, ty situace, ať už to bylo dobrý, anebo to bylo poučný, ale vždycky jsem si to užil, takže od Anglie přes Španělsko, Francie, Ameriku až po Indii, já to tam prostě miloval.
2: Co ta jídla pro královnu?
5: Já jsem někdy v nějakém rozhovoru řekl, že jsem tam týden pracoval a dělal jsem jako v Buckinghamském paláci v dolky pro královnu a od té doby prakticky neodpovídám na nic jiného. Takže opravdu, prosím vás, královně jsem dělal v dolky k odpolednímu čaji. Anglicky se to řekne scones, ale po tom týdnu, který jsem tam strávil vypichováním tady těchhletěch vdolků, tak jsem se dozvěděl, že ona to snad ani nejí, že to drobila tím svým velšským psíkům. A to je prý reálná historka. Ale potom jsem se dozvěděl, že princ Filip, to byl gurmán, takže ten opravdu se tady tímhletím jako vyživoval, tady tímhletím dobrem z másla, z mouky a z cukru a z rozinek.
2: Řekněte nám, když se člověk podívá, tak v televizi je to samá soutěž o pečení. V rozhlase máme, za chviličku připomeneme, pochoutkový rok na sladko. Zkrátka peče opravdu celá zem, peče celý svět a přitom chceme hubnout. Není to proti sobě?
5: To se vůbec nevylučuje. Můžete upít, co chcete a potom to všechno rozdejte.
2: Jo, takhle.
5: Jo?
2: Ale to málo kdo umí tohle.
5: A my cukráři tím, jak používáme ty váhy, tak samozřejmě nám stačí ochutnat a tím, jak to pořád vážíte dokola, vážíte to správně a přesně, tak ono to vždycky logicky musí chutnat i stejně. No. Ale pravdou je, že já jsem přemýšlel, když jste se mi ozvala telefonicky, je to nedávno, někdy na jaře, říká Josefe, tak jste jako nominován v téhle anketě a já vůbec, prosím vás, nevěděl, jak je to velký biznis. Já jsem dneska sem přijel, takhle mi spadla brada, protože já jsem si říkal, no přece, když já na ty televizní obrazovce ty lidi vyhazuju a posílám domů, jak to, že mě nominovali do téhle ankety jako o šarmantní osobnost? Co je na tom šarmantního, je posílat domů? Jo? Ale teď já to vím. Ono to běželo až na jaře tento rok, takže ano, to oni nevěděli. Jo? Takže se asi vidíme naposled, pravděpodobně. Tak jsem se rozhodl, si to teda nestane.
2: Já si myslím, že určitě ne. Těch hlasů byly skutečně tisíce, které vám přišly a i mezi mými kolegyněmi je velké množství vašich faninek.
5: Pravděpodobně jsem žádnou neposlal domů, prosím vás. Jo?
2: No, pojďme k tomu, co jsme připravili dnes pro vás, no. Protože my, když jste tedy vzpomínal ten telefonát, co jsme spolu měli, tak já jsem se každého z těch nominovaných ptala, co byste si přáli 22. září na pódiu v kongresovém centru Aldis. No a vy jste mi řekl toto.
6: No, když se krásně usmějete, ovejmete mě a řeknete něco hezkého, oči se vám rozzáří a když u toho bude takový bramborák nebo domácí vánočka s rozinkama z másla, tak vás budu milovat.
2: Tak tohle byla reakce.
0: Ano, a my se ptáme Lady Klokočníkové.
5: Kde je ten bramborák?
0: A nebo ta vánočka?
2: Bramborák nemáme, ale mě z téhle šlamastiky vytáhla kdo jiný než posluchačka. Veronika Bačkovská, která mi okamžitě napsala e-mail a napsala mi, jestli chcete, tak já vám tu vánočku upeču. A upekla. A přichází s ní moderátor Českého rozhlasu Patrik Rozehnal. Jinak tedy autor pochoutkového roku nejen na sladko. Dobrý večer.
7: Dobrý večer vám sále i posluchačům a divákům.
2: Posaďte se tady mezi nás, Patriku.
5: Dobrý večer.
2: No a tohle je ta vánočka.
7: Josefe, vánočka je od ní a bohužel nemohla přijít, ale je zvědavá, co jí řeknete.
5: Ne, prosím vás, já na první dobrou musím říct, že ta paní je strašně odvážná, protože většinou, jak když přijdu někam na návštěvu, jo, tak všichni zmizí.
2: Budete ochutnávat, Patriku, ochutnejte taky. To bylo přání Veroniky, nakonec ona s vámi byla v tom, nebo je v tom pochoutkovém.
5: Prosím vás, já se řídím tím, že darovanému koně se nikdy nehledí na zuby. Je výborná.
0: No proto. No proto.
5: Máte to výborný.
2: Veroniko, děkujeme.
5: Babička by řekla, kdyby toho bylo víc a nás míň.
0: Josef Maršálek, Patrik Rozehnal, moc děkujeme za to, že jste se přišli najíst, pánové. Vemte místa a já poprosím Václava Neubartu. My jsme dlouho přemýšleli nějakou píseň, která by alespoň trošku korespondovala s tím, co jsme tady dělali, tedy jedli. Jenom špenát nás na paplašku.
8: No, to je pravda, no.
0: Tak zazpomínáme na Jiřího Schellingera.
8: Zazpomínáme. Já jsem totiž i velký zahrádkář, takže já o tom zpívám strašně rád, o tom špenátu.

0: Oklahoma, děkujeme.
1: A Vašek Neunbarta, děkujeme.
2: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2021, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
1: Aldis, Hradec Králové a stále socha šarmu bez tváře. Ale ono to není úplně tak pravda, protože jedna dvojice, pozveme rovnou oba dva, nám tady přece jenom chybí. Úřadující osobnost šarmu, tedy ten, který obdržel toto ocenění v loni.
3: Ano, a já už se dívám do sálu a prosím, aby mezi nás přišel herec pan Jan Přeučil, šarmantní osobnost za doprovodu své krásné ženy Evy Hruškové, herečky, protože jinak to ani nejde, než tahle dvojice tady u nás na pódiu, takže vítáme vás u nás.
4: Dámy a pánové, vážení přátelé, krásný dobrý večer. A jsem velice potěšen, že jsem na tomto krásném sympatickém jevišti a jsem velice potěšen, že jsem byl oceněn loni šarmantní osobností. Velice si toho vážím a všem těm, kteří mi dali svůj hlas, moc děkuji a svůj oblíbený klobouk hluboce smekám.
1: Pojďte se posadit a já vám mezi tím položím otázku. Změnil se vám nějak ten život tím, jako, že jste byl šarmantní?
4: Nezměnil, běželo to všechno normálně a mám to ohromné štěstí, že ve vrcholném věku jsem poznal tuto nádhernou dámu a to je můj diamant a briliant mého života.
1: Ale teď pozor, my nevíme, komu tleskáme, klidně zatleskejte, protože to pro rozhlasové posluchače. Buď je tady paní Eva, ale ta drží ještě jednu dámu, ano. Tak kterou jste myslel?
4: Evinka vám prozradí, koho to drží.
5: Tak tohle je panenka, kterou jsme si nechali vyrobit od naší snachy Evičky. A je to Něženka. Je to panenka do aukce panenek UNICEF, která se bude konat 29. listopadu. A tahle aukce se koná vlastně i online. Takže kdo chce pomoci, budeme rádi, když se připojíte. Vy jste se tady bavili o takovém jako poslání toho šarmu, nebo jak ho získat. Já si myslím, že stará taková babská moudrost říká, co s mateřským mlékem nenasaješ, to s kravským nehodohoníš.
1: Nádherně řečeno.
3: Eva Hrušková, Jan Přeučil, děkujeme, zůstaňte s námi.
1: Já bych zůstaňte ještě sedět a povídejte.
4: Dodal takovou krásnou myšlenku, kterou se řídíme s Evičkou celý život. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
1: Teď bychom byli rádi, protože už se blížíme k finále a budeme udělovat postupně 3 ceny šarmu, kdyby mezi nás přišel ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice Jiří Kánský.
3: A společně s ním moderátor Patrik Rozehnal, protože to jsou ti pánové, kteří budou udělovat cenu internetu. Dobrý večer, pánové.
6: Dobrý večer ještě jednou.
3: A v internetovém hlasování za rok 2021 jednoznačně zvítězil moderátor České televize Daniel Stach.
1: Děkujeme, že mu po druhé dnes večer v Hradci Králové tleskáte.
3: Tak my poprosíme pány, aby převzali ceny za Daniela Stacha. A jestli, Patriku, budete tak laskav a tento krásný zlato-modrý pohár mu předáte, až přijedete do Prahy, budeme vám za to vděční.
6: Předám určitě, tu cenu si zaslouží, protože v podstatě šíří pohodu, ale informace, zájem o tu vědu a to, co se upeče takzvaně někde v těch vědeckých laboratořích, že nám to přeloží do ličtiny. Takže Danieli, tohle je tvoje a gratulujeme ještě jednou a předám.
1: Já bych poprosil, kdyby mezi nás přišel ředitel programu Českého rozhlasu, pan Ondřej Nováček, do vašeho potlesku a s ním přichází nejkrásnější muž planety Dominik Chabr.
3: A tou další cenou je mimořádná cena šarmu za rozhlasovou práci a dovolte, abychom ji dnes večer udělili paní Libuši Švormové. Paní Libuško, pojďte k nám. sochařky Dagmar Štěpánkové.
1: Krásnou Ondřej Nováček.
3: Dává Ondřej Nováček.
0: Tak já mám tu čest teda zrovna vám a musím říct, že je to asi poslední rozhlasová cena, kterou jste ještě nedostala. Takže jsem rád, že to dnes zkompletujeme. A já jsem vás minulý rok viděl v hře živě. To byl Edgar Allan Poe, což je asi nejtěžší rozhlasová disciplína. Tam byla celá plejáda skvělých herců a vy jste z nich byla stejně nejšarmantnější, takže si to opravdu zasloužíte.
1: Já vám děkuji.
3: Ondřej Nováček a Kytice květin od Dominika Chabra. Blahopřejeme, paní Libuše Švormová.
1: Je to i hezký, říká Libuše Švormová, na dary, které dostává. Je to váza akademické sochařky Dagmar Štěpánkové. A my poprosíme, aby mezi nás přišel další vzácný, no chtěl jsem říct host, on je to domácí, ředitel sekce generálního ředitele Jan Menger.
3: Dobrý
1: generálního
3: večer,
1: ředitele Českého večer. Rozhlasu, samozřejmě. Ale
3: dobrý
1: poprosíme,
3: večer.
1: Dobrý večer.
7: Dobrý večer, můžu taky slovo?
1: Ano, no pane řediteli, musíte.
7: Jak jste mluvili o těch dvojkách, tak dneska to výborně sedne, protože pan generální ředitel je na služební cestě a jako dvojka zastupuju, takže i nám no to jde dohromady.
3: Tak nám to vyšlo.
1: Tak já poprosím, aby byl tak laskav a přišel mezi nás i Jan Přeučil, úřadující šarmantní osobnost, a také pan profesor Pavel Pavko, mimochodem šarmantní osobnost za rok 2018.
3: Profesor Pavel Pavko, dobrý večer.
1: Já poprosím o něco, Ladi, co tady bývá každý rok. Jak to každý dnes vyřešíme?
3: Rok, ano, každý rok vyhlašují šarmantní osobnost roku Gentleman Singers, což je vokální soubor tady z Hradce Králové. Letos bohužel mezi nás nemohli přijet, ale ten vinč, ten si nenechali ujít. Tady je!

0: šarmantní osobnost, profesor Vladimír Beneš. Pojďte mezi nás.
1: Šarmantní osobnost roku 2021. Vladimír Beneš, blahopřeji.

0: Českého rozhlasu Jan Menger, pan profesor Pavel Pavko a Jan Přeučil předávají ocenění pro šarmantní osobnost roku.
1: Pan profesor Beneš, já nevím, jestli to všichni víte, tak samozřejmě, že je šarmantní lékař, to víte. Že je šarmantní voják, to tak víte, už ne, tak už je v záloze. Že je šarmantní entomolog, to také víte, ale on je šarmantní rozhlasák. Já jsem nedávno se tak jako brouzdal archivem Českého rozhlasu a našel jsem tam pořád Co vy na to, doktore, kde páni doktoři napříč obory glosovali různá témata a pan profesor byl výborný. Takže já vám přeju, aby vám ten šarm vydržel a pro sebe to beru jako takovou výzvu, abychom ten pořad možná vzkřísili, aby to dál fungovalo. Tak gratuluju moc.
2: Děkuji.
0: To je slovo do pranice, pane řediteli.
3: Děkujeme. Teď poprosíme pana Jana Přeučila, který přichází s hlavní cenou Velké zlaté slunce akademické sochařky Dagmar Štěpánkové Černé, které vy už máte doma.
4: Vážený pane profesore, je to pro mě veliká čest, že vám mohu předat tuto krásnou cenu. Nesmírně si toho vážím a jste pro nás veliká lékařská špička. Gratuluji! Bravo, bravo, bravo, bravo!
0: V tuto chvíli, historická chvíle, úřadující šarmantní osobnost Jan Přeučil předává žezlo. Profesor Vladimír Beneš je od této chvíle šarmantní osobnost roku 2021. A my využijeme toho, že mezi nás přijel profesor Pavel Pavko.
5: Dobrý večer. Dovolte, předně je to pro mě velká radost pogratulovat kolegovi Benešovi. Dovolte několik slov. Pan profesor pochází z mimořádné rodiny. Jeho otec byl jedním ze zakladatelů československé neurochirurgie. Pan profesor léta vedoucí neurochirurgické kliniky první lékařské fakulty v nemocnici ve Střešovicích. Jeho syn přednosta kliniky neurochirurgie v Motolské fakultní nemocnici. Když jsem o tom přemýšlel, tak buď je to v genech, anebo v rodině Benešů měli jednu rákosku už 70 let. Ale sám dělím šarmantní lidi na ty, kteří se chovají šarmantně, ale ta zemní šaramance nerezonuje s šaramancí jejich ducha. Pak jsou druzí, kde ta šaramance ducha a to jejich vystupování je stejné. Ty první hrajou šaramantního, ty druzí jsou šaramantní. A opět z mého pohledu, ale po letité známosti, kolega Beneš je jednoznačně reálně šaramantní člověk.
0: Tak pane profesore šarmantní osobnosti.
2: Já myslím, že ta chvála, která tady zazněla, patří do krematoria, kdy se za to ten postižený už nemůže stydět. Děkuji.
0: Moc vám děkujeme, moc vám blahopřejeme. Jsme u toho děkování.
3: A poprosíme vás, abyste vyhlásil 27. No, ročník ankety šarmantní osobnost roku.
0: Musíte říct tuto větu.
2: Aha. Vyhlašuji 27. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku.
3: Šarmantní osobnost
0: Děkujeme.
3: Roku 2022 je vyhlášena. Děkujeme, pane profesore.
0: Děkujeme.
3: Dnešní večer.
0: Big Bandu Gustava Broma, tedy rozhlasovému Big Bandu Vladovalovič a jeho pánové. Děkujeme za potlesk.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Turisté v Krkonoších musí na některé vrcholky pěšky. Cena nafty v Česku zítra klesne. Basketbalisté Pardubice vstupují do Ligy mistrů. A počasí zítra má být oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezký podvečer. Některé lanové dráhy v Krkonoších omezily na podzim jízdy pouze na víkendy nebo úplně přerušily provoz. V hlavních střediscích zatím ale jezdí bez omezení, například z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Začátkem listopadu ji ale zastaví pravidelná údržba.
2: Mimo provoz už je lanovka ze Špindlerova mlýna na Pláně. Ski areály opět spustí se zahájením lyžařské sezóny v prosinci. Nejezdí ani lanovka z Hedlíkovic u Vrchlabí na Žalí. Víkendový provoz mají krkonošské lanovky z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch a z Velké Úpy na Portážky. Kabinková lanovka na Černou horu pojede do 11. října, pak bude mít do 23. října odstávku. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Policisté v Královéhradeckém kraji evidují za léto během kontrol zaměřených na alkohol, drogy a mladistvé 7 podnapilých. 6 z nich bylo na Rychnovsku. Policisté prověřili v celém kraji přes 150 provozoven a víc než 350 mladistvých.
3: Nejvyšší hodnotu naměřili policisté 17-leté dívce na Rychnovsku. Nadýchala přes 1,5 promile alkoholu. U další 16-leté dívky zjistili 1,09 promile. Kontroly odhalily také téměř 100 přestupků a další protiprávních jednání spojených s alkoholem a tabákem. Policisté při kontrolách zajistili například i více než 300 výrobků, kterých následné rozbory potvrdily přítomnost syntetických a polosyntetických kanabinoidů. Kontroly budou podle policistů pokračovat i po skončení letní akce. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Cena nafty zítra klesne. Litr budou čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun 97 haléřů. To je o 41 haléřů méně než dnes, oznámilo to ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu stoupne o 10 haléřů na 46 korun 7 haléřů. Stát bude ceny pohonných hmot regulovat zatím do konce měsíce.
4: Sport.
0: Basketbalisté Pardubice rozehrají ve 20 hodin historicky první zápas v Lize mistrů. Na úvod soutěže nastoupí na polubovce italské Regiany. Trenér Jan Šotnar si uvědomuje sílu soupeře.
5: Musíme samozřejmě omezit ztráty, protože jakákoliv ztráta na takovýhle úrovni bude tady potrestaná soupeře hrozně fyzicky, takže budeme bojovat na rozkoku. Určitě budeme mít možná i problémy v útoku se prosadit z nějakých jednoduchých akcí, protože opravdu ta obrana Italů je výborná, ale jak jsem říkal, my se to musíme co nejrychleji adaptovat a nemyslím na to, že hrajeme Ligu mistrů, hrajeme normální zápas a snaží se to nejlépe uspět.
4: Počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná, ojedinělé mlhy, teploty kolem 10 stupňů. Zítra čekáme oblačno až polojasno, teploty na východě Čech od 18 do 21 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na dvojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní nehoda komplikuje provoz v Hradci Králové na Gočárově okruhu. Pozor na křížení s Brněnskou ulicí. Na kruhovém objezdu se tam srazila 2 auta.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Po čase tu máme zase výpisky z médií, protože vy sledujete, co se děje okolo a díváte se na to pohledem jazykovědce, lingvisty.
2: No, je to taková volnočasová aktivita, když je něco opravdu vtipně formulované, tak si to zapíšu.
1: Já to tady mám, ty vaše poznámky. Tak třeba jste si tu napsala, volba příliš libového masa bez tuku má tendenci se vysušovat.
2: To je, myslím, krásný příklad toho, co se stane, když píšeme, ale při tom psaní si nakonec rozmyslíme, co chceme říct, takže začneme vzletně o volbě masa a pak mluvíme ale o tom mase. Volba se nevysušuje.
1: Mm-hmm. Museli obnovit informační systémy či vznik nových serverů.
2: To je vlastně to též. Obnovili systémy, ale neobnovili vznik, přestože tady je to na jedné rovině.
1: S nehnutou tváří řekne.
2: Tak, tohle je docela zajímavé, protože kdybychom byli v obrození, kdyby to napsal Karel Václav Rais, tak by to bylo úplně v pořádku, protože tehdy se ten výraz nehnutý užíval přesně v tímhle způsobem. Nehnutý výraz, nehnutá tvář. Ale od té doby se to trošku posunulo, tohle už je velmi stylisticky příznakové a měli bychom běžně říct s nehybnou tváří, pokud se nechceme stylizovat do 19. století.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Dobrý večer. Lačerate šukar šuniben. Dnes se podíváme na to, jak muzikanti přistupují k tradiční romské hudbě. O své tvorbě a vztahu k písním, ve kterých vyrůstal, bude mluvit zpěvák Bartoloměj Girga Bertík. A vydáme se také do Třebechovic pod Orebem, kde při bohoslužbě zaznívají romské písně.

0: poslech o Roma Vacere nám zpříjemnil Jan Bendík. Minulý týden nám zpěvák Bartoloměj Girga vyprávěl o tom, jak změnil svůj přístup ke zdraví. Zhubnul a získal víc energie, kterou chce věnovat především rodině a hudbě. Dnes nám představí svou novou píseň a poví, co dalšího chystá. Ve své tvorbě se ale také vrací k tradiční romské hudbě, ve které vyrůstal. Rozhovor s ním natočil Dušan Vagaj.
1: Druhou písničku, kterou jsem teď postavil Honzikem z Dubent Kladno, tak říkám, hele, nikdo tady nedělá gypsy swing. Takže jsem postavil krásnou písničku, která se jmenuje Lilia, ve stylu gypsy swing, s featem Duo Band Kladno s Honzikem, a můžu říct, že to je velká paráda. Použili jsme cymbál, použili jsme kontrabas, starý nástroje, s tím, že jsem když jsem řekl, já tam chci ty starý nástroje, s tím, že tomu dej moderní šmerc a moderní bicí. Ano, mluvím o Vajdisovi značením, protože pro mě to je hitmaker. Taky je toho důkazem, že komukoliv dělá hudbu, tak je to hitovka. Proto já jsem si nastavil a nelitoval jsem těch peněz, říkám, pokud chci top věci, musíš do toho něco vrazit. Proto ten můj úmysl a záměr bylo první vydělat peníze, abych na to všechno měl, abych mohl zajistit rodinu, a potom můžu dělat tu hudbu a mít peníze na to, abych to dokázal postavit tu hudbu, jak chci, a aby to neovlivnilo moji rodinu. Ano, od Vajdise budu mít několik skladeb s tím, že teď spolupracuju s Milánkem od Gypsy Kubo, a konečně po několika letech se mi, doufám, podaří udělat to, že vlastně s velkým svolením od rodiny Giňových z Rokycan, tím, že jsem vyrůstal na Rokycansku, v brzké době vyjdou písničky přehraná kompletní deska starých Rokycanů Rytmus 84 v mém podání.
2: Rytmus 84, to byla kapela, na kterou
1: to byl fenomen, že?
2: Nikdo nikdy nezapomene. To byla taková ta střela, kde se slyšelo Rytmus Rokycany a každý se zjížil ze všech koutů.
1: Proto jsem mi oslovil ty Gypsy Kubo, protože oni mají tomu teď momentálně na té hudební scéně jakoby nejblíž, že to umějí, že to je Čardášová kapela, jsou tam ty saxofony. Samozřejmě radíme si, říkáme si, stavíme to tak, aby to bylo co nejvíc autentický s tím, jak to bylo, že to nechceme zmodernizovat úplně jakože na pecky, aby to bylo moderní, ale ba naopak my řešíme i samostatný bicí, aby to znělo stejně, jako to znělo tenkrát, akorát to oprášíme a ty písničky dostaneme zpátky mezi lidi. No.
2: To je krásný. Co říkáš na hudbu AI?
1: A to je otázka, kterou jsem čekal, že mi určitě dáš, když se budeme bavit o hudbě. Já mám na to takový dvojí metr. Na rovinu řeknu, že vadí mi, že lidé poslední dobou, jak si všímám, poslouchají AI, že to poslouchají tuhle tu hudbu a dělá jim to radost. Mě to uráží, protože je to umělá inteligence. Nejsou to živé lidi, kteří dávají pocity, kteří se tomu věnovali. Ale na druhou stránku, pokud někdo si vytvoří hudbu AI a naspívá si tam svůj vlastní zpěv, že to použije jako nápad, jako aranž, OK, pomozme si, je moderní doba, už nejsou ty garáže, jako jsme to měli my, že jsme zkoušeli v garážích a takovéhle věci. Ta vymoženost tady je, ta nabídka tady je. Pojďme ji využít, ale zůstaňme muzikanty. To znamená, pojďme něco z toho použít, třeba když nemám tu možnost těch muzikantů, protože řekneme si to na rovinu, dneska každý druhý muzikant chce peníze. Už to není takový jako předtím za nás, že jsme hráli z lásky od srdce pro hudbu, ale teď se hudba využívá k tomu, abych někdo byl. Jestli jsem to řekl správně.
2: Dřív se řeklo, hele, jdem si zahrát.
1: A bylo to proto, že uděláme si radost. A jdeme dělat radost dalším a ty budou mít radost toho, že my máme radost. Ano. Protože Amare Čave, Bašaven, Zkušinen, hej, Šukariben, pojďte si to poslechnout. A Kanatu Menge za Bašavna o Limale, no a ven upre, no.
2: No.
1: Jo, a my jsme z toho měli radost, měli jsme kvádra na sobě a prostě jsme byli ty největší borci. Jenže dneska se ta hudba dělá proto, aby chytil ty čísla, aby chytil ty lajky, abych jakože já byl ten top a dostal se mezi ty top muzikanty. Ale co dneska znamená top muzikant? Ale říkám, hudba kdysi byla pro radost a protože to tak cítím a chci to dělat, byl to příběh můj a dneska už se na to takový zřetel nebere, že lidi při té hudbě vyprávějí svoje příběhy. To tak není.
2: Přijde ti, že moderní hudba ztrácí tu tradiční romskou hudbu a zapomíná se na tu tradiční romskou hudbu.
1: Přesně to tak řekl, jak to cítím. Proto jsem udělal písničku Lilia, kde prostě musí být cymbalový nástroje, miluju cymbalový nástroje, miluju cymbálovku, miluju romskou tradiční hudbu a člověk to musí umět rozdělovat, že? Záleží, pro jakou skupinu lidí hraješ. Pokud hraješ zábavový akce, no tak musíš hrát zábavové písničky, které tam chtějí brečet, chtějí tancovat.
2: Přizpůsobit
1: se jim. Pokud hraješ koncertní věci, chceš koncertovat a hraješ pro posluchače, ne tanečníky, ale posluchače, tak ano, dělej hudbu pro posluchače, ale pokud chceš dělat hudbu jakoby za sebe, tak nepoužívej AI, sedni si za kytaru, vem nástroj do ruky a zahraj to tak, jak to cítíš a použij kamarády, přátelé nebo muzikanty, kteří to s tebou stejně postaví tak, jak to cítí oni a každý ten člověk bude přínosem do té hudby a ono to bude znát. Samozřejmě pak je tady druhá otázka, jestli to bude stejně oceněný, jako to dělají ty ostatní.
0: Vysvětluje zpěvák Bartoloměj Girga, kterého všichni známe jako Bertíka. A teď už píseň Lilia.

0: obličeje.
1: A stále posloucháte o Roma Vakeren Pěkný večer. Tradiční romské písně, známé jako Porikane Gilia, se dnes často modernizují a některé postupně i zanikají. Jedním z jejich druhů jsou halgaty, žalostné písně. Název pochází z maďarského slova halgat. Vedle starých písní vznikají také nové, takzvané nevegilia. Patří mezi ně například náboženské písně neboli chvály. Kolomana Staňka z Třebechovic pod Orebem oslovila Iveta Durdoňová.
2: Mikrofonu mám pana Kolomana a pana Terkela. Jste hudebníci, hrajete už několik let. Pane Kolomane, vy hrajete křesťanskou hudbu v romštině i v češtině. Chvály, vy jste si přeložil sám do romštiny.
3: Některé jsem přeložil, některé jsem přímo složil písně. Tak třeba Bari Vrána, anebo Ježíši náš, to je v romštině.
2: Pane Terkeli, co pro vás znamená romská hudba?
4: To je všechno to, co mám. Poněvadž zaprvé jsem Rom a rád zpívám romské písničky, protože to je všechno o lidech. A hraje se všechno, čardáče, halgáty. A já při svých letech, tak já se vždycky vracím do těch 70. 68. let.
2: A vy, pane Kolomane?
3: No tak já spíš duchovní, žalmy, zpívám a hraju pro sbor, pro kostel a tak. Ze staré doby, třeba z 80. let, to bylo jasné, že jsem hrával ty lidový. Teď už je moc nehraju, no. Ani nespívám. Protože já mám skupinu Amen sám, takže jak už tady Perkel řekl, on hraje ty halgaty, ty smutný, a my hrajeme s Davidem a holkama, který zpívají moderní.
2: Zanikly už tradiční romské písně?
3: Určitě zanikly, jak helgatovi, tak i ty lidovky. My jsme měli taky lidovky, ale to už úplně zaniklo. A tak tady Terkel, bratr, probouzí ty helgatovi.
4: Je to tím, že to, co bylo předtím halgatovi, jak se zpívali ty starý, tak oni to všechno tak zmodernizovali. Udělali to do čardášu a podobně a zrychlili ty pravý halgáty.
2: Vy hrajete na kytaru,
4: ano.
2: Pane Terkeli, jak dlouho hrajete na kytaru a kdo vás to naučil?
4: Já jsem se to učil sám, za malá, poněvadž mě když táta kupoval, tak mi bylo 5 nebo 6 let a to za ní dával ještě 80 korun za kytaru. To je hodně dávno, takže no a 65 let už hraju.
2: Hrál jste v nějaké kapele?
4: Ano, hrál. Nakladně.
2: Vzpomenete si na nejstarší písničku, která se pořád se hrála?
4: A hymna a to je Čajory domani. Čajory domani, já jde kermagy a góry.
1: A jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Palika rauhojsanos amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Veterináři neprokázali týrání prasat v chovu v Markvarticích na Jihlavsku. Ve Znojmě otevřeli nové parkoviště u tamního nádraží pro 55 vozidel. A zítřejší počasí, zpočátku dne zvětšená oblačnost, odpoledne vyjasňování, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Prasata v chovu v Markvarticích na Jihlavsku nebyla týraná. Na základě prvotní kontroly to dnes oznámila státní veterinární správa. Na konci září do tohoto chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale podezření zatím neprokázalo.
2: V tento moment můžeme určitě konstatovat to, že nebylo zjištěno, že by chovatel se dopouštěl týrání zvířat. Více v tento moment vzhledem k běžící kontrole komentovat nemůžeme.
0: Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v České republice téměř vyschla, informuje o tom Povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz vypouštět pouze přítok. V nejbližších dnech přestane vypomáhat průtoku v řece Blanici. V zásobním prostoru je 30 000 kubíků vody, to je asi setina běžného objemu přehrady. Hladina je o 7 metrů níže než je běžné. Povodí Vltavy také preventivně sníží odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje. Motoristé mohou ode dneška ve Znojmě využít celkem 55 nových parkovacích míst v ulici Milady Horákové. Místa vznikla v nevyužívané části autobusového nádraží. Parkoviště zatím nemá nainstalované závory ani parkovací systém a řidiči tak mohou zaparkovat zdarma.
3: Nevyužívané pozemky pod autobusovým nádražím si město od soukromého majitele pronajalo před rokem. V uplynulých týdnech dělníci položili nový asfalt a nainstalovali betonové zábrany. Auta na parkoviště můžou najíždět od Tovární ulice. Po instalaci závor a platebních automatů by měl na parkovišti fungovat podobný režim jako na náměstí Svobody, cenu ale radnice zatím neurčila. Šimon Franc, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté zakončí aktuální reprezentační program Ligy národů v Londýně utkání s domácí Anglií. Duel ve Wembley začne ve 20:45. Kvůli vyloučení v posledním utkání ve Španělsku nemůže do zápasu nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Kdo by ho měl večer nahradit, upřesní kouč národního týmu Santidenia.
4: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí, za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
5: Krejda, Coufal a Sadílek. Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a hlavně v Čechách ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy až kolem 4. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, odpoledne od jeho západu ubývání oblačnosti, maxima zítra budou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na hlavním tahu číslo 7 Praha-Chomutov počítejte s kolonou Zaslaným. Začíná kousek za Lotoušem, popojíždí minimálně 20 minut za Třebíz. V omezení tam jediný pruh blokuje porouchaný kamion. Objíždí se protisměrem, projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
7: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo
1: no, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel, jsem zjistil jsem, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Valorio v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. A odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promlouvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského. Dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce
1: dostal,
0: je to možné?
1: Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný. Fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím jsem nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal.
1: Nečekal jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce natukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, které jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, jak byl na 8 ráno v Plzni, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako dabér jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být, takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně Sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, tak, pardon, jsem jenom zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tohleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No on si prostě na to sednul, tvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdělo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adolf samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově. Tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, naschledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
0: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
1: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
0: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to Neplatlo. No, ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: Ne, v divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no, tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: Solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každého kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekáme jako basa cvičky a nehrajeme to pětkrát do měsíce, ale hrajeme to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fandějí, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehký odstup. No.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo Jekátela v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy. My jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede, a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus, možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled, to by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle. Říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra. A to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl. A teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmu. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to. A je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí. Že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhletom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Říkal, nebo sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustáli a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě to nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, no, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: No a najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem. A já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: A říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když
1: jestli
0: vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne. Já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu. Nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako toho její stálej host, tam jsem byl nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tohle, tenhle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím. Víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce
1: jedné. Dvoj roli v pohádce.
0: Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezou.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje a mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně, jak to říkáte, já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti, že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než že si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmilmérem, s kterým jsme točili tuhle tu pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná i,
1: no, určitě.
0: I pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárně lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause, jste zase to byl lékař, toho jste daboval.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Za co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, dabér a také tatínek tří synů. Dva z nich, které budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho,
0: to je naláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse von Tíra, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vidět. Říkám, tak jo, dobře. Je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, rok a půl, 19 měsíců. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12 a půl, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufu, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka jsem hodně přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne, jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme, oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí, jsou stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělé.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
1: ne.
0: Nikdy se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když jsem, já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí já máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka, takže budete číst.
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Brněnský soud potvrdil půlroční vězení provozovatelce neregistrovaného domova pro seniory v Ivančicích. V České Lípě opět najel vlak do nastraženého kamení a zítřejší počasí zpočátku zvětšená oblačnost odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti přitom žena dostala za stejné praktiky dvě podmínky. Obžalovaná trvá na tom, že nic protiprávního nedělala a lidem jen pomáhala.
3: Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
4: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
3: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
5: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala ji, protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
3: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. Včera v podvečer tam vlak najel do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo nebyl zraněn. Po pachateli policie podle své mluvčí Dagmar Sochorové pátrá. Případ prověřuje jako obecné ohrožení.
6: Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny. Na stejném místě se kameny objevily i v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Z Českolipska Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Od zítřka je připomene nová výstavba v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moci prohlédnout každý den až do konce listopadu. Upřesní dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
7: Výstava se skládá vlastně z panelů, na kterých jsou vystaveny dokumenty nebo kopie dokumentů, které se stahují k té dané době. Jsou tady autentické fotografie, jsou tady autentické její předměty denního užití.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté do 21 let v závěrečném utkání kvalifikace mistrovství Evropy podlehli v Portugalsku 0-2. Už před tímto utkáním ale měli Češi jistotu, že budou hrát baráž.
1: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojedinělé mlhy. Ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne od jeho západu výrazné ubývání oblačnosti a maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy směrem od Hradce Králové od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh. Silničáři opravují vodorovné dopravní značení, pohybují se v pravém pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Rakap. Pražská kabelovna, firma, bez jejichž výrobků by se neobešel svět moderních technologií.
1: Říká vám něco firma Prakap?
2: Ne.
3: Ne, to mi neříká nic.
1: A když napovím kablo?
2: Kablo Prakap, ne.
3: Kabely nějaký, nevím.
1: Když rozebereme název Prakap, pražské kabely?
2: No tak si odvodím, že asi dělali nebo dělají nějaké kabely, ale nic mi to neříká.
3: Aha, tak to asi nějaký kabely, to jde mimo mě.
1: Jak dlouho myslíte, že firma Kablo nebo Prakap existuje?
2: 100 let.
3: Tak to nevím, ale protože oni nic nevím, tak je mladá. Tak maximálně 50 let.
0: Na začátku je měděný nebo hliníkový dráb. Na konci kabel. Nebýt nich, nefungovala by nám doma elektřina, nejezdilo by metro a ostatně nevznikl by ani tento pořad. Výroba kabelů má u nás 100letou historii. Kabel je soustava dvou nebo více elektrických nebo optických vodičů spojených společným pláštěm. Jednotlivé vodiče elektrického kabelu, jinak též žíly, mohou být buď z plného drátu, nebo také laněné, složené z tenkých drátků. Takovému vodiči se říká licna, z německého die Litze, tedy prýmek, což je pojem známý spíše švadlenkám. Kabely se nejčastěji používají k přenosu elektrické energie a optických signálů. Za vznik kabelu vděčíme Švýcarsku, respektive jedné firmě vlastnící asfaltové doly. Zprvu používala asfalt k výrobě papírových trubek s asfaltovou vrstvou. Až pak si její ředitel Franz Borel všiml elektroizolační schopnosti asfaltu a pokusil se zhotovit izolovaný vodič. Výrobek byl málo trvanlivý. Asfalt na vzduchu vysychal, křehl a opadával. Navíc výroba byla zdlouhavá a pracná, ale první krůček to byl. Pak si pan Borel zajel na dovolenou do Itálie a navštívil Pompeje. Ve zříceninách viděl, že předměty chráněné obalem z olova zůstaly bezvadně zachovány. Jen co se vrátil, doplnil asfalt směsí pryskyřice s olejem a na ní pod tlakem nanesl v lisu olovo. A první kabel byl na světě. Psal se rok 1879. Zpočátku byly kabely používány pro potřeby signalizace, jako telegrafní a telefonní. V silnoproudé elektrotechnice se kabel poprvé objevil v roce 1881 na světové výstavě v Paříži. Rok na to už byla v Lausanne u Ženevy položena první městská kabelová distribuční síť.

0: U nás začala výroba kabelů bezprostředně po vzniku Československé republiky. V roce 1919, po rozpadu rakousko-uherské monarchie, zakládá v Praze Vysočanech svou pobočku rakouský podnik SKV, tedy Schwechater Kabelwerke. Důvod byl prostý. Bylo třeba zajistit zastoupení přímo v nově vzniklých důležitých odbytištích. Podílníkem se stal dnes pozapomenutý český velikán Emil Kolben. O dva roky později Kolben kupuje v SKV většinový podíl. Podnik přebírá, přesouvá ho na okraj Prahy do Hostivaře, na pozemek o velikosti zhruba 2 km čtvereční a registruje ho pod ochranou známkou Prakap SRO. Značka zkracuje dvouslovný název Pražská kabelovna. Obor podnikání formuluje takto. Výroba a obchod kábly a jiným elektrickým bodícím materiálem a všemi v obor ten spadajícími předměty. Potřebnou surovinu, ponejvíce měď, nakupuje v cizině. Nechá ji vyválcovat na drát o průměrech 7 až 8 mm, no a ostatní výrobní postupy až k hotovému výrobku už si zajišťuje továrna sama. Vedle kabelů si podnik zvládá i vlastní výrobu pryžových směsí a jako vůbec první v Československu v létě 1922 začne s výrobou lakovaných drátů.
1: Vybavena reflexní vestou a pevnými botami vydala jsem se do areálu Prakabu. To všechno kolem mě, to je bývalé kablo?
2: Ano. Nacházíme se v areálu bývalého kablo Hostivař.
3: Výrobou provedl Světlanu Lavičkovou výkonný ředitel Prakabu Jiří Dědek.
2: Budovy, které tady kolem sebe vidíme, tak ty historičtější z období první republiky poznáte podle cihlového vzoru, který je na jejich povrchu. Další ostatní postavené později, tak to už jsou moderní haly. V těchto historických tak máme pouze provoz kabelovna, jinak zbytek výroby tak se rozkládá především v těch novějších budovách.
1: My stojíme před vysokánským komínem, na kterém právě ten nápis Prakap je vidět zdaleka, když sem přijíždíme.
2: Komín, který je tady hned před námi, skutečně byl v provozu. V současné době využíván už ke svému účelu není. Máme ho z toho důvodu, který jste sama zmínila, je vidět i z dálky nápis Prakap. To znamená, je to náš takovýhle čnící billboard. Určitě nám připomíná naši dlouholetou, téměř staletou historii.
1: Tak se vypravíme do té výroby.
2: Ukážu vám, jak u nás vyrábíme kabely.
0: Je čas věnovat se chvíli doktoru Emilu Kolbenovi, zakladateli Prakabu, jednomu z našich největších podnikatelů a průmyslníků. Získal kvalitní technické vzdělání a cenné zkušenosti ze zahraničních pobytů. Díky nim se zasloužil o vzestup tuzemského průmyslu na světovou úroveň a také o elektrifikaci českých zemí. V období meziválečného Československa se mu pak podařilo vybudovat obrovský podnik, který, dle dobového sloganu, vyráběl vše od špendlíku po lokomotivu. Narodil se v roce 1862 ve Stránčicích u Prahy do nemajetné židovské rodiny Joachima a Francisky Kolbenových. Měl 8 sourozenců a jen díky své píli se vypracoval, dnes by se řeklo, do pozice top manažera. Získal světové uznání. Poté, co s vyznamenáním dokončil německou techniku v Praze, odstartovalo jeho kariéru Gerstnerovo cestovní stipendium 1200 zlatých, kterému věnoval Český zemský výbor. Díky stipendiu navštívil průmyslová centra v Evropě, procestoval Švýcarsko, Francii a Anglii a pak se vydal na 5 let do Spojených států amerických. Během svého pobytu v New Yorku se dočetl v novinách, že slévárna společnosti Edison Machine Works, pozdější General Electric, na řece Mohawk schořela. Napadlo ho, že firma bude potřebovat projektanty a tak jí nabídl své služby. Už druhý den dostal telegram. Přijedete-li hned, máte u nás práci. A tak začal pracovat v konstrukční kanceláři za gáži $15 týdně. Brzy upoutal pozornost samotného Thomase Alvy Edisona. Edison hned poznal jeho talent a schopnosti a jmenoval jej v 27 letech šéfem svých technických kanceláří i zkušebních laboratoří. U Edisona získal neocenitelné zkušenosti. Ještě víc jej ale ovlivnilo setkání s Edisonovým velkým obchodním i vědeckým konkurentem Nikolou Teslou. Ten ho pozval, aby se účastnil zkoušek vícefázových elektromotorů v Tesla Electric Company. Kolben byl nadšen a stal se jedním z prvních průkopníků střídavého proudu ve střední Evropě. I proto se mu přezdívalo Český Tesla. Za Kolbenem se mezi tím do Spojených států přistěhovala i jeho manželka Malvína. Přestože si sebou vzala i českou kuchařku, za oceánem nikdy nezdomácnila. V Americe se necítila dobře a nechtěla tam zůstat. A tak se v roce 1892 Kolbenovi vrátili zpět do Evropy. Načas se usadili ve Švýcarsku a Kolben se zabýval vývojem třífázových motorů pro přenos elektřiny na velké vzdálenosti. Po 4 letech se paní Malvína dočkala svého prvního potomka. Narodil se syn Hanuš a zřejmě i proto se Kolbenovi rozhodli pro návrat do vlasti. Odstěhovali se zpátky do Čech, kde se jim narodili další 2 děti, dcery Gerta a Lily. Napřed bydleli ve Vysočanech, pak se přestěhovali do Červené vinohradské vily v Hradešinské ulici.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V září 1896 založil Emil Kolben východně od Prahy v městysi Vysočanech elektrotechnickou továrnu, která byla zapsána do firemního rejstříku jako komanditní společnost Kolben a spol. Elektrotechnická továrna. Místo si vybral dobře. Byla to sice periferie, ale v dosahu byla železniční trať i vydatné zdroje užitkové vody. Veškeré stavební plány, výpočty i konstrukce strojního vybavení byly jeho dílem. Začátky s 25 zaměstnanci jistě nebyly jednoduché, ale brzy už se továrna dostala do povědomí jako zdařilá kombinace evropského a amerického průmyslového myšlení. Krátce zvažoval i spolupráci s Františkem Křižíkem, ale ten ho považoval za snílka a odmítal připustit, že by budoucnost mohla patřit střídavému proudu. Továrna se specializovala na výrobu strojů a zařízení pro velké parní a vodní elektrárny. A z tohoto zárodku ve 20. letech vzešel mamutí podnik Českomoravská Kolben Daněk, chcete-li ČKD, se 14 tisíci zaměstnanci, který byl schopen konkurovat i škodovým závodům.
2: Tohle je jako v pohádce, protože tady se z velkého kola drátu odvíjí drát směrem nahoru a vypadá to jako pohádkový tančící hadi.
3: Dalo by se říct, že jsme krotitelé hadů.
2: Ti hadi, ty potom přijdou kam?
3: Kovoví hadi se protahují skrze průvlaky drátotahů, natahují se na tenčí průměry, ze kterých následně vyrábíme žíly kabelů ostřikem na extruzních linkách. Dráty putují na žilové linky buď přímo v podobě drátu, anebo přes lanovací linku, která z tenčích průměrů drátu slanuje větší průměry jader, nazýváme lana.
2: A teď půjdeme na tu lanovou linku?
3: Lanové linky jsou přímo za linkami drátotahů, kterých nyní stojíme.
2: Tady zase se hýbe ten drátový had a postupuje po velikých kolech.
3: Stojíme u měděného drátotahu. Ta vůně, kterou cítíte, tak to je vůně emulze, což je směs oleje a vody, která má za úkol chladit a mazat tažný proces, který probíhá v této lince. A ty kola, která vidíte, tak to jsou válce, které postupně protahují drát skrze menší a menší průvlaky k tomu, abychom na konci linky docílili požadovaného průřezu neboli průměru drátu. Drát je polotovarem pro výrobu kabelů.
2: Máme tedy drát a kde se z něj stane kabel?
3: Teď se musíme rozhodnout, zdali chceme izolovanou žílu, pouze konstruovanou samotným drátem, anebo chceme dráty tenčích průřezů slanovat do lan, které mají prakticky stejné elektrické vlastnosti, ale mechanicky jsou měkčí. A zrovna tady po pravé straně tak vidíme lanovací linku, která vyrábí takovéto měděné lano.
2: To znamená, že vyrábí lano z těch tenkých měděných drátů, které jsou tady na těch obřích cívkách.
3: Ano, jsme u polotovaru drátu, který vidíte na cívkách, a vyrábíme z něj další polotovar, měděné lano.
2: Jo, ano, tamhle se ohromnou rychlostí točí asi ty cívky s tím drátem a tady se to na takovém jakoby kolotoči, vodorovně položeném, stáčí do lana.
3: Vidíme jeden druhý rotační koš košové lanovky, ze kterého se odvíjejí z jednotlivých cívek dráty a v průvlaku, který následuje za jednotlivými koši, se tyto dráty slanují do lana. Na konci linky vidíte buben, na který se navíjí už výsledné lano. Tato lana jsou jádry izolovaných žil námi vyráběných kabelů.
2: Z těchto lan teprve vzniknou ty kabely, když to řeknu po našem poženskou oblečením.
3: Ano, přesně tak. Oblékáme kabely postupně do izolace, do jednotlivých vrstev, které můžeme přidávat, a do finálního pláště. Ten je skutečně takovým naším svrchníkem kabelů, které vyrábíme.
2: Tak se tam půjdeme podívat?
3: Ano.
1: Nesmíme se ale příliš vzdálit od historie prakabu. Jak se podniku dařilo za první republiky? Skvěle. Rostl závratnou rychlostí. Výstavba svižně pokračovala, úroveň infrastruktury stoupla a tak v roce 1930 firma zřídila vlastní vlečku, která jí umožnila napojit se na železniční stanici Praha-Hostivař. Dva roky na to už bylo kvůli zvýšené spotřebě měděného drátu nutné postavit vlastní tažírnu. V té době už se vyrábějí dráty s pryžovou a textilní izolací, telefonní vodiče, kabely pro zdviže a lakované dráty. Podnik zaměstnává 250 lidí a je u nás jedinečným co do produkce i výrobních kapacit.
3: Teď jsme vstoupili do haly Aiky, kde vyrábíme kabely pro energetiku. Pojďme se tady podívat na postup, jakým z polotovaru lana nebo drátu vyrábíme kabel.
2: Obrovská cívka, která se otáčí, z ní jde stříbrné lano. To lano tady podle nás stále běží kolem různých
3: kladek, naváděcích zařízení. Dostává se do extrudéru. Extrudér je šnek, ve kterém se míchá a taví granulát plastické hmoty. Vystřikuje se izolace nebo plášť, to podle toho, na jaké jsme lince, ve směru polotovaru. Opět jsme na lince, která vyrábí polotovar.
2: Tady se to chladí, protože z toho původního se kouří.
3: Ten plast po vystříknutí tak je horký a následně se chladí ve vodních lázních. Nyní budeme ten polotovar vyrobené žíly následovat až k navijáku.
2: Tak a blížíme se ke konci. Už je také větší hluk.
3: Ten hluk je působený především ofukem, který používáme k sušení těchto polotovarů. Následně vyráběná žíla prochází vysokonapěťovou zkoušečkou, která testuje jakost, kvalitu vyráběné izolace s tím, že kdyby náhodou došlo k porušení izolace, proběhne jiskra, která zahlásí obsluze, že došlo k závadě a následně s materiálem pracujeme jako s neschodným. V tuto chvíli probíhá výroba bez potíží, takže vidíme, jak na buben navijáku je navíjena postupně otáčka za otáčkou námi vyráběné žíly.
2: A vy jste řekl, že tohle to je polotovar, ale já

0: Firma vlastní 5 automobilů, 3 osobní, jedno pro generálního ředitele a zbylé pro ostatní vedoucí pracovníky a 2 nákladní. Hotové zboží se prodává prostřednictvím zástupců s vlastními sklady ve větších městech naší země i v zahraničí, v Bruselu, ale třeba též v Haifě či Casablance. Jenže nad Evropou se stahují mračna druhé světové války. Prakab se po násilném vyvlastnění německými okupanty mění v akciovou společnost a většinu akcií přebírá pražská měďárna a elektrotechnické závody Křižík Šodor AS. Staví se nová výrobní hala. Sortiment se rozšiřuje o místní telefonní kabely a silové kabely s papírovou izolací.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V době druhé světové války získává Prakap významné zakázky od československé armády a podnik zůstal strategicky důležitým i pro říšskou branou moc. Osudným se stal slavnému průmyslníkovi jeho židovský původ. Po Mnichovské dohodě rodina i přátelé Kolbena přesvědčovali k emigraci. Ten však takovou možnost vytrvale odmítal. Mně, Kolbenovi, nesmí a nemůže nikdo ničeho zlého učiniti. To byla jeho odpověď na jakékoliv varování. Syn a nejmladší dcera bez něj nechtěli Čechy opustit. Jen starší dcera včas emigrovala do Anglie i s rodinou. 16. března 1939

0: byl Emil Kolben odvolán ze svých funkcí v ČKD. Byl nucen prodávat majetek, včetně továrny na kabely. Navíc v roce 1940 zemřela jeho žena. Dva z jeho sourozenců spáchali sebevraždu před jistou deportací. Přestože protektorátní vláda pro něj požadovala u říšských úřadů výjimku, byl v červnu 1943 zatčen gestapem, deportován z jejich rodinného sídla v Praze a musel nastoupit s celou rodinou do transportu. Už nemohoucího ho SSáci odnášeli na nosítkách a nakládali do sanitky. On je přitom hlasitě proklínal. Bylo mu 80 let. Do géta se odebral jen s malým kufříkem. V něm měl akcie ČKD. Byl internován v terezínském koncentračním táboře a zde také po třech týdnech zemřel. Přestože Kolbenka patřila k sloupům českého průmyslu a strojírenství i v době po první světové válce, o jejím zakladateli a tvůrci se jako o kapitalistovi nesmělo v období budování socialismu vůbec hovořit. Teprve po roce 1989 se Kolbenovi dostalo satisfakce. Jeho jméno nese jedna ze stanic metra trasy B a také ulice v Praze 9. Obec Stránčice mu in memoriam vrátila čestné občanství zrušené nacisty. Jeho vnuk Jindřich byl spolu se svým otcem zařazen do transportu do Osvětimi. Hanuš Kolben zemřel v plynové komoře. Jindřichovi se podařilo uprchnout a válku jako jediný z mužských členů rodiny přežil. Protože se Kolbenovi před válkou přihlásili k německému jazyku, dostali v poválečném Československu zrádcovský cejch. Kolbenův vnuk tak v 50. letech musel kvůli původu ukončit studia elektrotechniky a uplatnění našel jen jako dělník v ČKD. Po srpnu 1968 emigroval do Německa.
1: Procházíme kolem velkých odvijáků a když se tak na ty vaše stroje dívám, ty už něco pamatují v tom dobrém slova smyslu.
2: Jedná se o letité zařízení, nicméně vybudované značně robustně. O toto zařízení je pravidelně pečováno, to znamená, držujeme provoz v dobré kvalitě a jsme schopni i s takto, řekněme, letitými zkušenostmi vyrábět kvalitní kabely. Jsme u lanovací linky, na které se vyrábí duše kabelů. Jedná se o podobnou linku, jako jsme viděli před chvílí, která lanovala lana jednotlivých jader do kabelových žil. Nicméně zde nejsou odvíjeny dráty, ale izolované žily, které se stáčejí do kabelové duše.
1: Spletá se to v podstatě jako pro vás?
2: Ano, kabelová duše je takovým, řekněme, silnějším provazem.
1: No jo, ale tady jdou ty žíly čtyř barev doprostřed, se tam dostává jakýsi bílý tenoučký kabel, taková trochu nitka.
2: To je gumová vložka, kterou vpouštíme do prostřed duše kabelu kvůli vylepšení mechanických vlastností povrchu a kompaktnosti vyráběné duše.
1: Už je vidět, jak je ten pestrobarevný žílový provaz spletený. Vypadá to jako dlouhatánská, velikánská, barevná velikonoční pomláska.
2: To je asi nejlepší příměr. Jedná se o takovou kovově plastovou pomlásku. Jedná se o energetický kabel připojitelný do sítě s maximálním napětím 1 kV, to znamená 1000 V.
1: Jdu pořád podél té pomlásky, ale tadyhle se ty navijáky otáčejí, ale vlastně úplně jiným směrem, než by člověk řekl.
2: U tohoto velikého stroje se díváme na proces toho samotného skrutu. Odvijáky nerotují v axiálním směru, pouze odvíjí jednotlivé žily, čímž dodávají materiál do místa skrutu a samotný skrut je zajišťován rotací, kterou vidíte na navijáku.
1: Tohle už je, ne, hotové to ještě není.
2: Teď jsme u polotovaru duše.
1: Tadyhle jako kdyby se otáčelo obří mlýnské kolo.
2: Obří mlýnské kolo, které nám nese pomlásku, kterou jsme vyrobili v předchozím kroku, to znamená kabelovou duši. Z tohoto odvijáku se kabelová duše dostává do gumolisu, což je podobné zařízení jako extrudér, s tím rozdílem, že šnek zpracovává pouze gumu, která tvoří výplňový materiál mezi kabelovou duší a svrchním pláštěm.
1: Tady si ten kabel obléká jakési spodní prádlo?
2: Tady si obléká svetr, to je výplňová guma, a následuje v dalším kroku plášť. Od tohoto kroku dál, tak už se jedná o finální produkt.
1: Takže teď dostane kabát a vyrazí na cesty.
2: Ano.
0: Po válce Prakap potkalo zestátnění a následně byl začleněn do národního podniku Elektrotechnické závody Křižík a poté do nově založeného národního podniku Kablo Bratislava. Později se stal samostatným národním podnikem a nesl název Kablo Hostivař, ovšem po 10 letech byl integrován spolu s dalšími kabelovnami do národního podniku Kablo Kladno. V listopadu 1991 byla založena akciová společnost Prakap a začal se hledat vhodný strategický partner. Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto o prodeji nadpoloviční většiny akcií kabelovně Švechater Kabelwerke. Touto změnou se obnovily původní svazky mezi oběma firmami, sahající do doby jejich samotného vzniku a přerušené druhou světovou válkou a obdobím po ní.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Do České republiky už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z vězení. A počasí zítra zpočátku zvětšená oblačnost, odpoledne se začne vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být v celé České republice k dispozici o 15% více dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom dnes Ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 tisíc dávek už dorazilo, dalších asi 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a na začátku listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj se jedná o celoevropský problém.
2: Protože se historicky po hodně dlouhé letí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva a ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
0: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem ve věku nad 65 let platí vakcíny proti chřipce zdravotní pojišťovny. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z věznice. Od roku 2013 se vyhýbal trestu za dotační podvod a utekl do Paraguaje. Za útěk před vězením mu ostravský okresní soud k jeho 6 letům přidal ještě jeden další rok. Rozsudek je pravomocný, potvrdil to jeho advokát Tomáš Miketa.
3: Vzdali jsme se práva odvolání, protože si myslíme, že v případě toho prohlášení viny asi nižší trest být nemohl udělen. Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn. Málo který odsouzený radši zůstane ve věznici.
0: Terezínské muzeum Geta se v pondělí 2. listopadu na 3 roky uzavře veřejnosti. V prostorách totiž během příštího roku začne plánovaná velká rekonstrukce budovy. Pracovníci památníku Terezín teď musí vyklidit stálou expozici a předměty uložit zpět do depozitáře, říká mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
4: Zároveň se musí vlastně všechny ty prostory vyklidit tak, aby vlastně počínaje příštím rokem mohla firma, která tu zakázku na zhotovení té stavby vyhraje, tak aby mohla začít s rekonstrukcí.
0: Muzeum Geta se v následujících letech promění podle vítězného návrhu ateliéru skupina vedený architektkou Marcelou Steinbachovou. Součástí budovy má být nově také světelný maják, který navrhl americký architekt Stephen Hall.
1: Počasí.
0: V noci čekáme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojediněle s mlhami, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. A zítra přes den bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, odpoledne od jeho západu čekáme výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku překáží nehoda před sjezdem na Třinec a Žilinu. Na kilometru 64,5 se srazilo osobní vozidlo s dodávkou. Projíždí se pomaleji, tolik doprava šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v Divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně, kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky a vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročiti ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli nárad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda? Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy.
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila, je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena býti přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit nelze. Císař jest důsledný a zákon, jež dal sám, nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
0: ty zamýšlíš?
1: Jsi odhodlána podrobit se všemu? Svěřit se úplně mému vedení?
0: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být i každou chvíli. Pojď v jízbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče.
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: předstup blíže.
1: Hochu.
0: Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
2: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
2: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
2: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baví ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
2: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Musí trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
2: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
2: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
2: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
2: Nemohu přece tobě, císařská milosti, hanět tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
2: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával, ty, syn zámožného měšťana sám neodvislý? Nač se spíděl po službě u dvora?
2: Záleželo mi na tom se znatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidrži ti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
2: Ano, vrátím se. Zvláště, když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
2: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
2: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
2: Celá noc, o bože. Již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
2: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a burgundskému nezadá. Nož tedy na zdraví toho, koho milujeme.
2: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň blížního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
2: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jako bys dívkou byl.
2: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cviku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
2: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. Však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
2: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy a tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej slúžím. Můj milý, netuš mnoho, ať chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? Vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
2: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
2: To sotva, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe. A jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
2: O bože. O bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
2: Díky, o díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
0: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
2: Ale co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
0: On se odvážil?
2: Ano. Ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
0: To máš pravdu, to ne. Ale celkem co zlého na tom mladému kvetoucímu hochu jako ty? Rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
2: Ale nelíbáme ho.
0: Nikdy?
2: Nikdy, císařský pane.
0: Jsou, uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
2: Ani ta ne.
0: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
2: Ne, ne, ne.
0: Víš, že mohu. Eliško.
2: Pane můj.
0: Řekni můj Karle, to ti lépe sluší.
2: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem, herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou

0: tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
1: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
0: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova. Se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brjanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
1: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
0: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval, když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Oh. Flakonek za 28 rublů.
1: Ne.
0: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já, marnivá naivka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
1: Oh.
0: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi: Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický, neodolatelný. Odpověděla jsem mu: proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
1: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste laskavě...
0: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz zkažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
1: 100 košů?
0: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskino. Za 3 týdny 60 000.
1: 60 000, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marfo Petrovno?
0: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovův ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano. 82 000.
1: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
0: Co pak to máte, broučku?
1: Časový program vašeho benefičního turné.
0: Turné? Ach ano, ano, turné. A kdy?
1: Za 3 týdny.
0: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
1: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
0: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
1: Tady je seznam míst.
0: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk Podolský, Podolsk Tobolský,
1: Sosnogorsk.
0: Sosnogorsk, Kalitkin. Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho

0: jména mé rodné hnízdo.
1: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
0: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
1: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí a nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
0: Ach ano, odešla jsem jako malá.
1: A vrátíte se jako velká.
0: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
1: Jistě, Marfo Petrovno.
0: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
1: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
0: Ano. No, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
1: Ano.
0: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
1: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
0: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
1: Opustil, ale říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
0: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy. Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
1: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
2: Bravo.
0: Moji drazí,
3: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
0: Jste tak milí.
4: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví, něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
0: Vynechal jste komickou starou?
4: Oh, ne, to vy jste nikdy nebyla.
3: A také nikdy nebudete.
0: Pane...
4: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
0: Určitě obávaný. Jak jinak, že?
3: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
4: Marfo Petrovno.
3: Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
0: Jste tak milý, báječný, skvělý.
3: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
0: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
1: Marfo Petrovno.
0: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
3: Vy jste...
4: Netušili jsme, že...
1: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
0: Prosím.
1: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
3: Jak jsme jen mohli?
4: Malé fopa, no což... Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
0: Pán si žádá mé foto.
4: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
0: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
4: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
0: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
4: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
0: Ale na představení přijdete, že?
4: Jistě. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

lördags. Ja, det näs. Man var uppe nå i Alek. Man var uppe nå i Alek. Man var uppe nå i Alovi. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a s díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
2: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi si mohli, no opravdu to... Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, bo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klek, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohej. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký... Ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
3: bez
2: ten
3: obraz,
2: bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
3: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky právě, když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
2: Já se odbourám.
3: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říká, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
4: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem. Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrál Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravení na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říkal, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Fortem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
3: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
2: No, je, protože Adana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
3: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
2: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když občas nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řidicího za Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme sebe realizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
6: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
5: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Mm-hmm. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno: občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
6: Jo.
5: To je přece, děkuju,
6: no.
5: To si nevymyslíš.
6: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané, a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě Královala, Nina Divíšková, Petr Čepek a Jirka Harzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle Pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapi v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí, že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40. Tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl, pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do té hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
7: No, požárníka jsem zažila opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já jak jsem hrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte? To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spal. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
6: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. A tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem napsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tárbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako do dupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smichy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové, reportéři taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co máme, jak jsme odešli, jo. A lidi říkali, co prý to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palečka a Míši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát úterně středeční právě otevírá, odbíjí 23. hodina, začínáme jako vždy přesně na čas. No a krásný pozdní večer, zatím stále ještě úterní, vám všem přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, budu se na vás těšit po celé 2 hodiny, které jsou před námi. No a já doufám, že najdete chvilku a zastavíte se u nás, jak se říká, na kus řeči, a také pro vás máme i tentokrát spoustu příjemné muziky pro vaši pozdně večerní relaxaci a pro váš příjemný pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Co považujete ve svém životě za úspěch? Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se třeba nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch, a tedy i radost a naplnění? A podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku? A považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu, jak se říká, na správném místě a přineslo vám to taky úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená asi něco jiného a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu můžeme nasadit především také svoje vlastní úsilí. No, takže na toto téma z vašeho úhlu pohledu a na základě vašich zkušeností, jako vždycky, telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl na úvod Jaromír Nohavica i s potleskem a písničkou Jdou po mně, jdou. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, Jitulko, tobě.
0: Děkuju.
1: Sluchačům.
0: Děkuju za všechny.
1: A od západu na východ. No, všechny moc zdravím a já bych dneska nechtěla být teda negativní, protože jsem teď prošla těžkým obdobím, ale chtěla bych vyzvihnout to, co jsem v životě dokázala, nebo co se mi povedlo.
0: Co se podařilo a z čeho máš radost, ano, ano.
1: Tak, přesně. Podařilo se mi hlavně to, že jsem teda zdatně a slušně vychovala 3 děti.
0: No.
1: Taková jako pro mě docela podsta.
0: To já si myslím, že není vůbec jednoduchá věc, takové 3 děti teda.
1: Nebylo to jednoduché. Můj život nebyl jednoduchý. No a pak jsem se ujala teda různých kočiček, který z nich teda jedna mě bohužel zemřela po 16 letech, ale to je krásný. No a dělala jsem práci hlavně která mě bavila, protože já jsem byla u prvních pamětí, u prvního úplně počítače, který byl v Česku.
0: Jo.
1: A já jsem dělala vlastně ve vývoji paměti. Jo, takže v podstatě moje práce byla i mým koníčkem, i když to bylo hodně analytického myšlení a počítání a tak dále a tak dále. No a za druhé teda k tomu vedle toho jsem se dostala ke zpívání. A to už teda v Ústí nad Labem během těch studií, přípravu na volání. No a u toho mikrofonu jsem vydržela stát snad 20 let přestávkou teda na první dítě.
0: No pánečku.
1: To nešlo. No a opravdu teda jsem pak i hostovala, takže jsem se podívala i do zahraničí, teda do východního Německa.
0: No to je jedno, ale jeli jste zkrátka.
1: Ty si prostě brali kapely, protože jsem byla taková univerzální zpěvačka. Takže za to jsem vděčná Pánu Bohu, že mě nechal tady vůbec ještě a že prostě jsem dokázala prostě tyhle ty 3 věci podstatné pro mě.
0: Ano, ano, ano. No a co to zpívání, to tě provází stále ještě dano životem, nebo už tak jako jenom tak pro sebe někde doma?
1: Právě, že teď jsem řešila takový ten smutek momentální posledních 2 týdnů, že když přijel syn z Prahy, tak jsem prostě, jsme museli vzít kytaru a prostě museli jsme zpívat, aby jsme ten žal nějak přebyli.
0: Jo.
1: A ono mi to fakt pomáhá i třeba při hudbě, i ty noční lince, když poslouchám ty písničky české a slovenské, no tak já jsem úplně nejšťastnější člověk, já se prostě znáším nad zemí a no a to zpívání, to byl můj největší koníček. A vlastně tím se naplnil taky můj z velký části můj život, jo.
0: No tak to je dobře.
1: Využila i cestování vlastně.
0: Ano, ano.
1: A odměny sladké i věcné, prostě bylo to krásné a byla jsem populární.
0: Tak to je nádhera.
1: Mladí lidé, kteří mě potkávají, si mě ještě pamatují. Jako zpěvačku, když oni byli děti a chodili na dětský maškarní.
0: Jo, jo, jo, tak to je nádhera. To je nádhera, to je krásný úspěch a radost zkrátka, když člověk navíc dělá to, co ho baví a co ho těší opravdu.
1: Já jsem dostávala tu radost plnýma duškama. Jituško, měj se moc krásně, všichni posluchači, buďte zdraví, ať vás nepotkává nic zlého, ať se vám vyhýbá a jděte v klidu a v míru. A
0: ráda vyřizuju, děkuju za návštěvu, jinak přeju všechno dobré, Dano, a ať se všechno tak jako brzo trošku vylepší a ulehčí.
1: Čas je milosrdný.
0: To je pravda, říká se přesně tak. A děkuju moc za návštěvu, hezký večer, jo? Dobrou noc, naslyšenou. Zdravíme do Blatné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel. Tolik písnička? No a na telefonu teď máme Jána z Hradce Králové. Tak Jáno, krásný večer.
1: Pěkný večer vám prajem všetkým.
0: Děkuju za všechny.
1: Jestli jsem to dobře počul, že jaká je otázka, alebo o čem se má hovoriť.
0: No.
1: Takže čo jsme dosiahli, jaké úspechy?
0: Co považujete ve svém životě za svůj úspěch? Co vám udělalo radost? Co se povedlo? Na čem pracujete ještě? No.
1: Presně to, čo by mal každý chlap mať. Já jsem to urobil.
0: Uh-huh.
1: Spravil jsem syna, zasadil strom a postavil dom, který vyhrál na Slovensku súťaž v roku 72 a je postavený v Hradci Králové.
0: Jo, a čím to, že jste dostal do toho Hradce Králové konkrétně?
1: Prosím?
0: Čím to, že jste, nebo co vás přivedlo do Hradce Králové ze Slovenska?
1: Aby to věděli všetci, já jsem z Bojnic.
0: Aha.
1: Ne z Bohnic, ale z Bojnic.
0: Ano.
1: Je to krásné mesto u Prievidze.
0: Ano, ano.
1: Je tam zámok, zrovnická zahrada, lázně. No a tam chodili přes leto na dovolenku Košičanky, Pražáčky, Plzeňáčka, já vím, všetko možné. No a jedna Hradečáčka mi zůstala.
0: Mhm.
1: Tak jsem byl dvakrát na motorky na rande v Hradci Králové.
0: Jo, jo.
1: No a po třetí krát jsem už motorku nechal v Hradci. No a
0: bylo jasno.
1: A bylo to výborné v tom, že jsem prežil mladí těch normalizačních letech, které tak kritizují všichni.
0: Uh-huh.
1: Já jsem velmi rád, že jsem v nich mohl žít, protože jako spojář jsem dostal za 3 měsíce od okresné zprávy spoju Hradci Králové byt, 2+1 v Činžáku, a už jsem už mít 3 děti, že jo? Měl jsem kde bydle a to. A byl to byt 2+1. A keď 3 děti, co s tím? No tak v těch časoch, nech to dobře počívají všetci občania České republiky.
0: Mm-hmm.
1: Za 4 koruny štvorcový meter jsem koupil parcelu Hradci Králové, 8 árov, 3000 korun jsem mal peknou parcelu, no a postavil jsem barák.
0: No vidíte to, tak velký úspěch.
1: A tím udržala v Čechách, v Hradci.
0: Ano.
1: No a já už mám 8 měsíců drvočkou.
0: Aha.
1: Takže už tady, už mám koupet, všetko jsem už mal.
0: Jo.
1: A i mám, a víte, co jsem nemal?
0: No.
1: Hrob. A jo. Už mám aj hrob.
0: Tak jste si říkal, udělal jste si radost a koupil jste si své místo, jo?
1: Ano, mám už svůj flek, děti nebudou mít starosti, kam se mnou.
0: Jo, jo, jo.
1: No, jo, akorát ten kapitalismus, já ty mladí lidé teď litují, protože se nedivím, že se rodí málo dětí, protože nestavějí se byty nájemné.
0: Jo, ale tak to zase je trošku jiné téma, pojďme k těm vašim osobním úspěchům. Tak pro vás, kdybych udělala podrženou sečtenou, tak je to hlavně rodina, to, že jste ji zabezpečila, to, že se všechno takhle podařilo pěkně.
1: Ano, mám všechny 3 děti, vítáte v pořádku, všechno.
0: No tak to je krása.
1: A mám 5 vnučat, ale to jediná vnučka, sami
0: jo.
1: Vnuci.
0: Jo, jo, tak ono se vám to zase rozroste. No a žijete teda v Hradci nebo na Slovensku teď?
1: Ne, v Hradci Králové.
0: V Hradci Králové stále.
1: Preto hovorím teda po slovensky, abyste věděli, že jsem nezabudol. No.
0: Jasně, to věřím.
1: Jinak mluvím česky normálně.
0: Jo, že se nezapomíná.
1: V jedné části Hradce jsem dělal 10 roků, jak se tomu hovorí teda, ne starostu, ale toho předsedu občanského výboru. Mal jsem rozhlas ve sklepě, tak jsem hlásil zprávy, víte, kolik a to.
0: No, vidíte
1: takže
0: to.
1: Takže jsem po česky, písanou češtinou, udělal jsem si tady maturitu z češtiny.
0: Dobře.
1: Ale víte, co jsem dostal otázku,
0: no.
1: Že si čeští profesory koukali, to slyšeli poprvé. Dostal jsem slovenský spisovatele druhá polovina 19. století. A byl to Hvězdoslav Kukučin Vajanský. A já jsem jim povedal také to, že například povedal jsem, čo kdo napísal a všetko a čo jich dojalo a dali mi 1.
0: No prosím.
1: Jsem povedal, keď Pavol Orsák Hvězdoslav, největší slovenský básnik, napísal prvou jako tu vlastničku, tak tak chtěl mamičke, že? A ona začala plakat.
0: Jo.
1: Myslel si, že to je dojata z toho, jak to, ale ona ne. Synko, to je po maďarsky, já nerozumím. A od té doby psal Pavol Rosák, vyzoslal po slovensky. A ta komise maturitní, uh-huh, ta říká, děkujem, stačí, no.
0: Stačilo, ano, vidíte to. No výborně, tak Jano, každopádně moc vám děkuju. Přeju vám pevné zdraví celé vaší rodině, ať se vám v Hradci dobře stále žije, ať máte radost toho, že jste tam vlastně zakotvil na celý svůj život, nebo téměř na celý svůj život, a přeju krásné dny a vůbec, ať se vám vede celé rodině.
1: A Jitko, podle hlasu, takým holkám, jako jste vy, víte, jako jsme na Slovensku říkali?
0: Nevím.
1: Bohovská baba.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju za poklonu velkou, děkuju taky za návštěvu a
1: tak
0: mějte se...
1: Tak pěkně.
0: Taky, mějte se hezky a budu se těšit zase příště, jo? Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No a tohle to bylo, jak jste určitě všichni poznali, Pavel Bobek a jeho písnička Můj rodný dům. A dovolal se František ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučková. Tak ti přeju krásný večer od vás a všem posluchačům další linky.
0: Děkuju moc krát. Tak co vás tak napadlo, Františku, když jste slyšel, že si budeme povídat o tom, co se komu z nás podařilo a co nás těší a co nás těší o něco méně a tak dále.
1: Tak já vám to řeknu, paní Jitušková, od začátku,
0: ano,
1: ve škole.
0: Ano.
1: Tak ve škole jsem nebyl nějaké premia, no takové jako samé jednička nebo něco, jo, byly tam trojky a tak, jo, ale to nevadí, to vůbec nevadí, jo, neměl to vliv na další postup, na třeba na vyučení.
0: No je, to já víte, že ne, no.
1: Já jsem se vyučil zedníkem a to už asi to celkem dobře, jako jo, no a teď jsem se teda vyučil, za krátkou dobu v 18. jsem se oženil, jo, taky jsem neměl, taky to bylo dobrý, protože to naše manželství trvá do posud, 64 roku, takže...
0: Pánečku, no.
1: To se nám taky podařilo, jo. No a teď jsem šel na vojnu, to jsem taky absolvoval dobře, bez nějakého, jo, bez nějakých průšvihů velkých. A, no, a pak jsem teda se vrátil z vojny, s manželkou jsme dostali byt, získali tady v Židlochovicích, kde jsme se dostali do JZD. A řeknu vám jednu věc, že jako zedník, to neznamená, že jste nějak odvařený, nebo méně cená, nebo něco, jo, člověk,
0: že... No je, to víte, že ne.
1: Vůbec na tom nic nemělo, když se nebojíte práce, zaberete za prácu, všem lidem, když vyhovujete, tak mají vás celkem rádi, jo, a dneska, když jezdím všude tady v okolí, když se podívám na ty domy, co jsme dělali v Brně, až v Bystřici pod Hostinem, jo,
0: no,
1: jako v zaměstnání jsem dělal i v Řeži u Prahy, taky jak ten pán teďko vykládal, v Hradci Králové jsem taky dělal, ale to už jsem se potřeboval dostat, to už jsem potom se oženil, tak jsem se potřeboval dostat dom z toho Hradce, nejezdit po světě.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: Tak jsme se dostali tady do těch Židlochovic a prostě ohromně, jo. A jako dostal jsem se i do jako 8 roku jsem byl v městském zastupitelstvu, jako jo. A přitom říkám, obyčejný zedník, a neznamená, že je člověk odvařený, že je méně ceně. Byl jsem ve společnosti hodně potřebné, teda tady, jako na ty, aby jsme dělali ty práce, ty domky stavěli a všechno opravovali. Tak tady si myslím, že jsem udělal hodně práce, ne sám, já jsem si organizoval i pár tu kluku, jo, to bych měl všechno dělat sám, tak už jsem tady dneska nebyl, jo.
0: Jo, jo.
1: Tak to mě, protože jsem taky prodělal pár nemocí, jo, tu ledvinu pryč a to všechno.
0: To nejsou jednoduchý věci, ano, přesně tak.
1: A mám to štěstí, že jsem dokonce překonal, naši úřeli se nedožili 80, a my už teda překračujeme 80, takže, takže, ale taky jsme se nadělali, že já dneska jezdím a vidím, jak jsme dělali vězeny a chodili jsme na tu řepu a že vidím ty lány, tu táčku a my jsme to protrhávali, okopávali, byly velký vedra, jako jo, horka.
0: Jo, jo.
1: Prostě dostali jsme dost zabrat, no ale přečil jsem to a hlavně, že se lidi na nás mohli spolehnout, když jsem něco lidem řekl, že něco uděláme, tak jsme to udělali, jo.
0: Ano, a klaplo to
1: škoda, všechno. Škoda, že ti lidi, no, to většinou už byli lidi starší a už dneska skoro nejsou žádní, co jsme jim to dělali, to už většinou podědili ty děcka, jo, a ty ani nevěřil někteří, že jsme tam dělali, no. No já jim vždycky to jsou takový oponenti, jo, takže vždycky musí vysvětlovat, co jsme tak dělali a tak všechno vytvědlovat, prostě je takový, no, tak my si takový kluci do nás rádi zavrtají, jo, tak šel život, no a myslím si, že jsou spokojené, jako
0: že
1: jo.
0: Že jste rád, co všechno se podařilo časem postupně vybudovat a a no, to udělat
1: zdravíčko,
0: pro vaši rodinu.
1: Trošku takový, musíme se hlídat, jo? No, a tak občas, když spadnu, takže musím dávat bacha, abych se nezabil, abych nespadl někde zase z nějaké vešky, jo?
0: Jo, jo, opatrně, no, ano, no, přesně tak.
1: Ale věřím, teďko budu trošku ubírat na té fyzické, no, nebo na té práci, no, jo? Trošku už ubírám.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: A to připouštím na kluka, ale kluk už taky, no, už je dávno v částečním důchodě a teď už za rok nebo za dva půjde do normálního důchodu, takže...
0: Ono to utíká všem, já vím, no.
1: No, takže to je tarata, tak. No, takže... Tak, říkám, spokojené, jo?
0: Tak to je dobře.
1: Naříkám,
0: to je dobře. Františku, moc vám taky děkuju, jinak samozřejmě jsem ráda, že se vám daří a přeju hlavně pevné zdraví celé rodině. A

Hudba laskavá.

0: Maruška Rotrová, to mám tak ráda. No a krásně po půl dvanácté pozdravíme Elišku do Olomouce. Eliško, krásný večer.
1: Já vám taky přeju, Jitušku, a přeju všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se trošku zvíct na to téma, protože už dnes, já, když si to dávám dohromady, tak se dím, že jsem to dokázala.
0: No.
1: Protože jsem začala můj život těžké, začal ve 12 letech. A dneska mě je 94 a já jsem spokojená.
0: No panečku.
1: Právě proto si tak říkám, jak jsem to dokázala, protože v těch 12 letech jsem ztratila méně maminku při bombardování a dva sourozence a zůstali jsme 4.
0: Jo.
1: A ty malí, jeden měl 7, jeden 5 a ta nejmladší měla 6 neděl.
0: Mm-hmm.
1: Tak si dovedete představit, co to pro mě znamenalo.
0: No.
1: Takže škola byla pro mě vzácnost.
0: Mm-hmm.
1: No a chyba byla právě to, že ten můj otec se brzy oženil.
0: Jo.
1: No a teďkom já jsem se musela starat o ty děti. Musela jsem je roznášet jak kvočna, protože jsem nemohla v těch letech ještě.
0: Mm.
1: Takže jsem je každýho Libuška ta šla do kojeňáku a potom

0: bjudal otec k adopci.
1: Aha. Mm-hmm.
0: Tu nejmladší a ten...
1: A víte o ní, Eliško, teďka, nebo úplně se vám...
0: Jo, teď mě volala zase.
1: Víte o sobě.
0: Hmm. Já jsem mu potom vyhledala, když jí byly 3 roky.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem si vzpomněla, co mě maminka říkala. Maminka mě udala do kočárku ke krytu a říkala, Eli, hlídej ju a dej na ňu pozor, je to malá, tak prosím tě, staré se o ňu. A ty slova mě zůstaly na celé život.
1: No je, rozumím.
0: Hmm. Takže já, když měla 3 roky, tak jsem mu vyhledala, byla jsem za ní, koupila jsem jí panenku, ona si to dodnes pamatuje. A mě se ulevilo, protože já jsem musela mít o všechny starosti. Ten 7letý, toho jsem dovedla do jedné ochranovny mládeže. Tak ten tam taky, ale to jsem musela před církev. A dokonce jsem jim lhala, protože jsem musela jít na to biskupství a oni se mě ptali, jestli jsme katolické církvi. A já jsem říkala, že jo, a nebyli jsme. My jsme byli československé husitské. Ale to jsem jim neřekla, no tak oni, když jsem řekla, že jo, tak mě dali to povolení a ta ochranovna ho vzala. No a ten 5letý, on byl dost na mě navázaný, že ten v těch letech ještě ty děti na tu maminku bývají zvyklí, takže jsem se mohl. A toho jsem vezala k mojí tetě, tatínkové sestře, protože jí umřel chlapiček a byl se tak starý, jak ten náš Pavel. A ona byla ráda, že by tam byl, jenomže ona ho druhý den přivedla dom, že pořád pláče a křičí, že chce jít za mnou. Takže já jsem musela teda, on byl to největší chudák. On potom, já už jsem šla potom z domova ve 14. A on trpěl. Takže já jsem trpěla taky, že ten život byl opravdu ukrutně těžké.
1: A pro vás?
0: Ona se měla pro mě, protože mě nikdo nepomohl. Že?
1: Ano.
0: Na těch se musela jít, jak se říkalo, do služby. Takže jsem tam musela, ale nedostávala jsem peníze. Moje, ta nevlastní matka přišli prvního a dostali od milost paní peníze a nedostala ani na zmrzlinu.
1: Tak a pro vás to byl velký úspěch, že jste se vlastně postarala o celou rodinu, že jo? Že jste to zvládla všechno. A...
0: Zvládla jsem to, ale říkám, nevím, jak jsem to dokázala. No
1: rozumím.
0: Se vdala, měla jsem 3 děti.
1: Jej.
0: No a to jsem taky zvládla, říkám, byla jsem šťastný, byla jsem schopný člověk, ale neskonců šťastná, že jsem to dokázala.
1: Jo, rozumím, že se to povedlo nakonec všechno i přes ty starosti.
0: Povedlo, že jsem to a říkám, kolikrát v noci přeluduju, protože nemůžu spát a říkám, jak jsem to dokázala. Pak jsem se ocitla v Karlových Varech. Protože já jsem pak dělala a jsem rozhadbovala sama za sebe, začne dělat ve zdravotnici. Dělala jsem zdravotní sestru v Brně u svaté Jany. No a pak jsem šla do Karlových Varů do školy, ale nemohla se udělat. To mě ještě nebylo 18.
1: Jo.
0: A nemohla jsem udělat, protože mě řekli, co mě to bude stát. Já neměla, kdo by mě to zaplatil. Tak jsem se v těch Varech rozhodla, že půjdu pracovat. Já jsem zadila dobrodu. Já jsem říkala, tak já tady zůstanu a vím, že tam jsou porcelánky, tak jsem vám půjdu do nějaké porcelánky. Já jsem žádnou ještě v životě neviděla, že? A potkala jsem policajta a povídám, prosím vás, kde je tady porcelánka? A on říká, tady jich je hodně, do které chcete. Já pám, do té nejbližší. A on mě řekl, tak musíte sednout na autobus, na Bečko a pojedete do dvoru a tam je epiak.
1: Jo.
0: Já tak jsem se zbrala a udělala jsem to zase moje dobrodružství.
1: A Eliško, prosím, už jenom stručně, musíme na závěr, jo, poprosím.
0: Já vám řeknu stručně. Já jsem mě zali, takže jsem pracovala ještě do 21 let v Karlových Varech.
1: Panečku.
0: A takže moje dobrodružství bylo dobrodružstvím a jsem ráda, že se mi to povedlo.
1: Tak to já jsem taky moc ráda, že, že takhle ještě vlastně s láskou vzpomínáte i na období, které bylo plné třeba velkých vážných starostí, ale přesto se to povedlo. Tak Eliško, velká poklona a děkuji moc za váš příběh, taky, který jsme museli velmi,
0: já
1: velmi zestručnit.
0: Já mějte se hodně a hodně pěkně taky, a hodně zdravíčka.
1: Taky, Eliško, a hezký večer, jo?
0: Ano, já vám taky děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježorážskupina Elán a písnička Vermi. Tak, tolik muzika. No a u nás je teď na telefonu Pepíno z Valašska. Krásný pozdní večer, Pepíno.
1: Hej, pěkný večer a zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju opět za všechny. Tak co vás tak napadlo, Pepíno, když jste slyšel naše téma a některé příběhy už, které tady zazněly?
1: Tak co napadlo, tak ten život jako přináša, já už mám 80 roků, že? Přináša jako leda, jaké takové překážky, že? Ale tak jsme to překonali, vybudovali jsme si jako zázemí jako na horách, že? A jako hledíme, aby jsme byli zdraví, rodina je zdravá jako děti a vnuci, pravnuci, takže no a tak musí se člověk snažit zdravě žít, že? My to tu máme takové klidnější na těch horách, že to je
0: jo.
1: Člověk to
0: zdravější život vlastně,
1: vypracuje,
0: že jo?
1: Aby byl odolnější, že? Takže zaměstnání. Teď se mě splnilo, co jsem si jako odmala přál, takže
0: ano.
1: Jsem ten, a tak teď už to je v pohodě. Manželka je po operaci kyčle, takže už pomaly už chodí.
0: Už cvičí, jo?
1: Jo, už se rozchoďuje.
0: Tak to je dobře.
1: My sedne na vůz a my s koníkem popojížďáme, takže my to máme tady takové veselé.
0: Jo.
1: No, takže s psíkem a kosůl jezdí s námi, takže my jsme taková čtverka.
0: Takže jste rád vlastně, že žijete tam, kde žijete a že se vám podařilo se tam usadit a vlastně tak si tak hezky žít společný život s těmi vašimi blízkými.
1: Jako od mala nemyslíte, bylo to těžké, protože já už jsem od 8-9 roku musel ráno, než jsem šel do školy, podojit krávy, že?
0: Jo.
1: Pomoc poklidit všecko, že? A 8 kilometrů do školy pěšky, že?
0: Ano.
1: Ten, ale všecko se přežilo, že? No a tak. Takže paní, ještě by jsem chtěl paní Vlastičku, ona pochodí z Karlovic a teď je v Krnově, pozdravovat, ať se drží, jo, že ten. Takže.
0: Tak doufám, že vás slyší, že ještě neusnula, že je napříjmu a že má radost, že jste si na ní vzpomněl určitě.
1: Jo. A vy se tež, paní, držte.
0: Děkuju nápodobně, Pepíno. Přeju vám krásné dny.
1: Teď svítí měsíček, víte, jak je tu nádherně?
0: No věřím.
1: Vzduch.
0: Věřím, že tam máte krásně teď čisto.
1: Je, tu je. Klídeček, rybky, jaké si narostly, takže jsme to zpracovávali, že
0: jo.
1: Rozdali jsme hodně a jí. Takže
0: pořád
1: to,
0: co dělat, že jo, tam u vás.
1: jo, to je teď paráda, takže klídeček a tak, jo.
0: Tak to jsem ráda. Pepíno, děkuju moc za návštěvu, ať se vám daří stále dobře. Jo.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Poslouchali hudební vzpomínka na Jirku Schellingera v podobě písničky Jsem prý blázen jen. A blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Rajhradu paní Jitku. Krásný večer, Jitko.
1: Krásný večer všem přeju a Jitka zdraví Jitušku.
0: Děkuju, děkuju, taky nápodobně.
1: Já začnu teda tak od mládí,
0: jo.
1: Když jsem byla ještě v Brně a ta tu měla babičku, kde teda oni celá rodina byli sokoli, sokolský hřiště, takže jsem byla tam non-stop věčně u ní, že mě maminka znala méně jak babička. A já jsem samozřejmě s těma sokolama snažila se všechno cvičit od malička. Mě byly 4 roky, 5 roků, já už jsem vyšplhala na ty šplhadla vysoký a babička úplně šílela, že tam z toho spadnu. Podobně, jo. A takže jsem se prostě tak tělesně zdatně až do té školy udržela a opravdu jsme kdejaký závody, ono bylo v Brně hodně, všechných možných mezi školama a taková rivalita, takže ještě ředitel vybral tam takových pár, jedna byla lepší, taková elegantní na kladině, že lepší cvičila, já zase zdatná zase na ostatních, tak všechny možné sporty jsem prošla, kdejakých medailí a já nevím, diplomu a všeckýho nanosila domů a vždycky maminka mi říká, no za to si nic nekoupíš, ale tu radost toho nikdo nezažije, tak to kdo to nepoznal, tak to je prostě něco.
0: Jasně.
1: No a samozřejmě to končilo až, že jsem začala chodit s mužem, který měl motorku 250. Takže jsem si udělala samozřejmě řidičák a on odešel na vojnu, na Šumavu. No já říkám, tak to je dobrý, tak to já si teďka můžu klidně za ním zajet. No jenže samozřejmě bylo to o ty opravy a to seřizování. Tak tím, že jsem byla na Svazarmu, tak mě to udělali vždycky samozřejmě zdarma všecko.
0: Ano, ano.
1: A pamatuju si, že jsem jeden večer, ještě o 9 večer volala, že jsem tak dojela, že prostě mě to dělalo neplechu. Takže přijeli před dům a spravovali mě to skoro do 1 hodiny pod lampou doslova. A já už ale jsem měla nachystaná, že o 4 ráno prostě pojedu za mužem na Šumavu. Tak já říkám, kluci, víte dobře, že to musí být spravený, že musím odjet, jo, už jsme domluveni, nebylo tehdy mobil nebo co, aby to bylo všecko se jenom dopisovalo, že. A takže opravdu od těch 4 jsem ráno vyjela, abyste viděla ty nervy a samozřejmě cesta do Českých Budějovic byla daleká, tak já jsem při tím provozu slabým tehdy se bála někde zastavit, aby mě ta motorka nezhasla, tak vždycky, kde nikdo nebyl, tak jsem zastavila u lesíčka, odběhla si, ale motorku jsem nechala stát nastartovanou, aby mě to nezdechlo a prostě dojela. No a skutečně jsem do Českých Budějovic dojela a teď tam oni ho hledali, volali, říká, Ježíš, ale on odjel traktorem až do Kaplic, to je ještě pod Českýma Budějovicma. Tam to takto nic se neděje. No jenže už tam mě to nešlo zase nastartovat, tak zase tam zavolali nějakého kluka, protože to zase uměli kde co mezi sebou spravovat. No a tak honem mě to tam zase pošteloval a nastartoval. Já říkám, výborně, a teď se vyjela do Kaplic a přijeli. A říká, je, on teďka odjel, odvelili ho s traktorem až na Pohoří. A to už bylo opravdu na hranicích, že tam bylo zakázané hraniční pásmo. A tehdy už, když jako mě řekli, že tam jako jedu za ním, tak mě známe, říká, běž v Brně na Leninovou za sembákama a vyříct si propustku do hraničního zakázaného pásma a budeš tam, protože nebudou tě nikde moc omezovat. No skutečně, když jsem tam přijela, tak samozřejmě už tam v tým hraničním pásmu, tam seděli kluci u pod stromem a já přijela na motorce v přilbě, neviděli, kdo to přijel, jestli to kluk nebo baba, to je nenapadlo. A tak na mě mávají, jo, a já jsem neviděla, proč na mě mávají, tak já jsem jim zamávala a odjela jsem až na ta jejich rotu. A teď tam přilítl ten jejich velitel a říká, jak to, že jste ujela hlídce? A já říkám, a proč bych ujela hlídce? protože oni vás chtěli zastavovat a vy jste ujela. Já říkám, podívejte se, že se oni tam slunili pod stromem nebo vedle stromu a já mávali na mě, no já se nemohla vidět, že se měla zastavit, že na mě mávají. Tak se mi zamávala a odjela jsem.
0: Jo, jo, jo. Tak,
1: no a ta manželka to slyšela z toho domu a začala se smát a říká, a co tady budete teďka dělat? Teď tady není hotel a tady není něco, abyste tady přijela za svým.
0: Jitko, já vás musím trošinku přibrzdit, protože už povídáme moc dlouho a mě půlnoc klepe na dveře. Prosím, úspěch, jo.
1: Ano, ano. No tak prostě mě tam nechali přenocovat a všecko, že se tam byla ale týden, já jsem jim hlídala děcka a podobně.
0: Ano.
1: No a samozřejmě potom jsme neměli kde být, tak do Adamova na byt jsme šli pracovat a Adamově se hlásila jako Jitka Adamitka, taky do rozhlasu.
0: Jo, jo, vzpomínáme, no, ano.
1: No samozřejmě byt jsem nechala už zase dceři, vnučce, to tam budu sama, muž mě mezi tím zemřel. A teďka jsou v Rajhradě a představte si, že už jenom to, že tady jsme taková božská partie.
0: Tak
1: že
0: jste tam tím, ráda.
1: A to, že stačí jenom, že děláme humor a já jsem šťastná, že tam
0: tak babičky. Tak to je dobře. Paní Jitko, moc děkuju, jinak vám přeju, ať se vám tam líbí, budu se těšit zase příště v noční lince a přeju hlavně pevné zdraví. Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou. Dobrou noc a teď už přichází Mr. Elton John, se kterým se přehoupneme do nového dne.

0: Tak do nového dne jsme se přehoupli s písničkou od mistra Eltona Johna a je tady středa s datem už 7. října. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, abychom z něj měli radost, aby nám práce šla dobře od ruky, abychom si ten den užili, samozřejmě pokud možno ve zdraví a s radostí a s těmi, které máme rádi, a abychom zkrátka na co šahneme, tak aby se to povedlo a abychom slavili své životní úspěchy i dnes ve středu 7. října. No a o čem to ještě bude až do 1 hodiny v noční lince? Dnes bude pokračovat naše povídání na téma, co považujete ve svém životě za úspěch. Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch a tedy i radost a naplnění? No a podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku a považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu na správném místě a přineslo vám to úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená něco jiného. No a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu musíme nasadit také především své úsilí. Tak jak to vidíte vy a jak jste na tom vy se svými úspěchy, tak to si rádi poslechneme na našem telefonním čísle 731 800 900, pak máme také web, kam můžete psát rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme směle pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda, co se má stát, to se stane, tak alespoň o tom v písničce. No a teď pozdravíme Olina do Kopřivnice, protože právě se dovolal. Hezkou noc, Oline, zdravím vás.
1: Já vás zdravím, taky zdravím posluchače.
0: Děkuju.
1: Tak tedy.
0: Pojďme na úspěchy, ano.
1: Řekl bych takhle, ono to bylo řečeno na začátku, každý vlastně považuje za svůj úspěch něco, co je schopen sám získat nebo zdolat. A je to různé. Klukovi v mateřské škole podaří poskládat nějakou skladangu, tak je to pro ně úspěch. Chlapec 16-17, když políbí poprvé děvčátko, tak je to taky úspěch.
0: No je.
1: každý máme něco samozřejmě, že jo. No abych to teda svedl na sebe. Mám, nebo takhle bych řekl, jsem spokojený. V rámci jako svého života člověk dosahuje různých úspěchů od výchovy dětí.
0: Ano.
1: Dosahuje zaměstnání úspěchu a tak dále. Já to, že se včelařím, to už je všeobecně známo. Robert vždycky zdravím včelaře, takže já zdravím Roberta. Františka ze Židlochovy, s tím jsme se poznali při jednom takovém malém setkání. No a k těm úspěchům, já jako včelaření jsem začal dost pozdě, teď 45. I když můj tatínek včelařil, ale tak tenkrát jsem o tom neměl ani páru a neměl jsem ani zájem, protože on když včelařil, tak měl takové divoké včely, že to prostě to se nedalo. Ten, když vytáčel med, tak to vyhlásil místním rozhlasem, že bude točit med a lidi už věděli, že bude zle, protože on jako hrábl do těch včel, i když byl oblečen jako kosmonaut, tak vždycky dostal žiadla.
0: A bylo to.
1: Ten, kdyby mě viděl, jak chodím v trenérkách v tričku, v krátkýma rukavama do včela, tak by řekl, že jsem se zbláznil. No, tam prostě, ale tak to je vývoj těch včela.
0: Ano.
1: V souvislosti s tím včelařením, ono se říká, že každý včelař by si měl vychovat svého nástupce. Jakoby.
0: No.
1: Snažil jsem se o to u svých vnuků, ale tak nějak je to nedrží. Mají 18, 19 a pak mám ještě jednoho 8letého vnuka. Tak by možná, že s ním to nějak zachytím a snad to půjde.
0: Jo.
1: Ale to nevadí, já jsem vychoval spoustu včelařů, protože od roku 99, minulého tisíciletí nebo století, jsem založil včelař, nebo založil. V domě dětí byl založen s pomocí naší organizace Včelařský kroužek. A tím kroužkem prošlo odhadem, no, když se tak spočítám, kolem 50 děcek.
0: No to je krásné.
1: 99. roku, jo?
0: Jo.
1: To znamená, že to už je 26, 27 roku. S některýma včelařema zrovna dneska jsem se s jedním z mým absolventem, když to tak řeknu, jsem se s ním potkal, protože bereme nějaké nové úly od jednoho včelaře, který končí. Takže toto je, myslím si, dost úspěch, protože těch kluků, kteří prošli tím kroužkem a včelaři, tak není sice moc, ale je jich tam možná 5 asi. Ale tak to stačí. Prostě.
0: No je, když budou šikovní.
1: Včelařská generace trošku by potřebuje toho omlazení, protože přece jenom ti staříčci, jako jsem já, nebo důchodci už tak, tak prostě...
0: Chtějí mít nástupce svoje.
1: Ano, chtějí mít nástupce, protože ta technologie jde dopředu. No, takže dalším úspěchem si myslím, nebo mám z toho radost, máme takovou skupinu, nebo je nás pár muzikantů, kteří se scházíme pravidelně a nepravidelně, tak jedenkrát za týden, možná za 14 dnů, vždycky se sejdeme a zahrajeme si. Kolem nás vždycky se vytvoří skupina posluchačů a zpěváků, takže tímto způsobem já si myslím, že odcházíme všichni spokojení. Aspoň já teda, když skončíme to hraní, my třeba začneme v 6 hodin večer, zahrajeme, já nevím, do jedné hodiny ani ne, ale no někteří do jedné, když jsou místní, záleží, kde se sejdeme, když je to někde přes pole, tak my tady se musíme vrátit domů. Takže já jsem vždycky takový nabitý, že vždycky přijedu domů, ať je to s vás, jak říkám, o půlnoci nebo o půl jedny, tak už mě čeká Korinka, to je ten můj spacek, a jdu do terénu, ještě chodím třeba hodinu, hodinu a půl, dvě hodiny po Kopřivnici, abych prostě to vydýchal, tu energii, kterou tím raním, a opravdu líbí se mi to a musím říct, že se to setkává s takovým příznivým ohlasem. Spousta lidí nebo spousta lidí, není jich moc, ale jsou někteří, kteří si vyžadují nebo chtějí, ať přijdeme třeba tam někde zahrát nebo takhle. Takže to tady roznášení té radosti pomocí té hudby, písniček, tak to mi taky dělá radost.
0: No tak vlastně, jak vás tak poslouchám, vás prostě baví život a ten se vám stává vlastně úspěšným tím, že vás baví a že vás těší to, co děláte.
1: Nevnikáme, když, jak František říkal, jsou tady nějaké zdravotní indispozice, ale tak bojujeme s tím, tak s pomocí pánů doktorů a paní doktorky.
0: Ano, ano.
1: Vždycky to nějak vyladíme do nějakého nesidelného stavu, abychom se mohli pohybovat. Když ráno, když vstanu, tak opravdu to trvá nějakou dobu, než se rozhýbu.
0: Než se člověk rozchodí.
1: Mám celou páteř od vrchu až dolů, takže to je takový nepříjemné. Ale prostě vždycky něco je za něco, takže musím se rozhýbat, aby potom mohl fungovat celý den.
0: A užívat si ten den podle představ. Ano.
1: Jsem venku, máme tady skoro jasno.
0: No krása. No krása.
1: Nefouká, nevím, jestli Korina ještě přijde, ale ta už někde je zalezená.
0: Půjdete sám na procházku, vypadá to.
1: Takže doposlechnu si váš pořad, protože některé ty odpovědi jsou takové zajímavé. No tak samozřejmě člověk vždycky srovnává sám sebe.
0: Ano, ano, to je pravda.
1: Třeba dneska jsem se setkal se svými spolužáky z průmyslové školy, co jsme dělali v Rožnově. Setkali jsme se v Rožnově, naložili jsme se do auta, jeli jsme na Horní Bečvu a houbařili jsme.
0: No krása.
1: A musím říct, no nádhera. Jenom ta procházka po tom lese.
0: A k tomu ještě koší hub, velký úspěch. Mlázím,
1: jak to zpívám, mám velkou kabelu, do které házím, co vše o čem s ním, to už zase zpívám.
0: Ano. Tak Oline, děkuji mnohokrát, přeju krásnou noc, hezký celý nový středeční den.
1: Já taky
0: den.
1: Těším se na další příspěvky, opatrujte se.
0: A já se zase budu těšit příště na návštěvu, mějte se hezky.
1: A někdy taky. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Voda živá, Aneta Langerová se svou písničkou a 19 minut po půlnoci pozdravíme Otu do Uherského Brodu nebo Brodu? Hradiště?
1: Uherský Brod.
0: Uherský Brod, tak vás moc zdravím.
1: Ano. Oto, já vás zdravím také, zdravím taky posluchače všechny.
0: Děkuju.
1: Tak já bych začal těma úspěchama, mám takové dva.
0: Povězte.
1: Které mě nesmírně těší.
0: Uh-huh.
1: Já jsem dělal v pivovaře a já jsem se stal závislým na alkoholu, těžce závislým.
0: Jo.
1: A před 20 rokama jsem s tím seknul.
0: Uh-huh.
1: A je to. Pohodě, jsem svobodný člověk.
0: No tomu konečně. Věřím, že se člověk... A vy jste se stal závislým vysloveně na pivu, jo?
1: Na pivu a my jsme dostávali kořálky v obchodech,
0: jo, takhle.
1: V hospodách.
0: Že to bylo...
1: jsme skládali. No, nebyl jsem sám, no, byli jsme tam alkoholici všichni, no.
0: Jak padne to rozhodnutí, že si člověk řekne a dost, mám toho dost a jdu něco dělat s tím?
1: No, já jsem vyzkoušel... různé léčebny a tohle a takhle, nepomohlo nic. Tak mám známého jednoho kriminalistu, já jsem se ho zeptal, kdybych v obchodě ukradl něco nad 5 000, jestli bych se dostal do vězení. A on mě řekl, že bych mohl dostat 2 roky, což mě vyhovovalo. Tak já jsem se u nás vloupal do obchodu, ukradl jsem zboží asi za 6 000. A nechal jsem se zavřít.
0: A to byla pro vás ta léčebna, jo?
1: Ano, a já jsem za 20 měsíců byl propuštěný.
0: Jo.
1: A byl jsem střízlivý.
0: No já to... vám řeknu, vy máte teda zamotaný příběh. To teda léčebna nepomohla žádná, až takhle jste si to musel sám naordinovat.
1: Těch léčeben bylo moc. Toho, to jako...
0: A čím to, že vám nepomohli jakoby tam, že to tam nezabralo v té léčebně?
1: Oni v těch léčebnách, já nevím, já jsem byl v Kroměříži a oni tam na nás nějak nedbali.
0: Jo, byli málo přísní, jo, říkáte.
1: Tak člověk tam přijel a měl abstinenční příznaky a oni mu dali léky, které na to nebyly. Takže málo kdo to vydržel, no, tak podal revers a šel první na pivo.
0: A šel pryč, jo, jo, jo.
1: No, takže já jsem to řešil takhle radikálně, už jsem to tady jedenkrát říkal na program na ČRO. A ještě bych vám chtěl říct, že jsem aspoň něco pořádného udělal. Já jsem zachránil jednoho mladého kluka od strašlivé smrti. Já jsem byl v práci a šel jsem zastavovat provoz na silnici, protože mělo vycouvat naše auto, jako z pivovaru. Vycouvat na cestu, řidič neviděl.
0: Jo.
1: Přes barák. A tak jsem šel na chodník, na protější, a tam jsem začal rozjíždět trambus. Nákladní auto s vlekem, plně naložené pískem.
0: Jo.
1: Těrkem. A teď vedle mě si hrály 2 děcka, A točili se dokola, vzali se za ruku a naraz to jedno děcko spadlo, ten kluk spadl pod ty kola.
0: Mezi
1: ty kola, pod to auto. Na té vlečce. Ale protože bylo to auto tak strašně naložené, tak on se strašně pomalu rozjížděl. A já jsem stačil skočit pod to auto a vytrhnout ho ven.
0: Rozumím.
1: Vyrval jsem ho ven s tama. Vyhodil. Takže já jsem mu zachránil život, protože on měl tak 5-7 centimetrů, aby mu to začalo brát nohy.
0: Jej, to jsou, no, tak ještě, že to takhle dobře dopadlo, že se vám to povedlo. Každopádně o to velké gratulace k tomu vašemu velkému životnímu úspěchu.
1: Děkuju vám.
0: Přeju pevné zdraví, protože to je strašně moc důležitý pro vás a velká poklona, že jste to dokázal, protože to určitě žádná závislost není jednoduchá.
1: A to je to strašné.
0: Vymotat se z toho potom, tomu rozumím, že jste určitě bojoval. Takže velké gratulace a děkuju za telefon, za návštěvu, ať se vám daří.
1: Jo. Pěkný ještě zbytek dne, nebo večera.
0: Krásnou noc přeju taky.
1: Ještě nashledanou.
0: Budu se těšit, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Jo. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina AG Fleck a písnička Carpe Diem, za 12:30 končí. No a na telefonu teď pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezkou noc, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak zdravím vás taky.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teďka půjdu k tématu.
0: Dobře.
1: Takže takový úspěchy, co jsem zažil, tak jeden z nich byl, že společně se ženou jsme se nechali potřít, protože víra pro mě hodně znamená. Obohacuje mě to, rozšiřuje mě to rozhledy.
0: Jo.
1: A věřím, že jednoho dne, ale si do poslední souda, buď budu věčně žít, to je to nejlepší, nebo věčně zahynu a to je lepší se ani nenarodit. Takže to je taková duchovní věc.
0: Ano, ano.
1: Tak je další úspěch, že jsem se ze ženou vzali. Žili jsme spolu celkem 22 let, dva roky jsme spolu chodili. No a pak se nám narodil syn Marek. Je moc prima kluk, sice autista, ale mám ho aj tak moc rád.
0: No je, je.
1: No a to bylo takový hodně smutný, ale to už není žádný tajemství, už tu 3 roky a 2 měsíce v dobe, protože žena se mě utopila. Takže jsem si našel kamarádku. A teďka se seznámím s jednou

0: ruku, která mě veme do náruče, tak potom už se to zlomí zase k lepšímu.
1: No, mm-hmm. No tak vám budu držet palce, aby to...
0: Začíná od nuly, no tak už mám 2,50, no.
1: Mm-hmm.
0: A jinak, jestli chcete se na něco zeptat, tak klidně se mě...
1: No ne, to já čekám spíš na co vy na sebe prozradíte jako za své životní úspěchy, ze kterých máte radost. Určitě máte radost ze svého syna, jak jste říkal. Tak čím se třeba bavíte, když jste spolu, nebo co vám dělá radost oběma?
0: Stavíme spolu pucle, to je primo.
1: Uh-huh.
0: Chodíme spolu na bohoslužby, to je taky moc primo.
1: Uh-huh.
0: Občas chodíme na plavání. Dneska jsem měl taky úspěch.
1: Jo.
0: Vyhnal jsem, mám z toho velikánskou radost, knihu stála mě teda 600 od Roberta Křesťana.
1: Mm-hmm.
0: Je to vlastně takovým o jeho životě v podstatě. A pak je tam i jako ty texty, které slyším v rádiu.
1: Ano, ano.
0: A teď mám možnost si to přečíst, a protože to tam napsané, tak se ten text můžu naučit a pak ho můžu zpívat. A víte, co jsem vás chtěl, paní Tuško, poprosit, a nevím, jestli máte tu možnost. Ale já bych chtěl ještě nějakou hezkou knihu, kdybyste něco věděla, protože vím, že máte kontakty na internetu a zeptám se lidi. Nějakou hezkou knihu o skupiny Fešáci. Oni jsou mě moc sympatičtí. Jako mají pak všechny písničky. Tak kdybyste o něčem věděl, tak já vám dám na sebe telefon a můžete mě třeba i zavolat, do kterého knihkupectví se Olomouci vypravit. No nejde tady hodně.
1: Tak zkuste se zastavit, když tam máte knihkupectví po ruce, zastavit a popovídat s paní prodavačkou. Už jste nechával minule, Roberte, jo? Děkuju. Máme tady
0: napad. Zbytek,
1: no, ne? Ano, přesně.
0: Dobře,
1: tak.
0: Takže kdybyste věděla, kde tu knihu koupit, s kterým knihkupectví, tak mě normálně zavolete.
1: Dobře.
0: Já tam půjdu.
1: Dobře. Není vůbec zač?
0: Pozdravujte Olina, pozdravujte Vastičku, pozdravujte Udmilu, zkrátka všechny linkaře.
1: Tak já doufám, že vás slyší a mají radost.
0: Závěrem chci říct, že jste prima rozvaz a že vás mám moc rád.
1: Tak děkujeme mnohokrát.
0: To těžký období, moc děkuji. Naschledanou.
1: Mějte se moc hezky, ať se vám daří a hezkou noc a budu se těšit zase příště. A teď už přichází Petra Janů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a s ní také Jiří Bareš a duet s názvem Jsme stálí. No a teď máme vzácného hosta Láďu z Velké dálky. Já jsem mu nejdřív nerozuměla, ale už jsme se dorozuměli. Láďo, moc vás zdravím do Jižní Alberty v Kanadě. Doufám, že se uslyšíme hezky.
1: Já taky doufám, děkuju pěkně a už to je úspěch, že jsem se dovolal.
0: To je úspěch. A mě hned napadlo, víte, ano, že o té vaší Jižní Albertě, kde vy žijete, zpívá také písničku Neil Young, který je vlastně původem Kanaďan taky. Tu určitě znáte, že jo?
1: Ale o tom žádná, když vy máte ty nové písničky, no úžasné to.
0: Vy posloucháte radši ty český zase, když jste tady napřímu, jo?
1: Ano. Ano, máte náročné zaměstnání, vy moderátoři.
0: Jo, děkujeme za poctu a za pochvalu. No povězte mi, když takhle člověk se rozhodne žít v úplně jiných zvyklostech, jiné zemi, jiném kraji, tak co musí udělat všechno pro to, aby se dostavil aspoň nějaký úspěch a žil tam rád?
1: No tak úspěch, no, předně pracovat jedno v jakém směru, že? Já jsem to, protože jsem se narodil tady v Kanadě, ale...
0: Jo, vy jste narozený tam už, aha.
1: Ne, já jo, ale narodil jsem si českým rodičům v světové války, a jsem si tady poznali. A já jsem se s mojí matkou následovala manžela jako do Československa jako letce z Anglie.
0: Jo.
1: A z České Perutě 312. A tím pádem jsem žil v Československu od roku 46.
0: Jo. Tak vy to máte takový komplikovaný, teda vám řeknu, no? No
1: tak ne, ani ne, to nejsem sám takový lidi.
0: Já vím.
1: Hodně všude, no. A teď jsem chodil do školy, education, jako vzdělání, základní a automechanik, no a 35 roku. V 80. roku s manželkou a s třema synama jsme dostali vystěhování a jsme odletěli z Prahy a od roku 80 žijeme tady. Nepřestali jsme být nikdy Češi, pořád jsme Češi, i když jsme Kanaďané, samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: Manželka už umřela 7 let tomu zpátky. Dostali se ze Slovenska, zdravím. Moji synové jsou vlastně Čechoslováci.
0: Jasně, jo.
1: No a takže ten úspěch, teď vám řeknu, lidé, co mluvili, pán se uměl úspěch, protože už jsem taky někoho slyšel, mi připomíná smutnou muže Válka, komika, a ten vždycky tak mluvil takovým hlasem a měl vždycky úspěch, že se prostě dovolal.
0: Jo.
1: No, úspěch, já si myslím, že všichni jsme se dopracovali úspěchu v momentální době, v této rozbouřené době, ale ten úspěch teď mezi národy se začíná rozvíjet na té správné cestě. To znamená přátelství mezi národy, spolupráce a hlavně mír. Jakmile se to podaří, když si lidi uvědomí a řeknou ne, to, co bylo za to roky strašné, jak fašisti nesmí existovat, to si musí oni uvědomit, oni to nechcou zapomenout, ale oni, já vím, že si to uvědomí, konečně všichni. Takže to jediné se podaří rozumným lidem, lídrům tady těchto národů, kteří to pořád všechno vedou. Takže já nevím, co bych ještě říkal, ale já si myslím, že to je právě ten úspěch. Nejenom to, úspěchy jsou, kolik vy jste měla, já jsem měl úspěch úplně a všichni z nás takoví lidé, jak paní doktorka Nora z Frenštátu, já jsem žil v Novém Číně, takže okres, jo, a tak to jsou vynikající žena. A jiný, já si teď nemůžu vzpomínat jména, protože já to tady chytnu, vy tam už máte nový den, středu mi ještě pořád úterý před večer.
0: Vy jste mladší o něco, no.
1: Vy jste 8 hodin vpředu.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže tak to je, no. My jsme byli několikrát jsme byli. Hned příští rok, v 90. roku jsme byli dokonce na den, měsíc a rok, 10 let. Uh-huh. 80 jsme odletěli a v 90. roku už jsme byli mezi váma.
0: Zase na návštěvě.
1: Takže to bylo úžasné. Uh-huh. Tak to jsou taky úspěchy.
0: No to jsou úspěchy. Tak já myslím, že přece jenom ten svět se, co se týče cestování, tak trošku, jakoby v dobrém slova smyslu, zmenšil, takže už to není tak těžko dosažitelné podívat se, ať už do Prahy, nebo do Čech, nebo zase potom zpátky k vám a tak dále.
1: Ano, ale jestliže by se měli omezovat kvůli energetice,
0: jo,
1: třeba lety návštěvy lidem z Evropy, tady do Ameriky, nebo někdekoliv jinde, takže to je smutné. A je to možné, ale nechci, oni nechtějí, ti nejbohatší, oni nechtějí to dopustit. Oni si myslí, že je svět jenom pro ně. No, to není správné.
0: Tak Láďo, tak moc vám taky děkuju. Na dálku zdravím a mávám. Přeju vám zatím hezký podvečer u vás.
1: Ano,
0: hezké
1: ano.
0: Pozdní odpoledne a budu se těšit, že se zase uslyšíme. Ať se vám daří, mějte se hezky.
1: Já vám taky děkuju a všechny zdravím. Dobrou
0: díky,
1: noc.
0: Hodně zdraví.
1: Držme se za rytě.
0: No, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a nějak se vytrácíš, má lásko. No, pomalu půjdeme do finále, úterně středeční noční linky. Pojďme také do pošty. Nepřijte se mi teď, někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, ale hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. A třeba paní Iveta k tématu dodává. Moc vás zdravím do studia a nespavci. Za svůj největší úspěch považuji svoji práci. Když jsem poprvé nastoupila do zaměstnání, zdaleka to nebyla moje vysněná práce. Vdala jsem se, postavili jsme dům a narodili se nám dvě děti. V té době se mi naskytla má vysněná práce, jenže mi chybělo vzdělání. A tak jsem se do toho zakousla. Při zaměstnání, starosti o dům, o zahradu, o děti jsem se pustila do studia. Bylo to kruté období, ale vydržela jsem a vyhrála. Dnes už jsem dlouho v důchodu, ale na svou práci ráda vzpomínám. No a věřte, je moc krásné, když na procházce potkáte své bývalé žáčky a oni se k vám i po těch letech hlásí a svým dětem šeptají, vidíš, tohle byla moje paní učitelka. Dobrou noc všem. Tak paní Iveto, velké gratulace, že se vám podařilo dělat vaší vysněnou práci a že jste to v určitém období, které asi nebylo také jednoduché, prostě zkousla a dala jste to krásně takhle se ctí a s úspěchem. Takže ještě jednou také děkuji za písemný příspěvek a moc vás zdravím. No a my popojedeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: psa.
1: Skupina Hop Trop a písnička Tři kříže. No a pojďme se opět začíst ještě do dalších písemných příspěvků. Pan Michal Sedlák z Myšlína dodává: úspěch v životě znamená pro mě narodit se ve zdraví a do dobrých poměrů, prožít čestný život s vědomím, že jste nikomu neublížili, uchovat si do konce života dobré zdraví a pak bezbolestně a s čistým svědomím odejít. Pro mě osobně největším úspěchem v životě není ani tak vybudovat kariéru, jako nalézt toho správného životního partnera se společnými hodnotami, s nimiž to ostatní zvládneme. Myslím, že na tom, koho máte či nemáte po svém boku, záleží více, než se může zdát. Osobně se v životě považuji za úspěšného jenom v některých aspektech. Naučil jsem se zvládat svůj zdravotní stav, odolávat závislostem a konzumerismu, vydržet sám se sebou, to je taky důležitý poznatek, to je pravda, a vybudoval jsem si určité jméno ve svém pracovním oboru. No a hlavně jsem snad nespůsobil nikomu újmu. Taky důležitá věc. Michale, moc vám taky děkuju za všechny. No a protože je čas takový, jaký je, tak musím konstatovat, že více už se nám toho do noční linky nevejde. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám krásnou noc, hezké sny a pokud budete bdít, tak hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a brzy naslyšenou. Dobrou noc, děkuju moc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tak jsem tu zas, abych vám připomněl něco málo z rozhlasového archivu. A společně se mnou... Nechte toho. Společně se mnou jsou tu dnes i naši asi opak. Nejslavnější dřevění herci. No tak dobře. Dobrý den, pane Spejble. Dobrý den, Hurvínku. A aby jí to nebylo líto, přidá se k ním za chvíli občas i Hurvínkova Mánička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kiršnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věruže unikátním pečení bábovky dnes začneme. No a Miloš Kiršner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi něco napadlo.
2: Je, taťule, co to máš na sobě za ubrus?
3: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
2: Ty ho dáš kuchařiti?
3: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
2: Ano, tati, na všecko.
3: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
2: Tati, nestraš.
3: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady, bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám, tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
2: Ono je špinavé.
3: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
2: Ano.
3: Tak je zatím můžeš rozbít.
2: O, lodi, co to říkáš, to snad přece...
3: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbij je.
2: Ano.
3: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
2: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatiáš.
3: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh. Přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? V červenci.
2: Ale ze 6 bílků, tati.
3: A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půlky na pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
2: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
3: Ale musí se to tam vejít, vakáš, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
2: Aha, tati, tadyhle...
3: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, člověka celý osplete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
2: Co, tati, bábovku?
3: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
2: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku. Jsi u bramborového salátu.
3: Co?
2: No podívej se.
3: No tak vidíš, co děláš, kluku.
2: No já to dělám.
3: Ale ticho už buď. Pořád mě vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
2: Až po krk.
3: To víš, bez práce nejsou koláče.
2: Bábovka.
3: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No. Teď si teprve můžeme oddychnout.
2: Správně. Konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
3: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
2: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
3: No?
2: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
3: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurvajs, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
2: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
3: No tak dobrá, tak podej tedy hadr. Podržím troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí sem hezky. No, počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
2: Tati, zkusme to ještě.
3: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně. Počkej, nech to. Podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A já to se jim řekne. Ale jak to tam nenapíšou?
2: Taťuldo, tuším strašný konec.
3: Proč?
2: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
3: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž. Já do toho bacím válčkem do nudle. To jdeš na nudle, co? Už ten celý oček a spleteš, poráty.
2: Nic neříkám.
3: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
2: No a váleček je v půli.
3: Ale bábovka je venku, o to šlo. Opa, jej se, jaká je?
2: A je ale vypečená.
3: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni. No co fňukáš?
2: Tak já jsem zvu tu bábovku říct do prstu.
3: Co to, jak je to možné?
2: No to zkus sám. To není bábovka, to je vodlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
3: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné? To... Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
2: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
3: No, jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
2: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
3: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
2: Tati.
3: No?
2: My jsme tam zapomněli něco dát.
3: A co?
2: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce, zatím je na městečce.
3: Dítě nešťastné, tak proč jsi mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
2: Ale teď, Julio, co to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
3: Jak to, která?
2: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Tati, jestli pak víš, co napadlo?
5: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo? To opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
6: No, Tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
6: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
5: Nehlejte se vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
6: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
6: No, pane Spejble, vlastně tati... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
5: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
5: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
6: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
6: Počkej, Máni, já to s Taťoldou zkusím jinak. Milý tatínku.
5: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
6: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
5: No. No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak fajně, no.
5: Zima, zima tu je snížek, poletuji, že?
4: No,
5: a co má být?
4: No.
5: Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
6: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
5: Ale...
6: O to ale tati nejde.
5: Ne?
6: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přiším asi. Ale v té písničce poletuje co?
4: No?
6: No, sní.
4: No,
6: sní.
5: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
7: V té písničce se přece zpívá snížek poletuje.
5: No,
7: snížek.
5: Jo, tak, no.
7: No a jsme u toho. No.
5: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh.
4: No.
5: Počkat.
4: No.
5: Ha. Počkat, první sníh.
4: No.
6: Tati.
5: Jo, napad sníh.
6: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
4: No.
5: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
6: No ano, samo sebou naznačit.
5: No, to dá přece rozum. Je zima.
6: Je zima.
5: Tak napadne sníh.
6: Ano.
5: A když napadne sníh, tak se jde co?
7: Sánkovat.
6: A lyžovat.
5: A bruslit.
6: Teda, Taťolinku, to by byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
5: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh
6: tati,
4: vždycky vaše.
6: Vypravuj, tati.
5: No, když já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
6: Taťolo, nebo tak skromný.
5: Nerad se chlubím.
6: Pochlub se, tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal.
5: Ale v kterém se nerad chlubím.
6: Tati.
5: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
5: No, proč, kvůli piruetám.
6: Jo.
5: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
6: Tati, vážně?
5: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
6: Do nemocnice? Jak to?
5: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťoun.
6: No, to je hezký jméno.
5: No, a jak jsem měl na bránu, jo,
6: aha,
5: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No, a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
6: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
5: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, víte? Odrazit se.
5: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
6: Ty ďáble.
5: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil. Jinak bych byl doletěl málem až na letiště.
6: No jo. Tati.
5: No.
6: Nevytahuje se trochu?
5: Já?
6: Kde je Šárka, kde je letiště?
5: No, vždyť já také říkám, málem až na letiště.
7: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
5: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
6: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
5: No teď se objížděj, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
5: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té dyce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
6: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
5: A to kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
7: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
5: Šárce si milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To když jsem měl 12.
6: Jak to 12. To si jezdil na jelenu?
5: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
7: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
5: No, co je to za styl? To si, mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
6: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
5: Ale kde pak? Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo zezadu nešťouh. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
7: Jak to vozili?
5: No, vozili museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
6: Jo, takhle.
5: Jo, děti, já býval divok. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
6: Hele, tati, když jsi byl takový borec, nešel by jsi s námi zítra zaližovat?
5: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
7: Jo. To je prýma. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
5: Co pak, ona půjde také?
6: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
7: No, kdyby se vám povedl 13. Tak dobrou noc.
6: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kiršner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kiršner, potkali několikrát i v rozhlase. Ale tam si povídali převážně jen ve trojici. Miloš Kiršner se ke slovu moc nedostal. Spejbl s Hurvínkem jsou totiž velmi zvědaví a Miloš Kopecký zase rád vzpomíná a vypráví.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my. Již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci.
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega. Aha. Snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji, u každé význačné návštěvy má být přítomen reportér, jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Tato naklade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl mistře být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: Ano, velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malej kluk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo. Ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: Tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: No tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě A vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla, no to byla událost, to bylo něco ohromného.
3: Jo, to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotričiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, a, no, no.
2: No, no, vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No, tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej, pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, no, to je moc hezká otázka, tak tu
4: kladu. To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? No,
2: ne,
4: jak
2: ne,
4: jsem
2: ne.
4: se učil ve škole, no tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
3: No, do školy...
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tehdy jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, tak se mi, a bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo, u mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo, já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím, pojď.
4: Ano, ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože tady ten vtip

0: Člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
1: ano,
0: si nemůže
1: člověk
0: říct...
1: není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
0: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla, vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí. Dokud se neučí, musí se učit pořád a dál.
2: To je opravdu, bych řekl, odpověď vyznání.
0: Ano, to je konfese.
1: To je odpověď vyzrálého umělce.
2: Ano, bylo to lichotivé, mistře,
0: ale
2: říká mistře,
0: to
2: že?
0: Vyzrálé bylo tak, trošku přehnané.
2: Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zakousnutej, no a nestal jste se třeba
0: učitelem.
1: Učitelem,
0: no.
1: Ano.
0: No, právě, to ne.
2: No a...
1: Ještě jeden malinový džus?
0: Ano, rád.
2: Tak pijte a povídejte. Co byste rád učil? No jo, co byste rád učil, kdybyste byl učitelem?
0: Kdybych byl učitelem, tak bych učil asi nejraději dějiny.
2: Ano.
0: Dále literaturu, obojí mám velice rád. Protože obojí je o životě, totiž, jo? A tyhle ty předměty, ty bych učil tak dobře, že by všichni měli zaslouženou jedničku. Zaslouženou.
2: Já vám tleskám a trochu aplauduju. Takhle se má odpovídat, že aby mládež měla příklad. Smím ještě otázit?
0: Ano, prosím.
1: Hrajete rád v pohádkách?
2: Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat.
1: Tak se zeptej.
2: Hrajete rád v pohádkách?
0: Strašně.
2: A když tak koho?
0: No tak v pohádkách hraju, no tak prince ne. Prince jsem ještě nehrál. Já vám nevím, čím to je, prince mi nedali. Ale já ani o to nestojím. Já hraju většinou krále. Jo? Na krále já jsem dělaný. A jednou jsem hrál taky dokonce Babu Jagu.
2: Ale?
0: Ano, Babu Jagu, kostěnou nohu. Ale s vámi dvěma bych si rád zahrál v nějaké krásné pohádce. Já vůbec miluju pohádky.
2: Já bych taky, když byste, mistře, dovolil, že bychom samo sebou velice
0: někdy
2: rád...
0: dali něco dohromady. No já už jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
2: To zní velice hezky.
0: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
2: To snad ani není pravda.
1: Je, jak slyšíš.
2: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi odborníky. Jak se má na divadle hrát?
0: Tak se má na divadle hrát?
2: Ano.
0: No, dobře se má hrát.
2: Jo, jistě, to chápu.
0: To je šalamounská odpověď.
2: To je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
0: Tak já vám propovím.
2: Aby pochopili tu postavu, kterou
0: vám,
2: právě vytváříte. A mohl bych pokračovat, ale...
1: Radši ne.
2: Ne. No, jistě.
0: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám rady. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
2: Slyšíš, Hurvinku? Zapiš si to za uši.
0: Nešermujte příliš rukama do vzduchu,
2: promiňte.
0: Ale... Ano, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyším hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a třaskatí do uší floutků v přízemí.
2: Co, prosím?
1: Slyšíš, ta Duldo, zapij si to taky někam.
0: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
2: Bravo, učitelka to je důležitá osoba.
0: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
1: Taťulo!
2: Posunu se, pardon.
0: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držeti zrcadlo před přírodou. Ukázati ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
2: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
0: Nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
2: Aha! A to nebyl Našinec?
0: Ne. Našinec ani Vašinec, ne, to byl Angličan.
2: Já jsem si to hned myslel. Taková hlava otevřená. A on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
0: Ne. tak stár zase nejsem.
1: Mohl bych nějak rychle zamluvit ta Tjuldovu nevědomost?
2: Vidíte,

0: ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
1: Tak já zamlouvám. Na závěr z jiného soudku.
0: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džus?
2: Velmi, velmi rád.
1: Mistře, máte potomka?
2: Ano, mám potomici.
1: A jak se jmenuje?
2: Moje potomice, tedy můj potomek, vlastně se jmenuje Barbora. A jak už teď jméno naznačuje, je to holka.
0: Poslouchá vás?
2: Tak moc ne, zrovna.
1: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
2: No ano, tak to z toho poslouchám.
0: No vidíte, takže...
2: No, prosím, poslouchám.
0: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
2: No tak já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
0: To jste řekl moc hezky. Já se ve vás přímo vidím.
1: To je zrcadlo, Tatuldo. Mistr stojí tady, vedle.
0: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední, odpolední spánek.
1: To by chtělo závěr. Mohl bych kolego Kopecký, kolego mého Tatuldy, vznést poslední prosbu?
2: Ano, jsem s ním. Psst. Tatulda už spí.
1: A ještě poslední otázku.
2: Ano, prosím, jakou?
1: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
2: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
1: Děkuju. Tak já jdu a natáhněte se vedle Tatuldy. Naschledanou, mistře!

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble, no? Chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No?
4: Ty ještě nemáš vyžehlené ty kalhoty, tatí?
3: No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
4: Dej radši tu žehličku na kamna, ať ji zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám.
4: Si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
4: Vždyť se to tak nežehlí.
2: To není moderní.
3: Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně?
4: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak ti tak pozoruju.
3: Eli, hurvajs, nech si to pořád.
4: Přežehli ještě jednou.
3: Neraď.
4: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťulo.
3: Ale co bych nemohl?
4: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
4: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no krása, no líbí se mi, ale
2: no.
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný.
4: No to... No, mávátko, to je přeci vlastně takový střapec.
2: To je střapec.
3: No jo, dobře, střapec.
2: No.
3: Ale střapec musí mít zarovnané třásně. Co pak je tohle nějaký střapec?
4: Je to střapec.
2: Je to tak hezký, tatí.
4: Je to hezký.
3: Ale hele, hurvajc. Každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
4: Ne.
3: Tak mi podej ten nůžky. Já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc.
3: Ale ne, neboj se pořád, Máničko. Přece vím, co a jak, ne?
4: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
2: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti. Polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí prknu, ať k tomu můžu.
2: Vždyť to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož. No, tak já to střihnu asi tuhle, ne?
4: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
4: To ještě moc.
2: A, ještě míň.
3: No, tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor. No a hele, šmik. Šmik, šmik, no i, hele, a hned to vypadá jinak, no. No, že je to hezčí.
2: Je, pane Spejble.
3: No, tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
2: Pane Spejble.
3: Co seš tak, co je ti?
2: Pane Spejble.
4: Tak ty si ústřih. Jednu nohavici od kalhot.
2: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanko,
4: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí?
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco tohleto.
2: Je, umíte si přišít, pane Spejle.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama... Ale to nejde přišít, Máničko. To by byla stejně jedna kratší, že ano?
4: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
4: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
2: nemáš. Vy nemáte.
3: Jo, tak, počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
4: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
2: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
4: No. Budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
4: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
4: Hele, pojď máni, taťole je v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
4: Ahoj, tati, nebo žena Krupičková.
3: Už!
2: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane Spejble. My vás tam budem vyhlížet.
4: Zboženou Krupičkovou.

0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
2: Ano,
1: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
1: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
2: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
1: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
2: No.
3: Máma.
2: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám?
1: No to no. Víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No, lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí,
4: jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak. To si, chlapče, pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si od tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. tak mlmel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Copak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.

splaszone konie.